0: nimi a senátními, právě proto, aby na sebe upozornili. Já osobně mám samozřejmě připravený proslov, co všechno se nám v průběhu těch 8-9 měsíců na MPSV podařilo, co se nám podařilo prosadit.
1: Schůze začne ve 14 hodin, pravděpodobně bude pokračovat i zítra. Lidé z okolí Odoleny vody by dál neměli pít z vodovodu. Podle středočeských vodáren se nadlimitní množství olova v pondělí ráno objevilo v nádrži Máslovice. Pracovníci teď vodojemy napouštějí už jen 100% čistou vodou a proplavkují distribuční síť, aby se zbavili usazeného olova. Ruské velvyslanectví v Belgii varovalo Severoatlantickou alianci před vojenským konfliktem v případě blokády Kaliningradské oblasti. Napsala to agentura TASS s odkazem na velvyslanectví, které má na starosti diplomatické kontakty s NATO. Ruští diplomaté zdůraznili, že Rusko nemá úmysl podnikat bojové operace proti pobaltským zemím. Dodali ale, že v případě jakýchkoliv pokusů zemí NATO tuto oblast izolovat, Moskva nasadí všechny nezbytné síly a prostředky. Kaliningradská oblast je ruská enkláva vklíněná mezi území Polska a Litvy. Policie varuje před chozením s atrapami střelných zbraní na veřejnosti. Přibývá případů, kdy lidé zavolají policii a ta proti dotyčnému zasáhne, stejně jako nedávno v Jílovém u Prahy nebo na Kladně. Makety zbraní jsou často podle mluvčího policejního prezídia Ondřeje Moravčíka o těch reálných špatně rozeznatelné.
2: Ano, takové případy řešíme často, nicméně nejedná se o sledovaný přestupek, o kterého bychom vedli statistiku. Nošení makety na veřejnosti není samo o sobě protiprávní, nicméně dotyčný se vystavuje tomu, že proti němu může zasáhnout policista, protože lidé nahlásí, že se někde pohybuje člověk se střelnou zbraní.
1: Sport. České fotbalisty čeká další utkání v Lize národů. Po prohře 1-2 s Chorvatskem nastoupí večer v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport znovu v Edenu proti Anglii, která na úvod elitní skupiny soutěže podlehla Španělsku 2-3. Do utkání s Anglií už by mohl zasáhnout i uzdravený kapitán Ladislav Krejčí.
3: Cítím se skvěle, jsem už v týmu ve stylu i tréninkovým režimu, takže jsem cítím připravený a rozhodnutí už bude na trenérovi.
1: Zápas Česko-Anglie začne ve 20 hodin a 45 minut. Zelená vlna. Známe
4: lepší cestu. Nehoda na silnici 3 na Táborsku a uzavírka v Českém Krumlově. Na silnici 3 ze Soběslavy do Tábora srazilo osobní auto Divoké prase. Nehodu, omezený průjezd, možné překážky čekejte mezi Klenovicemi a Roudnou. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové u sjezdu na Poděbrady a Kolín opravují značení. Kilometry 38 až 39 mají zavřený pravý pruh. To omezení má trvat ještě půl hodiny a teď se úsekem projíždí plynule. A v Českém Krumlově je nově neprůjezdná Věncova ulice. Uzavírka kvůli opravám silnice je odkřížení ulic Krásné údolí po ulici U Cihelny, potrvá do 9. října a objíždí se po ulici 5. května. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 16. To byly zprávy. A dál posloucháte noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
6: Společnost vám dělá noční Radiožurnál a teď také naše pravidelná noční soutěž. Tento týden o CD Gramotingle Tangle od Suchého až Litra. Jedná se o záznamy pořadu Gramotingle Tangle z roku 1968, kdy od května až do června každých 14 dní usedli k mikrofonu Jiří Suchý a Jiří Šlitr a jejich hosté. Po srpnu 1968 už pořad nepokračoval, takže další díly už pánové nepřidali, ale jako bonus na CD najdete také jednu nahrávku už z roku 1966. Takže kdo si chcete připomenout jednak slavné hity, ale také humor této autorské dvojce, tak s námi soutěžte a to právě teď na 221 552 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
5: Noční Radiožurnál a Adam Carda.

0: Caroline Liar v nočním radiožurnálu a teď je tu soutěž.
1: Radiožurnál pro vás má CD Gramo Tingle Tangle.
2: Dobrý večer.
1: Poslechněte si dosud nevydané, živě vysílané pořady dvojice Suchý šlitr.
3: Co, že bychom si střihli tu zlomilce v ruku tetičce? Že to byla krásná věc tenkrát.
1: Vraťte se v čase do jara roku 1968 a díky bonusu i do roku 1966. CD Gramo Tingle Tangle dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Výhru známe, pojďme zjistit, kdo z vás měl to štěstí a jako první se dovolal sem k nám do studia. Haló, slyšíme se?
4: Ano, tady Jaroslav.
0: Jaroslave, já vás zdravím. Než se pustíme do soutěžení v rychlosti, prosviším pravidly. Přečtu soutěžní otázku, k ní tři možnosti. Jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle srozumitelné?
4: Ano.
0: Tak jdeme na to. Včera jsme se ptali na rodiště Jiřího Suchého a dnes se budeme ptát na Jiřího Šlitra. Nebudeme hádat jeho rodiště, jelikož zálesní lhota na Semilsku, to by asi na uhádnutí byl celkem oříšek, ale budeme se ptát na vzdělání Jiřího Šlitra. On totiž měl doktorský titul z Univerzity Karlovy a nás zajímá, ve kterém oboru. Za A byl doktorem medicíny, za B doktorem veterinární medicíny, anebo za C doktorem práv.
4: Já zkusím za B.
0: Za B zkoušíte veterinární medicínu.
4: No.
0: Tak ta se v Praze vlastně v novodobých českých dějinách studovat ani nedá. Studuje se v Brně a mám pocit, že naposledy v Pražské univerzitě to bylo někdy 18. století a to by asi Jiří Šlitr úplně nestihl. Tak to určitě zkuste příště. Díky moc za zavolání.
4: Děkuju, taky.
0: Naslyšenou. Tak pojďme zkusit dalšího z vás. Haló, slyšíme se?
5: Dobrý den, tady Adéla.
0: Adélo, také vás zdravím a vítám vás ve vysílání. Vám už tam zbyly dvě možnosti. Buď to byl Jiří Šlitr doktorem medicíny, anebo doktorem práv.
5: Doktorem práv.
0: No jasně, doktorem práv, já vám gratuluju.
5: Děkuji.
0: To jste věděla nebo jste typovala?
5: Já jsem to slyšela někde, jako, no jsem to četla.
0: Jasně, rozumím tomu. Tak vidíte, i tyhle ty informace, takové trochu kvízové, se můžou někdy hodit v noční soutěži radiožurnálu. Takže velká gratulace a jenom poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
5: Ano, děkuji.
0: Díky.
5: Naschledanou.
0: Naslyšenou. A vy ostatní budete mít příležitost zase zítra po druhé hodině v nočním radiožurnálu.
6: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Hudební novinka Malinový sirup, to byla vzpomínka na léto v podání Miraj. A teď už další téma. Agenti umělé inteligence od ChatGPT se dostali na internetové stránky několika amerických úřadů. Alarmující je, že jim to nepřikázal žádný člověk a agenti to udělali sami od sebe. Firmy OpenAI a Anthropic to přiznali až poté, co je odhalili nezávislí výzkumníci. Podle deníku Axios jde přitom jenom o zlomek problému a experti už vyšetřují desítky tisíc podobných případů. Jak vážné to je a co s tím americká vláda hodlá dělat, na to se naší washingtonské zpravodajky Jany Ciglerové ptala moderátorka Zuzana Burešová.
1: Na které americké úřady agenti umělé inteligence zaútočili a dostali se třeba k nějakým citlivým údajům?
2: Firma OpenAI potvrdila zjištění deníku New York Times, že její agenti našli volně na internetu přihlašovací údaje, pak si stáhli data z čítacího úřadu, který spadá pod ministerstvo obchodu, a data z webu burzovní komise přenesli jinam. Ještě se pokusili proniknout k datům úřadu pro občanská práva, to zase spadá pod ministerstvo školství, ale to se jim nepodařilo. A úřady shodně tvrdí, že šlo o veřejně dostupná data, že nic citlivého tím pádem neuniklo, ale samozřejmě se nabízí otázka, proč to vůbec ti umělí agenti udělali, co to znamená do budoucna a jestli by to ty úřady taky přiznali, kdyby na to ti novináři nepřišli.
1: A jak na ta zjištění reaguje samotný Bílý dům? Chystá třeba Donald Trump nějaké regulace?
2: Spíš naopak. Prezident Trump byl minulý týden v OSN, měl tam projev a tam zopakoval, že regulaci umělé inteligence odmítá, že by to brzdilo inovace, že by to mohlo zbrzdit americký náskok před Čínou, ale už vidíme, že uvnitř jeho vlastní administrativy zaznívá ostřejší tón. Například šéf Federální obchodní komise Ferguson říká, že agenti jsou jen nástroje, takže za ty škody odpovídají jejich vývojáři a u nich je možné tím pádem vymáhat škody, ale obavy mají i republikáni v kongresu, třeba spolupředseda poslaneckého výboru pro umělou inteligenci Obernolty to označil za další příklad ztráty lidské kontroly.
1: A co znamená, že firmy prověřují desítky tisíc incidentů? Je to opravdu tolik útoků?
2: Spíš ne, není to tak, že by ti agenti 10 000krát zaútočili, ale je to počet problematických případů, a to jak z interního testování, tak potom ze skutečného provozu. Oni ti agenti třeba začali obcházet bezpečnostní pojistky nebo unikli z izolovaného testovacího prostředí. Dokonce si jednou založili, nebo v jednom z těch popisovaných případů, vlastní diskuzní fóra a snaží se prostě vyhnout dohledu. A i když většina z nich podle dostupných informací zatím nezpůsobila skutečnou škodu, tak už to samotné množství ukazuje, že ten problém je složitější, než se veřejně ví. A předpokládá se, že čím víc AI bude dostávat informace, čím víc bude chytřejší, tak tím víc roste pravděpodobnost podobných úniků.
0: O bezpečnostních incidentech AI agentů mluvila ve vysílání nočního radiožurnálu naše americká zpravodajka Jana Ciglerová.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I po celou noc.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 3:15.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 2 hodiny a 30 minut. Stručné zprávy připravila Adéla Burešová.
1: 14 osobností převzalo stříbrnou medaili za svou práci nebo reprezentaci Česka v cizině. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS ocenil třeba Elenu Gorolovou, která bojuje za práva nedobrovolně sterilizovaných žen. Mezi laureáty je i zakladatelka sanitky Splněných snů Petra Homolová nebo hokejisté Jakub Voráček a David Pastrňák, kteří pomáhají pacientům s roztroušenou sklerózou. Evropská unie uvalila sankce na 10 lidí a 17 subjektů kvůli nezákonným deportacím dětí z Ukrajiny do Ruska. Sankce se nově vztahují na několik ruských sportovních center nebo pořadatele dětských táborů v Rusku, dále na ministry školství a sportu v okupovaných regionech. Lidem, které Rada Evropské unie přidala na unijní sankční seznam, zmrazila 27 finanční aktiva a nesmějí cestovat na unijní území. Policie hledá svědky sobotní nehody na srazu tuningových aut v Hrádku nad Nisou na Liberecku. V rekreačním areálu Kristýna vjel řidič Mustangu do davu a zranil 5 lidí. 2 z nich měli středně těžká zranění, další 3 lehká. Všechny zraněné záchranáři převezli do nemocnice. Kriminalisté řidiče zadrželi a obvinili ho z ublížení na zdraví z nedbalosti. Hrozí mu až 3leté vězení. Pokud máte jakékoliv fotky nebo videa nehody, kontaktujte policii na lince 158. V Česku bude tento týden babí léto. Meteorologové očekávají teploty okolo 25 stupňů Celsia. Bude zároveň jasno a bez deště. Místy může slunečné počasí narušit vítr. Nejteplejší den má být podle Českého hydrometeorologického ústavu dnes. Lehce by se mohlo ochladit o víkendu. Mlhy budou spíš výjimečně. Babí léto ale podle meteorologů potrvá minimálně do příštího víkendu.
2: Sport.
1: Hokejisté pardubického B týmu drží po kompletním 8. kole Maxaligy vedení tabulce. Východočeši porazili Zlín 6-4. Pro loňské finalisty druhé nejvyšší soutěže je to 5. porážka za sebou. Druhý v tabulce je o bod za Pardubicemi v Setín po výhře 4-1 nad Táborem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda u Soběslavy a uzavírka v Hodkovicích nad Mohelkou. Dálnice teď bez nahlášených nehod. Na silnici 3 ze Soběslavy do Tábora srazilo osobní auto zvěř divoké prase. Omezený průjezd čekejte mezi Klenovicemi a Roudnou. V Hodkovicích nad Mohelkou nově zavřeli nádražní ulici, most nad 35. do Liberce a Turnova. Směr jízdy Liberec se nedá sjet do centra Hodkovic ani z něj najet. Uzavírka kvůli opravám potrvá do půlky října. Objíždí se otočením na vedlejších sjezdech 29. kilometru u Jeřmanic nebo 39. u Paceřic. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů Celsia. Na horách se budou držet většinou kolem 16. To byly zprávy. A dál pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cerdou.
0: Máme necelé 4 minuty po 14:30, jak už bylo řečeno, pokračuje noční radiožurnál a pustíme si britskou DJku a zpěvačku Sonic s písní Sky.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Lukostřelkyně Marie Horáčková má za sebou skvělou sezónu, ve které jako první Češka v historii ovládla finále světového poháru. V Mexiku pak ještě odpočívala u moře a teď se vrátila domů a za chvíli ji uslyšíte v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Česká lukostřelkyně Marie Horáčková uzavřela úspěšnou sezónu před 2 týdny triumfem ve finále světového poháru v Mexiku, kde si poté dopřála i týdenní dovolenou. Teď už je světová šampionka z roku 2023 znovu doma v Plzni a přemýšlí o olympijských hrách v roce 2028 v Los Angeles. Rozhovor s Marií Horáčkovou natáčel v klubovém tréninkovém areálu reportér Vladislav Janouškovec.
1: Marie Horáčková je konečně doma po velmi úspěšném završení sezóny, kdy jste ovládla finále světového poháru v Mexiku pro nejlepších 8 lukostřelkyň, tak už jste si stihla trošku odpočinout?
2: Já jsem ještě v tom Mexiku v pár dní zůstala a jela jsem trošku zregenerovat k moři a návrat teda je docela náročný, hlavně co se týče časového posunu, tak tady se nastavit zpátky na ten český čas je pro mě dost těžký, protože jsem i přirozeně hodně noční sova, takže donutit se jít spát prostě v 10 nebo v 11 je pro mě aktuálně dost nemožný.
1: Ještě se vám u moře honily hlavou vzpomínky na to fantastické zakončení té sezony? Skvělá atmosféra v Mexiku, finále světového poháru a vy na tom nejvyšším stupínku.
2: Jo, to je zážitek, který je potřeba si nechat vstřebávat pár dní a měla jsem několik okamžiků, které se mi pořád jako vracely, nejvíc asi okamžik úplně posledního šípu, kterým jsem vlastně mohla teda zakončit a vyhrát. Tak ten moment, kdy to mám natažený a je úplný ticho a člověk slyší jenom cvakání foťáků, který se snaží zachytit ten moment, jestli to jako bude nebo ne. No a potom vlastně jenom to, že jsem vlastně i věděla, že ten výstřel byl dobrý, připravila jsem se na něj. Ať je to 10, což bylo, tak potom prostě ta euforie je fakt velká.
1: Víte to hned, jak ten šíp opustí váš luk, že ten výstřel se povedl a že z toho může být klidně ta 10 zmíněná?
2: Jo, ono to je vlastně na principu toho, jak si to člověk vlastně připraví, jak si připraví na tom v hlavě. Já jsem si na to vzala trošku pár vteřinek víc, nenatahovala jsem hnedka při spuštění mojí časomíry, ale věděla jsem, že to bude.
1: Teď tedy je po sezóně, která byla velmi úspěšná, dá se říct, anebo drobné zklamání z toho, že na mistrovství Evropy po vítězství v kvalifikaci jste to nedotáhla, řekněme, k medailovému cíli.
2: No, mám přesně takové smíšené pocity. Na druhou stranu jsem nesmírně šťastná, že ten konec vyšel a já jsem fakt měla trable s vybavením, takže než jsem dokázala zkombinovat to, co mi fakt sedí, tak prostě vzalo tu daň na těch jiných závodech a ta sezona letos nedávala prostor k tomu, abych mohla třeba na to mistrovství Evropy mít ten look jiný, který jsem potom třeba použila v tom Madridu nebo teďka na tom finále světového poháru. Na druhou stranu jsou to všechno jako nějaký zkušenosti a pořád ten cíl je olympiáda v LA a tam bojovat o medaile, takže ten smutek byl silný a byl aktuální, ale v dlouhodobém horizontu

0: Si myslím, že je zase potřeba to přetvořit v něco, co člověka posílí a koukat se dopředu.
1: Když to porovnáme, bylo těžší nebo je těžší vyhrát závod světového poháru nebo to finále? Přece jenom tam už je vás v úvozovkách jenom 8, zatímco to startovní pole na běžném závodě světového poháru je daleko početnější a ta konkurence tedy logicky by mohla být větší.
0: Ono je to obojí úplně jiný závod. To kolo světového poháru je pro nás jako v uvozovkách rutinní závod, kdy ten závod trvá týden, procházíme kvalifikací, procházíme eliminačními koly, závodíme v mix týmy, týmové soutěže a těch kol eliminačních je tam potřeba projít několik, než se člověk dostane vlastně do semifinále a finále. A to finále světového poháru tam fakt jede 8 nejlepších, takže je to jako ta elita té sezony a je to specifické v tom, že jako letíte někam pro mě jako pro Evropana poměrně daleko do Mexika s časovým posunem, takže tam člověk stráví 2 až 3 dny a musí být ready prostě na ten jeden den, na to jedno odpoledne na prostě 3 souboje a vlastně ten první souboj rozhoduje všechno, jestli člověk je v semifinále a bude moct bojovat o medaile nebo ne. Takže v tom je to velmi rychlý jako KO a velmi specifický a navíc je to většinou už jako v konci sezony, kdy ostatní mají třeba volno, nebo se pomalinku začínají připravovat na novou sezonu a my vlastně potřebujeme ještě vykřesat poslední síly a podat výkon na tom finále.
1: Sezona venkovní končí, ale neznamená to, že teď hodíte nohy nahoru a budete relaxovat.
0: Je to tak, protože to finále vlastně bylo poměrně pozdě v kontextu té sezony, která probíhala a jak byly ty závody nastavené. Takže já jsem měla nějakou 3týdenní pauzu právě po Madridu přes prázdniny a v srpnu jsem se připravovala na mistrovství republiky, které tady v Plzni probíhalo a to byl jeden z přípravných právě závodů do toho Mexika, což si myslím, že mi taky velmi pomohlo v té přípravě na to finále světového poháru. A teď pomalu začíná zase hrubá příprava, zase zpátky do posilovny, zpátky do bot na běhání, na to se netěším. A na konci října, v přelom říjen listopadu, už mám první halový závod.
1: Říká česká lukostřelkyně Marie Horáčková, z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál jsou 3 hodiny. U mikrofonu je Adéla Burešová, zazní zprávy.
1: Rusko znovu v noci útočilo na Kyjev, zasáhlo několik domů. Korunovační klenoty se vrátí zpět do korunní komory. Hokejisté Sparty prohráli s Karlovými Vary 0-1 a bude převážně jasno, v Čechách přehodně až polojasno, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Kyjev během noci čelil ruskému raketovému útoku, který zasáhl několik budov. Informoval o tom starosta metropole Vitalij Kličko. Ukrajinské úřady mezitím aktualizovaly počet obětí dronového útoku, který v pondělí zasáhl budovu Národní akademie věd v centru Kyjeva. Zemřeli 2 lidé a 26 dalších utrpělo zranění. Nejnovější útok v Solomianské čtvrti zasáhl vzdělávací instituci, která začala hořet. Na místo míří záchranné složky. V Pečerské čtvrti začala hořet třípatrový dům. Čtvrtka začnou v Česku platit vládní regulace cen pohonných hmot. Kabinet k nim přistoupil kvůli stále rostoucím cenám. Marže obchodníků od začátku října zastropuje na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Každý pracovní den pak bude určovat maximální přípustnou cenu paliv. Stejně jako na jaře taky sníží spotřební daně na naftu. Česká asociace petrolejářského průmyslu upozorňuje, že situace se zásobou paliv je už teď napjatá. Opatření by podle mluvčího asociace Václav Louly mohla zhoršit.
3: Akceptujeme toto rozhodnutí a k vyhodnocování máme určitý čas. Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnané s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu.
1: Opatření budou zatím platit do konce října. V Česku v posledních letech přibývá případů nádorů v ústech a krku. Způsobovat je můžou mimo jiné HPV viry. Infekce se přenáší především při sexu. Právě na výskyt HPV virů u lidí nad 40 let se zaměřuje nová studie olomouckých vědců. Pokračuje pověřená přednostka kliniky zubního lékařství Fakultní nemocnice Olomouc Iva Voborná.
4: Čísla máme z mnoha států, zemí a různých studií, ale vlastně ta incidence jako taková nebyla prozatím nijak evidována a zjišťována v České republice. Takže tahle ta studie vlastně je za účelem zjištění incidence orofaringeálních nádorů, které mohou být způsobeny právě těma HPV virama.
1: Na české korunovační klenoty se během posledních 2 týdnů přišlo podívat zhruba 36,5 tisíce lidí. Do Vladislavského sálu Pražského hradu tak dorazilo asi o 15 tisíc míně návštěvníků než loni. Informovala o tom mluvčí zprávy Pražského hradu Natalie Máchová. Výstava začala 15. září a letos připomínala především období Habsburků. Kromě koruny, žezla a jablka si návštěvníci mohli prohlédnout taky korunovační roucho.
2: Sport.
1: Hokejisté Sparty prohráli i druhý zápas na domácím ledě v sezóně. V 5. kole Tip Sport Extraligy podlehli Karlovým Varům 0-1. Pražané přitom měli v utkání několik vyložených šancí, ale neproměnili je. To ale nebyl podle útočníka Jiřího Sekáče největší problém v jejich hře.
5: Máme jako tutovky, ale myslím si, že nejsme dost zdraví a nejdeme dost do brány. Nechceme platit tu daň za cenu těch špinavých gólů. Čekáme, že nám to tam napadá z těch vyložených šancí, což jakmile se to nestane, tak to dopadá takhle. No.
1: Sparta se po prohře propadla na 7. místo. Karlovy Vary se naopak posunuli na 4. příčku. Už dnes večer nastoupí Pražané na ledě Hradce Králové.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D5 u sjezdu Hnazdice a neprůjezdná silnice nebo ulice v Brně. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Zdice stojí dodávka. 29. kilometr blokuje jen Krajnici. Pražský okruh je v nočním omezení mezi sjezdy na Barrandov a Ořech, teď průjezdný plynule. Mezi kilometry 16 až 19 se k D1 i na Ruzini jede jen jedním pruhem. V Brně Bystrci u přehrady je od půlnoci neprůjezdná přístavní a hrázní ulice, a to jak pro auta, tak pro pěší. Omezení potrvá do prosince příštího roku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů Celsia, na horách se budou držet většinou kolem 16, to byly zprávy. A dál pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Příjemnou úterní noc přeji všem, ladíte noční radiožurnál s datem 29. září. Muzea, galerie a historické památky po celé zemi jsou plné vzácných sbírkových předmětů a také starožitností. Archiváři a kurátoři se je snaží ochránit před mechanickým poškozením, teplotními výkyvy, plísní a nebo třeba taky hmyzem. V muzeu v Rokytnici v Orlických horách teď bojují proti škůdcům poněkud netradičně pomocí insekticidního plynu. Víc se dozvíte z reportáže už za malou chvíli.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Žádní návštěvníci mezi vitrínami, místo nich oblak smrtícího plynu, tedy ne proti lidem, ale proti škodlivému hmyzu. V muzeu Sýpka v Rokytnici v Orlických horách teď speciálním insekticidním plynem ošetřují cenné sbírky před biologickými škůdci. Letos pracovníci muzea nepoužili klasické zápalné dýmovnice, ale jejich novou variantu na vodní bázi.
1: Je důležité před tím plynováním otvírat vitríny, aby se ten plyn dostal i k věcem, které jsou umístěny v těch vitrínách, skříních.
2: V muzeu Sýpka v Rokytnici v Orlických horách se připravují na preventivní ošetření sbírkových předmětů. Prostory se uzavřou a zaplní insekticidním plynem. Ten má omezit výskyt biologických škůdců, kteří můžou muzejní sbírky poškodit. Konzervátorka Terezie Kolářová vysvětluje, proč muzeum fumigaci pravidelně opakuje.
1: Ačkoliv teď momentálně nevíme, zda tu nějaké jsou, tak se to provádí spíš každoročně proto, aby jsme ten výskyt opravdu omezili. Nejlepší je plynovat v období teplých měsíců, kdy je hmyz aktivní, protože jakmile přijde chladné období, tak hmyz už aktivní není a už ten účinek prostě není takový, jaký by měl být.
2: Při fumigaci se ale řeší především škůdci, kteří se pohybují volně v prostoru. U napadeného dřeva musí pracovníci muzea zvolit jiný postup.
1: Co se týká červotoče, tak ho bohužel tímto způsobem nezlikvidujeme. Můžeme zlikvidovat maximálně ty dospělé jedince, kteří tam zrovna lítají, ale ty larvy, které jsou zalezlé ve dřevě, se musí řešit úplně jinak.
2: Samotné plynování letos probíhá jinak než v minulosti. Muzeum poprvé používá dýmovnice na vodní bázi. Ředitel muzea a galerie Orlických hor Tomáš Zelenka vysvětluje, proč od klasických dýmovnic upustili.
3: V minulosti jsme používali klasické dýmovnice zápalné, což pro nás bylo trošku problematické, jednak kvůli tomu spadu a kvůli riziku požáru.
2: Nové dýmovnice se aktivují chemickou reakcí po přidání vody. Podle Tomáše Zelenky má nová metoda ještě jednu výhodu.
3: Druhý den návštěvník může přijít do expozic a vlastně vůbec nic nepozná.
2: Teď už ale máme na hlavě ochrannou masku a připravujeme jednu ze 7 dýmovnic, které pracovníci muzea v Sýpce použijí. Do kilímku se nejdřív nalije voda, potom se dýmovnice vloží dovnitř.
4: Tak já ji tam teda už položím a budeme odcházet.
2: Dýmovnice začíná pracovat a z prostoru musíme odejít. Fumigace je součástí preventivní ochrany sbírek muzea a galerie Orlických hor. Postupně ji chtějí využít také v dalších objektech. V synagoze Karla Poláčka v Rychnově nad Kněžnou nebo ve výstavních prostorách na Kolovratském zámku. Z Rokytnice v Orlických horách Jiří Hofmán, Radiožurnál.

0: Londýnští Pink Floyd a píseň Wish You Were Here s vámi byli v nočním radiožurnálu a teď jdeme na sport. Čeští fotbalisté se chystají na druhý zápas v elitní skupině Ligy národů. Dnes večer přivítají v přímém přenosu radiožurnálu v pražském Edenu Anglii. Na poslední návštěvu Česka Angličané nevzpomínají v dobrém. V roce 2019 totiž Češi zvítězili v kvalifikaci mistrovství Evropy 2-1.
1: Vasopust už je v pokutovém území, zvedá hlavu, přidává pod sebe, to je strana!
2: Češi s velkým favoritem brzy prohrávali. V páté minutě proměnil penaltu Kane, krátce na to ale srovnal Brabec. Svěřenci kouče Šilhavého předvedli v Edenu nebojácný výkon, který Zdeněk Ondrášek korunoval v 85. minutě brankou při svém debutu v reprezentačním Ačku.
3: Jsem strašně rád, když vidím všechny úplně šťastný a myslím si, že táta měl slzy v očích a bylo to možná poprvé, co jsem ho tak viděl. Takže neuvěřitelný večer.
2: Pochvaloval si šťastný hrdina Zdeněk Ondrášek. Tehdejší útočník amerického Dallasu podle svých slov ani nepočítal s tím, že by do utkání s Angličany nastoupil. Kouč Šilhavýho ale po hodině hry poslal na trávník na úkor Michaela Krmenčíka. Ondrášek na to před časem vzpomínal v naší talk show Desítka Pavla Horváta.
4: Já jsem seděl na té střídačce prostě jako hrdej, ale podívám se na super zápas, na super stadion, úplný stadion. Vlastně v poločase přišel trenér, že já a Krmelec se budeme rozcvičovat po 5 minutách a najednou přišel trenér, Krmelec se rozcvičoval, já seděl, jsi ready? A já, no tak tam půjdeš. A všichni se mě ptají, jako, jak jsem se cítil, nebo co, o čem jsem myslel, že jsem ten gól dal, nebo tohle. Já říkám, já myslím, že to bylo tím, co dělá velký fotbalisty velkýma, já nikdy moc jako neuměl. Šel jsem nás čistou hlavou.
2: Čeští fotbalisté před 7 lety porazili Angličany poprvé v samostatné historii. Předtím se to ještě československé reprezentaci povedlo naposledy v roce 1975. O nakonec klíčovém střídání Zdeňka Ondráška mluvil po velké výhře i trenér Jaroslav Šilhavý.
5: Když jsem přijel na tréninku, se jevil velice dobře, jo? Takový prostě přímočarej, padalo mu to do brány a byli pozitivní takový, když jsme se s ním bavili, takže myslím si, že tyhle ty všechny věci nám pomohly v tom rozhodnutí.
4: Musím říct, že jsem se spoustu let chtěl zeptat trenéra, proč já. A já ho potkal a zeptal jsem se ho, proč já, proč mě tam dal. A on říká, hele, to byl takový pocit, že v poločase jsem věděl, že tam půjdeš.
2: Řekl ve vysílání radiožurnálu Sport Zdeněk Ondrášek. Češi se s Angličany utkali i na následném mistrovství Evropy v roce 2021, kde ve skupině prohráli ve Wembley 0-1. Národní tým tehdy na Euro došel do čtvrtfinále. Anglie v zápase o titul podlehla po penaltách Italům. Lukáš Michalík, radiožurnál.

0: hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely.
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru iRozhlas.cz,
1: webu radiožurnalsport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Adéla Burešová.
3: Děti ze základní školy v pražském Újezdě nad Lesy zůstanou ještě dnes doma. Přes 350 lidí mělo od minulého týdne zažívací potíže poté, co jídelna připravila pokrm z prošlých vajec. Zítra se děti do lavic vrátí, škola ale řeší potíže se zajištěním personálu. I učitelé totiž byli mezi těmi, kdo se jídlem otrávil. Na Ukrajině se asi 2 kilometry od polských hranic zřítil dron s proudovým pohonem. Řekl to polský ministr obrany Vladislav Košiněk-Kamiš. Polský vzdušný prostor podle něj narušený nebyl. Na polsko-ukrajinské hranici nejde v tomto měsíci o jediný případ. Třeba v půlce září Rusko zaútočilo na čerpací stanici a železniční uzel poblíž hraničního přechodu do Rohuského Hodin. V centru Prahy demonstrovali odpůrci vlády Andreje Babiše z hnutí ANO. Setkání organizoval spolek Milion chvilek pro demokracii, který chtěl vyzvat účasti v blížících se senátních volbách. Na Staroměstském náměstí zazněla kritika váhavého postupu k Rusku. Podle protestujících je taky potřeba podporovat nezávislost médií nebo zachovat senát jako pojistku demokracie. Britští policisté zjišťují motivaci, která pětici mužů vedla k možnému teroristickému činu u letecké základny Fairport. Vyplývá to z policejního prohlášení. Úřady později upřesnily, že všichni muži jsou Britové žijící v Londýně. Britská stanice BBC napsala, že ve vazbě kvůli podezření z teroristického činu skončili potom, co policie dostala hlášení o 3 podezřelých dodávkách u základny. Fairport použili Spojené státy k útokům na Irán. Teherán jakékoliv napojení na podezřelé byty popřel.
0: Sport.
3: Nizozemský útočník Cody Gakpo je už druhým fotbalistou Liverpoolu, který se během reprezentační pauzy zranil v Lize národů. Kvůli tomu se předčasně vrátil do klubu. Národní svaz oznámil, že 27-letý hráč si při nedělním vítězství 2-1 nad Srbskem v Bělehradě poranil kotník. Zpátky v Liverpoolu už je i švédský útočník Alexander Isak, který má zraněné stehno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na dálnici D1 u sjezdu na Kutnou horu a omezení na D48 u Třince. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu je kamion v příkopu. 65. kilometr podle kamer je u nehody zavřená jen krajnice, místo teď průjezdné.
5: Stojí na kolech, nepřekáží, teď se tam jsem projel okolo, stály u něj 2 kamiony, akorát na výstražkách.
4: Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Českého Těšína je nové omezení. Za odbočkami na Třinec a Slovensko je zavřený levý pruh kilometry 63,5 až 65 a aktuálně místem nebo úsekem projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů, na horách se budou držet většinou kolem 16. To byly zprávy. A začíná aktuální díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
6: Upozorňuji, že v následující epizodě mluvíme o pokusu o sebevraždu a obvinění z obchodování s lidmi. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Nové informace v kauze Adama Kajumyho policie ho viní z obchodu s lidmi na platformě OnlyFans. Jaké má proto důkazy a proč už nebylo nutné držet Kajumyho ve vazbě? Celý případ odhalila a popíše Apolena Rychlíková, šéfredaktorka serveru Page Not Found. Dnes je úterý 29. září. Ahoj Apoleno, díky, že jsi dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
7: Ahoj Matěj a děkuju moc krát za pozvání.
6: Kde je teďka jednatel agentury Reach Out Adam Kajumi, kterého policie viní z obchodování s lidmi? Protože ve vazbě už není, z vazby ho propustili v září.
7: Adam Kajumi byl v září po více než 90 dnech propuštěn z vazby. Bylo to poměrně očekávatelné, musím říct, navzdory tomu, že neustále panovaly obavy především z těch dvou důvodů, ze tří, kvůli kterým lidé většinou odcházejí do vazby, to znamená ovlivňování svědků a případný útěk do zahraničí. Za Adama Kajumiho se musela zaručit jeho blízká osoba. Dle mých informací je to jeho maminka, u které on tedy momentálně bydlí. Nevrátil se do toho svého obřího slavného barandovského bytu, před kterým si točil ty videa se svými luxusními vozy, ale vrátil se domů. Má zákaz vycestování z České republiky, čímž vlastně ten soud chtěl nějak podmínit to jeho propuštění z vazby, aby neuprchl. My víme, že on dlouhou dobu z roku pobýval vždy v Dubaji, částečně i kvůli tomu, aby tam mohl platit, neplatit daně, aby nemusel platit daně v České republice, ale tedy momentálně je v Praze, respektive ne v Praze, a v okolí Prahy u své matky.
6: Ve vazbě byl čtvrt roku, stěžoval si na to vazební stíhání. I tomu pomohlo k tomu, aby se z té vazby dostal, nebo ty žádosti byly zamítnuty?
7: On se stěžoval už velmi ze začátku, krátce po uvalení té vazby, a ten soud vlastně rozhodl, že ty stížnosti jsou neoprávněné a skutečně takovou tu první vazební dobu, která bývá, to znamená ty 3 měsíce, 90 dní, on tam strávil v celku.
6: Kromě něj policisté obvinili v kauze agentury Reach Out další jeho spolupracovníky. Stíhá je policie jako organizovanou skupinu a o koho všeho se jedná?
7: NCOZ už vlastně na počátku koncem května oznámila, že se to stíhání vede proti čtyřem osobám, které skutečně, jak ty říkáš, považují za organizovanou skupinu a jsou obvinění ze zvlášť závažného činu obchodování s lidmi. Důležité je také říct, že trestní stíhání se ale vede také proti samotné společnosti Reach Out, jímž byl Adam Kajumi jednatelem. A jedná se o takzvanou jeho pravou ruku, Adama Zachariáše, o kterém já jsem v těch svých textech psala taky. Dále se jedná o manažerku Denisu T. a kameramana Lukáše V.
6: A všichni ty, které jmenuješ, tak odmítají vinu?
7: Podle mých informací tomu tak je. Ani jeden z nich si nemyslí, že spáchal to, z čeho jsou obvinění.
6: Já jsem psal SMS-ku přímo Adamu Kajumimu a ten mi odpověděl následující.
8: Děkuji za nabídku rozhovoru. V tuto chvíli se k věci nebudu vyjadřovat.
6: My jsme kauzu Adama Kajumiho spolu už probírali v jednom z dřívějších dílů Vinohradské 12. To bylo někdy loni. Tehdy ještě nebyl jednatel agentury Reach Out ani nikdo další stíhán. To se změnilo. Co nakonec vedlo k policii k tomu, že Kajumiho zadržela, dala do vazby a obvinila?
7: Krátce poté, co já jsem zveřejnila ten svůj první text, který se věnoval případu modelky, kterou my jsme nazývali Leny, a následně další text, který byl pokračováním, kde jsem dohledala a zveřejnila části smluv, které firma Reach Out uzavírala s modelkami a ze kterých skutečně vyplývalo, že si Adam Kajumi a jeho firma zamezovali těm modelkám k přístupu k těm účtům, nebyly transparentní ohledně jejich výdělků a tlačili je do více explicitního obsahu, což mohli dělat, protože ty ženy nevěděly, kolik vydělávali.
6: Ten obsah pak sdíleli na platformě OnlyFans.
7: Ten obsah pak sdíleli na platformě OnlyFans, v čemž byl právě zapojený celý ten řetězec lidí, o kterých jsme tady mluvili, tak jsem byla kontaktována policií a dle mých informací už v této době začalo rozsáhlé vyšetřování, které musím říct, že i v nějakém evropském rozměru nemá úplně moc precedens. Tam panovala velká obava z toho, jestli vůbec se to dá takzvaně napasovat na nějaký trestný čin. Jestli skutečně můžeme nahlížet na platformu OnlyFans jako na prostor, ve kterém může docházet k sexuálnímu vykořisťování a obchodování s lidmi. NCOZ potom asi 9měsíčním vyšetřování rozhodla očividně, že ano, a spustila tu trestní stíhání.
6: To znamená, že ho viní z toho trestného činu obchodování s lidmi. A je tam ještě něco dalšího? Jak silné důkazy proti němu má?
7: Já myslím, že jedna z věcí, která se tam ještě diskutuje, je nějaká debata o krácení daní. To byl jeden z důvodů, proč mu také bylo zabaveno jeho, řekněme, legendární růžové Lambo. A Ten primární rozměr opravdu je to obchodování s lidmi v organizované skupině, za což tedy je horní trestní sazba 12 let ve vězení, ta spodní 5 let, takže 5 až 12 let jim hrozí. Policie během těch měsíců vyslechla vlastně většinu těch poškozených i nějaké svědky, kteří v té kauze jsou, opírají se především o jejich svědectví, ale zároveň mají také nazbírané materiály, které se týkají komunikace, ze kterých je patrné, jakým způsobem bylo na ty ženy tlačeno, jak Adam Kajumi s nimi komunikoval, jak ta firma vlastně přistupovala k ním, aby z nich vylákala ten nejtvrdší sexuální obsah a jak také do nějaké míry, a to myslím, že možná na tom nejdůležitější z mého pohledu, zneužívala nějaké jejich zranitelnosti. Opakovaně se objevuje i v těch policejních spisech, že tyto osoby byly v různé fázi třeba finanční nejistoty nebo špatném období z hlediska duševního, mentálního zdraví. A že Adam Kajumi a jeho spolupracovníci toho výrazně zneužívali právě proto, aby z nich získali ty fotografie.
9: Citujeme z tiskové zprávy policie České republiky.
10: Obviněné fyzické osoby jako členové organizované skupiny měly předem připravenou lstí a manipulacemi zneužít nezralosti, neznalosti, důvěřivosti a nepříznivé socioekonomické situace mladých dívek, často ve věku těsně po dovršení 18 let.
6: Takže podle policie, a ptám se na to, oni jimi měli manipulovat a zastrašovat je a tlačit na ně, třeba i tím, že jim potom nezaplatí, že jim budou platit méně, že musí takový obsah dělat, jinak ty peníze nepřijdou a podobně.
7: To byla jedna část. Důležité je ještě zmínit to, že Adam Kajumi výrazně využíval metodu takzvaného loverboy metod, to znamená, že on často k těm ženám přistupoval s příslibem nějakého romantického nebo aspoň milostného vztahu. Valná část těch lidí, kteří s ním spolupracovala, s ním měla nějaký poměr. Vím o třech ženách, které i důsledkem tohoto vlastně skončily v rukou psychiatru. Protože jeden z těch klíčů k tomu jeho úspěchu byl, že on s těmi dívkami navázal nějaký důvěrný vztah, tvářil se, že o ně má zájem, že s nimi může chodit, že je bude zahrnovat nějakou pozorností a láskou. A ve chvíli, kdy je nalákal do toho OnlyFans, podepsali smlouvu, tak je v podstatě odvrhl, už se o ně nezajímal a už se choval jako ten tvrdý biznismen,

0: Miho a současně je jedna z modelek, která pro něj pracovala.
1: On byl v podstatě ten hlavní vůdce celý té agentury. A
0: ona o těch praktikách agentury mluvila tak, že byla v jednu chvíli bez práce, v době covidu, Kajumi mu podlehla.
1: V tu chvíli mě oslovil pan Kajumi s tím, že by jsem mohla si založit OnlyFans.
0: Sama by o OnlyFans prý ani nepřemýšlela. Je to něco, co spadá do toho módu operandy, který ty tady popisuješ, ten Loverboy metod?
2: Loverboy metod je mimochodem z hlediska Interpolu jedna z nejvážnějších, jeden z nejvážnějších způsobů, jak lákat ženy do pornoprůmyslu a erotického biznesu. Jo? Tady si musíme dát opravdu pozor, že i ty mezinárodní složky to považují za jednu z těch nejzákeřnějších a nejhorších a z hlediska psychických dopadů nejškodlivějších, těch jeden z těch nejškodlivějších způsobů, protože on opravdu v těch ženách zanechává pocit hluboké nejistoty, věří tomu muži. Ano, Kafu takhle se prezentuje na veřejnosti, dle mých informací podobné věci vypověděla právě i na policii, doložila to celou řadou nějakých důkazů. Ona samozřejmě měla v té firmě poněkud exkluzivnější postavení, dokázala si vyjednat lepší podmínky, ale je třeba zdůraznit, že v těch smlouvách se zcela běžně objevovaly klauzule typu, že pokud ta dívka opustí tu firmu, tak následující rok má ta firma vlastně právo nakládat s těmi fotografii a dál na nich vydělávat. A pokud jste tomuto chtěli zamezit, tak opravdu nebylo úplně jednoduché z té firmy vystoupit nebo se pustit s Adamem Kajumem do konfliktu, protože není úplně nikomu příjemná představa, že ty fotky dál kolují, například třeba doplněné o AI, o úplně jiný typ obsahu, bez vaší kontroly. Takže z toho, co já jsem komunikovala, my jsme se s Kafou sešli a měli jsme spolu dlouhý rozhovor s ní, tak jsem pochopila, že ona se vlastně snažila z té firmy vyexitovat s co nejmenšíma dopadama na její osobnost i na její biznis a nakonec se jí to povedlo.
0: Já vím, že my dva jsme tady spolu, když jsme se o kauzu Adama Kajumiho zajímali naposled, že jsme tady spolu probírali i seznamy toho, co vlastně měla ona i jiné modelky natočit, že to dostávali každý týden, že tam byly různé pózy, fotografie, videa a tak dále. Některé z těch videí podle Kafu měl natáčet sám Adam Kajumi. Takže chtěl mít ten obsah pod kontrolou, dá se říct.
2: Dokonce třeba v některých případech i předváděl těm ženám, co mají dělat. Aha. Jedna z těch bývalých modelek třeba vypověděla, že k ní přišel do pokoje, nebo respektive do toho pokoje, kde se to natáčelo, ono se to často natáčelo právě v tom jeho barandovském bytě, čímž teda ta některá videa jsou hodně charakteristická, dá se poměrně jednoduše poznat, z jaké dílny, z jaké firmy pocházejí, protože těch OnlyFans firm v Česku je opravdu hodně. A ta dívka vypověděla, že on dokonce měl si sundat kalhoty a ukázat, jak by měla masturbovat. A on tam byl často přítomný, částečně i proto, aby opravdu měl nad těmi dívkami dohled. Ale jinak ta práce byla do nějaké míry delegovaná, opravdu tam byli fotografové, byli tam manažeři a další lidé, kteří se toho účastnili pro nějaké vyjednávání. Tam často byl právě Adam Zachariáš, který třeba v některých případech, o kterých já vím, komunikoval i s rodinama těch modelek a tlačil skrz rodiny na to, že musí ty ženy dodávat obsah. Ono se to zdá zvenku jako poměrně jednoduchá věc, že máte dodávat nějaké penzum fotek a videí, ale ono to opravdu zabere hodně času, takové natáčení, a když si to pak člověk se sadí dohromady, tak dostávat za v podstatě celou úvazkovou práci 20 tisíc na fakturu je opravdu směšné, zvlášť když vyděláváte té firmě jako miliony.
0: A dostali pak ty modelky všechny ty peníze, které nedostali teda úplně všechny, protože dostávali jenom podíl, že jo, a jak popisuješ, teda mnohem menší než ta suma, kterou vydělali. A dostali aspoň teda ten podíl, který měli v té smlouvě?
2: Jakdy. Ty platby se někdy spožďovaly, někdy se objevovaly výčitky ze strany Adama Kajumiho nebo firmy Reach Out, že ten obsah není dostatečný, že takové věci neprodávají, že ten profil stagnuje, že je potřeba prostě se víc odhalovat, natáčet opravdu pornografický materiál a tak dále. Takže jsou i případy, kdy ty ženy třeba získali nějakou část těch peněz, ale potom už to třeba raději i vzdali, aby mohli z té firmy odejít.
0: I Kafu se potýká po tom tlaku, který popisuje, s nějakými psychickými potížemi, protože ty jsi mluvila o tom, že některé ty modelky skončily v psychiatrické léčebně.
2: Leny má asi nejtěžší ten případ z toho hlediska, že skutečně nějakým souběhem událostí, ve kterých dle jejího psychiatra důraznou roli hrál nátlak Adama Kajumiho, také určité nepohodlí, které se vázalo k té práci pro OnlyFans, protože ona opravdu začala být stalkovaná celou řadou lidí, do její práce jí chodily květiny, měla mnoho nevyžádané pozornosti, lidi na ní

0: se vrhali na ulici a ona z toho opravdu měla jako špatné psychické stavy a chtěla i kvůli tomuto odejít a přišla kvůli tomu o tu svou druhou práci, která pro ně byla naopak mnohem důležitější. Tak ano, Kafu uvedla v těch svých výpovědích, že už v minulosti po tom svém milostném vztahu s Adamem Kajumim skončila na psychiatrii. Mhm. Oni spolu chodili, když ona byla poměrně hodně mladá. Já myslím, že to je taky důležité zmínit. On často ty ženy byl schopný kontaktovat ještě před dovršením 18 let a už v této době vlastně v nějakém ještě úplně nevyzrálém věku je lanařil do toho OnlyFans. A důležitá je tam taky role jedné z dalších jeho bývalých přítelkyní, která neskončila jako modelka OnlyFans. Ona vlastně stopla tu práci těsně před spuštěním toho profilu. A tam je to velmi závažné v tom, že on věděl, v jakém je stavu, ona dokonce užila nějaké léky a předávkovala se a mu to bylo úplně jedno, on vlastně to neřešil. On k ní přistupoval v podstatě tak, že sice spolu chodili poměrně dlouho, ale on dle teda jejího svědectví vlastně dlouhodobě tlačil na to, aby šla do OnlyFans a podmiňoval ten vztah. Vlastně říkal, ty mě musíš prokázat, že mě máš ráda, pokud nevstoupíš do OnlyFans, pokud nebudeš dělat tenhle ten biznis, tak já se s tebou rozejdu, to znamená, že tobě na mě nezáleží a tak dále. Ona vlastně z tohohle typu vydírání osoby, kterou milovala a které věřila, vlastně skončila v péči psychiatrů taky a bylo to pro ně hodně náročné a doteď je.
1: Dvě z těch poškozených dokonce měly podle mediálních zpráv se pokusit o sebevraždu. O tom se zmiňuje to usnesení o zahájení trestního stíhání od policie?
0: Je to tenhle případ, o kterém jsem mluvila a je to potom případ Leny, která se dlouhodobě sebe poškozovala. Reakce strany firmy Reach Out byla, že se ty jizvy třeba vyfotoshopují v tom materiálu a že se to zakryje nějak a tam to opravdu došlo až k pokusu o sebevraždu. Ona si podřezala žíly.
1: Kolik těch poškozených je v té kauze? S kolika jsi ty mluvila?
0: Já jsem za ty poslední týdny a měsíce mluvila, myslím, s 4 nebo 5 osobami, které v té kauze figurují. Celkový počet žen, které prošly firmou Reach Out, ta policie odhaduje na 50. Ne všechny si stěžují, jo. Jsou tam samozřejmě ženy, které i dokonce Adama Kajumiho
1: hájí. Ano.
0: Veřejně hájí. Jsou tam dokonce ženy, které veřejně dali prohlášení o tom, že jsou poškozené a zažili strašné věci, aby potom obrátili. A je teďka otázkou i policie, co z toho se označí za jejich křivé svědectví. Ale zhruba ten počet jsou 5-6, o kterých já vím.
1: Kolik peněz, když jsi mluvila o milionech, si měli lidé v Reach Outu, nebo Adam Kajumi konkrétně vydělat tím, že provozoval, co provozoval a podle policie obchodoval s lidmi?
0: Ta policie zatím mluví o tom, že jenom z té trestné činnosti, jo, to není výdělek z toho OnlyFans, se bavíme o nějakých 3,6 až 4 milionech jenom z té trestné činnosti. To znamená, vy, když máte tu OnlyFans agenturu, tak samozřejmě a do toho ty modelky s tím chodí, ten model téhle práce v tomhle měřítku je velmi rozšířený a může fungovat i dobře, to chci jako zdůraznit, tak vy samozřejmě z toho platíte nějaké četry a tak dále, ale
1: to jsou lidé, kteří potom komunikují s těmi fanoušky, kteří si platí vlastně ten obsah jako takový a chtějí být v tom úzkém vztahu s tou modelkou.
0: Myslí si, že jsou v úzkém vztahu s
1: ale
0: modelkou,
1: ale jsou v kontaktu s četrem.
0: Klíč k tomu, aby ten profil vydělával, je samozřejmě, aby byl 24 hodin dostupný.
1: Jo.
0: A z téhle činnosti, z té trestné, mělo být vyděláno přes 3,6 milionů, tuším.
1: Ta agentura funguje doteď?
0: Ne, ta agentura už
1: nespravuje ty profily, které tam třeba zanechaly ty modelky, které už nepracují.
0: Ne, ta agentura určitě doteď nefunguje. Některé z modelek, o kterých já vím, že pracovali pod Adamem Kaumem, přešly do jiných firem a tam pracují.
1: A ty profily, které tam měly, tak ty už neexistují, protože vím, že my dva jsme taky společně řešili a ty si o tom psala, že některé ty profily měl nadále ve správě Adam Kajumi, i když už pro
0: to
1: OnlyFans vlastně ty ženy nefotily.
0: Ano, tam docházelo třeba i k tomu, protože jenom, abych tady zdůraznila jednu věc, to OnlyFans samo o sobě musíte nějakým způsobem propagovat, jo? Nejčastěji se to propaguje marketingem pomocí sociálních sítí a marketing Adama Kajumiho byl prostě, že natáčel poměrně jako stupidní, hloupá, zesměšňující videa, ve kterých ty holky vlastně vystupovaly jak nějaké blbky a skrz to lákal. To byl takový jeho jako trademark a skrz ten Instagram například potom ty lidé chodí na to OnlyFans. Vy tam máte založený ten účet a ty účty můžete zakládat jako různě, jo. Takže většina těch modelek se potýkala s tím, že pak zjišťovala, že ty jejich fotky kolují v jiných účtech, které jsou zase spárované s někým jiným. Dokonce jsem natrefila i na případy, že ty fotky byly na černo prodávány na Telegramu nebo na Discordu, jako v balíčcích. Mm-hmm. Takže to je další věc, kterou se dá vydělávat. Nemůžu potvrdit, že se toho účastnil i Adam Kajumi, ale minimálně vím ze strany těch žen, že je tam podezření, že to bylo i za jeho přispění. Já nedokážu úplně přesně říct, v jakém stavu jsou konkrétně tyto profily, protože opravdu, pokud ty fotky někde jsou, tak je docela běžné a děje se to těm modelkám a opravdu si stěžují ty platformy OnlyFans, že pokud to někde bylo v oběhu na Telegramu, tak stačí celý ten balíček vzít, založit to, najmout tam četra a znovu to do nekonečna protáčet, i když jsou to 2-3 roky staré nahrávky, tak na tom stejně můžete utržet nějaké peníze.
1: Ty jsi říkala, že Kajumi mu hrozí v případě odsouzení až 12 let vězení, plus jsou tam teda obvinění jeho spolupracovníci. Zároveň jsem v těch posledních týdnech a měsících zaznamenal debatu o tom, jestli by tento případ, protože si říkala a psala o tom, že to je jeden z nejprobádanějších případů v Evropě, tak jestli by s ním neměla pracovat i legislativa. Piráti by chtěli, aby v trestním zákoníku bylo digitální kuplířství, tak cítíš, že se můžou udít nějaké a jsou potřebné takové změny v legislativě, aby podobné případy do budoucna bylo třeba snadnější postihovat?
0: Já nejsem odborník na legislativu, ale z té debaty, která se vede, jsem pochopila, že ten základní spor, o kterém se tady budeme asi v následujících týdnech a měsících bavit, bude, jestli se jedná o digitální kuplířství, anebo jestli se jedná o obchodování s lidmi. To, že ten případ teďka řeší NCOZ, ukazuje, nebo se s tím snaží doložit, že to stačí dát pod to obchodování s lidmi. Já si uvědomuju, že jakýkoliv nový zákon je vlastně problematický. Jo? Že já chápu tu právní rigiditu, která je opravdu potřebná, protože my nepotřebujeme mít zákony specificky na všechno, na moto, aby pod ty zákony se dalo dostat co nejvíc věcí. Ale na druhou stranu vítám nějakou snahu debatovat o tom v poslanecké sněmovně, jak ze strany třeba Pirátů zelených, ale byla jsem na kulatém stolu, kde byli i zástupci ministerstva spravedlnosti, organizace, které se věnují obchodování s lidmi, a ta debata se tam opravdu vedla spíš o tom, jestli to nesměřovat po to obchodování s lidmi, jestli to kuplířství nevyžaduje ten přímý styk. To znamená, jestli opravdu není založený na tom fyzickém kontaktu v té prostituci. A ty erotické videa, jak to třeba známe i od biznesu Andrew Tate a jeho bratra Tristana, který čelí těm řadě obvinění, tak je založen poněkud na něčem jiném a spíš to spadá do toho obchodování s lidmi. Já jsem zvědavá, jak se tahle debata kolem Lex Kajumi bude vést dál.
1: Tak Lex Kajumi, tak se to jmenuje. Je to samozřejmě otázka na experty na trestní právo. Myslím, že i tomu se budeme ve Vinohradské 12 do budoucna věnovat. Díky, že jsi přišla, díky, že tu kauzu sleduješ už tak dlouho a že jsi ji vynesla na veřejnost.
0: Děkuji moc krát za pozvání a mějte se krásně.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Apolena Rychlíková ze serveru Page Not Found, která otevřela kauzu Adama Kajumiho a jeho agentury Reach Out. Policie ho viní z obchodování s lidmi na platformě OnlyFans. Tahle společnost mimochodem tvrdí, že obchod s lidmi netoleruje v žádné formě a bojuje proti modernímu otroctví. Určitě se k tomu zase někdy dostaneme. Naslyšenou zítra.

0: Jak si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
1: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
2: Se kterými slovy nesouhlasil?
1: Česko. Mě vždycky po mě lezli slimáci, když mě oko padlo na tenhle podivnej slengovej nebo argotovej výraz.
0: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
1: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Denně ve 14:15 odpoledne.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Socher slaví 100 let.
4: Vydejte se s rozhlasovými symfoniky za hranice známých světů. V pondělí 5. října uvedou v Rudolfinu Holstovi planety a i v Sovu nezodpovězenou otázku a vůbec poprvé zazní na veřejnosti houslový koncert Jana Kučery, který zároveň program diriguje. Solo patří Davidu Pokornému, spoluúčinkují dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu a Carmina Bohemika pod vedením Věry Hrdinkové. Za hranice známých světů. socher.rozhlas.cz.
5: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Adela Burešová doplní zpravodajský souhrn.
6: Voda z oblasti Odolena voda zatím není pitná. Odstavené vrty pořád obsahují velké množství olova. Izrael během svátku Sukot na týden omezil pohyb Palestinců na západním břehu Jordánu. Čeští fotbalisté se v Lize národů utkají s Anglií a bude převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Většina z odstavených vrtů v oblasti Odolena voda pořád obsahuje nadlimitní množství olova. Hodnoty využívané vody jsou v pořádku. Radiožurnálu to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Vysokou koncentraci olova zjistila vodárna ve čtvrtek v 16 z 630 vrtů. Kdy bude voda bezpečná, zatím není jasné. Několik obcí na severu Prahy do té doby musí využívat přistavené cisterny, vysvětluje Soukup.
7: Sledujeme trendy, jak se nám vyvíjí znečištění v různých oblastech a mohutně odkalujeme, čistíme komory vodojemu, snažíme se té kontaminované vody zbavit. V současné době je voda nepitná.
6: Íránští zástupci jednali s katarskými zprostředkovateli. Uvedl to íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi, podle kterého Teherán seznámil prostředníky se svým návrhem na znovu otevření Hormuzského průlivu. Americkou odpověď Írán očekává během dneška. Americká strana se zatím ke svému oddělenému jednání s katarskými mediátory nevyjádřila. Prezident Donald Trump ale dřív vyloučil, že by Íránu nabídl zrušení sankcí nebo uvolnění zmrazených fondů. Izraelská armáda zavedla na západním břehu přísné omezení pohybu Palestinců. Trvat budou po celou dobu svátku Sukot až do soboty 3. října. Bezpečnostní složky se obávají zvýšeného rizika útoků. Palestinští dělníci mají zákaz vstupu do izraelských osad. Vjezdy do některých palestinských obcí jsou zablokované.
8: Několik stovek židovských věřících vstoupilo podle palestinských médií do areálu mešity Al-Aqsa v Jeruzalém, některý židé nazývají Chrámovou horou. Modlitby nemuslimů jsou na tomto místě oficiálně zakázány. Do areálu vystoupal i izraelský krajně pravicový ministr Itamar Ben-Gvir. Proti aktuálnímu počínání se opět ohradilo Jordánsko, jehož náboženské nadace areál spravují. Podle jordánské diplomacie jsou opakované vpády židovských věřících úmyslnou provokací. Přesně před 26 lety vešel v doprovodu izraelských vojáků na místo tehdejší izraelský opoziční vůdce Ariel Sharon. Jeho návštěva spustila palestinskou druhou intifádu proti Izraeli. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
6: Hodonínská zoologická zahrada zahájila sbírku na podporu programů ochrany zvířat a přírody. Návštěvníci do ní můžou přispět při zakoupení vstupenky. Vyberou si mezi plným vstupným s 3korunovým příspěvkem nebo vstupným bez příspěvku. Z výtěžku zoologická zahrada přispěje třeba spolku pro ochranu tygrů, ptačímu parku Kosteliska u Dubněn na Hodonínsku nebo na záchranu outloňů váhavých v Indonésii.
0: Sport.
6: Tři dny po prohře 1-2 s Chorvaty čeká české fotbalisty další zápas v elitní skupině Ligy národů. Na stadionu v Edenu tentokrát přivítají Angličany. Ti se v Česku naposledy představili před 7 lety, kdy v kvalifikaci mistrovství Evropy prohráli 1-2. Na památné utkání vzpomíná uzdravený kapitán reprezentace Ladislav Krejčí.
9: Pamatuju si to z televize, protože jsem ten zápas nehrál, ale bylo to velký vítězství pro celý národ, protože se dokázal porazit jeden z nejlepších týmů, který v Evropě a na světě je. Není nic víc na té reprezentační úrovni a celkově fotbale porovnávat se s těma dle typama hráčů týmu a dokázat je porazit. Takže s touhle motivací do toho jdeme a znamenalo mi to pro nás určitě hodně.
6: Zápas Česko-Anglie začne ve 20:45. V přímém přenosu ho odvysílá Radiožurnál a Radiožurnál Sport.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na dálnici D1 u sjezdu na Kutnou horu a uzavírka v Hodkovicích nad Mohelkou. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu havaroval kamion. Na 65. kilometru je v příkopu. Náš zpravodaj z místa hlásil, že auto je na kolech. U nehody zatím zavřená krajnice, místo označené a průjezdné. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Zdice stojí dodávka. 29. kilometr blokuje jen krajnici. A v Hodkovicích nad Mohelkou v noci zavřeli nádražní ulici Most nad silnicí 35 do Liberce a Turnova. Směr jízdy Liberec se teď nedá sjet do centra Hodkovic ani z něj najet. Uzavírka kvůli opravám potrvá do půlky října a oběd se dá otočením na vedlejších sjezdech 29. kilometru u Jeřmanic nebo 39. u Paceřic. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů Celsia, na horách se budou držet většinou kolem 16. To byly zprávy. A teď pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: 6 minut po 4. hodině je s vámi stále noční Radiožurnál. Přeji dobré časné ráno s datem 29. září. Včerejší tradiční národní svatováclavská pouť přilákala do Staré Boleslavy i letos tisíce lidí. Odkaz patrona české země si připomněli při každoroční poutní mši na Mariánském náměstí. Reportáž z místa nabídneme za okamžik.
0: Noční Radiožurnál
2: a Adam Carda.

0: Alžběta Kolečkářová zazněla v nočním radiožurnálu a na národní svatováclavskou pouť do Staré Boleslavy včera zamířili lidé z celé republiky. Připomněli si den české státnosti a uctili památku národního patrona svatého Václava. Věřící se na Mariánském náměstí zúčastnili také slavnostní mše, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
1: Dobré ráno. 15 poutníků právě vyráží z kostela v Lysé nad Labem na pouť do Staré Boleslavy. Mezi nimi i Ondřej Vaniček.
2: Vyrážíme nyní v 6.30 a to tak, abychom došli na 10. hodinu na náměstí ve Staré Boleslavi, kde začíná hlavní mše svatá.
1: Vy to nemáte tak jednoduché, protože nesete takzvanou korouhev. Co to vlastně je?
2: Je to prapor s vyobrazením svatého Václava, na druhé straně namalovaná Panna Marie s dítětem.
1: Skupinka z Lysé nad Labem nakonec dorazila do Staré Boleslavy krátce po 9:30. Co je vlastně cílem takovéhle pouti z duchovního hlediska?
2: Je to dědictví a svědectví víry svatého Václava. Ty hodnoty, které nám předal, solidarita, láska jednoho k druhému, odpuštění především.
1: Do Staré Boleslavy dorazila také paní Ludmila.
3: Bydlím tady ve Vinořích, tak já jsem to tentokrát pojala jako takovou určitou oběť. Tu pouť jsem nabídla za mír ve světě.
1: Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil důležitost odpuštění pro současnou společnost.
4: Odolná společnost potřebuje především důvěru jednoho v druhého. Lidi schopné spolu mluvit i tehdy, když spolu nesouhlasí. Potřebuje ochotu nést a snést něco pro společné dobro. Potřebuje smíření, odpuštění a svornost.
1: Přikázání také řekl, že nejsme vlastníky země, ve které žijeme, ale pouze jejími správci. Budoucím generacím ji tedy jednou máme předat pokud možno v lepším stavu, než jsme ji dostali. Ze Staré Boleslavy Ondřej Mikušek, Radiožurnál.

0: Továrna na držitele cen Grammy a značka, která desítky let formuje světový pop i jazz. Bostonská Berklee College of Music vychovala jména jako Quincy Jones nebo Chaka Khan. Z Čechů na ní studoval jazzový kontrabasista Jiří Mráz nebo kytarista David Dorůžka. Teď má na prestižní škole zastoupení i nastupující generace. 20letý Jan Dudák.
1: Jestli mám rudé příjmení, tak jsem je asi nemohl úplně ignorovat.
2: Směje se Jan Dudák, který teď v Severní Americe zahájil semestr. Na kytaru začal hrát v 5 letech, a to i přesto, že se hudbě v jeho rodině profesionálně nikdo nevěnoval.
1: A kolem 8 let jsem si vzal do ruky elektrickou kytaru a začal jsem objevovat jiný žánry jako rock, R&B nebo jazz.
2: Hře na obě kytary se intenzivně věnoval i během studia na Mezinárodní střední škole v Praze. I toho pak motivovalo zkusit štěstí v zahraničí na bostonské Berklee.
1: Je to především o talentovkách, na které musíte být opravdu perfektně připravení. A tady hodně vděčím své paní učitelce na Berklee, Lodi Bartošové, protože mě vlastně připravovala v teorii už úplně od začátku, i když jsem si to ani neuvědomoval. A člověk vlastně hodně musí ukázat, co umí jako muzikant, ale zároveň nějakým způsobem ukázat vlastní hudební směr a vlastní identitu.
2: Díky tomu teď Dudák studuje hudební produkci se spolužáky z celého světa.
1: Asi nejvíc mě toho naučili kamarádi, hlavně ti z vyšších ročníků, a potom samozřejmě praxe. Když dostanu nějaký projekt, musím často vyřešit a vymyslet všechno sám, i když občas přesně nevím, jak na to. A právě v těch chvílích se člověk naučí nejvíc. Když člověk studuje v prostředí, kde potkává lidi z celého světa a každý z nich přináší jiný hudební background, ten rozdíl je hodně výrazný. Zároveň ale díky tomu člověk začne českou hudbu vnímat i trošku jinak a uvědomí si, že má vlastní charakter a věci, které by podle mě mohly fungovat i v zahraničí.
2: Umělou inteligenci vnímá jako riziko hlavně pro moderní popovou scénu.
1: Pop je žánr, ve kterém je důležité být co nejvíc perfektní a bezchybný. Perfektně laděné vokály, bicí přesně na čas a tak dále. A právě tuhle bezchybnost AI dokáže hodně dobře replikovat, protože je založená na počítačových technologiích.
2: Zároveň si ale nadějný muzikant myslí, že AI začne časem vytvářet hudbu, která se bude podobat sama sobě.
1: No, možná to nějakou dobu bude posluchače bavit, ale myslím, že za chvíli budou chtít slyšet něco nového a nejen další dokonale vyprodukovanou skladbu, která zní stejně jako všechny předchozí.
2: 20letý Jan Dudák bude na Berklee studovat ještě 3 roky. Pak by se jako producent rád dostal do profesionálního studia a věnoval se dál i vlastní tvorbě. Získané zkušenosti chce přinést zpátky do Česka. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

0: Socher slaví 100 let.
1: Vydejte se s rozhlasovými symfoniky za hranice známých světů. V pondělí 5. října uvedou v Rudolfinu Holstovi planety a i v Sovu nezodpovězenou otázku a vůbec poprvé zazní na veřejnosti houslový koncert Jana Kučery, který zároveň program diriguje. Solo patří Davidu Pokornému, spoluúčinkují dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu a Carmina Bohemika pod vedením Věry Hrdinkové. Za hranice známých světů. socher.rozhlas.cz
2: Je 16:30. Krátké zprávy připravila Adéla Burešová.
3: Vláda se od čtvrtka vrací k regulaci cen pohonných hmot. Kvůli stále rostoucím cenám budou marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr. Sníží se taky spotřební daň na naftu a ministerstvo financí bude každý pracovní den určovat nejvyšší přípustnou cenu benzínu a nafty. Kabinet taky rozhodl o zavedení sektorové daně na rafinerie. Ta bude platit v letošním i příštím roce. Policie hledá svědky sobotní nehody na srazu tuningových aut v Hrádku nad Nisou na Liberecku. V rekreačním areálu Kristýna vjel řidič Mustangu do davu a zranil 5 lidí. 2 z nich měli středně těžká zranění, další 3 lehká. Všechny zraněné záchranáři převezli do nemocnice. Kriminalisté řidiče zadrželi a obvinili ho z ublížení na zdraví z nedbalosti. Hrozí mu až 3leté vězení. Pokud máte jakékoliv fotografie nebo videa nehody, kontaktujte policii na lince 158. Papež Lev XIV. Zakončil 4denní návštěvu Francie. Po zastávkách v Paříži a Lourdes k věřícím promluvil taky ve městě Mety na severozápadě země. Potom odletěl do Říma. Papeže o víkendu ve Francii vítali miliony lidí. V Lourdes se v soukromí sešel s několika oběťmi sexuálního násilí ze strany církevních představitelů. Do Francie se papež vrátil po skoro 20 letech. V Orlických horách budou zítra složky integrovaného záchranného systému nacvičovat hašení lesního požáru. Do cvičení, které začne v okolí pevnosti Hanička v 7:30 ráno a potrvá až do odpoledne, se zapojí zhruba 200 hasičů, policistů a záchranářů z několika krajů a přidají se k nim i kolegové z Polska. Kvůli pohybu velkého množství techniky, včetně vrtulníku, bude část oblasti uzavřená.
4: Sport.
3: Florbalisté Chodova zvítězili ve 4. kole Superligy na hřišti hat-tricku Brno 8-4. 5 bodů za 4 góly a 1 asistenci si připsal Marek Vávra. Chodov se posunul do čela tabulky o 2 body před Tatran Střešovice, Pražskou Spartu a Vary Bohemians. Tatran i Sparta ale mají zápas k dobru.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na dálnici D1 u sjezdu na Kutnou horu a omezení, případná překážka na D35 u sjezdu na Mladeč. Na dálnici D1 z Brna do Prahy je za sjezdem na Kutnou horu. Kamion v příkopu havaroval na 65. kilometru. Vypadá to, že u nehody je stále zavřená jen krajnice, i tak většina projíždějících vozidel v místě vybočuje vlevo. Na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce pozorně u sjezdu na Mladeč. Na exitu 245 stojí nákladní auto. Pozorně, protože je to dálnice s úzkým odstavným pruhem. A na Pražském okruhu ruší noční omezení mezi sjezdy na Barrandov a Ořech, kilometry 16 až 19, se k D1 i na Ruzyni jezdilo, místy stále ještě jezdí, jen jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a zpočátku ještě ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty vystoupají na 20 až 24 stupňů Celsia, na horách se budou držet většinou kolem 16. To byly zprávy. A dál posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Farmáři stále častěji prodávají na podzim dýně formou samoobsluhy. Zákazníci jsou podle nich většinou poctiví a i bez dohledu si útratu sami spočítají a zaplatí tak, jak mají. Podrobnosti uslyšíte za chvíli přímo v reportáži nočního radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: podzimu neodmyslitelně patří dýně a Češi je mohou stále častěji nakoupit v samoobsluze. Tykve jsou jim k dispozici kdykoliv a zákazník sám podle počtu kusů nebo váhy zaplatí do kasičky nebo pomocí QR kódu. Podobný prodej už několik týdnů funguje i v Bochovicích na Třebíčsku.
1: Vhazuje paní Mirka bankovky a mince do kovové schránky, zatímco její dcera odnáší do kufru auta jednu dýň za druhou.
2: Asi 33 vlastně bylo těch malejch. K tomu jsme měli asi zhruba tak asi 8 středních a potom asi, já nevím, dvě ty větší dýně.
1: Ukazuje paní Mirka na všechny možné dýně, co už si v samoobsluze vybrali. Část si nechají doma, část berou i pro známé. Tady v Bochovicích kupují tykve poprvé.
2: My jsme vždycky dýně měli svoje. Leto se neurodilo, takže jsme začali pátrat. Jen jsme se bavili a internet i hned nám, takže výsledkem je to, že přišel odkaz, tak jsme vyjeli.
1: Dýně mají čistě na dekorace, podobně jako teď většina zákazníků, popisuje farmář Dominik Jura.
3: Nejvíc z začátku byl zájem o Hokkaida, teď to pomale přechází vlastně, jak se blížíme k tomu jakoby Halloweenu, tak je větší zájem samozřejmě o ty dýně na dlabání, na vyřezávání.
1: Dýně má Dominik Jura vyskládané na trávníku před domem. Zákazníci si je sami vezmou, sami si spočítají útratu a pak také zaplatí.
3: Nazvali jsme to Skasíruj se sám. To máme druhý rok a vzniklo to vlastně tak, že lidi jezdili hodně nepravidelně a většinou, jak se komu hodí, když jede z práce, a to nešlo úplně vyhovět všem, že jo, nemůžeme vlastně jakoby držet tu otevírací dobu nonstop, takže jsme vlastně přišli tady k tomu bezkontaktnímu prodeji. Ne? Musím zákazníky pochválit opravdu, že jsou poctiví.
1: Dýní je v tuto chvíli v Bochovicích dost, i když úrodu trochu poškodilo letošní sucho. Podle Dominika Jury ale zdaleka nespůsobilo takové škody jako na jiných plodinách. Dýně proto začal v Bochovicích prodávat už na začátku září. Ke konci minulého týdne spustil samoobslužný prodej i farmář Martin Broš u Radňova na Havlíčkobrodsku.
4: Méně než loni, bohužel je to poznat i na ceně. No. U nás zaplatí, že jezdíme tak, že jedeme pořád za nějaký velkou obchodní ceny, to znamená dneska 15 kilo.
1: Vysvětlil Martin Brož, že letošní úrodě dýní uškodilo hlavně sucho a nebylo ani kde brát dostatek vody na zavlažování. Musel proto oproti letošku zdražit o 3 koruny za kilo. Tereza Pešloutová, Radio.

0: Ellie Goulding zazněla 10 minut před pátou. Za chvíli začne ranní radiožurnál s Petrem Králem a poslední noční reportáž nás zavede do Brna. Muzeum města a městská část Brno-Střed po zhruba 4 letech otevřeli zrestaurovaný prvorepublikový byt manželů Herdanových. V ulici Hlinky nedaleko výstaviště ho obnovili studenti brněnské restaurátorské školy. Teď jsou naplánované prohlídky interiéru pro veřejnost a také přednášky o historii unikátní jednotky.
1: Nejtěžší bylo asi se v tom jako vyznat. Když se to jako demontovalo, když se to skládalo zpátky, tak aby jako se vědělo, která část k jaký místnosti patří, tak to bylo jako poměrně složitý. A vlastně jako sjednotit i ty povrchové úpravy, vlastně ty šelakové politury.
2: A bavilo vás to?
1: Jo, mě to jako bavilo a jako včetně jako ty restaurátorské dokumentace.
3: Popisuje Jakub Zábranský, jeden ze 60 studentů vyšší odborné školy restaurátorské v Brně, kteří se podíleli na obnově funkcionalistického bytu. Po 4 letech úprav jsou zde viditelné vyleštěné parkety, pryskyřící ošetřený nábytek nebo opravené vestavěné skříně. Všechno v původním zachovalém stavu, jak vysvětluje historik Radek Ryšánek, který skupinu studentů vedl.
4: Všechny se je podařilo zachovat. Řekněme, že takovým jako zajímavým problémem bylo řešení těch částí interiéru, které trvale trpí expozicí ultrafialovým zářením. Museli se ty povrchy víc sanovat, protože byly daleko víc vyrudlé.
3: Byt patřil Richardu Herdanovi a jeho ženě Johaně. K sňatku jim ho darovali její rodiče v roce 1933. O 5 let později se Herdanovi odstěhovali do Jižní Afriky za prací, čímž unikli nacistům. Celý příběh chce nyní Muzeum města Brna vyprávět skrze přednášky a prohlídky, které se budou v bytě odehrávat.
5: Věřím, že do budoucna se nám kromě komentovaných prohlídek podaří z toho udělat i komunitní centrum, kde budou přednášky, autorská čtení a věci, které s tou brněnskou architekturou spolu souvisí.
3: Říká ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc. Komentované prohlídky bytu jsou v plánu každý druhý víkend. Z Brna Jakub Holer, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga národů na Radiožurnálu.
1: České fotbalisty čeká zápas s jedním z nejlepších výběrů planety. Na stadionu v Edenu přivítají Angličany, kteří na letním mistrovství světa skončili třetí a v nabitém kádru mají třeba jednoho z nejlepších útočníků posledních let, Harryho Kanea z Bayernu Mnichov. Utkání elitní skupiny fotbalové ligy národů mezi Českem a Anglií začne v úterý ve 20:45 a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Radiožurnál.
2: Fandíme s vámi.
3: Just a perfect day. Drink sangria.

0: perfect day. Radiožurnál v 5 hodin. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Poslanci budou jednat o nedůvěře vládě. České korunovační klenoty se vrátí zpět do korunní komory v katedrále svatého Víta. Hokejisté Sparty prohráli v extralize i druhý domácí zápas. Karlovým Varům podlehli 0-1. A bude jasno, v Čechách přechodně polojasno a nejvyšší teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Sněmovna bude jednat o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci. Jako důvod uvádějí zadlužování státu a údajný střet zájmu premiéra. Ke svrhnutí kabinetu ale bez koaliční podpory nemají dost hlasů. Podle předsedy ODS Martina Kupky má i přesto schůze smysl.
3: Vyslovení nedůvěry vládě není prázdné gesto. Je to jasný krok, kdy budeme bránit odpovědné hospodaření. A určitě budeme bránit to, aby se Česká republika neproměňovala v Babišistán. Chceme žít v zemi, která se vyvíjí demokratickým směrem a odpovědně hospodaří.
1: Vládní koalice svolání schůze respektuje, jde ale podle ní o předvolební gesto. Korunovační klenoty se dnes vrátí do korunní komory v katedrále svatého Víta v Praze. V 9 hodin se tam jejich uložení sejde všech 7 klíčníků. Kromě prezidenta Petra Pavla, to jsou taky zástupci parlamentu, církve a hlavního města Prahy. Výstava klenotů ve Vladislavském sále skončila po 2 týdnech včera večer. Podle mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Máchové dorazilo přes 36,5 tisíce lidí. Rusko už podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského prakticky začalo doplňující mobilizaci. Do boju proti Ukrajině chtějí Rusové podle něj nasadit víc cizích žoldnéřů.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se odvolal na informace ukrajinské vojenské rozvědky HUR. Ruská armáda podle ní verbuje nové vojáky různými způsoby, plánuje zvýšit počet severokorejských vojáků z dnešních 8 tisíc na 18 tisíc a hledá žoldnéře i v jiných zemích. Jejich vlády o tom budeme informovat, řekl Zelenský. Ostře odsoudil také včerejší ruské útoky na Kyjev, Dnipro a Oděsu, které nazval tupými. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Začíná týden knihoven. Celostátní kampaň připomíná význam čtení a představuje knihovny nejen jako místa, kde si lidé půjčují knihy, ale taky jako prostor pro vzdělávání, setkávání a trávení volného času. Do akce se zapojí na 400 knihoven po celém Česku. Pro čtenáře připravili besedy, setkání s autory, přednášky, workshopy pro děti i pro dospělé anebo burzy knih.
2: Sport.
1: Hokejisté Sparty před domácím publikem nezískali v nové sezóně Tip Sport Extraligy zatím ani bod. Po prohře s Mladou Boleslaví tentokrát podlehli Karlovým Varům 0-1. Trenér Patrik Augusta nebyl s výkonem týmu spokojený, a to ani s obranou, která přitom inkasovala jen jednu branku.
5: Tak jak jsme nebyli důslední v útočném pásmu, nebyli jsme fyzicky, jak jsme nebyli v obraném pásmu. Soupeř tam měl pár střídání, kdy dominoval na kotouči, jsme neukončovali souboje. Vyhráváme, prohráváme jako tým, nebudu to házet ani na obranu, ani na útočníky, ale ta mentalita se musí změnit na obou stranách hřiště. Jako my musíme začít hrát víc hokej, který bolí, a ne hokej, že si půjdeme zahrát.
1: Sparta se kvůli prohře posunula na 7. místo tabulky. Karlovy Vary jsou teď 4. Sparta nastoupí znovu už dnes večer na ledě Hradce Králové.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na sjezdu z D8 u Litoměřic a nebezpečí na dálnici D11 u sjezdu na Olomouc. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy na exitu 45 havarovalo osobní auto. Nehoda je na sjezdu na Litoměřice. Pod dálnicí auto narazilo do značení a je mimo vozovku. Sjížejte pomaleji, na místo vyjela policejní hlídka. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Olomouc stojí kamion zřejmě s defektem. Kilometr 80,5 na výjezdu z odpočívky blokuje část připojovacího pruhu. Řidič se pohybuje do vozovky a silničáři už na místo přivezli značení. A na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Kutnou horu je kamion v příkopu. 65. kilometr, vypadá to, že stále zavřená jen krajnice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno, v Čechách přechodně polojasno a ráno ojediněle mlhy. Teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 20. Foukat má slabý, postupně mírný jihovýchodní vítr. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Pět hodin, pět minut, čas pro ranní radiožurnál nastal. O tom, že začal další podzimní den, vás přesvědčí nejenom ranní teploty, ale také mlhy, které můžou na silnicích místy překvapit. Tak ať se den vydaří, všechno funguje tak, jak má, my jsme tady v plném počtu.

0: Radiožurnál 8 minut po páté, do našeho týmu samozřejmě patří také dopravní zpravodajové, no a jedna informace od jednoho z nich právě teď z dálnice D11. Pozor na D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy před sjezdem na Poděbrady, pozor na kus plechu v pravém pruhu, může to být nebezpečné. My už ale teď míříme do Frýdku Místku, tamní nemocnice postaví doslova nemocnici v nemocnici. V areálu vznikne speciální multifunkční pavilon, který bude absolutně schopen fungovat jako malé zdravotnické zařízení, které je nezávislé na zbytku těch ostatních pracovišť kolem. Nápad na přeměnu staré budovy přišel během covidové pandemie.
1: Na staré nemocniční budově jde už zvenku vidět její stáří. Právě tento pavilon půjde k zemi. V současnosti v něm funguje léčebna dlouhodobě nemocných. A přesně tady má stát nová, větší budova, říká mluvčí zdravotnického zařízení Jana Březinová.
2: Nový multifunkční pavilon bude mít jedno podzemní podlaží a 5 nadzemních podlaží. V pavilonu bude technické a provozní zázemí, jednodenní operativa a lůžková oddělení.
1: V plánu je taky 5 ambulancí, prostory pro diagnostiku. Nemocnice tady chce pořídit rentgen, sono a CT. Lékaři budou mít k dispozici 2 operační sály a 13 lůžek k dospávání. Nejvyšší 2 patra pak zůstanou pro léčebnu dlouhodobě nemocných a vznikne tady i nové oddělení geriatrie. Pokračuje mluvčí Jana Březinová.
2: Budova bude zároveň dispozičně a provozně navržena s ohledem na možnost jejího využití v případě mimořádných epidemiologických situací.
1: Zdravotníkům právě takové prostory před lety při covidové epidemii chyběly, říká náměstek hejtmana Martin Gebauer za ANO, který kandiduje v říjnových komunálních volbách.
3: V dobách nějakého ohrožení, třeba jako byl covid, se dá zcela oddělit od nemocnice a v případě, že to nebude potřeba, tak tam samozřejmě bude probíhat ambulance, normální oddělení.
1: Nemocnice aktuálně hledá firmu, která zajistí demolici staré budovy a stavbu nové. Pavilon má být hotový na jaře 2029. Zkušební provoz chce nemocnice zahájit v létě stejného roku. Z Frýdku Místku, Natálie Janišková, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál, včerejšek Den české státnosti za námi, během něj 17 osobností převzalo od předsedy Senátu, vystrčila z ODS stříbrné medaile. Kdo to byl a proč? Uslyšíte. Teď je 5.15. S vámi ranní Radiožurnál. Informační přehled. Italská premiérka Giorgia Meloniová v podvečer přijede do Prahy. Přijmejí premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Mluvit budou o konkurenceschopnosti Evropské unie, přípravě budoucího unijního finančního rámce a také o evropské bezpečnosti. A upozorňujeme na novinku u brněnské přehrady. Začíná totiž oprava její hráze a lidé ani auta se přes ní nedostanou. Pěší až do prosince příštího roku mohou využívat lávku u fotbalového hřiště v Kýničkách anebo autobusovou linku 302.
1: Prodloužený víkend sice skončil, babí léto ale nem, bude i nadále slunečno a teplo. Jen teď po ránu pozor hlavně v okolí vodních toků na mlhy. Až se rozpustí, čeká nás jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Teploty se budou držet mezi příjemnými 20 a 24 stupni. Na horách, tisíci metrech nad mořem, naměříte kolem 16, na Šumavě dokonce kolem 20 stupňů. A foukat k tomu bude slabý během dne mírný jihovýchodní vítr, který bude večer místy slábnout. Krásný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál, 5 hodin 19 minut, k tomu víkend prodloužený státním svátkem je za námi. Včera jsme si užili ukázkové babí léto, no a svůj velký den včera měla třeba záchranářka a zakladatelka projektu Sanitka splněných přání, ale také hokejisté David Pastrňák a Jakub Horáček a dalších 14 osobností, které získaly ocenění od předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS, a to stříbrné medaile udělované tradičně 28. září.
1: Mě ve 21 letech to provedli. Vůbec jsem o tom nevěděla, že to provedou. Oni mě vzali na císařský řez druhý a přitom mi provedli sterilizaci.
2: Vrací se ve vzpomínkách na začátek své cesty Elena Gorolová, obhájkyně lidských práv, která dlouhodobě bojuje proti nezákonným sterilizacím a za to, aby ženy, kterým byl tento zákrok bez jejich vědomí proveden, dostaly odškodnění od státu. A podle vlastních slov ještě není na konci své cesty. I ona převzala na svatováclavský svátek stříbrnou medaili předsedy Senátu.
1: To jsem na to nikdy nemyslela, protože já měla jenom ten boj, aby ty ženy vlastně netrpěly. Ale jsem velice šťastná.
2: To další dvojici oceněných není přebírání medailí cizí, byť dosud šlo většinou o tak trochu jiné odvětví. Za pomoc pacientům s roztroušenou sklerózou si cenu převzalo hokejové duo Jakub Voráček a David Pastrňák. Voráček tím doplnil svou sbírku medailí z mistrovství světa. Právě stříbrná mu dosud chyběla.
3: V roce 2014 Hegra byla diagnostikována roztroušenou sklerózou. Jsme založili nadaci, už funguje přes 10 let, ale na druhou stranu je to jenom začátek, takže doufejme, že v budoucnu ještě se nám povede to.
2: Teď si Voráček dal další milník.
3: Já bych chtěl postavit druhu pro pacienty s roztroušenou sklerózou, protože co vím, tak je jenom jeden v České republice. Vždycky, když jsem ho navštívil, tak ta kapacita je pro ně opravdu malá a ne všem se může pomoct. Takže trošku jim to ulehčit, trošku jim tady v tom pomoct a udělat jim podmínky pro to, aby ten život měli aspoň trošku lepší.
2: V souvislosti s bojem za svobodu a lidskou důstojnost ocenil Miloš Vystrčil také Kamilu Bendovou a jejího zesnulého manžela Václava Bendu. K laureátům patřili také třeba divadelní režisér Dušan Paříž, zakladatelka projektu Sanitka splněných snů Petra Homolová nebo ekonom Jan Švejnar. Vybrat jen hrstku osobností, ale označil Vystrčil za těžký úkol a vysvětlil, proč se nakonec rozhodl právě pro těchto 17 lidí.
4: Těch důvodů bylo mnoho a kdybych to měl shrnout, tak ten hlavní byl v tom, že jsou příkladem pro ty ostatní, že jsou solí naší země, že jsou solí našeho českého státu. A my děláme tu akci proto, aby nikdy neztratili chuť, aby pořád byli tou solí, aby pořád byli tou nadějí a inspirací pro ty ostatní.
2: Medaily obdrželi také Daria Stomatová a Jan Širgr z České televize za reportáže z Ruskem napadené Ukrajiny nebo Ivana Součková, která dlouhodobě usiluje o to, aby děti se zdravotním znevýhodněním mohly vyrůstat v rodinném prostředí místo ústavní péče. Daniela Brichtová, Radiožurnál.

0: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval s vodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici pro něj třídy jede vozíčkář na 400 jinou lidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte na cestách zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Host Radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Dobré ráno, je 17:30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Voda v okolí Odoleny vody dál není pitná. Na svém webu o tom informují středočeské vodárny. Obsah olova z tamního vodojemu je v limitu. Normu ale tentokrát nesplnil včerejší vzorek z vodojemu v Máslovicích. Vodárny proto dál nemají jistotu, že je voda v distribuční síti nezávadná. Klíčové nádrže jsou teď plněné jen čistou vodou. V dalších dnech budou vodárny proplachovat potrubí, aby se olova zbavili. Vodu můžou lidé dál používat jako užitkovou. Španělská vláda by měla schválit nařízení, které má urychlit vracení běženců ze španělské exklávy Ceuta na severu Afriky zpět do Maroka, informoval o tom deník El País. Nové nařízení má zkrátit lhůtu pro vyřizování žádostí o azyl a omezit možnost žadatelů zůstat ve Španělsku během posuzování jejich případu. Tato iniciativa přichází téměř 2 měsíce po hromadném přílivu desítek tisíc migrantů do Ceuty. V Národním památníku na Pražském Vítkově začíná nová výstava Symboly státnosti. K vidění jsou tam první návrhy československé vlajky, legionářské prapory, heraldické symboly nebo vzácné tisky. Výstavu zahájil včera, v den české státnosti, prezident Petr Pavel. Pro běžné návštěvníky bude expozice přístupná od dnešních 10 hodin.
1: Sport.
3: Hokejisté Karlových Varů v dohrávce 5. kola Tip Sport Extraligy zvítězili na ledě pražské Sparty 1-0. Jediný gól zápasu dal v 25. minutě Ondřej Beránek. Brankář Dominik Frodl nepropustil ani jednu ze 27 střel. Karlovy Vary se po druhém vítězství za sebou posunuli na 4. místo tabulky. Sparta klesla na 7. místo.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 nehoda u Lokta a hustší provoz v okolí Brna. Jedeteli dálnicí D1 směrem z Brna do Prahy, opatrní buďte kousek za sjezdem na Kutnou horu. Na 65. kilometru stále zasahují u nehody kamionu. Ten si jel mimo komunikaci, provozu tak nebrání. Záchranáři ale stojí v pravém pruhu a průjezdný je tak pouze ten levý. Zdržení sice není dlouhé na pár minut, ale už před exitem 66 se brzdí až do zastavení. Na D1 v Brně směrem z Vyškova houstne provoz zatím od Tuřan z kilometru 197. D2 z Bratislavy se plní z úrovně Avionu, kamiony brzdí na 2,5. kilometru. Na dálnici D11 z Hradce do Prahy z Bystřete za sjezdem na D35. Na 80,5. kilometru stojí v odstavném pruhu porouchané nákladní vozidlo s defektem. Místo je označené světelnou šipkou, tam se nezdržíte. A D8 směrem z Ústí do Prahy, respektive nájezd od Litoměřic na 45. kilometru. Těsně za odbočkou ze silnice 247 před dálnicí havarovalo osobní auto, skončilo mimo vozovku, na místě policie lehce omezený průjezd bez výraznějšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Na českém je dnes po ránu převážně jasno, ale v Čechách i polojasno. Výjimečně se vyskytují i mlhy, to hlavně v okolí vodních toků a vodních ploch. Teploty jsou velmi rozdílné, nejčastěji klesly na 11 až 7 stupňů, ale v místech, kde fouká vítr, zůstalo tepleji. Například Friedland hlásí kolem 16 stupňů. Naopak údolí se prochladila. Tam je jen kolem 5 stupňů, tedy mezi 3 a 7 stupni. 3 stupně jsou například v Králíkách nebo v Lanškrouně, také v Broumově, i v Rýmařově, a jen 2 stupně ukazuje teploměr v Teplicích nad Metují. Mrazové kotliny pak hlásí teplotu pod nulou, -5 je na Rokycké Slati, -6 na Kvildě Perle. Přes den pak ale právě na Šumavě bude z našich hor nejtepleji až 20 stupňů. Jinde v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 16 stupňů Celsia. No a mezi 20 a 24 bude ve středních a nižších polohách. A takto příjemné počasí doprovodí slunečné, jasné až polojasné nebe bez deště. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, Marcela Hálová a počasí. Dnes nás bude určitě zajímat situace kolem města Odolena. Voda, stále tam nelze pít vodu a za chvíli se vydáme na Ukrajinu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál jste s námi i teď 8 minut po půl šesté. Mezinárodní centrum pro sledování vnitřně vysídlených lidí varuje, že počet takových osob se za posledních 10 let ve světě prakticky zdvojnásobil. Dokonce až 4 miliony vnitřně vysídlených žije přitom celkem nedaleko českých hranic, a sice v ruském napadené Ukrajině. O lidi evakuované z frontových měst se v Charkově stará organizace Člověk tísni.
1: Náš dům měl 8 vchodů a 3 z nich zasáhly při útocích. Mezi nimi i ten, kde jsem žil já. Ten dům hořel 3 dny a nebyl nikdo, kdo by ho hasil.
2: Vzpomíná pan Oleksandr na své poslední dny v Kupiansku před 2 lety. Pak ho evakuovali do Charkova. U sebe měl jenom telefon a dokumenty. Nic jiného si ze zničeného bytu vzít nezvládl.
1: Je tu docela chladno a taky je to tu trochu stísněné. Když jsem sem přišel, měl jsem jen 2 tašky, tak to nevadilo. Ale teď mám spoustu věcí, protože v kostele mi dali zimní oblečení a také nějaké nádobí. Taky tu žiju sám.
2: Pan Oleksandr je vdovec. Jeho žena zemřela 7 měsíců před válkou.
1: Dcera s námi nežila, žije v Kanadě. A můj vnuk žije v Irsku. Jednou mi zavolal a řekl, že se už na Ukrajinu nevrátí.
3: Naším běžným klientem v tomto centru jsou starší lidé, často osamocení lidé, lidé s postižením, lidé, kteří potřebují neustálou asistenci a pečovatelskou službu. Víte, s ubytováním pro vnitřně vysídlené je na Ukrajině spousta problémů. Není dostatečná kapacita a ta místa, která pak pro příjem evakuovaných slouží, tomu většinou vůbec nejsou přizpůsobená.
2: Popisuje Dmitro z organizace Člověk v tísni, která mnoha lidem z Charkovského centra pro vnitřně vysídlené pomáhá například s vyřízením nových osobních nebo právních dokumentů. Poskytuje jim ale i psychologickou pomoc či prostředky pro pokrytí nákladů na lékařské vyšetření. V domě pro vnitřně vysídlené bydlí i starší manželský pár Katerina a Vasil.
4: Já jsem byl fotbalista. Naše mužstvo bylo dokonce oblastním šampionem. Byl jsem tehdy útočníkem a nejlepším střelcem týmu. A teď tu jenom sedím. Sedím a čtu.
2: Žena ho napomíná, že je mrzout. Pan Vasil je po amputaci obou nohou. Společně obývají maličký pokoj v 9. patře. A výtah nefunguje.
5: Pokoj není tak zlý, ale co je špatné, chtěli jsme do přízemí, aby muž mohl ven. Jenže tam bydlí místní elita. Nám tam pokoj nepřidělili, takže muž prakticky nebyl celý rok venku. 2x ho syn snesl a vynesl v náručí, když jsme jeli do nemocnice. A to je všechno.
2: Popisuje těžkou situaci v centru paní Katerina a přiznává, že se jí stýská po domově pod Kupianskem. V budově pro vnitřně vysídlené dnes žije asi 200 lidí, většinou těch evakuovaných na poslední chvíli právě z Kupiansku. V celém Charkově je pak registrovaných asi 200 000 vnitřně vysídlených. Z Charkova Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

0: Tady je Radiožurnál ve 6:15. 9 hodin dnes dopoledne přijde 7 osobností takzvaných klíčníků ke katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Společně tam do korunní komory opět uloží české korunovační klenoty. Ty si za 2 týdny prohlédlo ve Vladislavském sále Pražského hradu přes 36,5 tisíce lidí a k dnešnímu ceremoniálu povíme víc krátce po 6. hodině. Iránští zástupci jednali s katarskými zprostředkovateli. Podle iránského ministra zahraničí Abbase Araghchiho je Tehrán seznámil se svým návrhem na znovu otevření Hormuzského průlivu. Americkou odpověď Irán očekává právě v průběhu dneška.
1: Nehoda na D1 u Lokty a D2 plná od Modřic. Na dálnici D1 na trase z Brna do Prahy čekejte zdržení před sjezdem na Kutnou horu. Prudce se brzdí na 68. kilometru a 15 až 20 minut se popojíždí k nehodě na 65.
2: Je kamion i komácký ve Škarpě, je tady fronta zhruba 2,5 kilometru.
1: Projíždí se tam pouze levým pruhem a provoz na Prahu je hodně silný, zdržení tak bude rychle narůstat. D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy a kamiony už před sjezdem na Modřice ze 4. kilometru. D1 od Vyškova se plní od Tuřanské OMV z kilometru 198. A ještě silnice 43 ze Svitav do Brna, tradiční zdržení v úseku mezi Lažany a odbočkou na Kuřim, zatím na 10 minut. A další zelená vlna nejpozději za 15:45.
3: Baví léto s příjemnými teplotami mezi 20 a 24 stupni a slunečným počasím nás čeká dnes i zítra. Až se rozpustí ranní mlhy, bude jasno. V Čechách přechodně polojasno. V noci na zítřek zase zaznamenáme velmi různorodé teploty. Od 12 do 7 stupňů nejčastěji. Při uklidnění větru jen 5 stupňů a v mrazových kotlinách i mínusové hodnoty. A také se mohou objevit i přízemní mrazíky. Přes den opět slunečno a teplo, na rozdíl od dnešního dne bude ale zítra místy větrno, foukat bude mírný, na Českomoravské vrchovině přechodně čerstvý nárazový vítr. Krásné úterý.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 6.50, smůla se hokejistům Sparty zřejmě lepí na brusle. Hokejisté Karlových Varů porazili pražskou Spartu na jejím ledě 1-0. Pražané tak od začátku nové sezóny Tip Sport Extraligy v domácí hale ještě nezískali ani jeden jediný bod.
1: Na domácím hřišti před tolika lidma by to měl úplně být jiný výkon. Jako takhle nemůžem čekat, že vyhrajeme, no, s tím stylem. Za mě, to je můj názor a za mě to bylo málo zase.
2: Zlobil se na výkon svého týmu kapitán Sparty Filip Chlapík. V zápase si přitom Sparta vytvořila hned několik velkých šancí, ale všechny pochytal bezchybný Dominik Frodl.
3: Byl to zvláštní zápas v tomhletom ohledu. Já jsem koukal o ty první dvě třetiny. Mám na to skóre těch střel. Spartek měl 12, mě asi 6, ale vybavil si, že Sparta měla třeba 6 gólovek z toho, takže reální pondělní večer. No.
2: Usmíval se po vychytané nule Dominik Frodl a znovu potvrdil, že se mu právě v téhle hale, co by odchovanci Slávie, tradičně daří.
3: Já jsem do téhle haly chodil od 9 let na každý zápas vlastně Slávie, takže no, možná i to je nějaká taková motivace tady, že jsem snil, že si tady třeba jednou budu moc zachytat. Máme skvělý tým, takže můžeme porážet každý.
2: A to teď Karlovy Vary potvrdili a po vítězství na Spartě se posunuli na 4. místo tabulky a Pražané ti nemají moc času na to zpytovat svědomí. Ani ne 24 hodin po skončení duelu se Západočechy je čeká zápas v Hradci Králové.
1: Pomůže to určitě, tak vyspíme se a jdeme na to znova, můžeme to si to odčinit. Takže to je určitě pozitivní, prostě nový zápas, ale musíme to změnit. No.
2: Uvědomuje si Filip Chlapík z Prahy, Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál 29. září. Dnes je Světový den srdce, co dělat pro to, aby nám vydrželo dlouho zdravé. I to probereme ve vysílání Radiožurnálu. A dnešek je také den, kdy se korunovační klenoty opět vrátí za 7 zámků korunovační komory. Tak to nás bude zajímat už příští hodně.
1: Komunální volby jsou plné zajímavých příběhů. Víte, ve které obci už 24 let vybírají z jediné kandidátky? Kde se v Česku ucházejí o hlasy jen ženy? A na jakém místě naopak nikdo kandidovat nebude? Volební perličky. Reportér Lubomír Smatana pro vás natočil zajímavosti napříč republikou. Volební perličky. Každý všední den krátce po 8:45.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: Je 6 hodin. A teď zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Sněmovna bude jednat o nedůvěře vládě. Rusko v noci znovu útočilo na Kyjev, zasáhlo několik domů a dva lidé zemřeli. Čeští fotbalisté v Lize národů nastoupí proti Anglii. Na dálnici D1 z Brna do Prahy popojíždí kolona ze 69. kilometru kvůli nehodě. A bude jasno, v Čechách přechodně polojasno a teploty až 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Poslanci se dnes sejdou na jednání o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi vyvolala opozice, které se nelíbí hospodaření kabinetu ani údajný střet zájmů premiéra. Vláda Andreje Babiše s ANO hlasování pravděpodobně ustojí. Opoziční poslanci totiž nemají ke svržení kabinetu dost hlasů. Koalice svolání schůze respektuje. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky s ANO jde ale jen o předvolební gesto.
4: To je, bych řekl, tah před volbami komunálními a senátními, právě proto, aby na sebe upozornili. Já osobně mám samozřejmě připravený proslov, co všechno se nám v průběhu těch 8-9 měsíců na MPSV podařilo, co se nám podařilo prosadit.
3: Předseda ODS Martin Kupka řekl, že schůze má smysl, i když se kabinet pravděpodobně sesadit nepodaří. Podle něj je důležité bránit odpovědné hospodaření. Kyjev během noci čelil ruskému raketovému útoku, který zasáhl několik budov. Informoval o tom starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Ukrajinské úřady mezitím aktualizovaly počet obětí dronového útoku, který v pondělí zasáhl budovu Národní akademie věd v centru Kyjeva. Zemřeli dva lidé a 26 dalších utrpělo zranění. Nejnovější útok ve městě zasáhl vzdělávací instituci, která začala hořet. Na dalším místě začal hořet třípatrový dům. Podle papeže Lva 14. vyjednavači o míru v Evropě budou muset udělat ústupky. Na závěr návštěvy Francie tak naznačil, že ruská válka na Ukrajině bez kompromisů neskončí. Papež taky kritizoval rostoucí výdaje na obranu.
5: Papež Lev XIV. Řekl, že Evropa znovu zažívá nesmyslnou válku, při které zbytečně umírají lidé. Aniž by konkrétně zmínil Ukrajinu a Rusko, řekl, že vyjednavači budou muset slevit ze svých pozic.
6: Je nezbytné vést trpělivý dialog, projevit odvahu při vyjednávání a být ochoten obětovat určité postoje ve jménu vyššího cíle, kterým je mír.
5: Papež taky odsoudil rostoucí evropské výdaje na obranu, které loni vzrostly nejvíc od konce studené války. Rusko odstartovalo válku na Ukrajině v roce 2022. Od té doby opakovaně odmítlo výzvy k příměří ze strany Ukrajiny a Evropy. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Stříbrné medaile za významné počiny nebo reprezentaci Česka v zahraničí udělil v pondělí předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS 17 osobnostem. Vybíral ze stovky nominací. Ocenění lidé jsou podle něj příkladem pro ostatní.
7: Všichni ocenění svým počínáním, svojí prací, svým chováním a konáním jsou inspirací.
8: Těmito slovy odpověděl všem oceněným předseda Senátu Miloš Vystrčil na jejich otázku, proč právě oni. Ptala se třeba Elena Gorolová, která stříbrnou medaili převzala za svůj boj proti nezákonným sterilizacím romských žen a za jejich odškodnění.
9: Ještě ten boj nekončí, jelikož máme spousta dalších žen.
8: Mezi dalšími oceněnými jsou například hokejisté Jakub Voráček a David Pastrňák za pomoc pacientům s roztroušenou sklerózou nebo českoamerický ekonom Jan Švejnar. Daniela Brichtová, Radio Žurnál.
0: Sport. Čeští fotbalisté mají před sebou další zápas v Lize národů. 3 dny po prohře s Chorvatskem 1-2 je čeká Anglie. Ostrované vstoupili do elitní skupiny soutěže domácí prohrou s mistry světa ze Španělska 2-3 a utkání studoval i český reprezentační trenér Santi Denia.
10: Anglie měla spoustu šancí na to, aby vyhrála, navíc nedala penaltu. Hráči neustále a hodně vysoko napadali, na to si musíme dát pozor. Budeme se ale soustředit na svůj výkon. Proti Chorvatům jsme si vytvořili šance, na to chceme navázat, to je pro nás důležité.
11: Čeští fotbalisté rozehrají utkání s Anglií v pražském Edenu ve 20 hodin a 45 minut. Radiožurnál i Radiožurnál Sport odvysílají přímý přenos.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Na D1 nehoda u Lokty a zdržení v okolí Holubic i Slatiny. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy před nehodou u Lokty zdržení velmi rychle narůstá. Kamiony zpomalují už před odpočívkou Studený na 71. kilometru, osobní auta v levém pruhu až o něco dál. Příčinou až 40-minutového zdržení je havarovaný kamion za sjezdem na Kutnou horu. Na 65. kilometru sjel mimo vozovku. Projíždí se ale pouze levým pruhem. Vše zřetelně označené světelnou šipkou. D1 před Brnem směrem z Vyškova a silnější provoz mezi Holubicemi a Rohlenkou, tedy mezi kilometry 211 a 207. Přímo na příjezdu do Brna pak zpomalíte i na úrovni Slatiny okolo kilometru 201. A D2 od Bratislavy a narůstající fronta nákladních souprav před Brnem posouvají se zhruba z 6. kilometru. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude slunečno, ráno ojediněle mlhy a teploty 20 až 24 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, 7 klíčníků, korunovační klenoty a korunní komora ve svatovícké katedrále. Hlavní aktéři události, o které za chvíli budeme mluvit.
2: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: České korunovační klenoty se dnes vrací zpět do korunní komory v katedrále svatého Víta. Na Pražském hradě se proto musí znovu sejít všech 7 klíčníků. Veřejnost měla na prohlédnutí klenotů 2 týdny. Detaily Eliška Záborská, vítej.
1: Hezké ráno. Všichni klíčníci se sejdou zhruba za 3 hodiny, tedy v 9 hodin ráno. Připomenu, že klíč od korunní komory má prezident, premiér, předsedové senátu a sněmovny, pražský arcibiskup, primátor Prahy a taky děkan metropolitní kapituly svatého Víta v Praze.
0: Výstava skončila včera večer. Kolik lidí je za ty 2 týdny navštívilo Hladislavský sál?
1: Bylo to přes 630 tisíc lidí, z toho asi 9 tisíc studentů a učitelů. Zdá se to jako vysoké číslo, loni ale korunu, žezlo a jablko si prohlédlo o 15 tisíc lidí víc.
0: Pokud přeci jen někdo výstavu nestihl, má ještě možnost klenoty vidět?
1: Má, zase až za rok a zase ke konci září, tedy při příležitosti Dne české státnosti. Připomenu, že o pravidelném vystavování klenotů rozhodl prezident Petr Pavel a taky, že naposledy jimi byl korunován v roce 1836 Ferdinand Dobrotivý.
0: Eliška Záborská.
1: Naslyšenou.

0: Tady je Radiožurnál ve 6:45. Právě dnes odpoledne začne sněmovna jednat o případném vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci. Jako důvod uvádí zadlužování státu anebo údajný střet zájmu premiéra. Vládní koalice svolání schůze respektuje, jde podle ní ale o předvolební gesto. A u všeho budou samozřejmě i naši reportéři. Britská policie stále vyšetřuje pětici mužů kvůli možnému teroristickému činu u letecké základny Fairford. Všichni jsou Britové žijící v Londýně. Zadrženi byli poté, co policie dostala hlášení o 3 podezřelých dodávkách u základny. Zjišťujeme další novinky a budeme se tomu věnovat podrobněji v 6:50.
1: D1 z Brna do Prahy a trvající potíže za sjezdem na Kutnou horu. Na 65. kilometru skončil kamion po nehodě, sice mimo komunikaci, dá se projet ale pouze levým pruhem a kolona je velmi dlouhá. Kamiony i osobní auta výrazně brzdí už kousek za odpočívkou Dunice na 72. kilometru a na cestě do místa kolize stráví více než 40 minut. D1 z Vyškova do Brna a pomalejší provoz mezi Holubicemi a Rohlenkou. Frontu kamionů následně hlásíte od Slatiny z kilometru 201. I na D2 z Bratislavy do Brna se trvalý stav nákladní soupravy popojíždí se 6. kilometru. A ještě čerstvá informace z dálnice D1 směrem z Brna do Prahy. Čekejte menší potíž v omezení na Šmejkalce. Na 24. a 5. kilometru zasahuje do pravého pruhu osobní auto s defektem zdržení do 10 minut. Další zelená vlna za 15:45.
2: Až do čtvrtka nás čekají slunečné a teplé dny babího léta, nebe převážně jasné až polojasné a teploty mezi 20 a 24 stupni. Ve středu bude větrněji a po ránu pozor na mlhy, to hlavně v okolí vodních toků a ploch. Ve čtvrtek a v pátek ale počasí na našem území ovlivní studená fronta. Nebe se tedy bude od západu zatahovat, v pátek pak už bude hodně oblačnosti téměř na celém našem území a místy může i sprchnout. Morava a Slezsko ale mrakům odolá, tam zůstane slunečno i na konci pracovního týdne. Teploty se měnit nebudou, čekáme je stále kolem 20. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: mají. Čas poznat, komu hrozí srdeční selhání a zasáhnout dřív, než se objeví první příznaky. A u těch, kteří už jsou nemocní, tak léčit kromě samotného srdce i obezitu. Tak to jsou nová doporučení Evropské kardiologické společnosti. Část jich platí už v Česku. Můžou ovlivnit životy stovek tisíc pacientů. Právě dnes to kardiologové připomínají u příležitosti Světového dne srdce.
1: Jsem se zadýchával, kouřím teda 60 cigaret denně, tak jsem si říkal, no kouříš, tak to bude asi ono.
2: Jenže dušnost postupně sílila. 63-letý pacient Lev z Brna byl často malátný, motala se mu hlava a těžko se mu dýchalo. V nemocnici pak lékaři zjistili takzvanou dilatační kardiomyopatii. Srdce bylo zvětšené a nedostatečně pumpovalo. Jeho potíže tehdy ukázaly, že za zdánlivě běžnou dušností může být vážný problém se srdcem. Nová evropská doporučení ale chtějí jít ještě dál, tedy riziko odhalovat i u lidí, kteří zatím žádné potíže nepociťují.
3: V České republice je někde kolem 400 tisíc nemocných, kteří trpí chronickým srdečním selháním. Ještě další velké procento bude existovat mimo, kteří vlastně o tom svém onemocnění nevědí.
2: Popisuje kardiolog Aleš Linhart z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Důležitý je proto včasný záchyt už při běžných prohlídkách u praktického lékaře, kterým pomáhá nový krevní test.
3: Cílí na včasné odhalení chronického onemocnění ledvin a srdečního selhání a dalších rizik, jako je třeba cukrovka nebo poruchy metabolismu lipidů, především vysoký cholesterol.
2: Nová doporučení se ale nezastavují u samotného hledání nemoci. U některých pacientů se srdečním selháním a obezitou počítají také s léčbou, která pomáhá snížit hmotnost. Českým lékařům tak z nových doporučení vychází především jeden úkol: přesvědčit lidi, aby na prevenci nečekali až do chvíle, kdy se objeví první potíže. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: tvojej zemi.
1: Bruselské chlebíčky.
2: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
1: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
2: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
1: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
2: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Znalecký posudek často rozhoduje o verdiktu soudu. Kdo ale kontroluje znalce? Premiéra pozadu Rozpleteno, moc bez taláru. ČT2. Láska ji dovedla až do západočeských Poběžovic. Výjimečný příběh jedné z prvních Japonek v Evropě v premiérovém dokumentu Mitsuko, hraběnka v srdci Evropy. A ČT Art uvede životní příběh slavného průkopníka moderního umění. Andy Warhol, Americký sen. Úterní večer s Českou televizí.
5: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
6: Azurit a jeho vůně.
7: Dobré ráno, 6:30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
8: Italská premiérka Giorgia Meloniová míří do Prahy. Večer bude ve Strakově akademii jednat s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Mluvit mají o konkurenceschopnosti Evropské unie, přípravě budoucího unijního finančního plánu a taky bezpečnosti. Společně mají podepsat plán spolupráce mezi oběma zeměmi. Děti ze základní školy v pražském Újezdě nad Lesy ještě dnes zůstanou doma. Víc než 350 jich mělo od minulého týdne zažívací potíže, potom co v jídelně snědli špagety s prošlými vejci. Zítra se žáci do lavic vrátí. Škola ale řeší potíže se zajištěním personálu. Mezi nemocnými jsou totiž i učitelé. Nemocným žákům, kteří ještě budou muset zůstat doma, škola umožní online výuku. Začíná týden knihoven. Celostátní kampaň připomíná význam čtení a představuje knihovny nejen jako místa, kde si lidé půjčují knihy, ale taky jako prostory pro vzdělávání, setkávání a trávení volného času. Do akce se zapojí na 400 knihoven po celém Česku. Pro čtenáře připravili besedy, setkání s autory, přednášky pro děti i pro dospělé nebo burzy knih.
1: Sport.
8: Francie ve fotbalové lize národů vyhrála v Belgii 1-0. Jedinou branku dal v 88. minutě Michael Olise. Ve druhém utkání elitní skupiny A Itálie zvítězila v Turecku 4-1. Čeští fotbalisté dnes nastoupí v lize národů proti Anglii. Zápas začne v pražském Edenu ve 8:45 večer a můžete ho sledovat v přímém přenosu na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 nehody u Slatiny, také u Lokte. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna vzniká kolona u Holoubic na 211. kilometru. Nesouvisle se sune až k omezení u D2 na kilometr 196. Na trase navíc hlásíte kolizi na 200. kilometru.
10: Za nájezdem od letiště Slatina asi 100 metrů v levém pruhu čerstvá nehoda, 3 osobní auta. Jsou tam na štors, takže to bude na díl. Neprůjezdnej levej zcela, částečně i ten pravej objíždí se odstavným pruhem.
9: Pokud D1 pokračujete dál z Brna na Prahu, čekejte dlouhé, bezmála hodinové zdržení. Kolona začíná za nájezdem od Koberovic na 75. kilometru a příčinou je havarovaný kamion na 65. Už se ho podařilo vyprostit, stojí na kolech v odstavném pruhu, stále se ale projíždí pouze levým pruhem. A v Praze na hlavní části okruhu směrem z letiště k D1 zastavíte kousek za nájezdem od D5 na 23. kilometru. Těsně za sjezdem na Studulky na 20. bourala dvě osobní auta, blokují levý pruh, místo zatím není označené, pozor na to. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: O prodlouženém víkendu začalo babí léto, tedy příjemné, teplé, slunečné období bez deště a vydržet by mělo s jednou malou pauzou ve čtvrtek a v pátek až do konce tohoto týdne. Teploty budou stoupat téměř až k letním 25 stupňům. Pocitovou teplotu ale bude mírně snižovat čerstvý vítr, který bude foukat například hned zítra. Ale právě kvůli silnějšímu větru bude v noci zůstávat teplota poměrně vysoko. Dnes tomu tak bylo například ve Friedlandu. Tam při větrném počasí počasí zůstala teplota kolem 16 stupňů Celsia. Dnes bude tedy přes den slunečno a teplo. Jen teď po ránu pozor, hlavně v okolí vodních toků a ploch na mlhy. Až se rozpustí, čeká nás jasno, v Čechách přechodně polojasno. Teploty se budou držet mezi příjemnými 20 a 24 stupni. Na horách v tisíci metrech nad mořem naměříte kolem 16, na Šumavě kolem 20 stupňů. No a foukat k tomu dnes bude jen slabý, během dne mírný jihovýchodní vítr, který bude místy k večeru slábnout. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
7: Dobré ráno, přidáme i jednu radu. Pokud vlastníte atrapy střelných zbraní, tak je nenoste viditelně na veřejnosti. Vystavujete se riziku zásahu policie. Ono někomu to dojde, ale zřejmě asi ne všem, protože podobných případů podle policejního prezidenta přibývá. A my se za chvíli podíváme na jeden konkrétní zásah.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál Hanaka, Apollo 11, 6:37. Policie opakovaně varuje před viditelným nošením maket nebo airsoftových zbraní na veřejnosti, ale pořád je to málo. Často jsou k nerozeznání od skutečných palných zbraní a půlčlověk s napodobeninou v ruce vyrazí do ulic, tak riskuje ostrý policejní zákrok. Stejně jako nedávno v Jílovém u Prahy.
1: Velitel městské policie v Jílovém u Prahy Petr Šach mi ukazuje záběry z bezpečnostní kamery. Musím říct, že vypadá to velmi hrůzostrašně, protože skutečně docela urostlý mladík vytahuje zbraň, namíří malému dítěti na hlavu.
2: Jsem okamžitě zalarmoval naší druhou hlídku a kolegy ze státní policie a společně jsme se vydali na okamžitě na místo. Bylo zjištěno, jestli jednalo o airsoftovou zbraň, ale byla opravdu zaměnitelná s tou ránou zbraní.
1: Podobných událostí v Česku přibývá, potvrzuje mluvčí policejního prezídia Ondřej Moravčík.
3: Ano, takové případy řešíme často. Nošení makety na veřejnosti není samo o sobě protiprávní. Nicméně dotyčný se vystavuje tomu, že proti němu může zasáhnout policista, protože lidé nahlásí, že se někde pohybuje člověk se střelnou zbraní.
1: Podle policie je problém i v tom, že airsoftové zbraně nebo i makety vypadají skutečně jako reálné střelné zbraně a není možné rozdíl okamžitě rozpoznat. Názorně mi to ukázal i velitel městské policie v Jílovém u Prahy Petr Šach.
2: Máme tady airsoftovou zbraň. Tyhle jenom do ruky. Mm-hmm. Opravdu na první pohled provedením i hmotností nerozeznatelná od reálné zbraně.
1: Je těžká, kovová?
2: Kovová, ano. Mm-hmm. Reální pohyby. Opravdu vydává i reálné zvuky při třeba natažení závěru, jo.
1: Další výjezd ke člověku se zbraní na ulici měli policisté začátkem září v Kladně. I tady se nakonec podle policejní mluvčí Michaely Richterové ukázalo, že nešlo o skutečnou zbraň.
4: Mladík si vyrobil z papíru maketu zbraně, chtěl svůj výrobek ukázat svému kamarádovi, aby jej nezničil, tak jej neschoval ani do tašky.
1: I případ z Kladna tedy podle policie jenom potvrzuje, že není dobré se na veřejnosti pohybovat s něčím, co vypadá jako zbraň. Ze středních Čech Věra Hájíková.

0: Ranní radiožurnál je s námi a období respiračních potíží začíná. Proti chřipce se v Česku dlouhodobě očkuje málo lidí, problém je to i mezi zdravotníky. Z lékařů v nemocnicích jich se nechalo naočkovat jenom 24%, sester asi 8%. Ministerstvo zdravotnictví chce tohle změnit a pokud by se nemocnicím povedlo personálu navýšit proočkovanost, dostali by peníze navíc.
1: Si trochu myslíme, že zvládneme všechno, zvládneme veškeré choroby bez jakýchkoliv komplikací, ale to pochopitelně není pravda.
2: Popisuje zdravotní sestra a předsedkyně jejich asociace Martina Šochmanová jeden z možných důvodů, proč nemá většina zdravotníků očkování proti chřipce.
1: Samozřejmě dochází k tomu, že jsou kolegové a kolegyně nemocní a je to pak zátěž, pokud jich vypadne víc a jsou delší dobu doma. Je to vlastně tak trochu i nekolegiální.
2: Vakcínu proti chřipce přitom zdravotníkům hradí pojišťovny. Aby nemocnice získaly peníze navíc, muselo by se proti chřipce naočkovat 33% lékařů a 15% sester. Pokračuje ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Matyáš Fošum.
3: Jsou to peníze, které půjdou do zdravotní péče. Není možné použít je jako bonus pro zaměstnance.
2: Podle předsedy Asociace českých a moravských nemocnic Michala Čarvaše by se splnění cíle mělo

0: Polští armádní piloti budou moct rychleji sestřelovat drony anebo rakety, které do vzdušného prostoru přiletí ze strany Ruska. K jejich zlikvidování jim nově postačí údaje z radarů. To znamená, že už se k ním nebudou muset před palbou nejprve přiblížit a identifikovat je.
1: Na D1 od Vyškova do Prahy sledujeme hned několik komplikací. První hned za Rousínovem, a sice kolona z 216. kilometru. Ta nesouvisle téměř 50 minut po pojíždí k nehodě u Slatiny. Na 200. kilometru odklízejí následky srážky 3 osobních vozidel. Podle našeho zpravodaje blokují jak levý, tak částečně i pravý pruh. Jen velmi pomalu se tak jede pouze odstavným. Druhá, ještě o něco horší situace panuje na trase z Brna do Prahy. Do kolony se dojíždí těsně za nájezdem od Koberovic na 75. kilometru. A více než hodinu se jede krokem k nehodě u Lokte na 65. Tam už sice havarovaný kamion vyprostili, nadále průjezdný je pouze levý pruh. D1 se pak plní i na příjezdu do metropole, zdržení nabíráte mezi Průhonicemi a Opatovem. A dálnice D10 z Turnova do Prahy, tam hlásíte nesouvislou frontu od Brandýsa, kolona mezi 11. a 4. kilometrem. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Počasí ve střední Evropě bude po celý týden ovlivňovat mohutná tlaková výše, která se nachází nad severovýchodní Evropou. Přináší i na naše území slunečné a teplé počasí. Tato výše také blokuje postup frontálních systémů z Atlantiku, proto se téměř celý týden obejdeme bez deště. Výjimkou může být pátek, kdy se nebe hlavně v Čechách přece jen zatáhne a výjimečně tedy na horách může sprchnout. Teploty budou ale po celý týden nadprůměrné, většinou kolem 20. V první polovině tohoto týdne budou dokonce dosahovat i k letním 25 stupňům. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál 650, případ, o kterém se mluví, a nejenom v Česku. Odhalila britská farmářka připravovaný teroristický útok na americkou základnu na jihozápadě Anglie, nebo vůbec o takovou tu operaci nešlo? Zatčení pětice mladíků britskou policií dál vyvolává více otázek než odpovědí. Úřady stále pokračují ve vyšetřování. Zkoumají přitom především možné spojení s Íránem. No a víc nám k tomu teď poví Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jakube, připomeň nejdřív celý ten případ.
1: V neděli ráno britská policie zatkla pětici mladých mužů, bylo to na jihozápadě země poblíž Bristolu, zejména poblíž základny Fairford, což je tedy základna britského letectva, odkud ale operuje americká armáda, včetně bombardérů, které mimo jiné v minulosti útočili na Irán, a iránský režim v minulosti naznačoval, že by to mohl být tedy legitimní vojenský cíl. Ta pětice je zatčená na základě zákona o držení výbušnin, o které se tedy policie domnívala, že je mají, s obavou, že jde tedy o pokus o terorismus, s teorií, že cílem by měla být základna. Jak později vyšlo najevo, tak jsou to mladíci ve věku 23 až 25 let. Všechno jsou to tedy britští občané. Údajně je objevila místní farmářka, která se tedy vracela z party. Ona chtěla zůstat anonymní, ale popisovala ten příběh několika médiím, a zatímco jela z té party v noci, tak viděla nějaké lidi v kuklách, ona na ně posvítila dálkovými světly, pak se rozutekli, to jí přišlo podezřelé, zavolala policii. Později sama tedy řekla, že se trochu domnívala, že rozehnala právě teroristickou skupinu, ale ministr obrany Wes Streeting na to reagoval slovy, že nemá všechny informace.
0: Potvrzuje se nějak ta teorie o tom, že plánovali ten teroristický útok?
1: No, úřady jsou zatím na informace dost skoupé, pochopitelně, protože to dále vyšetřují. Policie ale předpokládala, že v několika dodávkách, které tedy prozkoumali, tak budou výbušniny nebo materiál na jejich výrobu, jenomže to se tom prozkoumání tedy nepotvrdilo. Úřady taky muže propustili na kauci, což podle britského deníku Guardian naznačuje, že nebyli úplně blízko nějakému konkrétnímu činu. Policie upozorňuje na to, že vyšetřování ale dál pokračuje a prověřují všechny možnosti, včetně právě spojení s Iránem.
0: No a naznačuje tedy něco, že opravdu šlo o plánovaný terorismus?
1: No, základna byla v mimořádně přísném bezpečnostním režimu několik dní předtím, už kvůli nějaké nespecifikované hrozbě. To naznačuje, že něco mohli vědět. Americký prezident Donald Trump taky prohlásil, že zadržené muže sledovali tajné služby a věděli o nich, a americký minister zahraničí Marco Rubio řekl, že zjevně je zatím nějaký zahraniční hráč. To ale podle britského deníku Guardian nepotvrzují britské zdroje. Policejní operace prý byla na základě upozornění občana, ale neupřesnili, o koho jde, zda o tu farmářku nebo o někoho jiného, kdo o tom informoval už dříve.
0: Britské úřady tedy propustili na kauci pětici mužů podezřelých z přípravy teroristického útoku na americkou základnu ve Fairfordu. Detaily přinesl Jakub Lucký. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A ještě pozdrav od našeho dopravního zpravodaje z dálnice D1 ve směru z Vyškova do Brna. Kolona začíná už na 218. kilometru a způsobila ji roztrhaná pneumatika o kilometr dál.

0: Fotbalová liga národů na Radiožurnálu.
1: České fotbalisty čeká zápas s jedním z nejlepších výběrů planety. Na stadionu v Edenu přivítají Angličany, kteří na letním mistrovství světa skončili třetí a v nabitém kádru mají třeba jednoho z nejlepších útočníků posledních let, Harryho Kanea z Bayernu Mnichov. Utkání elitní skupiny fotbalové ligy národů mezi Českem a Anglií začne v úterý ve 20:45 a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Radiožurnál.
2: Fandíme s vámi.
3: Azurit, prádlo hněvé a hebké, azurit, prádlo měkoučké, si pište.
4: Azurit a jeho vůně.
5: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
6: Poslanci budou jednat o nedůvěře vládě. Práci amerického prezidenta Donalda Trumpa podle nového průzkumu schvaluje jen třetina voličů. Čeští fotbalisté se večer utkají s Anglií v elitní skupině Ligy národů. Na dálnici D1 z Brna do Prahy popojíždí hodinová kolona k nehodě na 65. kilometru. A bude jasno, v Čechách přechodně polojasno a teploty až 24 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
6: Sněmovna bude jednat o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci. Jako důvod uvádějí zadlužování státu a údajný střet zájmů premiéra. Ke svržení kabinetu ale nemají dost hlasů. Vládní koalice svolání schůze respektuje. Jde ale podle ní o předvolební gesto. Věnovat se tomu budeme v ranním radiožurnálu po 7:30. Děti ze základní školy v Pražském Újezdě nad Lesy ještě dnes zůstanou doma. Víc než 350 jich mělo od minulého týdne zažívací potíže, potom co v jídelně snědli špagety z prošlých vajec. Zítra se žáci do lavic vrátí, škola ale řeší potíže se zajištěním personálu. Mezi nemocnými jsou totiž i učitelé, pokračuje starosta Prahy 21 Michal Hazdra z ODS.
7: Určitě by pomohlo, kdyby hygiena povolila slučovat kolektivy. O tom bude pan ředitel s vedením hygieny jednat. Pro žáky, kteří nemůžou být ve třídách, škola plánuje připravit online vysílání.
6: Voda v okolí Odoleny vody dál není pitná. Na svém webu o tom informují středočeské vodárny. Obsah olova z tamního vodojemu je v limitu. Normu ale tentokrát nesplnil při pondělním odběru vzorek z vodojemu v Máslovicích. Vodárny proto dál nemají jistotu, že je voda v distribuční síti nezávadná. Taky to bude téma ranního radiožurnálu už za chvíli po zprávách. Americký prezident Donald Trump má měsíc před volbami do kongresu nejhorší hodnocení, jaké kdy v této fázi měla hlava státu v průzkumech deníku Wall Street Journal. Voliče trápí drahota a válka s Íránem, která mimo jiné výrazně zdražila pohonné hmoty.
8: Práci Donalda Trumpa schvaluje podle měření deníku Wall Street Journal 37% registrovaných voličů. Dosud nejhorší výsledek měl v této fázi před volbami George Bush mladší, a to 39%. Dvě třetiny dotázaných Američanů mají za to, že Trumpova politika uškodila americké ekonomice. Benzín je kvůli válce a uzavřenému hormuzskému průlivu o víc než 40% dražší než před rokem. Podle uznávaného volebního analytika Charlieho Cooka to může pomoct opozičním demokratům. Ti mají podle něj velkou šanci jak na převzetí sněmovny, tak mohou reálně ovládnout i Senát. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Hráz brněnské přehrady je ode dneška uzavřená pro auta i chodce. Je to kvůli opravám, které skončí až příští rok. Pěší budou moct do té doby využívat lávku u fotbalového hřiště v Kníničkách nebo místo objet autobusem. Auta budou muset jet objížďkou. Práce budou stát podle povodí Moravy přes 46 milionů korun.
5: Sport. Fotbalovou reprezentaci čeká druhé utkání v elitní skupině Ligy národů. Češi zabojují po porážce s Chorvatskem o první body proti Anglii. Zápas začne ve 20 hodin a 45 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu. Hokejisté pražské Sparty podlehli v Tip Sport Extralize Karlovým Varům 0-1. Jediný gol Západočechů dal Ondřej Beránek. Velký podíl na výhře má ale brankář Dominik Frodl, který čelil hned několika vyloženým šancím soupeře a všechny pochytal.
9: Byl to zvláštní zápas v tomhletom ohledu. Já jsem koukal o ty první dvě třetiny na to skóre těch střel, protože tady Houtučku to ukazujou a Spartek měl 12, měl asi 6, ale vybavil se, že Sparta měl třeba 6 gólovek z toho, takže bylo prostě nebezpečných šancí. Co jsem neviděl, tak kluci zblokovali, takže ideální pondělní večer. No.
5: Dnes se bude hrát celkem 6 extraligových duelů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na D1 nehody u Slatiny, další pak u Lokte. Na dálnici D1 na cestě z Vyškova do Brna narůstá zdržení. Nesouvislá kolona začíná už před Rousínovem na 219. kilometru a více než 40 minut se posouvá až k nehodě u Slatiny. Na 200. kilometru odklízejí následky střetu několika osobních aut. S opatrností se projíždí pouze odstavným pruhem. Na D1 o větší kus dál směrem k Praze trvá velmi neutěšená situace kvůli nehodě na 65. kilometru. Tam kvůli havárii kamionu stále průjezdný pouze levý pruh. Aktuálně se do kolony dojíždí už před nájezdem od Koberovic na 76. kilometru. Ztratíte bezmála hodinu. D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy a dnes velmi dlouhá kolona kamionů od sjezdu na Židlochovice z 11. kilometru. D5 z Plzně do Prahy a velmi silný provoz od Rudné z 6. kilometru. Na okruh za Ořech na 18. se jede přes 40 minut. A přímo v metropoli čekejte problémy v Mrázovce směrem nahoru na Břevnov. V levém pruhu se srazilo nákladní vozidlo s osobním, výrazně tak regulují vjezdy do tunelu. Kolona už z jižní spojky je na desítky minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude jasno, v Čechách přechodně polojasno a ráno ojedinělé mlhy. Teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 20. Foukat má slabý, postupně mírný jihovýchodní vítr. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
11: Dobré ráno, 7 hodin 6 minut k tomu. Aktuální informace o čase s vámi ranní radiožurnál a informace o všem, co se děje, a váš ranní informační přehled samozřejmě i dnes. Nemůžeme minout město Odolena voda. Tam totiž ve městě i v okolí jsou dál lidé bez pitné vody. Ani včerejší testy nebyly vůbec ideální, ve vodě dál zůstává olovo. Co vodárny pro tamní obyvatele dělají a mohla by se situace dnes už konečně zlepšit? Zeptáme se.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Radio Žurnál 709, Odolena voda a další obce severně od Prahy dál zůstávají bez pitné vody. Testy z pondělního rána odhalily nadlimitní množství olova ve vodojemu v Máslovicích. Pozdější vzorky sice normu splňovaly, o případné nezávadnosti se ale nedá rozhodovat z hodiny na hodinu. Jak budou pracovníci středočeských vodáren postupovat dál, tak to zjistila Eliška Zábrocká z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Vodárny teď proplachují potrubí, kde se zbytkové olovo objevilo, jak popsal Bohdan Soukup z představenstva středočeských vodáren.
2: Mohutně odkalujeme, čistíme komory vodojemu, snažíme se té kontaminované vody zbavit a ve chvíli, kdy budeme vědět, že ta tendence je taková, že už se nám to nevrátí zpátky nad limit normy, tak vodu prohlásíme za pitnou.
1: Vodárny včera přistavili do zasažené oblasti další cisterny s pitnou vodou. Vodu z kohoutků můžou lidé dál používat jen jako užitkovou.
0: A dá se alespoň nějak odhadnout, kdy by mohla být voda znovu pitná?
1: Podle Soukupa velmi pravděpodobně dnes ještě ne, ale je důležité sledovat, jak se stav vody vyvíjí. Když kvalita kolísá za pitnou, se voda označit nedá. Když se kvalita soustavně zlepšuje, tak až pak ji můžou vodárny spolu s hygieniky prohlásit právě za pitnou.
0: Odolná voda. Obce v okolí stále ještě bez pitné vody. Eliška Zábrocká, aktuální souhrn, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: K situaci se vracíme také na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz, no a na detaily se budeme ptát právě Bohdana Soukupa z představenstva středočeských vodáren. Zeptáme se ho v ranním interview v 7 hodin a 50 minut. Radiožurnál, 11 minut po 7.

0: Radiožurnál je 7:15. Ve 14:00 odpoledne začne sněmovna na popud opozice jednat o případném vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Opoziční poslanci jako důvod uvádí zadlužování státu anebo údajný střet zájmů premiéra. Vládní koalice má hlasů dostatek, podle ní jde o předvolební gesto a my vše teď ráno shrneme po 7:30. Právě dnes je Světový den srdce. Kardiologové upozorňují, že srdeční selhání může mít i člověk, aniž by o takové hrozbě vůbec věděl. Lékaři proto při preventivních prohlídkách hledají nejenom riziko srdečního selhání, ale také třeba souvislosti mezi srdcem a onemocněním ledvin.
1: Na D1 kolony před Rousínovem další od Koberovic. D1 z Vyškova do Prahy ucpaná nejprve před Rousínovem z kilometru 218. Nesouvislá fronta až k nehodě u Slatiny na 200 blokují levý pruh 3 havarovaná osobní auta. D1 z Brna do Prahy a kolona už téměř z Vojslavického mostu od Švihovské nádrže. 76,5. kilometr tam se brzdí v obou pruzích a více než hodinu se pokračuje krokem k nehodě na 65. Tam se stále projíždí pouze levým pruhem. Na D10 z Turnova do Prahy se sune kolona pouze provozem a toho od Hlavence ze 17. kilometru za Brandýs na 9. Plzeňská dálnice D5 na příjezdu do Prahy ucpaná od Rudné zhruba ze 7. kilometru. Zdržení jak kamiony, tak osobní auta na okruh k Ořechu na 19. jedou až 40 minut. A v Praze stále nehoda v Mrázovce směrem na Břevnov, kolona už z jižní spojky popojíždí desítky minut. V Mrázovce blokovaný levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Prodloužený víkend sice skončil, babí léto ale ne, bude i nadále slunečno a teplo, jen teď po ránu pozor, hlavně v okolí vodních toků a ploch na mlhy, až se rozpustí, čeká nás jasno. V Čechách přechodně polojasno, teploty se budou držet mezi příjemnými 20 a 24 stupni, na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 16, na Šumavě kolem 20 stupňů a foukat k tomu bude slabý během dne mírný jihovýchodní vítr, který bude večer místy slábnout. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Vámi Radiožurnál, italská premiérka Giorgia Meloniová dnes přijede do Prahy. Andrej Babiš nutí ano i v 7 večer poprvé v roli premiéra přijme v sídle vlády ve Strakově akademii. Společně by měli podepsat akční plán spolupráce mezi oběma zeměmi. Všechno bude sledovat náš reportér Martin Balucha ze zahraniční redakce Toho času se mnou ve studiu. Vítej, dobré
1: ráno. Také zdravím, hezké ráno.
0: Je jasné, jestli Babiš s Meloniovou opravdu ten dokument podepíšou a v jakých oblastech by Itálie a Česko mohly prohloubit spolupráci?
1: Ten akční plán je myšlený na další 4 roky, to znamená do roku 2030. Týká se celé řady těch oblastí, odvětví, od bezpečnostní spolupráce, ekonomického rozvoje, migrace. Pokud, jestli ten plán skutečně podepíší, je velká otázka. Mám informace z několika zdrojů, že ty přípravy se táhly, že Češi odezdávali nějaké přípravy a Italové k nim měli desítky připomínkových úprav, takže to je velká otázka. Nicméně Andrej Babiš ohlásil tento akční plán už letos v únoru, když byl v Římě, setkal se s premiérkou Giorgio Meloniovou a tehdy už taky mluvil o tom, že by obě země mohly uspořádat rok česko-italské kulturní spolupráce.
0: Mm-hmm. A pověz, jaká témata na té evropské scéně vůbec spojí Babiše a Meloniovou?
1: Andrej Babiš označil už právě v únoru v Římě Meloniovou za velmi pragmatickou političku, za mladou političku, řekl, že má velké šance vyhrát i nadcházející parlamentní volby, které Itálii čekají příští rok, pravděpodobně tedy v prosinci roku 2027. Taky mluvil o tom, že skutečně spojuje celá řada věcí, například podobně tvrdý přístup, pokud se týká migrace. Víme, že Itálie v roce 2023 podepsala dohodu s Albánií, podobně je spojuje taky přístup k emisním povolenkám, ETS, trošku odlišný přístup mají zase, pokud jde o Ukrajinu, a měli taky takový, řekněme, podobný přístup vůči americké administrativě.
0: Andrej Babiš, Giorgia Meloniová, setkání dnes večer a také Martin Balucha, který to bude sledovat. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Mám tajnou skříň fotky z našich výletů. Když

Mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skrýžavní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu. To ještě není zárukou, že už se není o co bát, že mi zase zmizíš.

0: Máme Radiožurnál 29. září, velký den českého fotbalu. Čeští fotbalisté si večer zahrají proti jednomu z nejlepších týmů světa. V dalším zápase Ligy národů nastoupí proti Anglii, a to v přímém přenosu Radiožurnálu. Předzápasová příprava proběhne i v našem vysílání ještě před 7:45.
1: Azurit, prádlo ňavé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
2: Azurit a jeho vůně.
0: Dobré ráno, v 7:30. Právě s Terezou Tomáškovou.
3: V Česku se očkuje proti chřipce stále málo zdravotníků. Loni se podle ministerstva zdravotnictví nechalo naočkovat jen 24% lékařů pracujících v nemocnicích a jen 8% sester. Pokud by se v příštím roce podařilo počty zvýšit u lékařů na 33% a u sester na 15%, mohly by nemocnice od zdravotních pojišťoven dostat celkem 1 miliardu a 300 milionů korun navíc. Severní Korea chce poslat dalších 10 000 vojáků do ruských jednotek bojujících na Ukrajině. S odkazem na zjištění ukrajinské vojenské rozvědky to řekl prezident Volodymyr Zelenský. Aktuálně podle něj na Ukrajině působí přes 8 000 severokorejských vojáků. Podle Zelenského ruská armáda už v podstatě začala s další mobilizací a plánuje taky zintenzivnit nábor dalších cizinců. Na hlavních vlakových tratích v Česku přibylo bezbariérových nádraží. Je jich teď už přes 60%, zatímco před rokem to bylo o 20% méně. Správa železnic podle mluvčí Nelly Fríbové momentálně upravuje 27 stanic, které budou po dokončení lépe přístupné pro lidi na invalidním vozíku nebo rodiče z kočárky. Nově bezbariérová je například stanice Havířov. Sport. Čeští fotbalisté budou v elitní skupině Ligy národů bojovat o první body. Po prohře s Chorvatskem dnes večer přivítají Anglii. Zápas začne v pražském Edenu ve 20:45 a můžete ho sledovat v přímém přenosu na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A opět průjezdná D1 u Koberovice a na D56 nehoda u Paskova. Úvodem lepší zpráva z D1 na trase z Brna do Prahy za nájezdem od Koberovic na 65. kilometru. Už se po nehodě kamionu opět projíždí oběma jízdními pruhy. Pouze v odstavném zůstává světelná šipka i Kužily. I ty už ale brzy odklidí. Kolona z Vojslavického mostu od Švihova ze 76. kilometru se pomalu začíná dávat do pohybu. Stále čekejte více než půlhodinové zdržení. A pojďme na D1 k Brnu. Od Vyškova se poprvé brzdí před Rousínovem na kilometru 218. Fronta je hodně roztrhaná, téměř 40 minut trvá cesta k nehodě u Slatiny. Na 200 kilometru zůstává blokovaný levý pruh. Na dálnici D56 z Frýdku Místku do Ostravy hned u sjezdu na Paskov na 43. kilometru zasahují u vážnější nehody. Průjezd hodně komplikovaný, o délce kolony teď informuje náš zpravodaj.
6: Začíná to, jak je bylo v Paskově. Jak je sjezd na Vtaříč, tak za ním už kousek začíná kolona. A je to kolem celou Paskova.
5: Ze 48. kilometru naberete téměř půl hodiny navíc a v Praze kromě tradičních ranních kolon trvá potíž v Mrázovce směr Břevnov. V levém pruhu kolize zdržení z jižní spojky od sjezdu na Pankrác. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Na Českém je dnes po ránu převážně jasno, ale v Čechách i polojasno. Výjimečně se vyskytují i mlhy, a to hlavně v okolí vodních toků a vodních ploch. Teploty jsou velmi rozdílné, nejčastěji klesly na 11 až 7 stupňů, ale v místech, kde fouká vítr, zůstalo tepleji. Například Friedland hlásí kolem 16 stupňů. Naopak údolí se prochladila. Tam je kolem 5 stupňů, tedy mezi 3 a 7 stupni. 3 jsou například v Králíkách nebo v Lanškrouně, také v Broumově i v Rýmařově. A jen 2 stupně ukázaly teploměry v Teplicích nad Metují. Mrazové kotliny hlásily teplotu pod nulou. Minus 5 bylo na Rokycké Slati, minus 6 na Kvildě Perle. Přes den pak ale právě na Šumavě bude z našich hor nejtepleji až 20 stupňů. Jinde v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 16 stupňů Celsia. Mezi 20 a 24 stupni bude ve středních a nižších polohách. A takto příjemné teploty doprovodí slunečné, jasné až polojasné nebe bez deště. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a u mikrofonu je opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno přejeme. Tak vypadá to na dnes opravdu vzrušené dění ve sněmovně. Bude se tady jednat na téma vysoký schodek státního rozpočtu anebo také údajně nevyřešený střet zájmu premiéra Babiše z hnutí ANO. Ano, to jsou některé z důvodů, proč opozice na dnešek svolala hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Zda má šanci kabinet svrhnout nebo ne, probereme v ranním radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: 7.38, necelé dva týdny před volbami čeká vládu Andreje Babiše z hnutí ANO zkouška. Opozice už podruhé v tomto volebním období svolala schůzi k vyslovení nedůvěry. Asi k tomu ale pravděpodobně mít nebude. Co tedy od dnešního jednání čekat? Probereme s Eliškou Zábrockou z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Jak na svolání schůze reaguje opozice? Koalice.
1: Podle poslanců ANO, SPD a motoristů je jasné, že ke svržení kabinetu nedojde. Je k tomu totiž potřeba alespoň 101 hlasů a současná opozice jich má 92. Musela by tedy přesvědčit nejméně 9 koaličních poslanců, aby hlasovali proti vládě. S tím koalice nepočítá a naopak jejich velká část se chystá na dnešní schůzi vystoupit s projevem, třeba i premiér Babiš.
0: A teď tedy opozice, proč to hlasování vyvolala?
1: Jako hlavní důvod uvádí návrh státního rozpočtu na příští rok, ten počítá se schodkem 386 miliard korun, to je druhý nejvyšší deficit v historii Česka a podle opozice je potřeba na zadlužování státu upozorňovat. Opozice vládu kritizuje taky za podle ní nevyřešený střet zájmu premiéra a jako další důvod uvádí údajné útoky kabinetu na instituce, jako jsou soudy nebo neziskový sektor. Koaliční poslanci ale všechno tohle odmítají.
0: No, tak to vypadá, že poslance čeká dlouhá debata, kdy by mohli hlasovat?
1: Pravděpodobně až zítra, schůze si se začne dnes odpoledne, právě kvůli projevům se ale zřejmě protáhne. Na závěr připomenu, že první hlasování o nedůvěře ustála vláda Andreje Babiše letos v únoru. Opozice tehdy schůzi zvolala kvůli konfliktu mezi motoristy a prezidentem Petrem Pavlem.
0: Eliška Zábrocká, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Jak to dopadne, dozvíte se samozřejmě od nás. Radiožurnál 7.39. Za chvíli čeští fotbalisté proti Anglii a poté problémy s pitnou vodou a odolena voda. Voda tady stále ještě není pitná. Proč výsledky měření olova kolísají a kdy si lidé budou smět vodu z kohoutku bezpečně natočit a napít? Zeptáme se v ranním interview v 7.50.

0: Tři dny po prohře s Chorvatskem nastoupí čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů proti Anglii ve 20:45 přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Bronzoví medailisté z letního mistrovství světa se v Praze představí po 7 letech, no a český výběr s novým koučem Deniou by na poslední vzájemný zápas určitě rád navázal. Přímý přenos Radiožurnál, Radiožurnál Sport.
1: Vasopust už je v pokutovém území, zvedá hlavu, přidává pod sebe, to je
2: Po debaklu 0-5 ve Wembley Češi v říjnu 2019 nastoupili proti Anglii v kvalifikaci mistrovství Evropy na stadionu v Edenu. Domácí sice brzy prohrávali, rychle ale zvládli srovnat a v závěru jim cenou výhru vystřelil střídající debitant Zdeněk Ondrášek. Současný kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se tehdy zabydloval v kádru Sparty a hrál za reprezentační 21.
3: Pamatuju si to z televize, bylo to velký vítězství pro celý národ, protože se dokázal porazit jeden z nejlepších týmů, který v Evropě a na světě je. Není víc na té reprezentační úrovni a celkově fotbale porovnávat se s těma dle typama hráčů týmu a dokázat je porazit. Takže s touhle motivací do toho jdeme a znamenalo mi to pro nás určitě hodně.
2: Přiznává Ladislav Krejčí, který kvůli zdravotním problémům vynechal utkání s Chorvatskem. Na Anglii by ale už měl být k dispozici.
3: Cítím se skvěle. Jsem už v týmu ve stylu i tréninkovým režimu, takže se cítím připravený a rozhodnutí už bude na trenérovi.
2: Anglie vstoupila do elitní skupiny Ligy národů porážkou. Ve Wembley sice nad světovými šampiony ze Španělska vedla 2-1, soupeř ale skóre zvládl otočit na 3-2.
4: Anglie měla spoustu šancí na to, aby vyhrála, navíc nedala penaltu. Hráči neustále a hodně vysoko napadali, na to si musíme dát pozor. Budeme se ale soustředit na svůj výkon. Proti Chorvatům jsme si vytvořili šance, na to chceme navázat, to je pro nás důležité.
2: Říká reprezentační kouč Santi Denia. Utkání Česko-Anglie začne ve 20:45, stejně jako přímý přenos na této stanici. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
0: Dobré ráno ve 7:45. Děti ze základní školy v Pražském Újezdě nad Lesy zůstanou ještě dnes doma. Více než 350 dětí, ale i učitelů a dalších zaměstnanců mělo od minulého týdne zažívací potíže poté, co jídelna připravila pokrm z prošlých vajec. A novinky k případu chystáme do našeho vysílání krátce po 8 hodině. A upozorňujeme také

0: kilometru už je po nehodě plně obnovený provoz. Odjela i světelná šipka z odstavného pruhu, pryč jsou i kužely. Kolona na desítky minut ze 75. kilometru se dává do pohybu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Babí léto s příjemnými teplotami mezi 20 a 24 stupni a slunečným počasím nás čeká dnes i zítra. Až se rozpustí ranní mlhy, pak bude jasno, v Čechách přechodně polojasno. A v noci na zítřek zase zaznamenáme velmi různorodé teploty, tak jako dnes od 12 do 7 stupňů. Nejčastěji při uklidnění větru jen 5 stupňů a v mrazových kotlinách i mínusové hodnoty. Také se mohou objevit přízemní mrazíky. Přes den zítra opět slunečno a teplo. Na rozdíl od dnešního dne bude ale zítra místy větrno. Foukat bude mírný, na českomoravské vrchovině přechodně čerstvý nárazový vítr. Krásné úterý.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál v 7.50. Voda z vodu je mu odolena, voda stále není pitná. Výsledky z pravidelných měření jsou totiž rozkolísané. S největší pravděpodobností tak bude 15 000 lidí z okolních obcí v následujících dnech dál odkázáno na pitnou vodu z přistavených cisteren. Kontaminace olovem se ale dál nešíří. Radiožurnálu to včera řekl technický ředitel společnosti Středočeské vodárny Bohdan Soukup. A právě on je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jaká je tedy teď situace aktuálně ráno? Ta voda stále není pitná ani po převaření?
1: Voda stále pitná není, nicméně máme už jednu lokalitu, a to Chorušice, oblast Zahájí, kde už jsme mohli vodu prohlásit za pitnou a věříme, že v odolené vodě, že už to nebude trvat rovněž dlouho, protože na to, abychom mohli zrušit to omezení, tak musíme mít jistotu, že veškerá ta kontaminovaná voda již byla ze sítě vyplavena, takže sledujeme tendence a ty hodnoty nám nesmějí kolísat. Nemůže se nám stát, že vyhlásí vodu za pitnou a příští

0: týden nám opět překročí. Takže potřebujeme sledovat i ty tendence a musíme vidět, že ty hodnoty jsou klesající. A včera ještě se nám v lokalitě odolená voda, a to konkrétně v obci Máslovice, vyskytl vzorek, který byl nadlimitní, takže jsme tam nemohli tu vodu prohlásit za pitnou.
1: No, ty výsledky kolísají. Ještě nám řekněte, co to měření přítomnosti olova tedy může ovlivnit a proč tedy kolísají? Proč je to někdy více, někdy méně? Proč tam se trvalý stav nějaké klesající tendence?
0: Tak jak se nám pohybuje ten mrak té znečištěné vody různě po síti, tak se nám to znečištění vyplavuje na různých místech. Teď už se dostáváme do těch úplně samotných konců na síti. Ta obec Máslovice už je jednou z posledních sítí, z posledních obcí, které na té síti máme. Takže věříme, že ten mrak, který se nám tam takhle různě pohybuje a někde se objeví, může se stát, že třeba se něco někde vyplavilo ještě, tak, že už zmizí a že bude možné obnovit dodávky v naprosto perfektní kvalitě.
1: A k čemu se tedy může ta voda v lokalitách, kde ještě není pitná, používat?
0: Vlastně v naší zásobované oblasti s výjimkou lokalit odolená voda a okolí, tak je voda nezávadná a pitná bez omezení, ale v těch zasažených lokalitách voda z vodovodu teče, je možné ji používat na mytí, na praní, na koupání, na všechny možné účely, ale protože není pitná, je nevhodné používat ji na pití nebo na přípravu pokrmu.
1: Tedy i na mytí nádobí?
0: Na mytí nádobí je možné ji používat bez omezení.
1: A co musí být tedy splněno jednoznačně, abyste mohli to omezení zrušit a vodu znovu označit za pitnou?
0: Legislativa nám neříká, kolik dní po sobě je nutné naměřit vzorky, které jsou v normě. Nicméně je potřeba vidět, že ta tendence je již klesající a že několik dní v řadě již máme vzorky, které nejenom, že jsou v normě, ale už se nám nepohybují směrem k té hranici. Takže my potom požádáme krajskou hygienickou stanici a po konzultaci s krajskou hygienickou stanicí můžeme vodu prohlásit za pitnou.
1: Můžete odhadnout alespoň nějaký časový horizont?
0: Já věřím, že už to bude trvat několik málo dní, ale to je optimistická varianta. Doufejme, že už se nám žádný další vzorek nevyskytne a vzorky ze včerejšího odpoledne a ze včerejšího večera už nasvědčují, že ta tendence je dobrá.
1: Vy jste v souvislosti s kontaminací olovem podali trestní oznámení na neznámého pachatele s tím, že za problémy může třeba nedaleká skládka Kasova Rokle. Je to ale jenom podezření. Platí dál, že nevíte, kde se to olovo ve vodě vzalo?
0: Ano, je tomu tak, že v téhle chvíli řešíme ten akutní následek, nicméně ta prapůvodní příčina bude docela složitá, bude to určitě další proces najít, kudy se nám tam to olovo dostalo. Jedná se o poměrně rozsáhlou oblast proudění podzemí, je potřeba nějakým způsobem zmapovat, takže ve chvíli, kdy dořešíme ten akutní následek a budeme vědět, že voda na síti už je v pořádku, bude možné soustředit se na hledání té příčiny. Nicméně už v téhle chvíli působí na tom území Policie České republiky ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí a vodoprávním úřadem Mělník, která již začala prověřování. Nicméně, protože se pohybujeme ve hloubkách 20 až 40 metrů, nebude to zas až tak jednoduchý proces.
1: Technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup byl naším hostem v ranním interview Radiožurnálu. Řeč byla o městě Odolená voda a problémech s pitnou, respektive nepitnou vodou tady i v okolních obcích a aktuální situaci. Děkujeme, naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
1: Ranní Radiožurnál za 4 minuty bude 8 hodin a nabídneme vám další aktuální zprávy. Počkejte si na ně. Dobré ráno.

0: Voda v odoleně vodě a kolí, no a také salmonelou kontaminované obědy v základní škole v Újezdě nad Lesy s vážnými následky. Taky k tomu se dostaneme v ranním radiožurnálu podrobněji, a to hned začátkem další vysílací hodiny. Před námi jsou teď aktuální zprávy.
1: Budiš světlo na design bloku. 28. ročník největšího středoevropského festivalu designu a módy představí od 7. do 11. října na 300 českých i zahraničních designérů, studií a značek po celé Praze. Chybět nebudou výstavy, přehlídky, workshopy, diskuze a program pro děti. Více informací najdete na designblog.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
0: Je 8 hodin. Právě s Terezou Tomáškovou.
2: Ministerstvo zdravotnictví chce zvýšit proočkovanost lékařů a sester proti chřipce. Italská premiérka dnes v Praze podepíše smlouvu o bližší spolupráci obou zemí. Čeští fotbalisté v Lize národů vyzvou Anglii. Na dálnici D56 z Frýdku Místku do Ostravy popojíždí dlouhá kolona kvůli nehodě u Paskova. A bude jasno, v Čechách přechodně polojasno a teploty až 24 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Ministerstvo zdravotnictví chce motivovat nemocnice k tomu, aby se lékaři a zdravotní sestry ve větším počtu očkovali proti chřipce. Pokud se to podaří, měly by nemocnice dostat navíc od pojišťoven celkem 1 300 000 000 korun. Loni se proti chřipce nechalo očkovat 24% nemocničních lékařů a 8% sester.
4: Aby nemocnice peníze získaly, muselo by se proti chřipce naočkovat 33% lékařů a 15% sester.
5: Jsou to peníze, které půjdou do zdravotní péče. Není možné použít je jako bonus pro zaměstnance.
4: Říká Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví. Podle předsedy Asociace českých a moravských nemocnic Michala Čarvaše by se splnění cíle mělo posuzovat za každou nemocnici zvlášť. A ne celorepublikově, jak navrhuje ministerstvo.
6: To, co mohu ovlivnit, tak je maximálně jako proočkovanost ve své nemocnici.
4: Právě teď je na očkování proti chřipce nejvhodnější doba. Zdravotníkům a seniorům nad 65 let ho hradí pojišťovny. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
2: Voda v okolí Odoleny vody dál není pitná. Před pár minutami to v ranním interview Radiožurnálu potvrdil technický ředitel společnosti Středočeské vodárny Bohdan Soukup. Obsah olova z tamního vodojemu je v limitu. Normu ale nesplnil při pondělním odběru vzorek z vodojemu v Máslovicích. Vodárny proto dál nemají jistotu, že je voda v síti nezávadná. Nádrže teď plní čistou vodou. V dalších dnech budou proplachovat potrubí. Vodu můžou lidé dál používat jako užitkovou, třeba na mytí nádobí. Česko a Itálie dnes podepíšou dohodu o spolupráci v ekonomice, obraně a bezpečnosti. Do Prahy přiletí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. Ve Strakově akademii ji přivítá premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
7: Giorgia Meloni je nejperspektivnější lídr Evropy a jsem přesvědčen, že vyhraje příští volby. Je mladá, velice mladá.
8: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO pozval Meloniovou do Prahy při únorové cestě do Říma. Označili za pragmatickou političku a potvrdil, že s ní chce podepsat akční plán spolupráce mezi oběma zeměmi. Platit má do roku 2030 a týkat se má taky migrace, vědy a ekonomické spolupráce. Česko i Itálie mají zájem například o malé modulární reaktory. Italský senát minulý týden odhlasoval návrat k jádru po 40 letech. Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Korunovační klenoty se vrátí do korunní komory v katedrále svatého Víta v Praze. Za hodinu se tam k jejich uložení sejde všech 7 klíčníků. Kromě prezidenta Petra Pavla to jsou taky zástupci parlamentu, církve a hlavního města Prahy. Výstava klenotů ve Vladislavském sále skončila po 2 týdnech včera večer. Podle mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Máchové dorazilo přes 36,5 tisíce lidí.
9: Sport. 3 dny po prohře s Chorvaty 1-2 nastoupí čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů proti Angličanům. Minimálně úvodní čtvrt hodinu otevřenou pro novináře vynechal na předzápasovém tréninku obránce Vladimír Coufal. Naopak kapitán Ladislav Krejčí už by měl být připravený nastoupit. Hlavní anglickou hvězdou je útočník Bayernu Mnichov Harry Kane, kterého by Krejčí rád ubránil.
10: Porovnání s těma nejlepšíma je to, co vyhledávám v tom sportu, co na tom fotbalu miluju. Budu jen doufat, že trenér mě vybere, abych tohle mohl zažít a dokázat se s ním porovnat a zabránit mu ve všech situacích, které bude mít. Cítím to jako velkou motivaci.
9: Utkání Česko-Anglie začne v Edenu ve 20 hodin a 45 minut a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Na D1 zdržení před Brnem na D56 nehoda u Paskova. D1 na příjezdu do Brna a kolony z obou stran. Delší zdržení trvá od Vyškova zhruba z kilometru 219. Bezmála hodinu se jede k nehodě u Slatiny na Dvoustý.
12: V levém pruhu osoba příčené je to označený šipkou.
11: Kolona pak pokračuje i přímo v Brně směr Praha od sjezdu na Bratislavu ze stého 96. Na kilometru 192 už sice následky nehody přesunuly mimo jízdní pruhy. Řidiči ale stále přihlíží a zbytečně tak zpomalují. Na D1 od Prahy na příjezdu do Brna zpomalují hlavně kamiony, a to za Ostrovačicemi přibližně na stém 79. kilometru. D1 Brno Praha za Humpolcem, první část kolony kamionů z 82. kilometru. Je to důsledek dřívější, teď už odklizené nehody na 65. Dálnice D56 z Frýdku Místku do Ostravy a velké potíže u Paskova. Na 43. kilometru zasahují u vážné nehody dvou osobních aut, kolona se stále prodlužuje. Aktuálně se brzdí před sjezdem na Staříč na 50. kilometru. Zdržení atakuje až 50 minut. Můžete zvolit některou z náhradních tras, buď z Místku po Ostravské přes Žabeň. Na D56 se pak napojíte u Paskova exitem 43, nebo jeďte po staré frýdecké silnici 477 na Vratimov a Hrabovou. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude jasno, přechodně i polojasno, ráno ještě ojedinělé mlhy a teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy. A dál je s vámi radní Radiožurnál a Petr Král.
0: Dobré ráno, první měsíc nového školního roku se blíží ke konci. Na základní škole v Pražském Újezdě nad Lesy má ale velmi dramatický rozměr. Žáky tam čeká online výuka a také obědy od externí firmy. To všechno mají před sebou kvůli tomu, že minulý týden se tam jídlem otrávily stovky školáků a také dospělých, kteří ve škole pracují. Co se tam přesně stalo a co se bude dít dál, probereme za chvíli v ranním radiožurnálu.
3: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: lopatej.
1: Radiožurnál 8 hodin 9 minut. Žáci se ani dnes do Masarykovy základní školy v Pražském újezdě nad Lesy nevrátili. Od minulého pondělí mělo zažívací potíže přes 360 lidí a u více než 20 z nich se potvrdila salmonela. Školní jídelna vařila z prošlých vajec. Jak bude vyučování vypadat, tak to zjišťovala Eliška Zábrocká z domácí redakce. Vítej.
2: Hezké ráno. Škola se snaží zajistit vyučování v běžném rozsahu. Nákaza se ale nevyhla ani učitelům. Jak Radiožurnálu potvrdil starosta Prahy 21 Michal Hazdra z ODS.
3: Určitě by pomohlo, kdyby hygiena povolila slučovat kolektivy. O tom bude pan ředitel s vedením hygieny jednat. Pro žáky, kteří nemůžou být ve třídách, škola plánuje připravit online vysílání.
2: Hygiena ale zatím spojování tříd nedoporučuje. Do lavic by se děti měly vrátit zítra.
1: Kuchyně v Masarykově základní škole zůstane ale dál zavřená. Co budou děti jíst?
2: Obědy zajistí externí firma, i proto se začne učit až zítra, je totiž potřeba vše zajistit. Jídelna bude moct znovu uvařit až v okamžiku, kdy bude vše řádně vydezinfikované. Škola propustila původní vedoucí kuchyně, na webových stránkách školy se v neděli objevil inzerát na novou vedoucí a připomenou, že případ otravy prověřuje policie.
1: Situace v základní škole v Újezdě nad Lesy. Eliška Zábrocká aktuálně, díky, naslyšenou.
2: Díky, hezký den.
1: Radiožurnál 8.11.

0: S vámi Radiožurnál a pozvánka na 28. ročník Pražského mezinárodního festivalu Design Block. Koná se hned na několika místech v Praze a tématem bude světlo. Mimo jiné důležité je říct, že od úterý do soboty od 18 hodin bude náš moderátor Martin Balucha na scéně ve Veletržním paláci zpovídat přední osobnosti českého designu i zahraniční autory. Vstupenky na Design Block právě teď na vstupenky@rozhlas.cz. Pište.
1: Zprávy z domova a vašeho regionu.
2: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
1: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
2: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Osm hodin, 15 minut. Italská premiérka Giorgia Meloniová v podvečer přijede do Prahy. Přijme ji premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a mluvit budou o konkurenceschopnosti Evropské unie, přípravě budoucího unijního finančního rámce a také o evropské bezpečnosti. Radiožurnál je opět hlavním mediálním partnerem multižánrového festivalu Colors of Ostrava v Dolních Vítkovicích. A tak teď do našeho studia míří také umělecký ředitel celé přehlídky Filip Košťálek. A po půl deváté nám totiž exkluzivně ve vysílání Radiožurnálu oznámí jméno první velké hvězdy headlinera pro příští ročník.
3: Na D1 zdržení před Rousínovem a nehoda u Průhonic. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova u Slatiny na 200 kilometrů stále řeší nehodu v levém pruhu. Téměř hodinová kolona se vleče z 220. Ucpaná tak i souběžná silnice 430 mezi Rousínovem a Rohlenkou. Plní se to i před Šlapanicemi. A 50 od Slavkova a kolona před D1 na 15 až 20 minut z odbočky na Velešovice. Na D1 na příjezdu do metropole směrem z Brna a čerstvá nehoda kousek před sjezdem na Průhonice na 7. kilometru. Hlásíte nám v levém pruhu 3 osobní auta a frontu od sjezdu na okruh z 9. kilometru. A dálnice D56 z Frýdku Místku do Ostravy a stále trvající opravdu dnes velké potíže u Paskova. Na 43. kilometru zasahují u vážné nehody 2 osobních aut. Kolona dlouhá aktuálně před sjezdem na Staříč z 50. kilometru. Zdržení 50-minutové. A další zelená vlna za čtvrt hodiny.
4: Až do čtvrtka nás čekají slunečné a teplé dny babího léta, nebe převážně jasné až polojasné a teploty mezi 20 a 24 stupni. Ve středu bude větrněji a po ránu pozor na mlhy, to hlavně v okolí vodních toků a ploch. Ve čtvrtek a v pátek ale počasí na našem území ovlivní studená fronta, nebe se tedy bude od západu zatahovat, v pátek pak už bude hodně oblačnosti téměř na celém našem území a místy může i sprchnout. Morava a Slezsko ale mrakům odolá, tam zůstane slunečno i na konci pracovního týdne. Teploty se měnit nebudou, čekáme stále kolem 20. Krásný den.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 8 hodin a 20 minut. Město, o kterém se teď hodně mluví, Odolena voda, ale také další obce severně od Prahy dál zůstávají bez pitné vody. Výsledky pravidelných měření přítomnosti olova ve vodojemu totiž stále kolísají a není tedy bezpečné vodu z kohoutku pít a nebo z ní vařit. Může se ale používat například k mytí, a to dokonce i k mytí nádobí. Zhruba 15 000 lidí je tak dál odkázáno na přistavené cisterny s pitnou vodou, což komplikuje i provoz tamní základní školy. No a tam je teď náš reportér Ondřej Mikušek. Dobré ráno, Ondřej.
1: Dobrý den. Ve škole voda komplikuje především provoz jídelny. Žáci budou místo klasického nádobí dostávat jen jednorázové tácky, stejně jako tomu bylo v pátek. Škola navíc upravila na celý týden i samotný jídelníček, poskládala ho z pokrmů jednodušších na přípravu. Dnes děti dostanou studený oběd, měla by to být obložená bageta, no a v dalších dnech to budou třeba párky, risotto nebo sladké buchty. Každé ráno také ředitelka školním rozhlasem žáky upozorní, že v umyvadlech, na toaletách i ve třídách si děti můžou umývat ruce, ale nesmí je pít.
0: No a jak situaci zvládají obyvatele?
1: Bavil jsem se i s lidmi z okolních vesnic a ptal jsem se především na ten počet cisteren, tedy jestli jich je dostatek. A všichni se shodli, že už ano. Jedna cisterna je třeba i přímo tady u školy. No a seniori nebo nemocní lidé tady mají možnost požádat třeba městskou policii, aby jim vodu z cisteren dovezli. Takže vlastně většina lidí tady používá balenou vodu a případně si pro tu vodu sama jezdí do těch cisteren. Ale už si na to zvykli a říkali, že se to dá zvládat.
0: Odolena voda a okolí tedy dál zůstává bez pitné vody, jak už jsme říkali. Ani včerejší testy nebyly ideální ve vodě. Na jednom místě opět naměřili nadlimitní množství olova. Probrali jsme to jak v ranním interview Radiožurnálu 7 hodin a 50 minut, tak teď také s Ondřejem Mikuškem, naším reportérem, který je přímo na místě. Ondřej, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál 8:21.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízení semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Rafa Bill, ranní radiožurnál, minutu před půl devátou. Dálnice D1, pozor, varování od našich zpravodajů před Brnem, 200 km ve směru z Vyškova. Vyšetřují tady dopravní nehodu. Kolona v tuto chvíli začíná kolem 220. Tak s tím počítejte a dobře dojďte.
1: Fotbalová liga národů na Radiožurnálu.
2: České fotbalisty čeká zápas s jedním z nejlepších výběrů planety. Na stadionu v Edenu přivítají Angličany, kteří na letním mistrovství světa skončili třetí a v nabitém kádru mají třeba jednoho z nejlepších útočníků posledních let, Harryho Kanea z Bayernu Mnichov. Utkání elitní skupiny fotbalové ligy národů mezi Českem a Anglií začne v úterý ve 20:45 a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
1: Radiožurnál.
3: Fandíme s vámi.
4: Azurit, prádlo hněvé a hebké, azurit, prádlo mukoučké, si pište.
5: Azurit a jeho vůně.
0: Je 8 hodin a 30 minut. Nastavíme zprávami, je tu Tereza Tomášková.
6: Sněmovna bude jednat o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci. Jako důvod uvádějí zadlužování státu a údajný střet zájmu premiéra. Ke svržení kabinetu ale nemají dost hlasů. Vládní koalice svolání schůze respektuje. Jde ale podle ní o předvolební gesto. Kyjev v noci čelil dalšímu ruskému raketovému útoku, který zasáhl několik budov. Informoval o tom starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Ukrajinské úřady mezitím aktualizovaly počet obětí dronového útoku, který v pondělí zasáhl budovu Národní akademie věd v centru Kyjeva. Zemřeli dva lidé a 26 dalších utrpělo zranění. Ve 52 letech zemřela Petra Vinčová, zakladatelka a ředitelka centra Locika. Centrum o tom informovalo na sociálních sítích. Locika pomáhá dětem, které zažily násilí v rodině. Nabízí poradenství, organizuje preventivní a vzdělávací aktivity a poskytuje advokátní pomoc. Za 10 let existence u něj vyhledalo pomoc víc než 4600 dětí.
3: Sport.
6: Čeští fotbalisté nastoupí ke druhému utkání elitní divize Ligy národů. V pražském Edenu hostí bronzový tým z letošního mistrovství světa Anglii. Zápas začne ve 20 hodin a 45 minut. Živě ho odvysílá Radiožurnál i Radiožurnál Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdržení na D1 za Vyškovem a nehoda na D1 u Slatiny a také u Popovic. D1 Vyškov Brno. Kolona zase o něco narostla. Zpomaluje se na kilometru 221,5 a zhruba hodinu se popojíždí až do zúžení u D2. U Slatiny na 200 km navíc stále v levém pruhu řeší nehodu. Na místě zůstává poslední z havarovaných aut. Před Brnem a plná i D2 z Bratislavy. Kamiony z 6. kilometru chvílemi zpomalují i osobní auta v levém pruhu. D52 od Mikulova z konce dálnice od Rajhradu z 9. kilometru. Na D1 před Prahou od Brna už naopak lepší situace, ale jak se to vezme, následky kolize před průhonicemi na 7. kilometru už mimo jízdní pruhy, pomalejší provoz od Popovic z 15. a velký pozor, teď na 17. kilometru čerstvá nehoda blokuje levý pruh. Na D56 z Frýdku Místku do Ostravy kvůli nehodě u Paskova na 43. kilometru trvá dlouhé zdržení, do kolony se vyjíždí kousek před sjezdem na Staříč na 50. kilometru, počítejte s minimálně 40 minutami navíc. Možná jsou dvě náhradní trasy, buď z Místku po Ostravské na Žabeň, nebo po staré frýdecké silnici 477 na Vratimov a Hrabovou. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: O prodlouženém víkendu začalo babí léto, tedy příjemně teplé slunečné období bez deště a vydržet by mělo s jednou malou pauzou ve čtvrtek a v pátek až do konce tohoto týdne. Teploty budou stoupat téměř až k letním 25 stupňům. Pocitovou teplotu ale bude mírně snižovat čerstvý vítr, který bude foukat například hned zítra. Ale právě kvůli silnějšímu větru bude v noci zůstávat teplota poměrně vysoko. Dnes tomu tak bylo například ve Frýdlantu, tam při větrném počasí zůstala teplota kolem 16. stupňů. Přes den bude slunečno a teplo jen teď po ránu, hlavně v okolí vodních toků, pozor na mlhy. Až se rozpustí, čeká nás jasno, v Čechách přechodně až polojasno. Teploty se budou držet mezi příjemnými 20 a 24 stupni, na horách 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 16, na Šumavě kolem 20 stupňů. A dnes k tomu bude foukat slabý, během dne mírný jihovýchodní vítr, který bude navíc večer místy slábnout. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, tak už se asi vytěšíte na léto, dost možná třeba také proto, že nás v červenci od 21. čeká další ročník multižánrového festivalu Colors of Ostrava. Radiožurnál je opět hlavním mediálním partnerem a tak se jako jedni z prvních, nebo možná úplně první, za chvíli dozvíte jméno jednoho významného headlinera, který otevře Colors v tom příštím roce.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál a právě teď v našem vysílání odtajníme jméno první velké hvězdy multižánrového festivalu Colors of Ostrava v příštím roce. Radiožurnál je opět hlavním mediálním partnerem této akce v Dolních Vítkovicích. No a ve studiu se mnou teď přímo ředitel, umělecký ředitel Colors Filip Košťálek. Filipe, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Do Vítkovic tedy přijede, Filipe, kdo?
1: Robbie Williams.
0: Robbie Williams, proč právě Robbie Williams? Čím má zaujal?
1: Je to dnes už legenda, je to ikona, je to obrovský showman, je to člověk, který na Colors na největší pódium patří. Hmm.
0: Vy jste byl na jeho koncertech, znáte jeho show, jak by mohla vypadat ta v Ostravě?
1: Je to neskutečná nálož hitu. I když se to možná nezdá, budete znát opravdu každý hit a jak už jsem říkal, je to showman, potrpí si na unikátnost okamžiku těch momentů, tam bude neskutečná spousta.
0: A co robí William zahraje? Jak to vůbec je? Tohle je na nějaké vaší domluvě s těmi hudebníky, nebo ten jejich seznam už je dán předem a pořadatel festivalu s tím nemůže nic dělat. Předpokládám, že tam zazní i písně z nového alba.
1: Já myslím, že to bude mix, takové to best of, včetně nového alba, ale slíbit vám můžu to, že si prostě zaspíváte každou minutu.
0: Album Britpop vyšlo letos v lednu, tak ještě nám, Filipe, řekněte, který den, kdy Robbie Williams na Colors of Ostrava v létě vystoupí?
1: Bude to velkolepý start, středa 21. července.
0: Tolik pozvání na Colors přímo od uměleckého šéfa festivalu Filipa Košťálka. Filipe, díky. Robbie Williams za chvíli zahraje i na Radiožurnálu a my se těšíme, že se brzy, nebo ne méně brzy, dozvíme nějaké další jméno.
1: Snad to bude brzy. My se taky těšíme.
0: Filip Košťálek, Colors of Ostrava a Robbie Williams.

0: S vámi Radiožurnál 8 hodin 43 minut. Robbie Williams, headliner Colors of Ostrava hned v první den festivalu 21. července v dolní oblasti Vítkovic. Tak to jsme se exkluzivně dozvěděli před malou chvílí od uměleckého šéfa Colors of Ostrava Filipa Košťálka. Radiožurnál, hlavní mediální partner. Další jména budou následovat. Připomínám, že Colors of Ostrava od 21. do 24. července tradičně v dolní oblasti Vítkovic Ostravy. Těšíme se na vás.
1: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
2: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
3: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
4: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
1: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
5: Po silnici pro ně třídy jede vozíčkář na 400 jiných lidí. A je tady fakt mnoha.
3: Poslouchejte na cestách zelenou vlnu Radiožurnálu.
1: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
3: Volejte 800 553 553.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál 8:45. Zhruba za 15 minut, tedy v 9 hodin dopoledne, přijde 7 osobností klíčníků ke katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Společně tam do korunní komory opět uloží české korunovační klenoty. Za 2 týdny si je ve Vladislavském sále Pražského hradu prohlédlo více než 36,5 tisíce lidí. Iránští zástupci jednali s katarskými zprostředkovateli. Podle iránského ministra zahraničí Abbase Araghchiho je Teherán seznámil se svým návrhem na znovu otevření Hormuzského průlivu. Americkou odpověď Irán čekává v průběhu dnešního dne.
6: Na D1 kolony před Rousínovem, Šmejkalkou i nehodou u Popovic. D1 z Vyškova do Brna a trvající až půlhodinové zdržení z kilometru 220. Hlavní příčinou je odklízení následků nehody u Slatiny na 200. Stále se tam nedá projet levým pruhem. A jedeme po D1 dál směr Praha, kratší zdržení před Šmejkalkou z 28. kilometru. Následně se prudce brzdí za sjezdem na Benešov na 20. kilometru. Na 17. je nehoda v levém pruhu, tam čekejte 10 až 15 minut navíc. A D1 ještě jednou už kousek před metropolí dáte nohu z plynu na úrovni Čestlic na 8. kilometru. Odtud k jižní spojce je to na bezmála půl hodiny. A D5 z Plzně do Prahy a kolona od Rudné z 6. kilometru. Zdržení tam nabírají kamiony i řidiči osobní.

0: 8.50 na Radiožurnál, tak se nám blíží volby, ty do obecních a městských zastupitelstev a také do třetiny Senátu. Proběhnou 9. a 10. října, my ve čtvrtek odvysíláme další předvolební debatu, tentokrát a drž pachu, tak přijďte v hojném počtu. No, přichystali jsme pro vás také nový seriál a pojmenovali ho Volební perličky. Dnes se vydáme do Chýně. Před 20 lety tam žilo ve vesnici kousek od Prahy asi 700 lidí. Dnes je už oficiálně městem a bydlí tam přes 5000 lidí. I proto je v jednom z nejrychleji rostoucích sídel v Česku věkový průměr pouhých 33 let a patří mezi nejnižší v Česku. Právě tam ale téměř nikdo nechce kandidovat do zastupitelstva.
1: Nemáme na výběr, no já jsem říkala, to nemá cenu ani tam chodit.
2: Paní Božena je rodačka.
1: Prostě my už jsme starý, do toho nejdem, že jo, a ty mladý, já nevím, no. To by bylo třeba se zeptat někoho mladšího, že jo.
3: Zeptat se mladých není v Chýni problém. Noví obyvatelé sice tráví většinu dne v práci a do Chýně jezdí často jenom přespat. Ulicemi ale korzují mladé matky s dětmi.
4: Já vlastně tady hrozně spokojená jsem, protože

0: Mám pocit, že pro děti je tady spousta vyžití a možností.
1: A vás nikdy nenapadlo kandidovat?
0: Mně osobně ne, já mám pocit, že se snažím tady občas podílet na nějakých komunitních akcích a i to bývá poměrně těžký skloubit se dvěma malýma dětma. A...
2: Právě na rodičovské kandidovala před 12 lety Anna Chvojková. Bylo jí 33. Volby vyhrála, stala se starostkou a Chýni vede třetí volební období. Letos kandiduje znovu a bez konkurence.
3: Když pominu skutečnost, že jsme opravdu dobří, tak si myslím, že je to obecně nižší angažovanosti lidí, protože ty lidi, jak se sem stěhují, tak mají samozřejmě svých starostí dost. Nejdřív si zařizují bydlení, pak plodí děti, snaží se je umístit ve školce a ve škole a teprve pak je na řadě to, aby vůbec se zapojovali do toho veřejného dění. Takže si myslím, že tohle je jakoby jeden.
2: Tohle všechno už má za sebou Tomáš Vančata, který je na místní poměry v podstatě starousedlík. Do Chýně se přistěhoval před 20 lety, kdy tu žilo 700 lidí. Teď tu provozuje kavárnu.
4: Protože tu podnikám, tak tu nemůžu kandidovat.
1: Vy nejste trvalé bydlící, tak?
4: Ne, tady podnikám, tak si nemůžu dovolit, na jakou stranu bych se přihnutil potom při tom, jako jste na vesnici, to znamená, když jste s Pepíkem, tak vám nebudou chodit lidi od Honzy.
2: Jestli ale kavárník na vesnici, není jisté. Úředně je Chýně městem, status získala před 3 lety a je tak nejmladším městem v Česku. Na druhou stranu se tu po ránu rozléhá kokrhání kohoutů a některé uličky mají ryze vesnický charakter. To se ovšem nedá říct o cenách pozemků v průměru kolem 10 000 korun za metr čtvereční.
5: Dneska si neumím představit, že bych šel naspátek do Prahy. Opravdu ne, ani náhodou.
2: Shodují se manželé, kteří raději zamlčí své jméno. Starostka Anna Chvojková vidí za jedinou kandidátkou ještě obecnější problém. Podle ní klesá ochota obyvatel věnovat svůj čas veřejným věcem.
3: Dřív nás chodilo hromady dobrovolníků cokoliv pořádat a pomáhat obci a teď už je to víceméně pár solitérních skupinek.
2: Rychlý růst města přitom pokračuje. Trvale přihlášených obyvatel v Chýně je podle starostky 5 400. Ovšem dalších 1 500 lidí tu bydlí prý bez razítka.
3: Chybí nám ještě jedna velká etapa, tam je ještě 500 bytů.
2: I tak je Chýně největší obcí v Česku, kde mají jen jednu kandidátku. Proto má starostka a její seskupení vítězství jasné.
3: Kvalifikovaný odhad, kolik lidí přijde k volbám. Když nemají možnost volby, 10%.
2: Dodává Anna Chvojková, podle které prý nikdo z týmu nechce být starostou. Takže to v čele Chýně potáhne i 4. volební období za sebou. Z Chýně u Prahy, Lubomír Smatana, Radiožurnál. Dva večer.

0: A nebylo toho dost. Když, co se týče ranního radiožurnálu, ano, ten dopolední Libor Bouček a jeho host už za chvíli.
1: Je to tak, uchvatný příběh člověka, který se dokázal dostat z Moravskoslezského kraje až de facto k pořádání utkání NFL mezi Pittsburghem Steelers a domácími New Orleans Saints. Zároveň je tam obrovský dotek i k basketbalovému klubu New Orleans Pelicans. A za všechno zodpovídá Čech. Jak se k tomu dostal, to se dozvíte na radiožurnálu po 9. hodině a jmenuje se Jan Voska.
0: A byl to Libor Bouček.
2: Pusťte si dnes hokej v rádiu.
3: HC Oceláři Třinec, Rytíři Kladno. To je jeden z duelů 6. kola hokejové Tipsport Extraligy. Souboj dvou celků, kterým vyšel výborně vstup do sezóny, začne ve Werk aréně v 17 hodin, kdy se poprvé přihlásí z utkání i náš reportér. A postupně se k němu připojí i dalších 5 ze zbývajících zápasů.
2: Naši reportéři jsou na všech stadionech.
4: Fanděte s námi českému hokeji u rádia.
5: Prádlo hněvé a hebké, Azurit, prádlo měkoučké, si pište.
6: Azurit a jeho vůně.
0: Devět hodin. Zprávy Tereza Tomášková.
7: Poslanci budou jednat o nedůvěře vládě. Na Colors of Ostrava vystoupí příští rok Robbie Williams. Česko bude ve fotbalové lize národů hrát s Anglií. Na dálnici D1 směrem do Brna začíná kolona už za Vyškovem na kilometru 222. A bude jasno v Čechách, přechodně polojasno a teploty až 24 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Sněmovna bude jednat o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci. Jako důvod uvádějí zadlužování státu a údajný střet zájmů premiéra. Ke svržení kabinetu ale nemají dost hlasů. Podle předsedy ODS Martina Kupky má i přesto schůze smysl.
8: Vyslovení nedůvěry vládě není prázdné gesto. Je to jasný krok, kdy budeme bránit odpovědné hospodaření. A určitě budeme bránit to, aby se Česká republika neproměňovala v Babišistán. Chceme žít v zemi, která se vyvíjí demokratickým směrem a odpovědně hospodaří.
7: Vládní koalice svolání schůze respektuje, jde ale podle ní o předvolební gesto. Rusko už podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského prakticky začalo doplňující mobilizaci. Do bojů proti Ukrajině chtějí Rusové podle něj nasadit víc cizích žoldnéřů.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se odvolal na informace ukrajinské vojenské rozvědky HUR. Ruská armáda podle ní verbuje nové vojáky různými způsoby, plánuje zvýšit počet severokorejských vojáků z dnešních 8 000 na 18 000 a hledá žoldnéře i v jiných zemích. Jejich vlády o tom budeme informovat, řekl Zelenský. Ostře odsoudil také včerejší ruské útoky na Kyjev, Dnipro a Oděsu, které nazval tupými. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
7: Na festivalu Colors of Ostrava vystoupí britský zpěvák a skladatel Robbie Williams. Pořadatelé ho oznámili jako prvního headlinera pro příští rok. V industriálním areálu Dolních Vítkovic zaspívá 21. července.
10: Robbie Williams přiveze do Česka kromě svých největších hitů i své nejnovější letos vydané album Britpop, které kritici zařadili mezi jeho nejvýraznější desky. Album odkazuje na zlatou éru britské hudby a dobu, kdy zpěvák opustil skupinu Take That. Za svou kariéru vydal Robbie Williams 13 studiových alb a získal rekordních 18 cen Brit Awards. Českému publiku se britský zpěvák naposledy představil loni v září v pražské O2 aréně. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: Sport. Česko se ve fotbalové lize národů utká s Anglií. Zápas začne ve 8:45 večer a stanice Radiožurnál Sport a Radiožurnál ho odvysílají v přímém přenosu. Hokejisté Sparty prohráli i druhý zápas na domácím ledě v nové sezóně Tipsport Extraligy. Podlehli Karlovým Varům 0-1. Pražané přitom měli v utkání několik vyložených šancí, ale neproměnili je. To ale nebyl podle útočníka Sparty Jiřího Sekáče ten největší problém.
11: Máme jako tutovky, ale myslím si, že nejsme dost zdraví a nejdeme dost do brány. Nechceme platit tu daň za cenu těch špinavých gólů. Čekáme, že nám to tam napadá z těch vyložených šancí, což jakmile se to nestane, tak to dopadá takhle. No.
0: Tip Sport Extraliga dnes nabídne celkem 6 utkání, program odstartuje v 17 hodin, souboj zatím neporaženého Třince s Kladnem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Na D1 z Ostravy do Brna se první část kolony natáhla téměř k Vyškovu. Brzdí se kousek za exitem 226. Odtud ke sjezdu na Svitavy na 203. se nesouvisle popojíždí téměř 50 minut. Následky nehody u Slatiny na 200. už se ale podařilo odklidit. D1 před Prahou směrem z Brna, první zdržení od sjezdu na chodce Rady z 29. kilometru. Pomaleji se jede až do zúžení na Šmejkalce. Pak se příliš nerozjíždějte, protože v zápětí vás čeká další část kolony, a to už kousek před sjezdem na Benešov z 21. na 17. kilometr pojedete přes 20 minut. Je tam nehoda v levém pruhu, na místě i policejní hlídka. V Praze kolaps dopravy hlavně na severovýchodě města. Od Cínovecké se jede až hodinu dolů k Blance, Ucpaná, Igbelská, následně Novopatská i východní část okruhu. Navíc mezi D11 a Běchovicemi kolize několika vozidel. Zdržení narůstá. D5 z Plzně do Prahy a kolona od Rudné z 6. kilometru. Zdržení tam nabírají jak kamiony, tak řidiči osobních aut. Na okruh za Ořech jedou více než 50 minut a pražský okruh zůstává hodně zaplněný i od letiště. Fronta od Karlovarské z 26. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude jasno, v Čechách přechodně polojasno a teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 20. Tolik zprávy. A teď už je tu Libor Bouček a jeho host.
1: Myslím, že mnoha lidem udělá obrovskou radost, když zaznamenají příběh jedince z Česka na globální úrovni. Když někdo dostane důvěru a pravomoci v oblasti, kde je konkurence absolutní. Troufám si tvrdit, že existuje oblast, ve které patříme do úzké světové špičky, aniž by se o tom hlasitě mluvilo. A to je sportovní management, možná se dá říct i sportovní diplomacie, marketing a nebo pořádání sportovních akcí. Na jednu z největších evropských bude letos dohlížet Čech. 25. října se na pařížském Stade de France představí týmy NFL, Pittsburgh Steelers a především domácí New Orleans Saints a styčným důstojníkem bude Jan Voska, který je dnes hostem Radiožurnálu. Přeji vám dobré ráno.
13: Dobrý den, Libore, děkuji za pozvání.
1: Díky, že jste tu v první řadě, protože si umím představit, že méně než měsíc před samotným utkáním musíte mít dost napilno. Tak na jak dlouho jste v Česku?
13: Je to pravda, před asi 6 měsíci, když nám byl zápas do Paříže přidělen, tak jsem si myslel, že už balím kufry a budu se někdy pohybovat na Champs-Élysées teďka v následujících dnech a týdnech, ale skutečnost je taková, že je to spíše linka mezi Prahou, kde máme základnu rodinou, a Paříží a New Orleans, takže teďka poslední týdny je to opravdu hodně Paříž, ale je poměrně pohodlné se tam dostat a před zápasem tam potom pojedu asi dva týdny předtím, než to všechno vypukne.
1: Co konkrétně teď řešíte těch minus 3,5 týdne? Co je ta agenda?
13: Je toho strašně moc. Možná, co bych měl říct, za prvé, vy jste to samozřejmě krásně představila a uvedl, ale já nejsem jediný styčný důstojník, který to všechno koordinuje.
1: To je ta mediální zkratka, já to mám rád.
13: Děláte to dobře, ale samozřejmě jsem, jak my tomu anglicky říkáme, boots on the ground v Evropě. Jsem tady taková spojka na strategii a na to, ať jsem blízko tomu trhu. Další kolegové jsou potom samozřejmě v New Orleans. Spolupracujeme i s agenturou ve Francii, která, vy jste teda nádherně vyslovil to Stade de France, to jako jsem koukal, tak samozřejmě snažíme se komunikovat ve francouzštině, ale máme na to francouzské kolegy, kteří nám tam dělají francouzský Instagram a máme tam další spojky, dejme tomu, ale já bych měl být opravdu ten, který propojuje komunikaci mezi Francií a New Orleans, a pak je spousta kolegů, kteří to řeší i tam, a samozřejmě máme NFL, jakožto organizaci, která to celé zaštiťuje, takže těch lidí do toho zapojeno opravdu spoustu. Co se týče mojí role, tak já mám, jak tomu říkají Američané, asi 5 klobouků, já nevím, jak to správně přeložit do češtiny, ale...
1: Sedím na více židlích
13: a ta hlavní role v posledních týdnech před zápasem je, co si budem povídat, je to přeci jenom americký sport, který jde do Evropy jsou kolem toho velké výdaje, tak zajistit, ať všechno, co ve Francii děláme, tak ať jde dobře vidět, ale samozřejmě, ať získáme nějaké místní partnery, kteří to podpoří.
1: No, tím jste vlastně odpověděl na tu otázku, jestli se jedná o jeden zápas, nebo je to operace daleko širší, ale k tomu se dostaneme, protože vlastně je to několika měsíční záležitost, která zapojila už desítky a možná tisíce lidí a není to jenom o tom jednom utkání. Já jsem rád, že dnešním hostem Radiožurnálu je Jan Voska.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: A my přinášíme velmi důležitou informaci pro všechny řidiče, kteří právě teď jedou po dálnici D11, a to ve směru z Hradce do Prahy. Pozor, u sjezdu na Poděbrady na 39. kilometru je teď D11 kvůli vážné nehodě uzavřená. Poslední volný sjezd je na exitu 42 Jičín. Opakujeme, dálnice D11 z Hradce do Prahy je teď u exitu 39 Poděbrady kvůli nehodě uzavřená. Další zelená vlna nejpozději za 20 minut.
4: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hostem Radiožurnálu je Jan Voska, povídáme si o události, která, řekl bych, ovládne Paříž už na konci října, a je to utkání NFL mezi Pittsburghem a New Orleans. Dá se říct, že ten vstup NFL na evropský trh, tedy Národní fotbalové ligy, asi, řekl bych, nejcennější sportovní soutěže světa, nemýlím se.
1: Je to tak, pravda?
0: Dá se použít tenhle superlativ. Tak ten vstup na evropský trh vlastně proběhl před téměř 20 lety, myslím si, že někdy v roce 2007 spolu poprvé hráli ve Wembley New York a Miami. No ale nabízí se logicky ta věc, jak složité je dostat NFL na ten evropský trh, a hlavně proč je to v zájmu NFL, protože je to suverénní jednička v Severní Americe, a když to spočítáme, tak v Evropě zas tak ten trh velký není.
1: No, výborná otázka. Já si myslím, že tohle je gro mé práce a celého angažmá NFL na těch mezinárodních trzích, a až přijdou jednoho dne na to, jak to dělat všechno nejlépe, tak jako každá americká firma, tak tenhle ten proces trošičku více zautomatizujou, a nebude to žádná legrace. Teďka je to fantastické v tom, my jsme si povídali s komentátorem amerického fotbalu v České republice Ondrou Horákem, a on řekl, NFL, kdyby chtěla dneska udělat zápas na měsíci, tak ho udělá, protože na to má dost vlivu a dost peněz. Ale zároveň, co bych k tomu dodal já, je, že to mezinárodní angažmá, přestože to je tak mocná, vlivná a v Americe slavná organizace, tak je pro ní, přestože tady ano, hrála před 20 lety první zápas, přestože ten vliv je skutečně neuvěřitelný a téměř nezměřitelný, tak si to všechno osahává a oťukává, a nejde to tak jednoduše a snadno, jak by možná Američani na první pohled očekávali.
0: A čím to je podle vás?
1: No, pokud se podíváme na jiné americké sporty, tak jde-li o basketbal, NBA, anebo třeba nám dobře známý hokej, NHL, tak samozřejmě v zemích jako Česko nebo potažmo celá střední a západní Evropa, severní, tak ty sporty zde mají, pokud se bavíme o hokeji, opravdu silnou základnou tradici, a hlavně tady tahle ta kultura zde byla budovaná jako po desítky let, včetně basketbalu, jehož základna samozřejmě je sahá daleko dále. Takže ve Francii například NBA pracuje soustavně už 25 let, navíc máte známé francouzské hráče basketbalové, zatímco americký fotbal, to je něco, co je pro Čecha, pro Evropana možná nepředstavitelný fenomén v Americe, opravdu tak, jak Brazilci vnímají fotbal, ten který se hraje s bíčem a střílí se góly nohama, tak takhle vnímají Američani fotbal americký, je to opravdu icebreaker sociální, kdekoliv vstoupíte do budovy, do nového města, bavíte se s lidma, máte na sobě, nedej bože, dres vašeho týmu, tak to okamžitě spustí konverzaci. Takže tam je to opravdu obrovský fenomén. Lidi platí hodně peněz za to, aby se vůbec na jednotlivých kanálech mohli dívat na zápasy svých týmů. Zatímco teďka přijdou tady do Evropy, no a mezi náma ve Francii, které se samozřejmě věnuju s ohledem na náš nadcházející zápas nejvíce, tak mám asi nejvíc čísel a dat, tak tam je americký fotbal až na 11. místě, co do popularity ve sportech. A to se nemusíme bavit tady o fotbale, ale můžeme, nebo o basketu, ale můžeme se podívat ony až na sporty jako plavání, nebo třeba judo, házená. Takže tam opravdu se začíná, nechci říct od nuly, ale začíná se opravdu jako poměrně od píky, a do toho přicházejí samozřejmě vysoká očekávání amerického vedení, amerického stylu řízení celé té organizace, kdy se pracuje non-stop, výsledky se očekávají okamžitě a vy musíte se přizpůsobit tempu, kultuře a rytmu toho daného trhu, na který vstupujete, což zrovna v případě Ameriky a Francouzů je poměrně zajímavá výzva.
0: Dá se zmínit, co všechno ten zápas do Francie přinesl, protože asi člověk musí zmínit flag football, což je další do jisté míry alternativa, která by měla otevřít tu bránu nejen směrem k olympiádě, ale i směrem k té nejširší veřejnosti. Je tam ten turnaj pro děti. Tak co všechno se děje v souvislosti s tím utkáním, že to není jenom ten moment, kdy večer 25. října 80 tisíc lidí na Stade de France uvidí dva profesionální týmy?
1: Přesně tak. Já bych začal tím, že NFL už je aktivní na mezinárodních trzích 20 let, ale setkávalo se to s různými úspěchy. A jak říkáte vy, většinou to skončilo tím, že se odehrálo utkání, týmy odjeli a veškeré finanční prostředky, které do toho byly investovány, a hlavně energie, pak zase odešla a čekalo se na další rok, kdy se možná něco odehraje. Posledních 5 let NFL vymyslela takzvaný Global Markets Program, kde týmy musí vyjádřit zájem o konkrétní trh a podat velmi formalizovanou přihlášku se zdůvodněním, proč by na tom trhu chtěli být a co taky budou na tom trhu dělat. To znamená, musí zde být jasná návaznost, proč tým například ze Cincinnati chce být v Itálii a jaké aktivity tam budou dělat. Takže ten zápas tady v tomhle tom pohledu je za posledních 5 let vnímán spíše jako takový velký moment, ale taky možná katalyzátor toho dalšího vývoje amerického fotbalu. Vy už jste zmínil flag football, to je teda bezkontaktní verze amerického fotbalu, velmi populární pro jak pro holky, tak pro kluky, protože při ní zpravidla nedochází ke zraněním, bude to nový olympijský sport. Tak tam by bylo trošku troufalé tvrdit, že jsme přišli do Francie a začali jsme flag football nebo americký fotbal, ten se tam samozřejmě už hrál, ale to, co může tým amerického fotbalu přinést, je samozřejmě dobrou praxi, takže uspořádali jsme s našimi trenéry třeba výměnné kliniky pro francouzské kouče, přivezli jsme do Francie celkem 6 našich hráčů za poslední rok a půl, takže ti potom můžou absolvovat kliniky flag footballu s dětmi, pro který je to obrovský zážitek. Představte si to asi tak, jako by tady, já jsem z Ostravy, tak nemůžu použít ani jednoho z hlavních pražských klubů, tak řeknu na Bohemians, například přijel Kylian Mbappé a začal by tady dělat kličky s dětmi a vysvětlovat jim, co a jak mají dělat. Takže tohle je samozřejmě skvělá motivace a ještě u toho flag footballu zůstanu, protože jsem plný dojmů z minulého víkendu, kdy jsme ve Francii udělali turnaj přímo pod Eiffelovou věží pro děti z týmu napříč Francie, které soutěžili vlastně o to, aby vycestovali do New Orleans na kulturní a sportovní výměny pobyt na konci tohoto roku. Takže tohle je určitě něco, co děláme. Je to jedna z mnoha věcí, ale z mého pohledu ta, ze které si vždycky odnáším nejvíc energie.
0: Myslím si, že to je nesmírně inspirativní, jak skutečně ten sport není o tom jednom utkání, ale to jedno utkání otvírá najednou celý ten komplex věcí, které k tomu patří. A je dobře v téhle době, že to prostě a jednoduše je sport, jinak klidně jste mohl zmínit ten Baník.
1: Jo, já jsem samozřejmě...
0: Nemusíte se za to vůbec stydět.
1: Já se za to nestydím, přesně tak.
0: Asi je jasné, že pro New Orleans ta Francie byla jednoznačnou volbou vzhledem k tomu, co je Louisiana a jak silně francouzský odkaz rezonuje. Jak důležité je zapojení států v případě téhle operace, tak i to se budu ptát Jana Vosky na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 25. října odehrají svůj zápas v Paříži dva týmy americké NFL, tedy týmy amerického fotbalu Pittsburgh Steelers a domácí New Orleans Saints budou domácí, je to tak?
1: Je to pravda.
0: No, no, to musíme potrhnout. Jak důležité je v tomhle ohledu zapojení státu? Musí stát nějakým způsobem vystupovat proaktivně, anebo utkání tak silné organizace jako NFL je komerční operace, kdy ten stát do toho vlastně nevstupuje?
1: Je tady třeba zkombinovat všechny prvky dohromady. NFL samozřejmě má velkou finanční sílu, ale bez pomoci státu, a tady se nebavíme nutně o finanční pomoci, ale logistické, institucionální a vůbec ukázání toho, že máme zájem to utkání pořádat, by NFL do té země nestoupila. A musím říct, letos, pokud se nemýlím, máme více jak 8 mezinárodních zápasů NFL, teda těch, které se hrajou mimo americký kontinent, a není to pouze Evropa, je to Brazílie nebo Austrálie, kde už se hrálo, tak opravdu je třeba přijít a ukázat, my to utkání chceme pořádat a jsme proto ochotní udělat věci od A do Z. Na tom francouzském příkladu můžu ukázat, v týdnu před naším zápasem, který se odehraje 25. října, budeme například organizovat přehození řeky Seiny míčem amerického fotbalu, kdy jeden hráč, teda quarterback, by to měl házet a někdo by měl být na druhém břehu a míč chytat. To je věc zdánlivě jednoduchá, ale vyžaduje spoustu policejních a dalších povolení a samozřejmě bez spolupráce města by tohle nebylo možné. Takže je to jeden z mých úkolů být v dobrém spojení a častém právě s pařížskou radnicí, aby jsme tady na tyhle věci měli všechny povolení a bylo to jednoduché. Plánujeme teda i něco ještě odvážnějšího, nevím, jestli to vůbec můžu říct, protože když nám to nepovolí, tak potom budu slibovat hory doly, ale chtěli bychom udělat dronovou show u Eiffelovy věže, kdy znak New Orleans Saints je Fleur de Lis, tak známý symbol, a my bychom chtěli použít drony, aby ve spolupráci s Eiffelovou věží celý ten znak vykreslili. A tohle je proces, který vyžaduje asi jako 9-10 povolení hasičů, policie a dalších systémů. A není to jednoduché. Řešíme to s francouzskou radnicí, nevím, jestli to dopadne, ale jenom chci poukázat na to, že pokud by se s náma nechtěli bavit, tak NFL by si prostě vybrala jinou zemi. A všechny státy, které doposud to utkání pořádali, tak při tom prvním utkání, nechci říct, že neměli zájem, ale pořád byli trošku zdrženlivé. Stalo se to v Irsku, stalo se to v Německu a to první utkání vždycky potom prorazí ty ledy. Země vidí, kolik ekonomických příležitostí ten zápas přinese. Samozřejmě sjedou se do země, stát France má kapacitu kolem 80 tisíc diváků, bude vyprodaný, takže nebudou tam pouze Francouzi, sjedou se tam lidi nejen z celé Evropy, fanoušci amerického fotbalu a potažmo americké sportovní kultury, ale z celého světa. Jenom z New Orleans se tam chystají nižší tisícovky našich fanoušků, takže je to obrovský samozřejmě boost, podpora turismu v dané zemi a obrovská reklama. A jak říkám, už jenom New Orleans Saints kontrahovalo několik francouzských agentur k tomu, ať nám pomůžou s různými prvky našeho angažma ve Francii, takže přináší to spoustu ekonomických příležitostí a ve chvíli, kdy se to ty země uvědomí, tak ta pomoc v následujících letech je daleko vyšší, ale prorazit to vždycky poprvé není jednoduché a to je to, co New Orleans Saints a NFL teďka dělají ve Francii.
0: Já jsem možná použil špatný termín podpora, protože tam si logicky v mnoha případech člověk představí nějaký finanční tok, ale dá se spíše říct ve sportovní diplomacii, že to je garance. To znamená, že ten stát nějakým způsobem vystupuje jako aktivní právě proto, byl nápomocen v rámci logistiky, to, co jste zmínil. Já se ptám z toho důvodu, jestli cítíte třeba u nás v Česku, že tohle je jistý deficit, když člověk vidí, kolik událostí se tady odehraje, jak výhodná je geografická poloha nejen Prahy, ale pochopitelně dalších měst, ale Prahu člověk nemůže nezmínit, co by metropoli, co by místo, kde je letiště. Jestli tohle není fakt věc, kde my bychom mohli být daleko aktivnější.
1: No, to je voda na můj mlýn, to, co říkáte. Já jsem dlouhodobě se zasazoval o to, ať v Česku vznikne dejme tomu nějaké strategické řízení, dokument, strategie sportovní diplomacie, nemusíme chodit daleko, stačí se inspirovat právě například ve Francii, chceme-li dál, tak v Austrálii, nebo třeba ve Walesu, nemusíte být velká země, abyste se rozhodli se sportem pracovat strategicky jako nástrojem. A jeden z pilířů těchto z těch strategií je právě říct si, máme tady desetiletý výhled, tohle je ekonomická a organizační síla naší země, pojďme si tady říct tři priority akcí, které bychom chtěli pořádat v následujícím období a pojďme se o ně ucházet proto, protože to bude mít takové přínosy. Takže naprosto, bohužel, tenhle ten přístup ke sportu v Česku zatím chybí. A myslím si, že koordinace sem tam vázne a to navzdory tomu, že samozřejmě máme jedince i organizace, které nás reprezentují skvěle, ale je tady obrovský prostor ke zlepšení.
0: Říká Jan Voska.
2: Bruselské chlebíčky.
3: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
2: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
3: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
2: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
3: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Azurit, prádlo ňavé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
5: Azurit a jeho vůně.
0: Jsou tu zprávy a s nimi Tereza Tomášková.
6: A právě bylo 9:30. V Česku se očkuje proti chřipce stále málo zdravotníků. Loni se podle ministerstva zdravotnictví nechalo naočkovat jen 24% lékařů pracujících v nemocnicích a jen 8% sester. Pokud by se v příštím roce podařilo počty zvýšit u lékařů na 33% a u sester na 15%, mohly by nemocnice od zdravotních pojišťoven dostat celkem 1 miliardu a 300 milionů korun navíc. Na hlavních vlakových tratích v Česku přibylo bezbariérových nádraží. Je jich teď už přes 60%, zatímco před rokem to bylo o 20% méně. Správa železnic podle mluvčí Nelly Fríbové momentálně upravuje 27 stanic, které budou po dokončení lépe přístupné pro lidi na invalidním vozíku nebo rodiče z kočárky. Nově bezbariérová je například stanice Havířov. Íránští zástupci jednali s katarskými zprostředkovateli, uvedl to íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi. Podle něj Teherán seznámil prostředníky se svým návrhem na znovu otevření Hormuzského průlivu. Americkou odpověď Írán očekává během dneška. Americká strana se zatím ke svému oddělenému jednání s katarskými mediátory nevyjádřila. Hodonínská zoo pořádá sbírku na podporu programu ochrany zvířat a přírody. Návštěvníci do ní můžou přispět při zakoupení vstupenky. Můžou si vybrat, jestli dají plné vstupné s příspěvkem anebo bez něj. Z výtěžku zoologická zahrada přispěje třeba Spolku pro ochranu tygrů, ptačímu parku u Dubňan na Hodonínsku anebo na záchranu noční poloopice Outloně váhavého v Indonésii.
2: Sport.
6: České fotbalisty čeká druhé utkání v elitní skupině Ligy národů. Na stadionu v pražském Edenu hostí anglický národní tým. První duel s Chorvatskem Češi prohráli. Zápas s Anglií rozehrají ve 20 hodin a 45 minut. Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho nabídnou v přímém přenosu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Neprůjezdná D11 u Poděbrata na D1, nehoda před Popovicemi. Dálnice D11 směrem z Hradce do Prahy těsně před sjezdem na Poděbrady na 39. kilometru zůstává uzavřená. Záchranáři tam zasahují u těžké nehody dvou nákladních vozidel. Dá se sjíždět na exitu 42 Jičín a pokračovat po silnici 32 na Poděbrady. Praha, východní část okruhu z D10 do Štěrbohol a potíže za sjezdem z D11. Na místě naše motohlídka Jakub Vodička.
8: Před sjezdem na Běchovice se v prostředním pruhu řeší nehoda kamionu, osobního auta a motocyklu, který skončil přímo pod kamionem. Průjezdný je pouze levý a odstavný pruh.
7: D1 z Vyškova do Brna a nejvýraznější zdržení mezi Rousínovem a Holubicemi. V úseku mezi 215. a 209. kilometrem ztratíte téměř půl hodiny. A těsně před Brnem trvá o něco silnější provoz mezi Slatinou a zúžením u D2. Zmíněná D2 z Bratislavy a kamiony sunoucí se do jihomoravské metropole plní pravý pruh za Židlochovy. Chvílemi už z 9. kilometru. A D1 z Brna do Prahy komplikace před Popovicemi na 17. kilometru odklízejí následky nehody, blokovaný levý pruh fronta před Šmejkalkou. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude jasno, v Čechách přechodně polojasno a teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. A pokračuje host Libora Boučka.
0: Tím hostem je Jan Voska, se kterým si povídáme o tom, proč a jak bude vypadat prezentace NFL v hlavním městě Francie v Paříži. Já musím říct, že člověk fakt musí smeknout klobouk před tou vaší cestou, protože jste nesmírně blízko dvěma profesionálním týmům franšíz amerického fotbalu a také basketbalu. No ale tak se jako ptali, myslím, v mém okolí skoro všichni, jak je to možný? Že člověk z Ostravy prostě se dokáže dostat až takhle daleko. Ta profesionální soutěž amerického střelu byla váš cíl během studia práv na Pražské univerzitě Karlově třeba?
1: Vůbec ne. Je to v podstatě souhra náhod, by člověk řekl, ale co je třeba říct, tak sport mě vždycky bavil. Nikdy to nebylo na Ligu mistrů, bylo to takhle na okresní až krajské úrovni. A když jsem studoval právnickou fakultu, tak jsem si hledal cestičky, jak se u toho udržet, takže jsem se věnoval sportovnímu právu nějakou dobu. Po vystudování jsem chviličku praktikoval v advokátní kanceláři, ale velmi záhy jsem přešel do diplomacie, začal jsem pracovat na Českém ministerstvu zahraničních věcí a opět mi to nevydrželo příliš dlouho, aniž bych si začal hledat cestičky, jak to propojit se sportem. A našel jsem si, že sportovní diplomacie je jeden ze skvělých nástrojů, jak prosazovat, jak se tomu říká, měkký vliv státu v zahraničí, jak podporovat dobré jméno své země v zahraničí, stejně jako se využívá kultura, muzika, umění, anebo třeba gastronomie jednotlivých zemí v zahraničí, tak stejně tak dobře může k prezentaci země posloužit sport. Myslím si, že v Česku ten obrázek, když se řekne sportovní diplomacie, byl před třeba 7-8 lety pořád takový pošmodrchaný tím, že lidi si představili akorát fotku prezidenta s Petrem Čechem například. Nikdo si nepředstavil, jak strategický nástroj to může být. Není to opravdu o tomhle tom, je to o tom využít sport k dosažení cílu, které si předtím stanovíme a propagovat naši zemi v zahraničí. A tomu jsem se věnoval poměrně pečlivě, když jsem 5 let působil na velvyslanectví České republiky ve Spojených státech. Měli jsme k tomu taky skvělou podporu tehdejšího pana velvyslance Staška a poměrně jako shodou náhod měli jsme programy sportovní diplomacie, které jsme dělali v různých amerických městech, například v Atlantě.
0: Dobře, ale já tady legenda praví, že Czech Embassy Bike Challenge.
1: To je
0: krásný.
1: Což
0: byl takhle, to byl závod na kole, je to tak? Takže závod na kole byl jeden z těch okamžiků, kdy jste začal stoupat výš a tím druhým byla výstava ke 100 letům českého, respektive československého basketbalu. Tak tohle vás dostalo k New Orleans Saints?
1: No, nechci tady ztrácet spoustu času s naším ježděním na kole, ale je pravda, že Bike Challenge můžeme použít jako příklad toho, jak jsme se snažili Američanům přiblížit oslavu českých tradic a zároveň je přivést ke sportu během covidové pandemie, kdy nikdo moc sportovat nemohl, respektive mohl, ale maximálně sám, tak jsme vymysleli závod, který zrovna, že to říkáme dneska po začátku nebo termínu, kdy se Bike Challenge jezdila, protože Czech Embassy Bike Challenge se vždycky jezdila mezi státními svátky 28. září a 28. října a žádali jsme lidi, aby ujeli 19,18 kilometrů dlouhou trať, takže právě to vedlo k tomu 28. říjnu a k oslavě vzniku samostatného Československa a byla to soutěž, do které se dál zapojovali nejen čeští krajané ve Washingtonu, ale postupem času lidi napříč Spojenými státy a také lidi z jiných ambasád nebo amerického ministerstva zahraničí. A my jsme spolupracovali s jedním místním pivovarem ve Washingtonu, který vařil pivo českého typu a těm 10 nejrychlejším, kteří na našem měřeném úseku zajeli nejrychlejší čas, tak si postupně jezdili na naší ambasádu pro pivní ceny. A já si pamatuju, že jednou mi volal pan Vrátný, že máme na bráně nějaké auto s řidičem a přijelo si pro cenu, tak jsem tam teda vyběhl a ono se ukázalo, že to byl třeba rakouský velvyslanec, který se dožadoval teda ceny za 6. místo. Já jsem si to ani nespojil. Takže jsme se postupně dostávali do povědomí širší washingtonské sportovní i nesportovní komunity. Co se týče toho basketbalu, tak tam se není čím chlubit. Ta výstava se nakonec nikdy nestala, ale bylo to něco, co mě de facto dostalo ke stolu s majitelkou a s prezidentem týmu New Orleans Saints a Pelicans, protože jsme vyráželi na takovou ambasádní misi, která měla jiné úkoly, byl tam velký vzdělávací veletrh v New Orleans a měli jsme také nějaké ekonomické a kulturní schůzky. Nicméně náš skvělý honorární konzul, kterého máme v New Orleans, Martin Pospíšil, výborný příběh, stavař z Brna, který se podílel na obnově těch protizáplavových systémů po New Katrině. Orleans po Katríně, tak má ve městě výborné kontakty a na moji žádost, zda by nebylo možné se s vedením basketbalového týmu, o kterém jsem, přiznám se, před 4 lety ani moc nevěděl, tak tu schůzku zajistil. A doslova cestou na letiště před naším odletem zpátky do Washingtonu jsme se takhle jako setkali s majitelkou týmu New Orleans Saints a New Orleans Pelicans, basketbal, americký fotbal, která nás vřele přijala a strašně jí zajímal středoevropský pohled na americký sport a zajímalo je právě to, jak by se mohli více prosadit v Evropě. Já jsem tam teda opravdu šel s tím, že hele, český basketbal slaví 100 let.
0: Vy jste měli Satoranského.
1: Amerika pro český basketbal byla obrovská inspirace, takže pojďme něco udělat. Přiznám se, že tohle je jedno z témat, které spíše takhle proplulo tím prostorem, ale to, že tam byli Češi, kteří, troufám si říct, trošičku rozuměli sportu, rozuměli rozdílu mezi americkou a evropskou kulturou a měli nápady, co by se dalo udělat, tak to zrezonovalo a byli jsme v kontaktu v podstatě týdenním od té doby. A všechno vyvrcholilo, když jsem se jednoho dne prostě rozhodl udělat kariérní změnu a řekl jsem si, hele, já prostě zkusím dělat ten sport, tu sportovní diplomacii trošičku jinak a uvidím, jestli nebudou americké týmy, které právě mají zájem o angažmá v Evropě, které by o moji pomoc stály. A já jsem napsal e-mail v té době a stále prezidentovi New Orleans Saints, se který jsme se v té době dobře znali, ale nebylo to, že bychom spolu chodili na kávičky. A co mě strašně překvapilo, oni pořádali v New Orleans Super Bowl. Každý rok se hostí Super Bowl v jiném městě Spojených států. New Orleans Saints nehráli, ale pořádali na naprosto skvělém stadionu, který mají Caesars Superdome, pořádali Super Bowl a to je prostě vyčerpávající obrovská akce. A mě šokovalo, že on hnedka by odepsal ten den a řekl, tak jo, tak pojďme si zavolat zítra v 7 ráno mého času. Jako, opravdu to je taky demonstrace toho, že v Americe se nezastavuje. A my jsme si teda v 7 ráno, hnedka potom, co dokončili Super Bowl, kde mimo jiné měli amerického prezidenta a spoustu dalších akcí, tak jsme si volali a já jsem mu ukázal takový jednostránkový dokument, kde jsem měl pár náčrtků, co si myslím, že by mohli dělat v Evropě lépe.
0: On řekl, a tak zašlo to angažmá.
1: On řekl, tak pojď to pro nás dělat.
0: Takže americký sen je jenom iluze. Jan Voska je hostem Radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Než se dostaneme k povídání s Janem Voskou, pojďme se podívat aktuálně na silnici.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Uzavřená D11 u Poděbrad. Ano, dálnice D11 ve směru z Hradce do Prahy u sjezdu na Poděbrady na 39. kilometru stále neprůjezdná. U vážné nehody dvou nákladních vozidel zasahuje i vrtulník letecké záchranné služby. Na Prahu tak zůstává zastavený provoz. Před odklonem na exitu 42 už se tvoří kolona téměř ze 44. kilometru. Zdržení ke sjezdu na Jičín teď 15 až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Jan Voska, absolvent Univerzity Karlovy, v současné době globální sportovní diplomat, možná tohle označení platí úplně nejlépe, jeden ze styčných důstojníků utkání NFL, kde doma v Paříži se představí tým z americké Louisiany, protože 25. října bude hrát proti Pittsburghu. Ten příběh je skutečně naplní amerického snu, jeden e-mail, touha po změně kariéry a rovnou nástup do profesionální americké sportovní organizace. Jenom pro tu představu, jak moc je to velká konkurence, protože přeci jenom nechci to negativně vymezovat, ale jste Čech z Evropy, z Ostravy, bez nějaké prokazatelné vazby na americký fotbal. Nevadí to?
3: Ještě bych tomu doplnil, že pokud byste mě chtěl použít jako skauta amerického fotbalu, tak byste pravděpodobně prodělal, protože to není můj nejsilnější sport. Já jsem teda tradiční fotbalista a cyklista, takže americkému fotbalu jsem přišel na chuť až během pobytu v Americe, kdy jsem opravdu pochopil, jak velký je to sociální fenomén, a díky mému tchánovi, se kterým jsme sem tam koukali na zápasy, a když máte někoho, kdo vám to vysvětlí, tak tomu potom člověk snadno přijde na chuť. Ale zpět k otázce. Do dneška na mě si myslím hodně lidi, zvlášť z NFL, z ligy, koukají, když jsem představován a potom zjistí, že žiju převážně v Praze a že jsem Čech, tak si řeknou, jako, co zrovna ten tady dělá. A já myslím, že jsem měl velkou výhodu v tom, že jsem do toho vstoupil trošičku z jiné úrovně, než kdybych New Orleans Saints posílal životopis. Prostě byli jsme ve správný čas na správném místě. Měli jsme štěstí, ale zároveň jsem si zatím šel celý život, kdy jsem si hledal cestičky k tomu sportu a cestičky na to, jak tohle to propojit. Takže je to kombinace. Co se týče té konkurence, tak další specifikum je, že tohle to není pozice, která by byla někde vypsaná. Každý tým NFL je dneska aspoň na jednom mezinárodním trhu. Nejvíc jich je v Anglii a v Německu. Ve Francii jsme zatím jediný, který má práva tam opravdu vyvíjet aktivitu. Takže ve Francii

0: riziko té samotné operace, jak moc žije oběma sporty, protože v jejím případě je to jak basketbal, tak americký fotbal.
1: Hmm. Ale abych vlastně ještě doplnil k paní Benson, tak podle magazínu Forbes je vlastně nejvlivnější a nejbohatší ženou amerického sportu, takže jak jsem povídal o tom našem setkání, já jsem to tehdy ani nevěděl. Já jsem ani nevěděl, s kým se potkávám, a až později mi bylo vysvětleno, že vůbec, aby si na někoho našla čas, není jednoduché, takže naše první setkání jsem docenil až později. No a na vaši otázku, víte co, ona mi nejvíc připomíná moji babičku, která...
0: Nepodřízenu se si touhle větou trošku.
1: Já věřím, že ne, protože babička byla obrovská elegánka, paní Benson i ve svých letech, má kolem 80 let, tak je neuvěřitelně čiperná a aktivní. Dá si velmi záležet na tom, jak vypadá, a zároveň dokáže být velmi přísná a taky se dokáže rozněžnit u věcí, které byste nečekali. Já jsem takhle vyrážel do Louisiany loni v prosinci a maminka, jako každá správná česká maminka, mi napekla perníčky ve tvaru znaku našeho klubu, a tak já jsem je položil paní sekretářce, prostě tady pozdrav od maminky, a děj se vůle boží, a najednou mi zvoní telefon a sekretářka říká: ale Honzo, paní Benson si tě volá do kanceláře. Jsem říkal: tak jo, tak vydržel jsem tady pár měsíců a až mitec, ale bylo to fajn. A ona se mi začala ptát, jako odkud jsem to sehnal, že tyhle stři už se mít pořád. Takže dokáže být taková a taky dokáže být naprosto nekompromisní při vyjednávání, kdy ona opravdu v 9 ráno je její auto přistaveno před budovou, ať je pondělí nebo pátek, a na zápasy svého týmu cestuje. A jak říkám, není to jenom tým amerického fotbalu, je to ještě i basketbal. Takže je obrovsky zapojená, angažovaná, chce ovšem vědět, a nejdybože, abyste udělal něco velkého bez jejího vědomí, to vám pak dá pořádně sežrat.
0: Nejen diplomaci máte, řekl bych, skutečně ve svých schopnostech, ale i typickou českou chytrost, protože to s těma perníčkama, to jste udělal setsakramensky dobře. Jan Voska je dnes hostem Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

25. října jemné české razítko na utkání Pittsburghu Steelers a New Orleans Saints na Stade de France. Něžné české razítko díky Janu Voskovi, který je součástí louisianské organizace. No ale tady je to B. To znamená, člověk musí zmínit i Pelicans, což je tým NBA. A sen mnohých českých faninek a fanoušků o tom, že jednoho dne se utkání NBA odehraje zde. Jak moc je to realistické? Jak moc je to realistické právě i díky té vaší konexi na New Orleans Pelicans?

0: Jens, i díky tomu, že tam hrál Tomáš Satoranský. To se ptám zcela logicky, protože tu myšlenku jsem slyšel v posledních letech několikrát a pořád mi to v tom kalendáři chybí.
1: Pořád to tam není, ale pracuje se na tom. Nemyslím si, že to je záležitost příštího roku nebo dvou let, ale docela bych si vsadil, že do 6-7 let by se nám to mohlo podařit a to se bavíme opravdu o zápasu NBA jako takovém. Já si myslím, že jsou i nějaké kroky, které můžeme udělat mezi tím, jako například přípravný zápas týmu NBA preseason game. V Česku infrastruktura u tu arena je na to výborná a staví se nám tady další haly, takže já se vůbec nebojím toho, že když tady přivezeme jeden nebo dva týmy NBA, že by lidi neměli zájem. Teďka je to opravdu o tom přesvědčit NBA, že jsme trh, který jim za to stojí, protože přiznejme si, pořád se na nás dívají jako středně malou zemi, což je v pořádku a bojujeme tady s trhy, které chtějí uspořádat zápas NBA, které jsou z větších zemí, mají právě možná větší vliv a možná právě dělají trošku lepší sportovní diplomacii v tom, že ve svých nebo v strukturách těch řídících organizací mají třeba své lidi. Takže v tomhle tom je to běh na další trať, ale můžu říct, že mezi vybranými českými subjekty i dejme tomu českou vládou nebo právě ambasádou ve Washingtonu, která pomohla zprostředkovat některé setkání mezi NBA a jednotlivými týmy, ať jsou to právě Pelicans nebo třeba i San Antonio Spurs, nemýlím-li se, tak na konferenci Sport Alive, která se věnuje sportovnímu managementu, by dokonce měl zavítat host z týmu San Antonio Spurs, takže zlepšuje se to, dostáváme se do povědomí NBA, ví o nás, že o tohle to máme zájem a já věřím, že se to jednou podaří. Ale zároveň ještě bych doplnil, co se týče mě a Pelicans, tak samozřejmě nemůžu působit jako český fanoušek. Musím dělat to, co je nejlepší pro organizaci, ale samozřejmě nějaký hlas nebo trošičku popíchnutí k tomu, proč zrovna tenhle ten trh má smysl udělat můžu, ale nakonec ty týmy se vždycky podívají na to, co jim řekne NBA nebo NFL. Takže pak, když budou spokojené ty zastřešující organizace, tak máme šanci.
0: Vy jste začínal u sportovní diplomacie. Dnes jste uprostřed největšího sportovního biznesu světa, což NFL je. Je sport ve skutečnosti lepší diplomat než diplomat?
1: To je skvělá otázka. Já si myslím, ano i ne. Sport, muzika, možná gastronomie určitě dokážou přenášet emoce a propojovat lidi lépe než, jak jste řekl, běžní diplomaté, ale tím bych nechtěl zlehčovat roli, jakou diplomacie má ve světě, zvlášť s ohledem na neustále se vyvíjející dynamickou bezpečnostní situaci, takže ano i ne, ale zároveň ten sport opravdu může sloužit jako most k odstartování některých diskuzí a debat, které by těmi tradičními diplomatickými nástroji bylo možná obtížné otevřít.
0: Máte už plán, co budete dělat 26. října, to znamená den poté a 27. a pak státní svátek 28.
1: 26. října si se budu pořád věnovat našemu vedení, které bude v Paříži a doufám, že budeme slavit vítězství, protože málo kdo si to uvědomí, ale ono během základní hrací části v NFL máte pouze 17 zápasů, to není plus 80 zápasů jako v NBA, takže
0: každý bod se počítá.
1: Každý bod, každé vítězství se počítá, takže nejdůležitější úkol pro nás je ten zápas vyhrát a samozřejmě udělat kolem toho pořádný humbuk. Nicméně 27. to vám povím, to už bych chtěl být v Česku a chystat se na Halloween s rodinou, protože to je náš oblíbený svátek, takže já bych si strašně chtěl po tom zápase trošičku vydechnout a načerpat síly na utkání s Pelicans, které budeme hrát v Paříži a Manchesteru hnedka počátkem roku 2027.
0: Tak ať se vám daří, ať to 25. října vyjde a díky za to, že jste inspirací mnoha dalším studentům, kteří si říkají, to nemá smysl zkoušet. Ono to smysl má a někdy to může být. Jan Voska byl naším hostem. Díky moc.
1: Děkuji za pozvání.

0: Radiožurnál 10 hodin. Vysíláme zprávy.
1: O dolené vodě jsou lidé dál bez pitné vody. V ruských jednotkách se podle Ukrajiny chystá bojovat dalších 10 tisíc severokorejských vojáků. Čeští fotbalisté budou hrát večer s Anglií v Lize národů. Dálnice D11 směrem z Hradce Králové do Prahy u sjezdu na Poděbrady na 39. kilometru zůstává neprůjezdná. A bude jasno, v Čechách přechodně polojasno, teploty až 24 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Voda z vodovodu v odolené vodě pořád není pitná. Obyvatelé okolních obcí jsou proto závislí na cisternách. Výjimkou je oblast Zahájí v Chorušicích, kde už lidé vodu z kohoutku pít můžou. Aby mohli vodárny a hygienici prohlásit vodu v síti znovu za pitnou, potřebují několik dní po sobě naměřit podlimitní množství olova s klesající tendencí. Technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup očekává, že dodávky pitné vody budou obnovené během několika dnů.
3: Na to, abychom mohli zrušit to omezení, tak musíme mít jistotu, že veškerá ta kontaminovaná voda již byla ze sítě vyplavena a včera ještě se nám v lokalitě odolená voda, a to konkrétně v obci Máslovice, vyskytl vzorek, který byl nadlimitní.
1: V Česku se očkuje proti chřipce stále málo zdravotníků. Loni se podle ministerstva zdravotnictví nechalo naočkovat jen 24% lékařů pracujících v nemocnicích a jen 8% sester. Pokud by se příštím roce podařilo počty zvýšit u lékařů na 33% a u sester na 15%, mohly by nemocnice od zdravotních pojišťoven dostat celkem 1 miliardu a 300 milionů korun navíc. Severní Korea chce poslat dalších 10 tisíc vojáků do ruských jednotek bojujících na Ukrajině. S odkazem na zjištění ukrajinské vojenské rozvědky to řekl prezident Volodymyr Zelenský. Teď podle něj na Ukrajině působí přes 8 tisíc severokorejských vojáků. Podle Zelenského ruská armáda už v podstatě začala s další mobilizací a plánuje taky další nábor cizinců. Zemřela zakladatelka Centra Locika Petra Vinčová, bylo jí 52 let. Na sociálních sítích o tom informovali její příbuzní. Centrum Locika pomáhá dětem ohroženým domácím násilím. Petra Vinčová o tomto tématu mluvila i loni v dubnu v charitativním programu Dobrý den Radiožurnálu.
4: 80% dětí, které jsou týrané ve svých rodinách, vlastně nikdo ani neví, že tuhle situaci zažívají. Ty děti nevědí, že si mohou říct o pomoc. A jejich chování je potom často vyhodnocováno tak, že ty děti jsou takzvaně problémové. A to je něco, co se snažíme změnit.
1: Za 10 let existence Centra Locika u něj vyhledalo pomoc více než 4600 dětí.
0: Sport. Čeští fotbalisté večer přivítají ve druhém utkání Ligy národů Anglii. Zápas začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ve 8:45 večer. Anglický obránce Lewis Hall hraje na klubové úrovni v Newcastlu a tak mluvil taky o svém spoluhráči a českém brankáři Lukáši Horníčkovi.
5: Je výborný brankář, znám ho dobře z klubu. Chceme vyhrát, takže doufám, že se mu proti nám zase tolik dařit nebude.
6: As much as he's a great guy, I hope he's not on it tomorrow, so.
0: Hokejisté Sparty před domácím publikem nezískali v nové sezóně Tipsport Extraligy zatím ani bod. Tentokrát podlehli Karlovým Varům 0-1. Dnešní program nabídne celkem 6 zápasů. V 17 hodin nastoupí Třinec proti Kladnu, v 17:30 Litvínov proti Liberci a Mladá Boleslav proti Plzni a v 18 hodin pak odstartují duely Hradce Králové se Spartou, Olomouce s Vítkovicemi a Pardubic s Českými Budějovicemi.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Neprůjezdná D11 u Poděbrad a na D1 zdržení od Vyškova. Dálnice D11 z Hradce do Prahy u Poděbrad na 39. kilometru stále uzavřená. U těžké nehody dvou nákladních vozidel zasahoval i vrtulník letecké záchranné služby. Oficiální odklon dopravy je na exitu 42 Jičín, před ním kolona ze 44. a 5. téměř na půl hodiny. Následně se ucpává i 32 před kruhovým objezdem u Poděbrad. Zvažte taxi jíždět už o exit dříve na kilometru 50, jet do Kolína a odtud po silnici 12 na Prahu. Na D1 z Ostravy do Brna velmi silný transitní provoz. Kamiony zastavují už na úrovni Vyškova ve sjezdu z D46 na kilometru 230. V hodně roztrhané koloně se pak posouvají až do zúžení u D2 na kilometr 196. V okolí Rousínova i dál mezi Holubicemi a Rohlenkou nabírají zdržení i osobní auta v levém pruhu. D1 z Brna do Prahy a nehoda před Humpolcem na 95. kilometru, průjezdný jeden pruh, fronta z 98. a D1 dál k Praze, čekejte potíže i od sjezdu na Benešov, kolona z 21. na 17. tam po nehodě neprůjezdný levý pruh. Další zelená vlna za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno, přechodně i polojasno, teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Teď už posloucháte dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
8: Kateřina Causidisová a zprávy skončily 5 minut po 10. hodině. Zdraví vás dopolední radiožurnál v úterý 29. září. Odolena voda na další obce severně od Prahy zůstávají dál bez pitné vody. Výsledky pravidelných měření přítomnosti olova ve vodojemu totiž kolísají a stále není bezpečné vodu z kohoutku pít. Kdy bude a jak to teď řeší třeba školy? Z místa už se za chvíli přihlásí náš reportér živě. Zůstaňte u nás, krásné dopoledne a vítejte.
2: Dopolední radiožurnál
9: a Jiří Chum.

0: Voda z vodovodu v obci Odolena voda a okolí pořád není pitná. Obyvatelé jsou dál závislí na cisternách. Výjimkou je oblast Zahájí v obci Chorušice, kde už lidé vodu z kohoutku pít můžou. Aby mohly vodárny společně z hygieniky prohlásit vodu v síti znovu za pitnou, potřebují několik dní po sobě naměřit podlimitní množství olova a klesající tendenci. Omezení se týká přibližně 15 tisíců lidí. Jak to zvládají, zjišťuje od rána na místě reportér Ondřej Mikušek. Dobré dopoledne.
1: Pěkný den. Bavil jsem se jak s lidmi přímo tady v Odoleně vodě, tak s některými z okolních vesnic. Vzhledem k tomu, že situace trvá už od minulého týdne, tak si na omezení zvykli a přizpůsobili se. Využívají především cisterny, těch by aktuálně v celé oblasti mělo být 39 a lidé konkrétní lokality najdou na webu středočeských vodáren. Jedna starší paní sice říkala, že sama si tam pro vodu chodit nezvládá, ale pomáhají jí s tím její děti. Právě v takové situaci seniori nebo nemocní lidé navíc můžou požádat třeba městskou policii, která jim vodu z cisteren zdarma doveze domů.
0: Ty jsi se byl podívat i v místní základní škole Vítězslava Hálka, jak situaci bez pitné vody zvládá.
1: Ano, tam to komplikuje především provoz jídelny. Ta totiž podle vyhlášky musí na všechno používat pitnou vodu, takže tou z kohoutku kuchařky nemůžou ani umývat nádobí, což jinak lidé v oblasti můžou. Jídelna tedy na celý týden nachystala takzvaný suchý jídelníček, to jsou pokrmy, které se dají připravit i s menším množstvím vody. Dnes děti dostanou obloženou bagetu s ovocem, v dalších dnech pak vídeňské párky, sladké buchty a risotto. Stejně jako už minulý týden v pátek, navíc žáci budou dostávat pouze jednorázové nádobí, ať už papírové nebo plastové. A kromě toho škola komunikovala i s rodiči, aby případně svým dětem zajistili jinou stravu sami.
0: Co k celé situaci říkají středočeské vodárny? Kdy lidé můžou očekávat nějaké zlepšení?
1: Tam je problém, že ty výsledky testů byly zatím rozkolísané. Třeba včera už nevyhovoval jen jediný vzorek, a to z vodojemu v obci Máslovice, ale vodohospodáři konec omezení nevyhlásí, dokud si nebudou 100% jisti, že voda bude zase dlouhodobě bezpečná. A k tomu, jak už zaznělo, musí všechny testy vyhovovat několik dní v řadě a to množství olova ve vodě musí mít klesající tendenci. To se zatím neděje a tak podle ředitele středočeských vodáren Bohdana Soukupa budou lidé na cisterny odkázáni ještě určitě i v dalších dnech. Kolika přesně, to se zatím říct nedá.
0: Odolena voda bez vody, reportér Ondřej Mikušek. Díky za informace, naschledanou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Češi přestávají držet peníze na běžných účtech, častěji volí spořicí účty a taky investice. Skoro čtvrtina domácností ale stále nemá skoro žádnou finanční rezervu. Další trendy v ekonomice probereme ještě do 11:30.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Neprůjezdná D11 u Poděbrad. Na dálnici D11 ve směru z Hradce na Prahu u sjezdu na Poděbrady na 39. kilometru. Po nehodě stále zastavený provoz. Odklon trvá na exitu 42 Jičín. Před ním narůstá kolona, teď se do ní dojíždí na 46. kilometru a přes Ucpanou 32 k prvnímu kruhovému objezdu u Poděbrad se popojíždí více než 40 minut. Ke zvážení je sjíždět už o exit dříve na kilometru 50, jet do Kolína a odtud po silnici 12 na Prahu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Posloucháte dopolední radiožurnál 4 minuty po 10:45 v úterý 29. září. Eric Clapton. Podle Eurostatu Češi pořád hodně šetří. Spolu s Němci mají nejvyšší míru úspor v Evropské unii. Podle nového průzkumu agentury Ipsos pro společnost Home Credit se ale v posledním roce změnilo to, jak mají české domácnosti peníze uložené. Úspory přesouvají z běžných účtů na spořicí a taky se pouštějí do investic. Tomáš Jeník z domácí redakce. Tomáši, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Většinu úspor držely české domácnosti tradičně na bankovních účtech. To už tedy dnes neplatí?
1: Trvalo to dlouho, ale zdá se, že se Češi začínají osmělovat. V průzkumu, který Ipsos dělal v červnu mezi tisícovkou respondentů, poprvé odpověděla nadpoloviční většina dotázaných, že mají nějakou investici. Mluvčí Home Creditu Kateřina Dobešová říká.
2: 75% Čechů dnes už odkládá finanční rezervu na spořící účet. Novinkou je, že na druhé místo se letos posunuly různé investiční produkty. Obecně vidíme, že podíl Čechů využívajících investiční produkty rok od roku roste.
1: Nejvíc investují podle průzkumu hlavně lidé s vyšším vzděláním, muži a obyvatelé Prahy.
0: Do čeho Češi investují?
1: Většina českých investic pořád ještě míří do zahraničí. Investory lákají dlouhodobě rostoucí burzy a také zavedení jednodušších investičních nástrojů, jako jsou fondy ETF. Hlavní ekonom společnosti Portu Jan Berka říká.
3: U nás, co se týče klientů, tak 100% jsou to ETF, burzovně obchodované fondy. Někteří konzervativnější klienti využívají i instrumenty, jako je investiční rezerva.
1: Zejména mladí lidé si podle Berky uvědomují, že musí začít investovat, pokud chtějí mít nějaký základ na hypotéku nebo úspory na stáří.
0: Co když ale přijde krize, nepřipraví to Čechy zase o chuť investovat?
1: O tom, že přijde nějaký otřes a hlubší propad akcí, se mluví už roky. Jan Berka z Portu říká, že na to investory připravují. Podle něj je důležité nepanikařit a dívat se na situaci spíš jako na příležitost. Důležitá je totiž dlouhodobost investice. V horizontu 10 nebo 20 let se podle Berky světové burzy z propadů zatím vždy zpamatovaly.
0: Z průzkumu, o kterém tu mluvíme, ale také vyšlo, že skoro čtvrtina domácností naopak nemá skoro žádné úspory.
1: Je to tak, bez jakékoliv rezervy je 11% domácností a dalších 12% domácností má naspořeno méně než jeden měsíční příjem. Vzhledem k celkové vysoké míře úspor v Česku to vypadá trochu jako paradox. Podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jaromíra Šindela je ale vysvětlení jednoduché.
4: Ta vyšší míra úspor se skutečně jakoby netýká například podprůměrných příjmových domácností. Jo, to skutečně, když se bavíme o vyšší míře úspor, tak je to právě od těch průměrných mest a výše.
1: 30% domácností s příjmem do 30 tisíc korun si měsíčně nedokáže odložit ani korunu.
0: Tomáš Jeník z domácí redakce v dopoledním radiožurnálu. Tomáše, díky za to.
1: Naslyšenou.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu fair play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví Šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
1: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Inoji a Budějovický Budvar.
2: Kateřina Caussidisová a zprávy.
3: Sněmovna bude odpoledne jednat o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Zvolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci. Jako důvod uvádějí zadlužování státu a údajný střet zájmů premiéra. Ke svržení kabinetu ale nemají dost hlasů. Vládní koalice zvolání schůze respektuje, jde ale podle ní o předvolební gesto. Ve škole v obci Staškou u západoslovenského města Čadca žák 8. třídy zaútočil ostrým předmětem. Podle televize Teatry zranil 2 lidi. V kritickém stavu je jedna učitelka. Na místě zasahují záchranné a bezpečnostní složky. Policie má situaci pod kontrolou a nehrozí žádné nebezpečí. Do města míří ministři školství a vnitra. Italská premiérka Giorgia Meloniová míří do Prahy. Večer se ve Strakově akademii sejde s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Mluvit mají o konkurenceschopnosti Evropské unie, přípravě budoucího finančního plánu a taky o bezpečnosti. Společně mají podepsat plán spolupráce mezi oběma zeměmi. Děti ze základní školy v pražském Újezdě nad Lesy ještě dnes zůstávají doma. Více než 350 jich mělo od minulého týdne zažívací potíže. A to potom, co v jídelně snědli špagety s prošlými vejci. Zítra se žáci do lavic vrátí. Škola ale řeší potíže se zajištěním personálu. Mezi nemocnými jsou totiž i učitelé. Nemocným žákům, kteří ještě budou muset zůstat doma, škola umožní online výuku.
4: Sport.
3: Hokejisté pardubického B týmu vedou neúplnou tabulku Maxaligy. Nad Zlínem vyhráli 6-4. Obot druhý je Vsetín, který zdolal Tábor 4-1, ale má ještě zápas k dobru. Třebíč vyhrála nad Chomutovem 4-2, Kolín nad Přerovem 3-2, Litoměřice nad Sláví 5-2, Havířov nad Jihlavou 2-1 po nájezdech a Sokolov podlehl Frýdku Místku 2-5.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D11 z Hradce do Prahy neměná situace u Poděbrad zůstává uzavřená. Hned u sjezdu na 39. kilometru odklízejí následky po těžkém střetu dvou kamionů. Odklon trvá na exitu 42 Jičín. Kolona před ním z kilometru 45, 50 minut strávíte po pojížděním až ke kruhovému objezdu u Poděbrad. Nájezd na D11 od Kolína na 39. kilometru po silnici 38 je podle našeho zpravodaje bezproblémový.
6: Je normálně na D11 od Kolína. Teď jsem to projel.
5: Na D1 z Ostravy do Brna trvá dnes silný transitní provoz. Kamiony brzdí už na úrovni Vyškova ve sjezdu z dálnice D46 na kilometru 230. V hodně roztrhané nesouvislé koloně pak pokračují až do omezení u dálnice D2. V okolí Rousínova i dál mezi Holubicemi a Rohlenkou nabírají čas i osobní auta v levém pruhu. D1 před Prahou směrem z Brna na 17. kilometru už odtahují poslední havarované vozidlo z levého pruhu. Fronta od Mirošovic na 15 minut. Silnice 33 na příjezdu do Náchoda z Polska dnes extrémní zdržení. Kolona téměř na 2 hodiny se vleče už na výjezdu z města Levin-Kłodzki. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno v Čechách, přechodně polojasno, teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Komem.
2: Vláda Andreje Babiše jmenovala nové členy Rady vlády pro lidská práva. Bude rada v novém složení především orgánem odborníků, jako tomu bylo dosud? Nebude příliš svázaná povinností plnit programové prohlášení vlády? Ptát se budeme nového člena rady, spolupracovníka Konzervativní aliance pro rodinu, právníka Jakuba Kříže. Ten bude hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu. Vysíláme po zprávách v 17 hodin.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

7 minut je po půl jedenácté, tady je úterní dopolední Radiožurnál a čeká nás i čerstvá reportáž z Ukrajiny. Někteří opustili své domovy pouze s doklady a pár drobnostmi, které při evakuaci stihli popadnout. Právě na Ukrajině žijí odhadem až 4 miliony vnitřně vysídlených lidí, tedy uprchlíků ve vlastním státě. Těm nejohroženějším přesídleným do Charkova pomáhají i Češi a vy za chvíli uslyšíte, jak konkrétně.

0: Přibývá lidí, kteří jsou uprchlíky ve vlastní zemi. Jen za posledních 10 let se jejich počet zdvojnásobil. Vyplývá to z dat Mezinárodního centra pro sledování vnitřně vysídlených lidí. Zatímco v roce 2016 bylo vnitřních uprchlíků zhruba 40 milionů, dnes jich je přes 82 milionů. Až 4 miliony vnitřně vysídlených přitom žijí celkem nedaleko českých hranic, na Ukrajině. O ty nejzranitelnější se v Charkově stará organizace Člověk v tísni.
1: Náš dům měl 8 vchodů a 3 z nich zasáhly při útocích. Mezi nimi i ten, kde jsem žil já. Ten dům hořel 3 dny a nebyl nikdo, kdo by ho hasil.
2: Vzpomíná pan Oleksandr na své poslední dny v Kupiansku před 2 lety. Pak ho evakuovali do Charkova. U sebe měl jenom telefon a dokumenty. Nic jiného si ze zničeného bytu vzít nezvládl.
1: Je tu docela chladno a taky je to tu trochu stísněné. Když jsem sem přišel, měl jsem jen 2 tašky, tak to nevadilo. Ale teď mám spoustu věcí, protože v kostele mi dali zimní oblečení a také nějaké nádobí. Taky tu žiju sám.
2: Pan Oleksandr je vdovec. Jeho žena zemřela 7 měsíců před válkou.
1: Dcera s námi nežila, žije v Kanadě. A můj vnuk žije v Irsku. Jednou mi zavolal a řekl, že se už na Ukrajinu nevrátí.
2: Vypráví a ukazuje přitom v telefonu fotku svého syna a jeho partnerky z porodního sálu. V náručí mají novorozence.
3: Naším běžným klientem v tomto centru jsou starší lidé, často osamocení lidé, lidé s postižením, lidé, kteří potřebují neustálou asistenci a pečovatelskou službu. Víte, s ubytováním pro vnitřně vysídlené je na Ukrajině spousta problémů. Není dostatečná kapacita a ta místa, která pak pro příjem evakuovaných slouží, tomu většinou vůbec nejsou přizpůsobená.
2: Popisuje Dmitro z organizace Člověk v tísni, která mnoha lidem z Charkovského centra pro vnitřně vysídlené pomáhá například s vyřízením nových osobních nebo právních dokumentů. Poskytuje jim ale i psychologickou pomoc či prostředky pro pokrytí nákladů na lékařské vyšetření. Z Charkova Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

0: Ariem jsme hráli krátce po 10:45. Na pódiu vystupuje už přes 30 let a za tu dobu se z něj stal jeden z nejúspěšnějších britských popových zpěváků všech dob. A příští rok se Robbie Williams vrátí do Česka. Britský zpěvák je prvním oznámeným headlinerem festivalu Colors of Ostrava. Řekneme víc, teď pro vás máme aktuální dopravu, pak si zahrajeme.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A my stále sledujeme situaci na uzavřené dálnici D11 ve směru z Hradce do Prahy. U sjezdu na Poděbrady na 39. kilometru je po těžké nehodě dvou kamionů stále zastavený provoz na Prahu. Na kamerách ale vidíme, že už alespoň začínají vypouštět auta z dlouhé kolony. Ta se ostatně sune i před oficiálním odklonem před exitem 42 Jičín. Ze 45. kilometru ke kruhovému objezdu u Poděbrad je to na bezmála 50 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Angels, Let Me Entertain You, anebo She's the One. I tyto hity legendárního britského zpěváka zazní naživo ve středu 21. července. Právě v tento den Robbie Williams vystoupí na festivalu Colors of Ostrava a bude to jeho česká festivalová premiéra.
1: Robbie Williams patří k umělcům, jejich jméno už dávno přesahuje hranice popové hudby i jednotlivých generací. Na scéně se pohybuje od roku 1990, kdy jako 16-letý nastoupil do britské skupiny Take That. O 5 let později ale kapelu opustil a vydal se na solovou dráhu. Jeho první velké hity přišly v roce 1997 s debutovým albem Live Through Land.

0: Robbie Williams přiveze do Česka kromě svých největších hitů i své nejnovější letos vydané album Britpop, které kritici zařadili mezi jeho nejvýraznější desky. Album odkazuje na zlatou éru britské hudby a dobu, kdy zpěvák opustil skupinu Take That. V rozhovoru pro BBC Radio 2 s úsměvem na tváři přiznal, že jeho název nemá hlubší význam.
1: Jmenuje se to Britpop, hlavně proto, že jsem Brit a dělám pop. A pak jsem si řekl, hele, jsou tam kytary. Dobře, jaké album bych teď napsal, kdybych právě odešel z Take That s tím, co už dnes vím? Jak by ta deska zněla? Takže vzniklo album, ve kterém jsem se vrátil do roku 1997. Řekl jsem si, pojďme to prostě zkusit znovu.
0: Za svou kariéru vydala Robbie Williams 13 studiových alb a získal rekordních 18 cen Brit Awards. Končit ale zatím neplánuje. Dokonce už pracuje na nové hudbě, jak letos řekl BBC Radio 2. I'm doing an album for
1: me. Chystám teď album sám pro sebe. Nevím, jestli se to vůbec někomu bude líbit, ale dělám to pro své potěšení. Jo, chci pracovat, chci vyrazit ven, chci se do toho zase pustit. Pořád jsem neuvěřitelně ambiciozní a miluji svou práci.
0: Českému publiku se britský zpěvák naposledy představil loni v září v pražské O2 aréně. Znovu ho bude moct vidět už v červenci příštího roku na festivalu Colors of Ostrava. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga národů na Radiožurnálu.
1: České fotbalisty čeká zápas s jedním z nejlepších výběrů planety. Na stadionu v Edenu přivítají Angličany, kteří na letním mistrovství světa skončili třetí a v nabitém kádru mají třeba jednoho z nejlepších útočníků posledních let, Harryho Kanea z Bayernu Mnichov. Utkání elitní skupiny fotbalové ligy národů mezi Českem a Anglií začne v úterý ve 20:45 a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Radiožurnál.
2: Fandíme

0: Radiožurnál 11 hodin. Kateřina Caustinisová a zprávy.
1: Jedna ze zraněných učitelek, kterou na Slovensku napadl žák, zemřela. Sněmovna bude jednat o nedůvěře vládě. Čeští fotbalisté se večer utkají s Anglií v elitní skupině Ligy národů. Dálnice D11 směrem z Hradce do Prahy na 39. kilometru u Poděbrad je po nehodě neprůjezdná. A bude jasno, v Čechách přechodně polojasno, teploty až 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Na Slovensku zemřela učitelka, kterou ve škole nedaleko Čadce napadl žák 8. třídy. Informovali o tom weby Novinky SK a Směr SK. Další dva lidi jsou zranění. Do Staškova jedou šéfové rezortů školství, vnitra a zdravotnictví. Podrobnosti má naše zpravodajka na Slovensku Bára Vránová.
3: Žák podle předběžných informací zaútočil ráno přímo v budově školy. Podle televize TA3 mohl útoku předcházet zákaz ministrovat v kostele, který měl chlapec dostat od babičky kvůli zhoršenému prospěchu. Policie ale tuto verzi zatím nepotvrdila. Po útoku postupně vyváděli děti ze školy po jednotlivých třídách. Na místě zasahovaly dvě sanitky a dva záchranářské vrtulníky. Policie uvedla, že situaci má pod kontrolou a nikomu už bezprostřední nebezpečí nehrozí. Ministr školství Tomáš Drucker oznámil, že škola dostává odbornou podporu a zároveň vyzval veřejnost, aby nešířila neověřené informace. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Poslanci se odpoledne sejdou na jednání o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi svolala opozice kvůli hospodaření kabinetu a nebo třeba údajnému střetu zájmů premiéra. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO hlasování zřejmě ustojí. Opoziční poslanci totiž nemají ke svržení kabinetu dostatek hlasů. Koalice svolání schůze respektuje. Podle ministra práce Aleše Juchelky z ANO jde ale jen o předvolební gesto.
4: To je, bych řekl, tah před volbami komunálními a senátními, právě proto, aby na sebe upozornili. Já osobně mám samozřejmě připravený proslov, co všechno se nám v průběhu těch 8-9 měsíců na MPSV podařilo, co se nám podařilo prosadit.
1: Schůze začne ve 2 odpoledne a pravděpodobně bude pokračovat i zítra. Vlaky na železničním koridoru mezi Brnem a Bratislavou stojí kvůli střetu vlaku s člověkem. Nehoda se stala ve stanici Modřice kolem 9:30 a ovlivní regionální i mezinárodní dálkové spoje. Několik osobních vlaků mezi Modřicemi a hlavním nádražím České dráhy odřekly. Další spoje nabírají zpoždění. Na místě nehody teď zasahují záchranáři i policie. Podle zprávy železnic by měl být provoz obnovený kolem poledne. Praha 1 instaluje nové informační cedule. Mají modrou barvu, doplňují klasické červené uliční tabulky a vysvětlují původ názvu ulic. Nové tabule instaluje městská část například na Jánském vršku, v ulici Na Poříčí, Újezd anebo Pohořelec, říká mluvčí Prahy 1 Karolína Šnejdarová.
5: Městská část pokračuje v projektu modrých informačních cedulí, který od roku 2020 přibližuje veřejnosti historický význam osobností a událostí, po nichž jsou pojmenovány ulice, náměstí a nábřeží v Praze 1.
0: Sport. Fotbalovou reprezentaci čeká druhé utkání v elitní skupině Ligy národů. Češi zabojují po porážce s Chorvatskem o první body proti Anglii. Zápas začne ve 20 hodin a 45 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu. Hokejisté pražské Sparty podlehli v Tip Sport Extralize Karlovým Varům 0-1. Trenér Patrik Augusta nebyl s výkonem týmu spokojený, a to ani s obranou, která přitom inkasovala jen jednu branku.
6: Tak jak jsme nebyli důslední v útočném pásmu, nebyli jsme fyzicky, jak jsme nebyli v obraném pásmu. Soupeř tam měl pár střídání, kdy dominoval na kotouči, jsme neukončovali souboje. Vyhráváme, prohráváme jako tým, nebudu to házet ani na obranu, ani na útočníky, ale ta mentalita se musí změnit na obou stranách hřiště. Jako my musíme začít hrát víc hokej, který bolí, a ne hokej, že si budeme zahrát.
0: Dnes se bude hrát v extralize 6 zápasů. Radiožurnál Sport nabídne od 17 hodin pořad s mikrofonem za hokejem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D1 kamiony od Vyškova D11 stále neprůjezdná u Poděbrad. A to ve směru z Hradce do Prahy na 39. kilometru. Už 2 hodiny uzavřená kvůli odklízení následků po větší nehodě 2 kamionů. Na místo byl povolaný i vrtulník letecké záchranné služby. Už odletěl, z kolony občas vypustí pár vozidel. Oficiální odklon tak stále platí na exitu 42 Jičín. Před ním se nákladní soupravy řadí zhruba se 46. 6. kilometru. Z konce D46 u Vyškova se sunou také hlavně kamiony. Zastavují před sjezdem na D1, odtud nesouvisle popojíždí nejprve k exitu 226 Vyškov západ, poté zastavují za Rousínovem okolo 12. kilometru. V podobném tempu pak pokračují až do omezení u D2. D1 už na příjezdu do metropole směrem z Brna, fronta od Mirošovic z 21. kilometru. 10 až 15 minut pojedete k nehodě na 17. Tam zůstává blokovaný levý pruh. A v Praze na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti ztratíte okolo 20 minut v koloně mezi Evropskou a letištěm. Plno i na jižní spojce před Barandovským mostem. Od sjezdu na Pankrác naberete čtvrt hodiny navíc. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno, v Čechách přechodně polojasno, teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední radiožurnál s Jiřím Chomem.
0: Právě počasí doprava a cestovat budeme dál. A zkusíme to bezbariérově. To je u nás poměrně problém, ačkoliv se ten počet bezbariérových stanic na hlavních tratích v Česku za rok zvýšil zhruba o 20%. Tak tu konkrétní situaci třeba v Blansku anebo v Táboře probereme v dopoledním radiožurnálu živě za chvíli s našimi reportérkami. Dobrý den a vítejte.
2: Dopolední radiožurnál
8: a Jiří Chum.

0: Komfortnější přesun k nástupištím pro handicapované na vozíku nebo pro rodiče s kočárky nabízí v Česku stále víc nádraží. Na hlavních železničních tazích je přes 60% stanic bezbariérových. Před rokem to bylo jen 40. Dlouhodobě na bezbariérové úpravy čeká třeba nádraží v Blansku, které leží na frekventované trati mezi Brnem a Prahou. Po letech se přestavba přiblížila, jak zjistila reportérka Alena Hesová. Dobrý den.
1: Dobrý den, Správa železnic už chystá soutěž na projektování úprav a podle své mluvčí Nelly Frýbové půjde cestou výtahů.
2: Nástupiště v Blansku zpřístupníme bezbariérově pomocí vybudování nových výtahů z nádražního podchodu. V nejbližší době vypíšeme soutěž na projekt stavby a podle současných předpokladů by pak mohlo být nádraží zhruba za 3 roky bezbariérové.
1: Momentálně musí lidé na vozíku s kočárkem nebo s kolem zazvonit u služebního přechodu kolejí. Pracovníci nádraží uvolní branku a pomůžou lidem bezpečně se dostat přes kolejiště. Ještě před rokem tam žádná fyzická zábrana nebyla a přes koleje přebíhalo mnohem víc lidí. Teď jim v tom brání kromě branky taky plot a takové speciální hroty. Do plánované rekonstrukce stanice, díky které bude bezbariérová, se nejspíš zapojí i město. Zvažuje, že zaplatí bezbariérový přístup na nástupiště i z druhé strany nádraží ve směru od Starého Blanska. To by cestujícím ušetřilo 20-minutové obcházení trati přes most.
0: Reportérka Alena Hesová, děkujeme. Podstatných změn se dočkají i handicapovaní cestující v Jihočeském Táboře. Tam víc řekne reportérka Eva Marvanová. I vás zdravíme.
3: Dobré dopoledne. V Táboře začala dlouho očekávaná rekonstrukce nádraží už před pár týdny. Připravovala se víc než 4 roky a první cestující se do budovy znova dostanou na jaře roku 2028. Po opravě bude prakticky celé nádraží bezbariérové. U prvního nástupiště přibude nový výtah a úprav se dočkají i ty stávající. Podle generálního ředitele Správy železnic Tomáše Tota bude snaží také přístup do odbavovací haly a do podchodu k nástupištím. V jeho novém přístavku navíc cestující najdou také bezbariérové toalety.
0: Z jeho českého Tábora reportérka Eva Marvanová. Tak taky děkujeme, přejeme hezký den.
3: Naslyšenou.
0: 3 minuty do 11:45 posloucháte dopolední radiožurnál, je úterý 29. září.

0: dne.
1: Do Thajska za chvíli v dopoledním radiožurnálu. Zemi zasáhly ničivé záplavy. Část thajské metropole zůstává stále pod vodou. Školy v Bangkoku jsou už druhý den zavřené, ve městě je přes 200 evakuačních center. A nejhorší situace je ve středním a severním Thajsku. Tam se vydáme s naším reportérem Davidem Jakšem. Teď je 11:15 a nabízíme opět aktuální dopravu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A D11 z Hradce do Prahy stále neprůjezdná u Poděbrad. Těsně před sjezdem na 39. kilometru po tragické nehodě dvou kamionů na Prahu jen chvílemi vypouštějí auta uvízlá v koloně. Před odklonem na exitu 42 Jičín se sune fronta zhruba z kilometru 47. A ještě v rychlosti D10 z Turnova do Prahy velmi opatrně před sjezdem na Kosmonosy. Na 47. a půltém kilometru hlásíte mezi pravým a levým pruhem velké kusy roztrhané pneumatiky. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Záplavy v Thajsku už mají víc než 20 obětí. Nejhorší situace je ve střední a severní části země a velmi silně je zasažena taky 15-milionová metropole Bangkok. Na mnoha místech nefunguje doprava, mezinárodní letiště začíná rušit lety a v některých distriktech nefunguje elektřina. Přímo v Bangkoku je i zpravodaj v Asii David Jakš. Davide, dobrý den.
1: Hezké dopoledne.
0: Co se tedy momentálně v thajské metropoli děje?
1: Tak Bangkok leží na desítkách vodních kanálů, které sice dokáží odvést z města až 51 milionů kubíků vody, ale teď jsou naplněné až po okraj. Vodu naopak zadržují a hasiči a armáda ji nemají kam odčerpat. Bylo by hlavně potřeba, aby definitivně dlouhodobě přestalo pršet a hladina řeky Chao Phraya už dál nestoupala. Nejhorší situace je na jihu a na východě metropole. To jsou ty části města, které leží vlastně jenom pár desítek centimetrů nad úrovní moře. Tam jsou momentálně zaplaveny celé obytné čtvrti, také silnice a výrobní provozy. No a v některých ulicích je v některých ulicích je až metr a půl vody. Mimochodem vody velmi znečištěné a pro lidské zdraví nebezpečné.
0: Lidé s obavami sledují i situaci v provincii Kanchanaburi. Jaká je situace tam?
1: Přehrada na řece Mekong je tam momentálně zcela naplněná, každou vteřinou z ní odtékají 2 miliony litrů vody a úřady nařídily evakuaci některých měst a vesnic pod přehradou, protože se bojí, že voda by mohla začít přetékat přes okraj té přehradní nádrže. Kanchanaburi je turisticky velmi známá provincie, momentálně jednou z 12 v celém Thajsku, kde úřady aktuální situaci hodnotí jako stále se zhoršující z hlediska bezpečnosti.
0: Čeští turisté dobře znají bangkokské letiště Suvarnabhumi, toho se záplavy nějak dotkly?
1: Ano, a poměrně výrazně. Dnes ráno tam rušil některé své lety, hlavně národní dopravce Thai Airways. Jde celkem o 30% všech na dnešek naplánovaných letů, například do Singapuru nebo do Vietnamu. Týká se to i domácích letů. Úřady průběžně sledují, jestli se tedy voda nepřibližuje k letišti už příliš, ale co opravdu působí problémy na letišti, tak jsou hromadící se zavazadla těch pasažérů, jejichž lety byly buď zrušeny, anebo spožděny. Letiště v této chvíli uvádí, že má vlastně ve svých útrobách více než 5000 kusů zavazadel a to už je objem, který působí problémy.
0: Záplavy v Thajsku a náš zpravodaj David Jakš, teď živě z Bangkoku. Davide, díky, naschledanou.
1: Naslyšenou.
0: 8 minut nás dělí od 11:30, tady je úterní dopolední radiožurnál a chystáme pro vás další zpravodajský servis. Nenechte si ho ujít. Dobré dopoledne.

0: Technologie naživo. Biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firem z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna. Robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně. Mediálním partnerem je Radiožurnál. Více informací na msvbrno.cz.
1: Radiožurnál 11:30. Kateřina Causidisová a zprávy.
2: Útok žáka v západoslovenské obci s taškou nepřežila jedna učitelka. Chlapec zranil taky jedno dítě, které je v kritickém stavu, a další pedagožku. S odkazem na záchrannou službu o tom informovala stanice TA3. Žák 8. třídy podle televize ve škole zaútočil ostrým předmětem. Policie uvedla, že má situaci pod kontrolou a už nehrozí žádné nebezpečí. 1 300 000 000 korun navíc od zdravotních pojišťoven by mohly nemocnice získat, když příští rok zvýší počet očkovaných lékařů a sester proti chřipce. Navrhuje to ministerstvo zdravotnictví. Loni se podle rezortu nechalo naočkovat jen 24% lékařů a zhruba 8% sester pracujících v nemocnicích. Rusko v příštím roce plánuje vojenské výdaje v přepočtu za více než 4 biliony korun. Jde o nejvyšší částku od začátku války na Ukrajině. Vyplývá to z dokumentů ruské vlády, ke kterým získala přístup agentura Reuters. Na letošní rok Moskva plánovala výdaje 3 biliony korun. Skutečnou částku ale nezveřejní. Španělská vláda by měla schválit nařízení k urychlení návratu běženců ze Ceuty zpět do Maroka. Píše to deník El País. Nové nařízení má zkrátit lhůtu pro vyřizování žádostí o azyl a omezit možnost žadatelů zůstat ve Španělsku během posuzování jejich případu.
3: Sport.
2: Začíná nový ročník hokejové NHL. Do akce půjdou po 23. hodině českého času obhájci titulu z Caroliny. Hostit budou Floridu. V noci na zítřek se pak představí dalších 8 mužstev, včetně Bostonu, který má nového kapitána, českého útočníka Davida Pastrňáka. Boston nastoupí doma proti New York Rangers.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: D11 neprůjezdná u Poděbrata, nehoda na D1 u Popovic. Uzavřená dálnice D11 ve směru z Hradce do Prahy těsně před sjezdem na Poděbrady na 39. kilometru. Dnes působí značné problémy. Už 2,5 hodiny je provoz na Prahu kvůli odklízení následků nehody zastavený. Odklon dopravy platí na exitu 42 Jičín. Před ním popojíždí dlouhá kolona. Kamiony zastavují už kousek za sjezdem na Městec Králové na 49. kilometru. Osobní auta brzdí okolo 45. Ucpaná zůstává následně i silnice 32 za sjezdem z dálnice. Ke kruhovému objezdu u Poděbrad ztratíte ze 49. kilometru více než hodinu. D10 z Turnova do Prahy a velmi nebezpečná situace před sjezdem na Kosmonosy. Na 47,5. kilometru už jsou sice kusy roztrhané pneumatiky odklizené. V odstavném pruhu ale stojí nepojízdný kamion. Pod ním leží řidič, opravuje ho a nohy mu zasahují do pravého pruhu. Projíždějte tam velice obezřetně. A na dálnici D1 z Brna do Prahy trvají potíže před Popovicemi. Na 17. kilometru zůstává blokovaný levý pruh. Z něj postupně nakládají na odtah havarovaná vozidla. Od Mirošovic z 21. naberete 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude jasno, v Čechách přechodně polojasno, teploty do 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: Je úterý 29. září, teď jsou 3 minuty po půl 12. Dobré dopoledne.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Proočkovanost proti chřipce je v Česku dlouhodobě stále nízká. Málo se ale očkují ti, u kterých bychom to možná nečekali. Lékaři a zdravotní sestry. Ministerstvo zdravotnictví má tedy plán, jak to změnit. A i o něm vám v dopoledním Radiožurnálu za chvíli řekneme.

0: Nemocnice by si mohly rozdělit 1 miliardu a 300 milionů korun navíc, když se jejich lékaři a zdravotní sestry naočkují proti chřipce. V Česku je proočkovanost zdravotníků jedna z nejnižších v Evropské unii a ministerstvo zdravotnictví proto hledá nějaký způsob, jak je motivovat. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se v loňské chřipkové sezóně naočkovalo jen 24% lékařů pracujících v nemocnicích. A u zdravotních sester to bylo ještě méně, zhruba 8%.
1: Si trochu myslíme, že zvládneme všechno, zvládneme veškeré choroby bez jakýchkoliv komplikací, ale to pochopitelně není pravda.
2: Popisuje zdravotní sestra a předsedkyně jejich asociace Martina Šochmanová jeden z možných důvodů, proč nemá většina zdravotníků očkování proti chřipce.
1: Samozřejmě dochází k tomu, že jsou kolegové a kolegyně nemocní a je to pak zátěž, pokud jich vypadne víc a jsou delší dobu doma. Je to vlastně tak trochu i nekolegiální.
2: Vakcínu proti chřipce přitom zdravotníkům radí pojišťovny. Aby nemocnice získaly peníze navíc, muselo by se proti chřipce naočkovat 33% lékařů a 15% sester. Pokračuje ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Matyáš Fošum.
3: Jsou to peníze, které půjdou do zdravotní péče. Není možné použít je jako bonus pro zaměstnance.
2: Podle předsedy Asociace českých a moravských nemocnic Michala Čarvaše by se splnění cíle mělo posuzovat za každou nemocnici zvlášť. A ne celorepublikově, jak navrhuje ministerstvo.
4: To, co mohu ovlivnit, tak je maximálně jako proočkovanost ve své nemocnici, ale těžko ovlivním, jak to dopadne v rámci celé republiky.
2: Náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči Miroslav Jankůj považuje návrh za krok správným směrem.
5: Určitě to je vhodná forma stimulu. To, zda to bude ufinancovatelné, v tuto chvíli nevíme. Bude hodně záležet na tom, jak se podaří na druhé straně třeba řešit šetření nákladů a přenos tady na tuhle aktivitu.
2: Právě teď je na očkování proti chřipce nejvhodnější doba. Kromě zdravotníků ho pojišťovny hradí seniorům nad 65 let. Ostatní si mohou zjistit, jestli jim na něj nepřispívá zaměstnavatel. Michaela Bacílková, Radiožurnál.

0: me.
1: 11:45, tady je dopolední radiožurnál, čeští fotbalisté večer přivítají v Edenu Anglii. Druhý zápas Ligy národů uslyšíte na radiožurnálu v přímém přenosu. My se za fotbalovou reprezentací za malou chvíli ohlédneme s Antonínem Barákem, který reprezentační dres oblékl ve 44 duelech naposledy před 2 lety. Za chvíli.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A neměná situace na dálnici D11 směrem z Hradce do Prahy neprůjezdná u Poděbrad. A to na 39. kilometru po tragické nehodě 2 kamionů z dnešního rána. Sem tam vypustí pár vozidel z kolony. Odklon stále pokračuje na exitu 42 Jičín. Před ním kamiony v dlouhé frontě od sjezdu na Městec Králové téměř z 50. kilometru. V osobním autě zastavíte okolo 45. Následně totálně ucpaná 32 až ke kruhové objezdu. Hlásíte navíc v koloně uvízlý kamion a o to obtížnější průjezd. Zdržení i na silnici 611, kolona už před Odřepsy, další pak na příjezdu do Poděbrad od Choťánek do centra města je to téměř na půl hodiny. A další zelená vlna nejpozději v hlavních zprávách.
2: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Baráka, ten si vypomohl rukama, tak už je rovnou žlutá karta pro Baráka.
1: Čeští fotbalisté podlehli v posledním utkání na Euro 2024 Turecku 1-2. Turnaj pro ně tak skončil. Vůbec nejhorší vzpomínky na tento zápas má nejspíš Antonín Barák, který dostal dvě žluté karty a po 20 minutách šel ze hřiště.
2: Tak vždycky to vyvolá samozřejmě tu negativní emoci. To bych lhal, kdybych řekl, že teďko jako se tomu směju, nebo že mi to je jedno, to tak není. Měl jsem to v sobě, že bych nerad končil kariéru tímhletím zápasem reprezentačním. Je možný, že to možná byl můj reprezentační poslední zápas, to se nedá nic dělat.
1: Říká s dvouletým odstupem od posledního zápasu za reprezentaci Antonín Barák. Od tohoto vyloučení na Euru se Barák v národním týmu neukázal, ačkoliv konec reprezentační kariéry neohlásil.
2: Ne, neohlašoval. Nejsem ten typ, co by něco říkal, protože vím, že u mě se to často mění a jednu chvíli to člověk cítí nějak, pak za nějakou určitou dobu to vezme čas, můžou nastat nějaký změny a člověk třeba by potom litoval nějakého rozhodnutí, takže já si myslím, že já oficiálně reprezentační kariéru nikdy neukončím.
1: Chápu to tak, že jsou vaše dveře do reprezentace otevřené?
2: Já je nechávám otevřený, určitě. Já si nechávám dveře otevřený všude. Přijde mi hloupý si je někde zavírat, alespoň u mě, protože vím, že jsem to párkrát v životě udělal a nejenom ve fotbale a potom mě to třeba zpětně mrzelo.
1: Dodává Antonín Barák k reprezentaci, kterou aktuálně trénuje Španěl Santi Denia. Právě pod jeho vedením čeští fotbalisté nastoupí proti Anglii.
2: Myslím, že to bude hrozně těžký zápas, tak jsou to bronzoví medailisti z mistrovství světa, ten tým je skvělý, mají neskutečně individuální jakoby kvalitu, ty hráči hrajou v obrovské kulech, je to fakt jakoby špička, je to špička světová, totální a nečeká samozřejmě nás nic jednoduchýho, ale zas doma prostě je to, určitě se hraje doma jinak než venku, než kdyby se hrálo ve Wembley.
1: Dodává Antonín Barák v exkluzivním rozhovoru pro radiožurnál Sport prozradil, jestli ho Santi Denia kontaktoval, jak se aktuálně na reprezentaci kouká, nebo to, jak se mu žije na Kypru po 9 fotbalových letech v Itálii. Povídání odvysílá radiožurnál Sport po 1:30 odpoledne a najdete ho také na webu iRozhlas.cz. Karel Schamberger, radiožurnál.

0: Blíží se 12. hodina, Věra Štechrová už je připravena s publicistikou a připravena i pozvat vás k poslechu ve 12.10. Věro, co chystáš?
1: Dobrý den. Poslanci se dnes odpoledne sejdou k druhému opozičnímu pokusu a svržení Babišovy koaliční vláda. Tak je jasné, že o tom budeme mluvit i my. Já se budu ptát, jak často se tenhle nástroj využívá a jak relevantní jsou důvody, které vedly ke svolání právě té dnešní mimořádné schůze. Sledujeme taky super rychlý vývoj a snahy o bezpečnost umělé inteligence, tak jsme zaznamenali i rozhodnutí společnosti AI zatím nevydat svůj nejnovější model umělé inteligence. Zeptám se, v čem podle vývojářů není bezpečný a kam směřují snahy o větší kontrolu vývoje umělé inteligence. A připomeneme si také neocenitelnou práci zakladatelky a ředitelky centra Lucika Petry Vinšové, která bohužel zemřela. Ona zásadně přispěla k tomu, že děti, které zažívají násilí v rodině, mohou dostat včasnou a odbornou pomoc.
0: Vzpomeneme i na ní po 12. hodině v publicistice. Věro, díky.

0: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubazové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
3: Opozice se odpoledne pokusí vyslovit nedůvěru vládě, nemá na to ale dost hlasů.
4: Vyslovení nedůvěry vládě není prázdné gesto. Budeme bránit odpovědné hospodaření.
3: Na Slovensku útočil nožem ve škole žák 8. třídy, jedna z učitelek zemřela.
5: Je to ďalšie závažné varovanie pre nás všetkých, aby sme dôsledne zvažovali všetky slová a činy.
3: Čeští fotbalisté nastoupí večer v elitní skupině Ligy národů proti Anglii. Před uzavřenou dálnicí D11 směrem z Hradce do Prahy popojíždí kolona z 50. kilometru. A bude jasno, v Čechách přechodně polojasno, teploty až 24 stupňů. Je úterý 29. září, hezké poledne přejou zpráv Kateřina Causrisová.
6: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Poslanci se za 2 hodiny sejdou k jednání o vyslovení nedůvěry vládě. Opozice kritizuje kabinet za vysoký schodek navrhovaného rozpočtu. Vadí taky údajně nevyřešený střet zájmů premiéra. Podrobnosti přidává ze sněmovny reportérka Jana Čermáková.
7: Aby byl pokus opozice úspěšný, musela by získat pro svůj plán svrhnout vládu nejméně 9 koaličních poslanců. A to se nejspíš nepodaří. Koalice už dopředu avizovala, že bude jednotná. Podle opozice je i přesto nutné mimo jiné na zadlužování státu dál upozorňovat. A to i ve chvíli, kdy na vyslovení nedůvěry vládě nemá dost hlasů. Vystupovat se chystají opoziční i koaliční zákonodárci. Jednání tak bude nejspíš dlouhé a hlasovat se možná bude až zítra. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková. Radiožurnál.
3: Ve slovenském Staškově napadl žák 8. třídy spolužačku a 2 učitelky. Jedna z nich útok nožem nepřežila. Televize Teatry uvádí, že útoku mohl předcházet zákaz ministrovat v kostele kvůli chlapcovu zhoršenému prospěchu. Policie to zatím nepotvrdila.
8: Na místě tragédie zasahovaly 2 sanitky a 2 vrtulníky. Stav všech 3 napadených popsala Radiožurnálu mluvčí slovenské záchranné služby Petra Klimešová.
9: Do nemocnice v Martině letecký záchranáři transportovali dieťa v kritickom stave. Po prvotnom ošetrení bola letecky prevezená do nemocnice v Žiline 44-ročná pacientka s bodným poranením hrudníka. 61-ročná žena žiaľ utrpela zranenia nezlučiteľné so životom.
8: Podezřelého žáka policie zadržela. Soustrast pozůstalým vyjádřili premiér Robert Fico i prezident Peter Pellegrini. Fico zdůraznil bezpečnost škol, Pellegrini varoval před rostoucí agresivitou ve společnosti. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
3: Popularita amerického prezidenta se znovu propadla, ukázal to průzkum deníku Wall Street Journal. Donald Trump dostal měsíc před volbami do kongresu nejhorší hodnocení, jaké kdy prezident v tomto čase měl. Voličům vadí válka s Iránem a taky drahý benzín.
10: Práci Donalda Trumpa schvaluje podle měření deníku Wall Street Journal 37% registrovaných voličů. Dosud nejhorší výsledek měl v této fázi před volbami George Bush mladší, a to 39%. 2/3 dotázaných Američanů mají za to, že Trumpova politika uškodila americké ekonomice. Benzín je kvůli válce a uzavřenému hormuzskému průlivu o víc než 40% dražší než před rokem. Podle uznávaného volebního analytika Charlieho Cooka to může pomoct opozičním demokratům. Ti mají podle něj velkou šanci jak na převzetí sněmovny, tak mohou reálně ovládnout i Senát. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Rusko opět masivně útočí drony a raketami na Ukrajinu. V Kyjevě drony zasáhly školu, administrativní budovu a obytný dům. V Oděské oblasti je mimo jiné poškozený autulek pro zvířata. Úřady hlásí přes 10 zraněných.
11: Ukrajinská protivzdušná obrana informovala o sestřelení 2 balistických raket Iskander-M a 1 protilodní střely Cirkon. Dohromady se podařilo zlikvidovat nebo odklonit 109 letících cílů z celkového počtu 155. Nejmenší úspěšnost zaznamenala protivzdušná obrana v případě proudových dronů letících rychlostí až 500 km za hodinu. Rusko už podle informací vojenských expertů pracuje na nepilotovaných letounech dosahujících až 800-kilometrové rychlosti. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
3: Odolena voda a další obce v okolí jsou dál bez pitné vody. Výsledky měření přítomnosti olova ve vodojemu totiž kolísají. Zhruba 15 000 lidí je tak dál závislých na cisternách.
12: Beru málo, takovou 3-litrovou lahví na vaření. Mám hodně balený.
13: Říká paní Hana, která zrovna přišla k cisterně pro vodu. Situace komplikuje i provoz jídelny na místní základní škole, potvrzuje ředitelka Ivana Ulmanová.
14: Jsme připravili jídelníček, takzvanou suchou verzi, bageta a ovoce, vídeňské párky, na další den byly buchty.
13: Aby mohly vodárny společně s hygieniky prohlásit vodu v síti znovu za pitnou, potřebují několik dní po sobě naměřit podlimitní množství olova s klesající tendencí.
15: Musíme mít jistotu, že veškerá ta kontaminovaná voda již byla ze sítě vyplavená.
13: Říká ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Z Odoleny vody Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
3: Festival Colors of Ostrava oznámil prvního zpěváka pro příští rok. Bude jím britský zpěvák a skladatel Robbie Williams. V areálu Dolních Vítkovic zaspívá ve středu 21. července.
16: Robbie Williams přiveze do Česka kromě svých největších hitů i své nejnovější letos vydané album Britpop, které kritici zařadili mezi jeho nejvýraznější desky. Album odkazuje na zlatou éru britské hudby a dobu, kdy zpěvák opustil skupinu Take That. Za svou kariéru vydal Robbie Williams 13 studiových alb a získal rekordních 18 cen Brit Awards. Českému publiku se britský zpěvák naposledy představil loni v září v pražské O2 aréně. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
3: Je světový den srdce. Kardiologové upozorňují, že srdeční selhání může člověk mít, aniž by o něm vůbec věděl. Nová evropská doporučení proto míří i na pacienty, kteří zatím nemají žádné příznaky. V Česku se tento přístup promítá do preventivních prohlídek.
17: Jsem si zadýchával, kouřím teda 60 cigaret denně, tak jsem si říkal, no kouříš, tak to bude asi ono.
18: Bylo to ale srdce, které 63-letému pacientovi Lvovi z Brna nepracovalo správně. Podle nových doporučení můžou lékaři pomocí krevního testu odhalit riziko srdečního selhání u lidí ještě před prvními příznaky, popisuje kardiolog Aleš Linhardt z Pražské všeobecné fakultní nemocnice.
19: Cílí na ty rizikové pacienty, ty, kteří ještě třeba vůbec žádné projevy nemají. A doporučuje, aby se u nich hledalo srdeční selhání za použití biomarkeru.
18: Kardiologové tak proto zdůrazňují význam preventivních prohlídek, zvlášť u kuřáků a lidí s vysokým krevním tlakem nebo nadváhou. Karolína Burdová, Radiožurnál.
2: Sport. České fotbalisty čeká druhý duel v elitní divizi Ligy národů. V pražském Edenu se utkají s Anglií. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají zápas od 20 hodin a 45 minut v přímém přenosu. Češi zabojují o první body. Na úvod soutěže prohráli s Chorvatskem 1-2.
20: Je konec. Premiéra Santiago Deni u české fotbalové reprezentace končí porážkou s Chorvatskem. 1-2 v prvním poločase.
21: Stejně jako Češi i Angličané prohráli na úvod Ligy národů, Španělsku podlehli 2-3. Anglický kouč Thomas Tuchel přiznal, že v přípravě na český tým viděl několik španělských prvků. Tuchel plánuje v sestavě Anglie nasadit to nejlepší, co má. Řekl, že by nejraději postavil stejnou jedenáctku jako se Španělskem. V té byli i hvězdní ofenzivní hráči Kane, Bellingham nebo Saka. V českém dresu by mohl nastoupit kapitán Ladislav Krejčí, který proti Chorvatsku chyběl kvůli zranění.
22: Cítím se skvěle, jsem už v týmu ve stylu i tréninkovým režimu, takže jsem cítím připravený.
21: Zápas Česka s bronzovým týmem z mistrovství světa Anglii začne ve 20 hodin a 45 minut. Karel Schamberger, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: A D11 zůstává neprůjezdná u Poděbrad, a sice ve směru z Hradce do Prahy. Na 39. kilometru už více než 3 hodiny na Prahu zastavený provoz. Pokračuje vypouštění aut z kolony. Oficiální odklon stále trvá na exitu 42 Jičín. Před ním popojíždí kamiony v dlouhé frontě od sjezdu na Městec Králové téměř z 50. kilometru. Osobní auta přibrzdí okolo 45. Následně zůstává totálně ucpaná silnice 32 až ke kruhovému objezdu. V koloně navíc stále překáží uvízlý kamion. Zdržení nabíráte i na silnici 611 v koloně za Odřepci. Další vás čeká na samotném příjezdu do Poděbrad. Od Vystrkova do centra města je to na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dál bude jasno v Čechách, přechodně polojasno, teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16, na Šumavě dnes můžeme naměřit i kolem 20 a foukat má slabý, postupně mírný jihovýchodní vítr. Tolik zprávy. Teď už pokračuje publicistika, dnes s Věrou Štechrovou.
1: Jaký smysl má vyvolání hlasování o nedůvěře vládě, ke kterému se chystá opozice a využívala ho v minulosti v opozici i současná vládní koalice? Proč se společnost OpenAI rozhodla dát zatím k ledu svůj nový model umělé inteligence? A jak přispěla Petra Vinšová, zakladatelka Centra Locika, k ochraně dětí ohrožených násilím? To jsou naše témata. Poslanci se sejdou dnes odpoledne k jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Opozici jí zdůvodňuje údajně nevyřešeným střetem zájmu premiéra Andreje Babiše s ANO, útoky vlády na různé instituce a výšší schodku v návrhu státního rozpočtu na příští rok. Podle předsedy ODS Martina Kupky je na zadlužování státu potřeba upozorňovat i ve chvíli, kdy opozice nemá na svržení vlády dostatek hlasů.
4: Je to jasný krok, kdy budeme bránit odpovědné hospodaření, kdy budeme bránit mnoho schopných, úspěšných lidí v České republice, kteří mají právo na lepší vládu, a určitě budeme bránit to, aby se Česká republika neproměňovala v Babišistán. Chceme žít v zemi, která se vyvíjí demokratickým směrem a odpovědně hospodaří.
1: Koaliční poslanci kritiku odmítají a mluví o předvolebním gestu opozice. Ta by musela přesvědčit alespoň 9 koaličních poslanců, aby proti vládě vystoupili, a to je podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO vyloučené.
5: Ta vláda od toho hlasování ustojí. Toto je pouze jenom, bych řekl, takové cvičení opozice před komunálními a senátními volbami. Myslím si, že naše většina je velmi pevná právě v tom, jakým způsobem bude hlasovat, a domnívám se, že i všichni poslanci přijdou tak, aby mohli podpořit tady tuto vládu.
1: Pro pád kabinetu je nutný souhlas nadpoloviční většiny ze všech 200 poslanců. Já teď vítám ve vysílání politologa z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni Ladislava Cabadu. Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Jak relevantní jsou ty důvody opozice pro to, aby se pokusila vyslovit nedůvěru vládě?
7: Tak já myslím, že opozice si myslí, že jsou relevantní, a vláda bude říkat, že nejsou. Za sebe bych řekl, že minimálně ta otázka střetu zájmu je poměrně důležitá. Máme tady náznaky z Evropské komise a dalších evropských institucí, že nepovažují tu situaci, v níž je premiér Andrej Babiš, za plně vyřešený střet zájmu. Druhá věc samozřejmě je zákon o státním rozpočtu, který přišel z vlády a který navrhuje velmi výrazný schodek, který jde nad rámec jak vládního prohlášení, tak i příslibu směrem zase k Evropské unii a některým dalším institucím. Čili v tomhle ohledu si myslím, že ty důvody lze vnímat jako relevantní.
1: Jde o zatím druhý pokus opozice o vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše. Můžeme si připomenout, kolikrát naopak současná koalice se pokusila svrhnout vládu Petra Fialy z ODS a jaké byly tehdy ty její důvody?
7: Bez pochyby můžeme, jenom bych zdůraznil, že motoristé nebyli v předchozí sněmovně, takže to nebyla současná koalice. Nicméně ta předchozí opozice tvořená ANO a SPD vyvolala celkem 4 návrhy o vyslovení nedůvěry vládě. V zásadě, tak jak jsem koukal na statistiky, se pohybují ta jednotlivá volební období, pokud jsou standardně 4 leta, někde kolem 4 až 5 pokusů o sesazení vlády, čili je to nástroj, který je nějakým způsobem využíván, řekněme, zhruba jednou za rok v průměru toho zasedání poslanecké sněmovny.
1: Ze všech těch 19 pokusů o vyslovení nedůvěry vládě byl úspěšný jediný, a teď mluvím od roku 1989, a to byl ještě tehdy, jak si pamatuju, Jiří Paroubek z ČSSD, velmi překvapený, že se mu to povedlo, že k odvolání vlády Mirka Topolánka došlo. Tak jaký je vůbec význam té mimořádné schůze?
7: Tak v zásadě je potřeba připomenout, že je daleko snazší vládu ustavit, protože proto stačí většina přítomných poslankyň a poslanců, než ji odvolat. Proto potřebujete nadpoloviční většinu ze všech poslankyň a poslanců. Taky bych zdůraznil, že ústava říká, že poslanecká sněmovna má kontrolovat vládu. Samozřejmě se to dělá poměrně komplikovaně v situaci, kdy většina členů vlády jsou současně poslankyněmi a poslanci. A v zásadě vždycky ta vláda u nás, snad až na drobounké výjimky, přechodné výjimky, byla vládou většinovou, čili disponuje tím, co Aleš Juchelka popsal jako jasnou a kompaktní většinu. Čili opozice logicky je tím aktérem, který se snaží prosazovat tu kontrolní roli poslanecké sněmovny, byť samozřejmě zpravidla tahá za kratší konec a byť zpravidla ten její pokus neuspěje.
1: No a když byl ten institut vyvolání hlasování o nedůvěře vládě zakotvený v ústavě, tak pro jaké situace tam byl daný? Byl tam ten předpoklad, že bude využívaný takhle?
7: Tak zaprvé je potřeba říci, že statisticky výrazná část vlád v evropských demokraciích jsou vlády menšinové. My jsme tady zvyklí na trošku jiný model, všichni se snaží najít tu 101 většinu po volbách. Nicméně pokud jsou ty vlády menšinové, pak samozřejmě dochází poměrně často k tomu, že se buď nějakým způsobem rekonstruují, anebo jsou vyvolávány třeba předčasné volby, typicky třeba ve skandinávských zemích. A druhá věc, kterou je potřeba zmínit, logicky zejména v nějakých krizových situacích, v situaci, kdyby třeba skutečně došlo k nějaké dramatické aféře, která by se týkala předsedy vlády nebo nějakého výrazného člena vlády, tak se předpokládá, že existuje nějaká poslanecká zodpovědnost a že navzdory stranické lojalitě nakonec tu vládu položí, by tím to v tuto chvíli nenahrává stranicky, ale vnímají, že to je pro ochranu demokracie.
1: Je pár dní před volbami. Může mít podle vás ta mimořádná schůze, kde určitě budou dlouhé proslovy, mít nějaký vliv na výsledky voleb komunálních nebo senátních?
7: Je velká otázka, nakolik se do těch komunálních promítne třeba v malých obcích, kde zpravidla nevidíme stranická kandidátní listiny, ale spíš nějaká hnutí nezávislých a podobně. To spíše v těch skutečně velkých městech to může mít nějaký efekt bez pochyby v senátních volbách, které jsou hodně polarizované. Bylo vidět, že tady existuje snaha opozice nestavit kandidáty, kteří by se navzájem v tom prvním kole vystříleli. Podobně i vláda měla nějakou deklaraci, že se pokusí postavit společně kandidáty. Teď to ne vždycky vyšlo. Ale připomněl bych, že minulý týden proběhla jiná mimořádná schůze poslanecké sněmovny, která se týkala tématu zamrazení platů politiků a kterou iniciovala vláda. Je otázka, nakolik potřeba mimořádnou schůzi a nakolik i tato mimořádná schůze nesouvisela s tím, že se blíží nějaké volby.
1: Říká Ladislav Cabada, politolog z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
7: Já děkuji za pozvání, hezký den.
1: Společnost OpenAI nevydá svůj nejnovější model umělé inteligence, a to z bezpečnostních důvodů. Firma oznámila, že její systém GPT-6.1 Astra, který sám provádí úkoly, jako je prohlížení webu a používání aplikací, nedosáhl zcela laťky standardů společnosti. Vlajková loď agentního modelu GPT-6 Astra byla vydaná v září a specializuje se na komplexní uvažování a autonomní provádění úkolů. Ve vysílání teď vítám spoluautora podcastu Kanárci v sítí IT experta Josefa Holého. Dobrý den.
8: Dobrý den.
1: Tak když firma OpenAI říká, že ten její model selhal v dodržování rozsahu a autorizace a způsobu, jakým sděluje uživateli typ vykonané práce, tak co si pod tím představit?
8: Tak můžeme si to představit tak, že dáte teda tomu modelu nějaký úkol, on má přístup, ta technologie má přístup k nějakým nástrojům, například může chodit na web, stahovat si věci nebo komunikovat s nějakými systémy a v rámci plnění toho úkolu si může najít cestu, kterou vám potom neřekne, která je nekonvenční, která právě spočívá v tom, že se třeba někam takzvaně nahekuje. To znamená, že ten agent v rámci plnění úkolu si najde cestu, se kterou ty tvůrci nepočítali a která může potom vyústit i v nějaký třeba bezpečnostní incident.
1: No, tvůrce ChatGPT taky vydal aktualizaci o incidentech, ke kterým došlo v červnu, kdy jeho modely právě neoprávněně přistupovaly k webovým stránkám a systémům australské vlády. Co nového o možných hrozbách se z těch aktualizací dá vyčíst?
8: Tak první věc je, že ono k tomu incidentu došlo v červnu a oni to australské vládě vlastně sdělili až 10. září, takže si toho nevšimla podle všeho ani úplně AI, anebo to držela pod pokličkou a potom o tom nevěděli australské úřady, takže
1: ano,
8: to říká něco o zabezpečení.
1: OpenAI tvrdí, že to řekla v podstatě hned poté, jak se to dozvěděla, to znamená, že o tom dlouho nevěděla.
8: Ano, ano, takže o tom nevěděla od června, tak to je poměrně zajímavé, to jako o něčem svědčí. Zároveň, co je tam zajímavé, takže v tomhle případě ty agenti nebyli v režimu, že by se měli za úkol někam nahekovat. Jo? Ono, ty předchozí incidenty byly takové, že se testovaly právě ty kyberbezpečnostní schopnosti těch modelů a ty modely potom to jako vlastně potom třeba napadly nějaký jiný systém. Tady vlastně úkolem těch modelů, pokud víme, tak mělo být jako shromažďovat data, na to konto oni usoudili v úvozovkách, ty modely došly k nějakému, můžeme říct, názoru, by to je antropomorfizace, že nejjednodušší bude se nahekovat do statistik nebo do těch webů australské vlády a dostat se k nějakým zdravotním statistikám. K úniku uživatelských dat podle všeho jako nedošlo. Nicméně je to zase příklad toho, o čem jsme mluvili před chvílí, že ten agent dostane nějaký úkol a vyhodnotí, že nejjednodušší cesta bude se například prolomit do nějakého systému.
1: Ono to není poprvé, co velký vývojář umělé inteligence stáhl nový model. Na začátku roku to udělala i společnost Anthropic s novým modelem Mythos. Může to být známka toho, že společnosti začínají brát ta bezpečnostní rizika AI vážně?
8: Může to být známka toho, asi ano, na druhou stranu ten Mythos, on nebyl stahnutý, on nebyl vydaný, o něho předtím právě oni přišli. Anthropic přišel na to, že Mythos má velké schopnosti v právě v té kyberbezpečnosti.
1: V hekování,
8: a proto
1: tuším.
8: Ho dali, ano, v hekování, ano, takže ho dali nejdřív vlastně americkým korporátům, aby si zalepili takzvané díry bezpečnostní, které pomocí toho modelu jsou schopny jako odhalit, než se k tomu dostane běžná veřejnost. Tady se jedná jednakost nějaké stažení, jednakost taky pozastavení. Jestli to beru vážně, tak je otázka. Anthropic to zřejmě bere vážně, OpenAI bych si tak jistý nebyl, protože prostě ty poslední měsíce ukazují, že nechali ty modely dost nadivoko a dost volně konat a ani je nemonitorovali. To znamená, ani si nedokázali všimnout, že ty modely dělají něco nepředloženého.
1: Jsou ty nové modely umělé inteligence, které se dostávají na trh, ověřovány z hlediska své bezpečnosti nějakými nezávislými orgány nebo státními regulátory? Existuje v Evropě, USA nebo v Asii něco nebo někdo takový?
8: V Evropě a v USA můžeme říci, že neexistuje. Čína vyžaduje registraci před spuštěním těch modelů, ale týká se to hlavně těch obsahových stránek. To znamená, že samozřejmě totalitní režim potřebuje mít kontrolu nad tím, jestli model náhodou neodpovídá pravdu o prostě masakru studentů na náměstí nebeského klidu nebo něco podobného. Z hlediska Ameriky a EU, tak v Americe je testování dobrovolné. Z hlediska EU, tak máme AI Act, to znamená ten akt o umělé inteligenci, který vyžaduje, aby firma měla dokumentaci a tu na vyžádání poskytla regulátorovi a regulátor může v případě, že nějakého podezření nebo když si to prostě usmyslí, tak může provést vlastní vyhodnocení toho modelu. Čili jako schvalovací, ale to je všechno vlastně až po tom, co ten model už je vydaný. Schvalování před tím, než ten model je puštěný na trh, jako je to třeba u léků, jo, ve farmacii, kdy prostě ty léky musí projít klinickými testy, tak nic podobného v danou chvíli neexistuje.
1: A uvažuje se alespoň o něčem takovém?
8: Hovoří o tom teď ty firmy, šéf Anthropiku Dario Amodei, tak napsal tu esej na začátku září, kde po něčem takovém volá. Tam je důležité, aby ten dohlížitel, ten, kdo bude vyhodnocovat a vlastně dohlížet na to uvolňování těch modelů, na ty jejich schopnosti, tak aby byl nezávislý. V danou chvíli ty firmy se snaží o nějakou, podle všeho, nějakou formu samoregulace. Tady je opravdu potřeba kooperace jako s regulátory národními nebo nadnárodními, ať už je to USA nebo Evropská unie. A vlastně je potřeba, aby tam byl teda, pokud by se k něčemu takovému přistoupilo, tak aby ten dohledový orgán, chcete-li, aby byl nezávislý, aby nebyl napojený na ty firmy, aby to nebylo, že fotbalisti si pískají sami vlastní zápas.
1: Tak potom, kromě těch, co vyvíjejí AI, je tu společnost NVIDIA, která je dominantním výrobcem čipů, které jsou používané právě v datových centrech pro AI. A ona tak vydělává na tom prudkém zájmu o tuhle technologii. Tak NVIDIA teď představila software, který má těm vývojářům umělé inteligence pomoci zajistit, aby se jejich modely AI nevymkly kontrole. Proč se do toho NVIDIA pustila, když ještě nedávno její šéf Jensen Huang označil varování před AI za přehnaná?
8: Pustili se do toho proto, že teď ta bezpečnost těch modelů je velké téma, proto i tady o tom spolu mluvíme a NVIDIA má enormní zájem na tom, aby jako ty modely dál se trénovaly, aby se dál stavěla datová centra, protože, jak jste správně říkala, tak je to výrobce čipů pro ty datové centra. Čili pro ně je to nějakým způsobem jako tak, kdy chtějí dát najevo, že všechno bude v pohodě a že to zabezpečíme. Oni v zásadě poskytují těm vývojářům jako dvě funkcionality nebo dvě, dejme tomu vrstvy nebo funkce, můžeme říct, kdy to má hlídat ty jejich řešení, kam ty agenti, kam ty modely smí, jestli nepřistupují někam, s čím se nepočítalo. A potom samozřejmě by se potom je tam nějaký dohled, jestli sleduje, kdy ten systém by měl sledovat, jestli ten agent nedělá něco nepředloženého a případně by ten agent měl jít potom vypnout. To je zatím v úrovni víceméně prohlášení, ohlášení, zatím to nebylo otestované, uvidíme, nicméně takovéhle schopnosti nebo takovéhle komponenty, takovýhle typ dohledu a monitoringu, tak by měl být přirozený a je s podivem, že přestože nás ty velké firmy posledních X let zásobují narrativy o tom, že nás ty modely můžou zničit a že existuje 10% šance, že vyhledí lidstvo, tak moc podobných monitorovacích kapacit zatím neměli, což dokazují ty úniky z OpenAI.
1: IT expert Josef Holý, děkuju, naslyšenou.
8: Děkuju, naschranou.
1: Byla výjimečnou osobností, která zásadně přispěla k tomu, že se o násilí na dětech začalo v Česku otevřeně mluvit a především k tomu, že děti, které ho zažívají, mohou dostávat včasnou a odbornou pomoc, uvedlo dnes Centrum Locika k odkazu Petry Vinšové, zakladatelka prvního specializovaného střediska v Česku, které poskytuje podporu dětským obětem násilí v rodině a jejich blízkým, zemřela ve věku 52 let. Řadu let prosazovala i změny v systému ochrany ohrožených dětí a ještě počátkem letošního července v pořadu Radiožurnálu mimo jiné upozornila.
0: Já jsem dětský terapeut a vlastně celý svůj profesní život, už je to 25 let, pracuji s dětmi, které jsou týrané nebo zneužívané. A vlastně po nějaké době jsem zjistila, že nestačí těm dětem poskytovat pouze terapii, ale že pokud se budou nadále pohybovat v systému, který je dál nechrání, je jim dál ubližováno, když je ten případ řešen, se způsobem, který jim ubližuje vedeny výslechy, celé to nefunguje dobře, tak samotná terapie nestačí. A proto jsem šla do těch vládních výborů, abych pomáhala měnit ten takzvaný systém, ten způsob, jak s těmi dětmi zacházíme jako v celku, právě proto, aby se s dětmi dala jednou dělat dobře terapie, aby děti nelitovaly, že si řekli o pomoc, aby mohly být konečně v bezpečí a mohla začít jejich léčba.
1: A naše pozvání přijala vedoucí programu prevence v Centru Locika Magdalena Černá. Dobrý den.
9: Dobrý den.
1: Můžete říct, odkud pramenil ten mimořádný zájem Petry Vinšové o ochranu dětí ohrožených násilím?
9: Tak já myslím, že to je především z jejich dlouholetých zkušeností s dětmi, které zažívaly násilí. Jak jsme slyšeli, tak 25 let vlastně s nimi pracovala a začínala v utajeném azylovém domě pro oběti násilí. Potom s nimi pracovala i ambulantně a právě tam viděla na vlastní oči, zažila na vlastní kůži, že systém se často soustředí na dospělé, zatímco děti, které násilí zažívají nebo jsou třeba i jen jeho svědky, tak zůstávají stranou vlastně se svojí zkušeností. A to Petra komunikovala po celou dobu, co pracovala v oboru velmi jasně, že dítě není jen někdo, kdo stojí vedle konfliktu dospělých, ale má vlastní prožívání, vlastní zkušenost, práva a právě těmhle dětem ona se snažila dát hlas.
1: A v čem je specifické to Centrum Locika, které Petra Vinšová před víc než 10 lety založila?
9: A to právě vychází z té zkušenosti a Centrum Locika má jako primární zájem dítěte. Ať už se kolem něj děje cokoliv, tak my se vlastně bylo dítě vyslyšeno.
1: Tak, teď úplně nevím, jestli se slyšíme s paní Magdalenou Černou. Pokud ano, pokusíme se ještě pokračovat v rozhovoru. My vzpomínáme na Petru Vinšovou, která bohužel zemřela v 52 letech. Ona byla zakladatelkou Centra Locika, které prosazovalo i legislativní změny. Zabývalo se podporou dětem, které jsou ohrožené.
10: Tak nevím, jestli se daří spojit s Magdalenou Černou, vedoucí PR a prevence v centru Locika. Zatím můžu dodat, že Petra Vinčová před několika měsíci spolu s desítkami dalších expertek a expertů odešla z vládních lidskoprávních rad. Ona nesouhlasila s přesuny těchto agent z úřadu vlády na ministerstva. Doufám, že teď už se znovu slyšíme s Magdalenou Černou.
11: Ano, já vás slyším.
10: Výborně. Chtěla jsem se zeptat, jaké změny, včetně legislativních, paní Vinčová prosazovala v těch předchozích letech?
11: Tak Petra se prosazovala především to, aby stát vnímal dítě, které vyrůstá v prostředí násilí, jako samostatnou oběť. A vždycky se ptala, co se vlastně musí změnit systému, aby se věci, které se děly dětem, nestávaly dalším dětem. A z toho vycházely potom její další kroky. Konkrétně prosazovala, aby byla uzákoněna nepřijatelnost tělesných trestů. Tomu už se začala věnovat v roce 2022 a od 1. ledna 2026 novela skutečně platí a také obrovským tématem, a já jsem jí mohla u toho být po boku, bylo zavádění modelu dětských advokačních center do České republiky, specializovaných center pro děti, které buď jsou oběti násilí nebo trestného činu. Říká, tak aby vlastně ty děti nemuseli putovat mezi institucemi a vyprávět svůj příběh, ale aby ta přišla pomoc k ním.
10: Říká Magdalena Černá, vedoucí centra prevence z centra Locika. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
11: Děkuji, nashledanou.
12: Je půl jedné. Zprávy a Kateřina Causidisová.
3: Kyjev v noci čelil dalšímu ruskému raketovému útoku, který zasáhl několik budov. Informoval o tom starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Ukrajinské úřady mezitím upřesnili počet obětí dronového útoku, který včera zasáhl budovu Národní akademie věd v centru Kyjeva. Zemřeli dva lidé a 26 utrpělo zranění. V Česku bude zítra foukat místy silný vítr. Meteorologové před ním varují hlavně ve Frýdlantském výběžku. V Jizerských horách může vítr na některých místech dosáhnout rychlosti až 65 km za hodinu. Hrozí, že polámané větve a stromy by tam mohly přerušit dodávky elektřiny anebo zkomplikovat dopravu. A do korunní komory v katedrále svatého Víta se ráno vrátily české korunovační klenoty. Na výstavu klenotů ve Vladislavském sále, která skončila večer, dorazilo přes 36,5 tisíce lidí. Z toho asi 9 tisíc studentů a učitelů z celého Česka. Minulý rok si klenoty prohlédlo asi o 15 tisíc lidí víc.
12: Sport.
3: Hokejoví obránci Marek Alšer a Mikuláš Hovorka se těsně před startem nové sezóny NHL přesunuli z prvního týmu Floridy Panthers na farmu. Florida dnes zahájí nový ročník zámořské soutěže na ledě obhájců titulu Caroliny. Oba čeští hráči v NHL debutovali v minulé sezóně.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Stále neprůjezdná D11 na trase z Hradce do Prahy u Poděbrad. Těsně před sjezdem na 39. kilometru dnes ráno bouraly dva kamiony. Na místě zasahoval i vrtulník letecké záchranné služby. Na Prahu se stále nedá projet, jen občas vypustí z kolony pár vozidel. Dlouhá fronta před oficiálním odklonem před exitem 42 Jičín se táhne téměř od sjezdu na Městec Králové. Nákladní soupravy se řadí okolo 49. kilometru. Osobní auta v levém pruhu zpomalují na 45. Ucpaná zůstává i silnice 32 mezi dálnicí a kruhovým objezdem u Poděbrad, poté i 611 mezi Vystrkovem a Lídlem na konci města. Ke zvážení je sjíždět už na exitu 50 Městec, jet na Kolín a pak po silnici 38 zpět k dálnici. Na exitu 39 se podle našeho zpravodaje dá najíždět bez potíží, jak v osobním, tak nákladním vozidle. A D1 z Ostravy do Brna, trvající silný transitní provoz, kamiony zastavují už před Vyškovem na kilometru 232. Plný je i sjezd z D46 od Prostějova na D1. Kolona je hodně roztrhaná, chvílemi se jede plynule, pak zase brzdí až do zastavení, v tomto duchu až do zúžení u dálnice D2. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude jasno v Čechách, přechodně polojasno, teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
2: Miliony věřících přivítali o víkendu ve Francii papeže Lva 14. Během své apoštolské cesty vyzdvihl naději a solidaritu a vyzval k ukončení válek. V Lourdách na jihu země se papež sešel taky s oběťmi sexuálního násilí a v Paříži odsloužil mši pro 800 tisíc lidí. A právě jemu jsme věnovali dnešní odpolední soutěž za malou chvíli. Ceny najdete na radiožurnál.cz. Poslouchejte pozorně a hodně štěstí.
12: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Papež Lev 14. o víkendu navštívil Francii. V Paříži sloužil mši pro 800 tisíc lidí. Věřící zaplnili náměstí Svornosti i přilehlý bulvár Champs-Élysées. Jeho poselstvím byla naděje, solidarita a péče o druhé. Byla to papežova první návštěva Francie, včetně Paříže, po téměř 20 letech a provázeli ohromný zájem věřících. V Métách, kde Lev 14. cestu zakončil, vyzval k ukončení ruské války na Ukrajině.
1: Příjezd papeže Lva 14. do Paříže oznámily zvony, které se v pátek dopoledne rozezněly po celém městě. Z letiště papež zamířil rovnou do Elizejského paláce, kde za přítomnosti prezidenta Emmanuela Macrona varoval před riziky umělé inteligence.
2: Abychom nestratili svou lidskost kvůli ráji strojů, které pronikají do našeho každodenního života a utváří ho, je naléhavě nutné, abychom svou mysl dokázali vycvičit v etickém rozlišování, abychom dokázali rozpoznat, co je morálně dobré.
1: Odpoledne už papež pozdravil věřící, když přes bulváry Montparnasse a Saint-Michel projel papamobilem, vítala ho i Melissa. Papež právě projíždí papamobilem, mává na lidi, teď se dívá na nás, kde mávají vlajkami.
3: Jsem katolička a poprvé vidím papeže v Paříži. Ještě jsem neměla to štěstí jet do Vatikánu. Je to opravdu velký okamžik. Je to dojemné a je to historický okamžik pro katolickou mládež ve Francii i v Evropě. Nikdy na to nezapomenu. Sice papež kolem nás jenom rychle projel, ale jak často vidíte papeže z takové blízkosti? A aspoň mám video na památku.
1: Papež navštívil taky středisko, které v Paříži pomáhá uprchlíkům a v sobotu odsloužil mši na náměstí Svornosti a bulváru Champs-Élysées, kterou podle Vatikánu na místě sledovalo 800 tisíc lidí. Papež se často obracel k mladým věřícím.
2: Vy, mladí lidé, vy jste církví dneška. Je tak krásné vidět vaše nadšení, energii, nasazení a radost v křesťanských společenstvích.
1: V Lurdách na jihu země navštívil papež jeskyni Massabielle, jedno z nejvýznamnějších poutních míst křesťanství. Sešel se taky s oběťmi sexuálního zneužívání ze strany kněžích nebo vychovatelů v katolických školách. Návštěvu Francie papež Lev 14. po 4 dnech zakončil v Métách, kde řekl, že vyjednavači, kteří usilují o konec ruské války na Ukrajině, musí pro dosažení míru ustoupit z některých svých požadavků. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
0: Tak k soutěži už víte všechno. Teď už telefon 221 552 255. Volat můžete právě teď. Těšíme se na vás. Hodně štěstí.

0: Bruce Springsteen ve vysílání odpoledního radiožurnálu teď těsně před začátkem soutěže s Tomášem z Milotic nad Bečvou. Tomáši, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, přeji.
0: Tak, Tomáši, možná jste se ještě neseznámil s cenami, to teď udělám. Cenu do soutěže tu hlavní věnovala společnost AL Pergoly, která je největším českým výrobcem hliníkových pergol a příslušenství. Navrhují, vyrábějí, montují bioklimatické pergoly, zimní zahrady, přístřežky pro auta a nově i moderní montované zateplené garáže. Nebudeme posílat pergolu, ale tato firma věnovala voucher v hodnotě 2,5 tisíce korun na nákup nejen elektroniky dle vlastního výběru v jednom z významných českých internetových obchodů. Hlavní cena za dvě správné odpovědi jsou to pak dvě vstupenky na unikátní koncert našeho symfonického orchestru Českého rozhlasu, Sočru a kapely Monkey Business 14. listopadu ve Fóru Karlín v Praze. Jedna správná odpověď, to je překvapení od radiožurnálu. Tomáši, doufám, že otázky překvapením nebudou. Slyšel jste reportáž?
1: Slyšel jsem reportáž.
0: Skvěle, to je dobrý začátek. Pět vteřin na odpověď, můžeme-li začít? Řekněte ano.
1: Ano.
0: Ptám se vás v první otázce, Tomáši, před čím nebo před jakým novým trendem papež varoval po setkání s prezidentem Emmanuelem Macronem v Elizejském paláci?
1: Před umělou inteligencí.
0: To je správná první odpověď, umělá inteligence. Ano. Otázka druhá. Tomáši, na kterém pařížském bulváru lidé sledovali papežovu mši?
1: Champs-Élysées.
0: Ano, a náměstí Svornosti.
1: A náměstí Svornosti.
0: Druhá správná odpověď. A do třetice. Jaké slavné mariánské poutní místo na jihu Francie papež navštívil?
1: Byly to Lourdes?
0: Ano, a konkrétně jeskyně Massabielle. Tři správné odpovědi, poukaz v hodnotě 2,5 tisíce korun si zasloužíte, Tomáši, poputuje za vámi. Gratuluju.
1: Děkuji moc.
0: Mějte se hezky.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Zablokovaná je D1 na Šmykalce. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy čerstvá komplikace v zúžení za mostem. Šmykalka na 23. kilometru se srazil kamion a osobní auto. To skončilo převrácené na boku. Provoz stojí, sem tam se protáhne nějaké vozidlo, ale dojíždí se do kolony. Teď už někde na kilometru 27,5. Udržujte záchranou uličku, hasiči jedou na místo. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Hladina přehrady Březová u Karlových Varů se kvůli suchu dostává na nejnižší úroveň za posledních zhruba 20 let. Poklesla už o víc než 2,5 metru. Uprostřed tak odhalila i normálně zatopený historický most. Ten je teď cílem stovek návštěvníků.
3: Tady děda chytal ryby nahoře a když bylo míň vody opravdu v některých těch suších podzimech, tak chodil po tom mostě a měl po krk třeba vodu.
4: Říká pan Miroslav, jeden z pamětníků, pro kterého je zatopený kamenný most na dně vodního díla vzpomínkou na staré časy.
3: V 83. jsem stál, tady jsou tři klemby, tak jsem stál pod těma klembama, jak jsem byl malej špunt, tak to vypadalo ohromný. A ty klemby mají třeba 4-5 metrů.
4: Pan Miroslav

0: část vodního díla pokrývá bahno a kamení.
1: No neprší, no málo vody, tak to tak vypadá všude. To není jenom tady, když si vezmete Orlík a Slapy a ten neštěstí, no.
0: Dodává dlouholetý rybář pan Jindřich. Hladina vodního díla se teď blíží k mezní hranici a poté vodohospodáři odtok z přehrady omezí. Z Březové u Karlových Varů Zdeněk Trnka, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Jak moc město ovlivňuje náš život, aniž si to vůbec uvědomujeme. Vladimír 518 se v novém podcastu Českého rozhlasu Vltava Betonoví lidi vydává za architekturou, která utváří česká města. Proč některé stavby milujeme a jiné nám vadí? A co o nás prozrazuje způsob, jakým města stavíme a přestavujeme? Vladimír 518 bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 13. Kateřina Sausidisová a zprávy. Do Česka míří italská premiérka Meloniová. V Praze má podepsat akční plán spolupráce. Stávka ve Francii ochromila veřejný sektor, protestují hasiči i učitelé. Fotbalisté Česka večer přivítají Anglii v Lize národů. Po nehodách jsou neprůjezdné dálnice D1 na Prahu na Šmejkalce i D11 na Prahu před Poděbrady. A bude jasno, v Čechách přechodně polojasno, teploty kolem 24 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Česko a Itálie mají podepsat dohodu o hlubší spolupráci v ekonomice, obraně a bezpečnosti. Do Prahy kvůli tomu přiletí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. Ve Strakově akademii poprvé v premiérské funkci přivítá Andrej Babiš z hnutí ANO.
3: Giorgia Meloni je nejperspektivnější lídr Evropy a jsem přesvědčen, že vyhraje příští volby. Je mladá, velice mladá.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO pozval Meloniovou do Prahy při únorové cestě do Říma. Označili za pragmatickou političku a potvrdil, že s ní chce podepsat akční plán spolupráce mezi oběma zeměmi. Platit má do roku 2030 a týkat se má taky migrace, vědy a ekonomické spolupráce. Česko i Itálie mají zájem například o malé modulární reaktory. Italský senát minulý týden odhlasoval návrat k jádru po 40 letech. Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Ve Francii stávkují zaměstnanci veřejného sektoru, včetně hasičů, zdravotníků a učitelů. Vstup na některé střední školy je zabarikádovaný. Zrušené jsou i některé lety na letištích v Paříži a v Marseille. Odbory požadují od příštího roku zvýšení platů a lepší pracovní podmínky.
5: Hasiči, kteří se na protest shromáždili v Paříži, požadují posílení vlastních řad nebo lepší ochranné pomůcky. Letošní sezóna požárů byla podle nich extrémní, přibylo výjezdů a i přesto musí hospodařit se stejným rozpočtem. Studenti mezi tím popelnicemi zablokovali vstup před některými středními školami a požadují více peněz na školství. Kromě letišť v Paříži a Marseille může být omezený i provoz na těch menších, třeba ve Štrasburku. Na železniční dopravu ve Francii by stávka ale neměla mít vliv. Vláda ve čtvrtek předloží návrh rozpočtu na příští rok a kvůli vysokému deficitu počítá se zmrazením platů ve státní správě. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Lidecko-Místecká nemocnice postaví ve svém areálu nový multifunkční pavilon. Půjde o budovu, která bude schopná fungovat samostatně v případě epidemie. Lékaři budou mít k dispozici dva operační sály, rentgen, sono, CT a taky jednotku intenzivní péče. Zdravotníkům právě takové prostory při covidu chyběly, říká mluvčí nemocnice Jana Březinová.
6: Budova bude zároveň dispozičně a provozně navržena s ohledem na možnost jejího využití v případě mimořádných epidemiologických situací. V případě potřeby bude možné objekt oddělit od ostatních částí nemocnice a zajistit tak zde komplexní péči o pacienty bez nutnosti jejich přesunu či převozu do jiných částí areálu.
7: Sport. Fotbalová reprezentace nastoupí ke druhému utkání elitní divize Ligy národů. Bude hostit bronzový národní tým z mistrovství světa, Anglii. Zápas začne ve 20 hodin a 45 minut. Živě ho odvysílají stanice Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Začíná nová sezóna hokejové NHL. Titul obhajuje Carolina, která po 23. hodině českého času rozehraje ročník proti Floridě. V noci na středu se pak budou hrát další 4 duely, včetně utkání Bostonu Bruins s New Yorkem Rangers. Hokejisty Bostonu povede nově jako kapitán český útočník David Pastrňák. Mezi nejzkušenější hráče týmu patří i Charlie McAvoy a Pastrňák před vstupem do sezóny o spolupráci s 28-letým obráncem mluvil.
8: Máme skvělý vztah a jsme v Bostonu už dlouho, není to souboj mezi námi, nic se nemění jen proto, že jsem kapitán já. Oba jsme lídři, tým vedeme spolu a v tom budeme pokračovat.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Neprůjezdná D1 na Šmejkalce i D11 před Poděbrady. Na dálnici D1 z Brna na Prahu čekejte stojící kolonu už skoro od exitu 29 Chocerady. Tam je poslední možnost sjet. Dál je kolona bez pohybu, protože v omezení za mostem na Šmejkalce na 23. kilometru havaroval kamion a osobní auto. Provoz je úplně zastavený.
10: Kamion převrátil osobní auto. Jsou tam hasiči, policajti, zjistila záchranka.
9: A taky na D1 v opačném směru z Prahy na Brno začíná kolona za sjezdem na Velké Popovice kolem 17. kilometru, zatím se sune asi 20 minut na 23. Tam je v místě zmíněné nehody zabraný levý pruh.
10: Stojí policejní auto a je to hasičské, takže to projede jenom pravým pruhem.
9: Na dálnici D11 z Hradce Králové na Prahu po tragické havárii dvou kamionů na 39. kilometru stále uzavřeno před sjezdem na Poděbrady. Odklon předtím na exitu 42, to je sjezd na Jičín, a před ním vzniká kolona. Kamiony zastavují už skoro u exitu 50 Městec, osobní auta potom tvoří kolonu ze zhruba 45. kilometru a ta fronta pokračuje desítky minut celou objížďkou přes Poděbrady. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude jasno v Čechách, přechodně polojasno, teploty 20 až 24 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Teď už odpolední Radiožurnál a Hanka Schánělová.
11: Dobré odpoledne vám přeji. My vám pošleme pár srdečních informací. On je totiž Světový den srdce. Co když může být vaše srdce nemocné, i když se cítíte úplně zdraví? Nová evropská doporučení radí lékařům hledat problém ještě před prvními příznaky. A co to znamená pro samotné pacienty? Na to všechno u nás v Radiožurnálu uslyšíte odpověď.
1: Odpolední Radiožurnál
0: a Hanka Schánělová.

0: včas poznat, komu hrozí srdeční selhání a zasáhnout ještě před tím, než se objeví první příznaky. A u těch, kteří už jsou nemocní, tak léčit kromě samotného srdce také obezitu. To jsou nová doporučení Evropské kardiologické společnosti a část těchto změn už platí i v Česku. Můžou tak ovlivnit stovky tisíc pacientů, i těch, kterým srdeční selhání teprve hrozí. Tohle zdůrazňují kardiologové ve Světový den srdce.
1: Někdy v létě, když jsem se teda zadýchával, přikládal jsem to tomu, že kouřím teda 60 cigaret denně, tak jsem si říkal, no kouříš, tak to bude asi ono.
2: Jenže dušnost postupně sílila. 63-letý pacient Lev z Brna byl často malátný, motala se mu hlava a těžko se mu dýchalo. V nemocnici pak lékaři zjistili takzvanou dilatační kardiomyopatii. Srdce bylo zvětšené a nedostatečně pumpovalo.
1: Vůbec mě nenapadlo, že by to mohlo být něco vážnějšího, jako se srdíčkem a podobně.
2: Jeho potíže tehdy ukázaly, že za zdánlivě běžnou dušností může být vážný problém se srdcem. Nová evropská doporučení ale chtějí jít ještě dál, tedy riziko odhalovat i u lidí, kteří zatím žádné potíže nepociťují.
3: V České republice je někde kolem 400 tisíc nemocných, kteří trpí chronickým srdečním selháním. A ještě další velké procento bude existovat mimo tuhletu statistiku, kteří vlastně o tom svém onemocnění nevědí.
2: Popisuje kardiolog Aleš Linhart z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Důležitý je proto včasný záchyt už při běžných prohlídkách u praktického lékaře, kterým pomáhá nový krevní test.
3: Ta vyšetření se rozšířila, obohatila a cílí na včasné odhalení chronického onemocnění ledvin a srdečního selhání a dalších rizik, jako je třeba cukrovka nebo poruchy metabolismu lipidů, především vysoký cholesterol.
2: Nová doporučení se ale nezastavují u samotného hledání nemoci. U některých pacientů se srdečním selháním a obezitou počítají také s léčbou, která pomáhá snížit hmotnost. Evropská doporučení jsou přitom úplně čerstvá. V Česku ale podobný způsob prevence začal fungovat už začátkem letošního roku.
3: My jsme vlastně předběhli dobu, protože evropská doporučení pro srdeční selhání vyšla před 3 týdny a my už to děláme od ledna tohoto roku.
2: Českým lékařům tak z nových doporučení vychází především jeden úkol. Přesvědčit lidi, aby na prevenci nečekali až do chvíle, kdy se objeví první potíže. Karolína Burdová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nehoda na D1 na Šmejkalce a stále neprůjezdná D11 před Poděbrady. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu za Šmejkalkou na 23. kilometru v zúžení se srazil kamion, osobní auto, to se převrátilo. Provoz byl zastavený, teď už pouštějí levým pruhem aspoň osobní auta. Kolona začíná za sjezdem na Sázavu už na 33. kilometru, nejdřív kamiony, postupně i osobní auta, ta se potom zdrží minimálně půl hodiny. A protože v místě nehody na 23. je stále zabraný i v opačném směru z Prahy na Brno levý pruh, vzniká i tam kolona za sjezdem na Velké Popovice ze 17. kilometru na půl hodiny. A D11 z Hradce na Prahu stále uzavřená před sjezdem na Poděbrady po tragické nehodě dvou kamionů na 39. kilometru. Odklon sjezdem na Jičín exit 42, před ním kolony, kamiony od exitu 50 Městec, osobní auta ze 44. kilometru. Ucpaná je nejenom celá objížďka přes Poděbrady, zabere to i přes hodinu, ale taky na druhé možné trase z exitu 50 před Kolínem dlouhá fronta od Ovčárů. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Kosmická loď Starship poprvé úspěšně dosáhla oběžné dráhy kolem Země. Pro soukromou společnost SpaceX je to výrazný krok kupředu. Otevírá to cestu k dalším a ještě ambicioznějším plánům. I o nich teď budeme mluvit s Ondřejem Himerem z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Nejdřív možná k tomu včerejšímu letu. Ani ten se neobešel bez potíží. V čem spočívali?
1: Obě stupně rakety měly problémy s motory. První stupeň, nazývaný Super Heavy, zaznamenal výpadek jednoho, ale má jich celkem 33, takže to nebyl závažný problém. Větší potíže znamenal výpadek jednoho z pouhých tří motorů samotné Starship, tedy toho horního stupně. Chvíli to dokonce vypadalo, že plány na dosažení oběžné dráhy kvůli tomu zkrachují, ale nakonec se to podařilo a mise se jen zkrátila z původních 6 plánovaných oběhů kolem Země na necelé 2.
0: Tahle mise byla v dlouhém a drahém vývoji systému Starship vůbec první, která měla i komerční rozměr. Co tedy vynesla na oběžnou dráhu?
1: Bylo to 26 satelitů systému Starlink v nové verzi V3 s výrazně vyšší přenosovou rychlostí, ale také s výrazně větší hmotností a rozměry, takže k jejich vynesení je potřeba právě Starship. Ta starší raketa Falcon 9 už na ně nestačí. Přitom v plné kapacitě by Starship měl dokázat vynést najednou až 60 těchto satelitů.
0: Jaké další plány má SpaceX s lodí Starship?
1: No, ještě na říjen jsou předběžně naplánované 2 starty a hned ten další by měl být velmi zajímavý v tom, že by mohl obsahovat i pokus o řízené přistání horního stupně rakety, tedy samotné Starship. V minulosti se o to pokoušel jen ten první stupeň Super Heavy. Možná si vzpomenete na ty záběry, kde je vysoká věž s takovými dvěma velkými rukami, které zachycují tu obrovskou raketu. Tak to by se teď mělo dít i u toho horního stupně Starship a je to přitom dost důležitý krok k plné znovu použitelnosti celého systému a tam také konec konců míří včerejší komentář majitele společnosti SpaceX Elona Muska, který napsal, že za 2 až 3 roky přijde ten moment, kdy lodě Starship budou startovat co hodinu.
0: No tak uvidíme, ve stejnou dobu bude taky pomalu končit starší raketa Falcon 9. Proč ji společnost SpaceX plánuje vyřadit?
1: Hlavně proto, aby uvolnila výrobní a inženýrské kapacity pro další vývoj programu Starship, což je nejsilnější raketa v historii s daleko větší kapacitou a měla by být také efektivnější a umožňovat ambicioznější mise jako lety k Měsíci nebo případně i k Marsu. NASA už v souvislosti s tím také oznámila, že pro budoucí pilotované lety k mezinárodní vesmírné stanici místo Falconu 9 počítá s konkurenční lodí Starliner od společnosti Boeing.
0: Největší a nejsilnější raketa v historii poprvé úspěšně vylétla na oběžnou dráhu. My jsme o tom mluvili s Ondřejem Himerem z naší zahraniční redakce. Díky.
1: Naschledanou.

0: Budiš světlo na design bloku. 28. ročník největšího středoevropského festivalu designu a módy představí od 7. do 11. října na 300 českých i zahraničních designérů, studií a značek po celé Praze. Chybět nebudou výstavy, přehlídky, workshopy, diskuze a program pro děti. Více informací najdete na designblog.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 1:30. Kateřina Causidisová a zprávy. Učitelka zraněná při dnešním útoku ve škole ve slovenském Staškově je stabilizovaná a mimo ohrožení života. Oznámila to nemocnice v Žilině, kam ji přepravil vrtulník. Její kolegyně na místě zemřela. V kritickém stavu zůstává taky mladá dívka. Žák 8. třídy ráno zaútočil pravděpodobně nožem. Policie ho zadržela a zjišťuje motiv. Poslanci začnou už za půl hodiny jednat o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi svolala opozice kvůli hospodaření kabinetu, anebo třeba údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Koalice svolání schůze respektuje. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO jde ale jen o předvolební gesto. Severní Korea chce poslat dalších 10 000 vojáků do řad ruských jednotek bojujících na Ukrajině. S odkazem na zjištění ukrajinské vojenské rozvědky to řekl prezident Volodymyr Zelenský. Aktuálně podle něj na Ukrajině působí přes 8 000 severokorejských vojáků. Zelenský taky dodal, že ruská armáda už v podstatě začala s další mobilizací a plánuje taky nábor dalších cizinců. Na hlavních vlakových tratích meziročně přibylo bezbariérových nádraží. Je jich více než 60%. Před rokem to bylo o 20% méně. Správa železnic teď upravuje 27 stanic. Ty budou po dokončení prací lépe přístupná pro lidi na invalidním vozíku anebo rodiče s kočárky. Sport. Vedoucí tým hokejové Tip Sport Extraligy Třinec zabojuje o prodloužení série bez porážky. Bude hrát s Kladnem. Zápas začne v 17 hodin. Půl šesté pak nastoupí Litvínov proti Liberci a Mladá Boleslav proti Plzni. A od 18 hodin bude Olomouc hostit Vítkovice, Pardubice České Budějovice a Hradec Králové pražskou Spartu. Radiožurnál Sport nabídne pořad s mikrofonem za hokejem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 na Šmejkalce, uzavřená D11 před Poděbrady. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Divišov čekejte kolony ze 35. kilometru kamiony, potom za sjezdem na chodce Rady z kilometru 28,5 i osobní auta, ta se vlečou asi půl hodiny za most na Šmejkalce na kilometru 23. V zúžení se tam po havárii kamionu a osobního auta projíždí jenom levým pruhem a pouze osobní auta. V místě nehody je na 23. zabraný levý pruh i ve směru opačně z Prahy na Brno. V koloně od sjezdu 15 Velké Popovice strávíte kolem 35 minut. Na D1 před Brnem směrem z Ostravy vzniká velmi dlouhá místy roztrhaná kolona kamionů v pravém pruhu už od sjezdu z D46 u Vyškova z 230. kilometru až k D2. Beze změny D11 z Hradce na Prahu před sjezdem na Poděbrady po tragické nehodě uzavřená na 39. kilometru odklon exitem 42, kolona kamionů od sjezdu 50 Městec, osobní auta v levém tvoří kolonu z kilometru 44, ucpaná je objížďka přes Poděbrady zabere i přes hodinu a kolony jsou i na druhé trase z Ovčár do Kolína, popoždí se minimálně půl hodiny. A dlouhé kolony taky na 33 před náchodem z Polska a na 35 před Litomyšlí od Janova. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Většinou je polojasno až skoro jasno, teploty 20 až 24 stupňů a na horách dnes naměříme kolem 16. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední Radiožurnál. A Hanka Schánělová.
4: Krásné odpoledne vám přeji. V Radiožurnálu pro vás dnes chystáme soutěž o vstupenky do kina, tentokrát do Brna na film Milovník, ne bojovník. Tak si připravte e-mailovou zprávu pro výhru soutěže, to úplně bude stačit.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

V dětství ho kvůli robustnější postavě vyhodili z Arsenalu. První klubovou trofej slavil ve 32 letech a po kariéře by rád prorazil v lize amerického fotbalu NFL. Jeden z nejlepších útočníků posledních let, Harry Kane, se s anglickou reprezentací chystá na večerní zápas fotbalové ligy národů v Praze proti Česku. My vám o tom víc řekneme za pár minut.

0: České fotbalisty čeká druhý zápas v elitní skupině Ligy národů. Po prohře 1-2 s Chorvaty nastoupí večer znovu v Edenu proti Anglii, třetímu týmu z letošního mistrovství světa. Největší ofenzivní hvězdou ostrovanů je kapitán Harry Kane, který se trefil i v sobotu proti Španělsku.
1: Kane se s přispěním obránce Kukureji trefil ve 40. minutě a poslal Angličany do vedení 2-1. Krátce po změně stran ale zkušený kanonýr neproměnil penaltu. Úřadující mistři světa zvládli skóre otočit a ve Wembley vyhráli 3-2. Na klubové úrovni Kane čtvrtou sezónu nastupuje za mnichovský Bayern a před reprezentační pauzou nejrychleji v historii Bundesligy dosáhl mety 100 vstřelených gólů. Stačilo mu k tomu jen 98 zápasů. Another
2: magic milestone for Harry Kane. Porovnání s těma nejlepšíma je to, co vyhledávám v tom sportu, co na tom fotbalu miluju. Budu jen doufat, že trenér mě vybere, abych tohle mohl zažít a dokázat se s ním porovnat a zabránit mu ve všech situacích, které bude mít. Cítím to jako velkou motivaci.
1: Přiznává reprezentační kapitán Ladislav Krejčí. Kane patří dlouhodobě k nejlepším útočníkům světa. V soutěžních zápasech dal už přes 500 branek, z toho 680 v národním týmu. Trefil se i v kvalifikaci mistrovství Evropy před 7 lety v Edenu. Češi vedení koučem Šilhavým tehdy vyhráli 2-1 i přesto, že Kane hned v úvodu z penalty poslal favorita do vedení.
3: Kane a proti němu Tomáš Vaclík. Harry Kane, bomba a gól.
4: V Bayernu plní tu roli, kdy on se z pozice té devítky stahuje trošku do hloubky. Tenkrát i proti nám tohle používali, že Kane vytvářel z té druhé vlny ty pronikové přihrávky na ty rychlé křídla, takže stopeři měli za úkol tam být natěsno s ním, nenechat ho otáčet a samozřejmě potom v boxu jako se ho snažit pokryt, ale to je prostě svět. Hráč.
1: Vzpomíná asistent někdejšího reprezentačního trenéra Šilhavého Jiří Chytrý. Za víc než 10 let v klubu se stal Kane legendou Tottenhamu, s londýnským celkem ale nevyhrál žádnou trofej. To si vynahradil až po přestupu do Bayernu, se kterým dvakrát ovládl Bundesligu a jednou domácí pohár. S reprezentací kromě třetího místa na posledním mistrovství světa došel hned dvakrát do finále Eura.
5: Harry Kane, vynikající fotbalista, vlastně legenda anglického fotbalu. Tenhle hráč prostě chodí do každého zápasu a aby dal gól a ten tým vyhrál.
1: Říká bývalý reprezentant a hráč Brightonu nebo Millwallu Jiří Skalák. Utkání Česko-Anglie začne v Edenu ve 20:45, stejně jako přímý přenos na této stanici. Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: Je 1:45, k tomu ještě jedna minuta. Vy nás posloucháte v odpoledním radiožurnálu. Tohle byla Iva Frýlingová a vás teď čeká aktuální Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Neprůjezdná D11 před Poděbrady a nehoda i na D1 na Šmejkalce. Dálnice D11 z Hradce Králové na Prahu zůstává uzavřená. Po dopolední tragické nehodě před sjezdem na Poděbrady na 39. kilometru provoz odklánějí pořád exitem 42. Na objížďce přes Poděbrady kolabuje, kolony jsou i navíc jak hodinu přes město už z dálnice, osobní auta ze 43. kilometru, kamiony od exitu 50 městec. Tam řada aut sjíždí a bere to jižně na Kolín, před ním ale na silnici 125 vzniká kolona taky od Ovčár na půl hodiny. A jak to vypadá na D1 na Šmejkalce po nehodě v zúžení na 23. kilometru? Ve směru z Prahy na Brno už uvolnili i levý pruh a kolona až na půl hodiny. Od exitu 15 Velké Popovice se rozjíždí. Ve směru opačném z Brna na Prahu ale na 23. provoz stále úplně pozastavují. Převrácené auto už je na kolech, kamion u strany uklízí nepořádek. Pak by měli zase pustit levý pruh. Zatím čekejte kolony osobních aut od exitu 29 Chocerady. Kamiony v pravém pruhu zastavují už za Divošovem kolem 38. kilometru. Další Zelená vlna nejpozději za 15:45.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Ve Frýdku Místku postaví nemocnici v nemocnici. V areálu totiž vznikne speciální multifunkční pavilon, který bude schopný fungovat jako malé zdravotnické zařízení, a to nezávisle na zbytku ostatních pracovišť. A jak teď uslyšíte, nápad na přeměnu staré budovy přišel už při covidové epidemii.
1: Na staré nemocniční budově jde už zvenku vidět její stáří. Právě tento pavilon půjde k zemi. V současnosti v něm funguje léčebna dlouhodobě nemocných. A přesně tady má stát nová, větší budova, říká mluvčí zdravotnického zařízení Jana Březinová.
2: Nový multifunkční pavilon bude mít jedno podzemní podlaží a 5 nadzemních podlaží. V pavilonu bude technické a provozní zázemí, jednodenní operativa a lůžková oddělení.
1: V plánu je taky 5 ambulancí, prostory pro diagnostiku. Nemocnice tady chce pořídit rentgen, sono a CT. Lékaři budou mít k dispozici 2 operační sály a 13 lůžek k dospávání. Nejvyšší 2 patra pak zůstanou pro léčení.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Vláda Andreje Babiše jmenovala nové členy Rady vlády pro lidská práva. Bude rada v novém složení především orgánem odborníků, jako tomu bylo dosud? Nebude příliš svázaná povinností plnit programové prohlášení vlády? Vladimír Kroc se zeptá nového člena rady, spolupracovníka Konzervativní aliance pro rodinu, právníka Jakuba Kříže.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: V osobách Heimricha a Mitsuko se setkaly dva naprosté protiklady.
2: Vzepřela se konvencím doby.
1: Opouštěla jsem svou vlast, aniž bych tušila, že je to navždy.
2: A stala se jednou z prvních Japonek na starém kontinentu.
1: Obě Žovice byly svědkem výjimečné události.
2: Průkopnice, oběť nebo hrdinka vlastního příběhu.
3: Zatímco dosud jen poslouchala, teď se naučila poroučet.
2: Premiéra dokumentu Mitsuko, hraběnka v srdci Evropy. Dnes večer na ČT2.
4: Radiožurnál je 14 hodin. Tohle je Kateřina Causidisová a zprávy.
5: Poslanci se právě scházejí k jednání o vyslovení nedůvěry vládě. Polsko bojovým pilotům usnadnilo sestřelování nebezpečných letounů. Čeští fotbalisté se v Lize národů utkají s Anglií. Stále zavřená je po nehodě dálnice D11 z Hradce Králové na Prahu před Poděbrady. A bude jasno v Čechách, přechodně polojasno, teploty do 24 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Vysoký schodek navrhovaného rozpočtu na příští rok a nebo údajně nevyřešený střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. To jsou důvody, které vedou opozici ke druhému pokusu o svržení vlády ANO, SPD a motoristů. Jednání sněmovny začíná právě teď a je tam reportérka Jana Čermáková.
7: Opozice i koalice připouštějí, že jednání bude dlouhé. K samotnému hlasování se zřejmě poslanci dostanou až zítra večer, někteří mluví i o čtvrtku. Aby byl pokus opozice úspěšný, musela by získat pro svůj plán svrhnout vládu 9 koaličních poslanců. Svých má totiž 92 a potřebuje nejméně 101 hlas. A to se nejspíš nepodaří. Koalice už dopředu avizovala, že bude jednotná a opoziční pokus považuje jen za předvolební gesto. Podle opozice je ale nutné mimo jiné na zadlužování státu dál upozornit. A to i ve chvíli, kdy na vyslovení nedůvěry vládě nemá dost hlasů, jak připouští. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
5: Polsko mění postupy při identifikaci a případném sestřelení cizích letounů. Důvodem jsou stále častější hrozby narušení polského vzdušného prostoru spojeného s ruskou agresí proti Ukrajině. Nové předpisy mají usnadnit práci pilotům polských bojových letounů.
8: Změníme postupy, které platí pro používání našich stíhacích letadel, ale také vrtulníků, tedy vizuální identifikaci zaměníme za takzvanou pozitivní identifikaci.
9: Řekl náměstek ministra národní obrany Cezary Tomčík. Dosud platilo pravidlo, že aby pilot mohl sestřelit nebezpečný objekt, musel ho uvidět na vlastní oči, aby vyloučil případnou záměnu za civilní letadla nebo spojenecké stíhačky. Po změně pravidel bude moci pilot použít zbraně, jakmile bude několik faktorů naznačovat, že se jedná o nebezpečný objekt, tedy například údaje z radaru, vstup do bezletové zóny nebo informace od ukrajinské strany. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
5: Téměř měsíc po zmizení policie pohřešovanou 38-letou ženu z Frýdku Místku stále nenašla. Jana Šerjeníková odešla z domu bez dokladů i mobilního telefonu. Vystudovaná právnička, matka dvou dětí, pracuje jako asistentka soudce u krajského soudu v Ostravě. Kriminalisté prohledali lesní porosty, kanalizaci v okolí přehrad, nemocnice, centra duševního zdraví i církevní střediska. Potvrdil to náměstek krajského policejního ředitele Martin Lichý.
10: Odchod paní Jany dne 3.9. nebyl standardní. Neodpovídal jejím běžným zvyklostem, když jde do práce. Paní Jana se v poslední době nacházela v nepříznivém psychickém stavu. Chceme informovat, že činila kroky k vyhledání odborné pomoci. Pátrání po paní Janě je maximální prioritou policie Moravskoslezského kraje.
11: Sport. 3 dny po prohře 1-2 s Chorvaty čeká české fotbalisty další zápas v elitní skupině Ligy národů. Na stadionu v Edenu tentokrát vyzvou Angličany. Ti se v Česku naposledy představili před 7 lety, kdy v kvalifikaci mistrovství Evropy podlehli domácím 1-2. Na pomáté utkání vzpomíná uzdravený kapitán reprezentace Ladislav Krejčí.
12: Pamatuju si to z televize, protože jsem ten zápas nehrál, ale bylo to velké vítězství pro celý národ, protože se dokázal porazit jeden z nejlepších týmů, který v Evropě a na světě je. Není nic víc na té reprezentační úrovni a celkově fotbale porovnávat se s těma typama hráčů týmu a dokázat je porazit. Takže s touhle motivací do toho jdeme a znamenalo mi to pro nás určitě hodně.
11: Českým fotbalistům bude ve večerním utkání scházet bek Vladimír Coufal. Mimo nominace jsou i útočník Václav Sejk a křídelník Martin Schubert. Informovala o tom Evropská fotbalová unie UEFA. Zápas Česko-Anglie si od 20 hodin a 45 minut můžete naladit v přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Uzavřená D11 u Poděbrad, nehoda na D1 na Šmejkalce. Dálnice D11 z Hradce Králové na Prahu před exitem 39 Poděbrady nadále uzavřená po tragické havárii dvou kamionů. Sjíždí se exitem 42, objížďka přes Poděbrady kolabuje, zabere i hodinu a půl osobním autem. V koloně z dálnice ze 43. kilometru kamionům to zabere ještě výrazně déle, stojí ze 49. A kdo sjede exitem 50 na Kolín, před ním se taky situace zhoršuje, kolona už před Ovčáry asi na 50 minut. Na D1 z Brna na Prahu za sjezdem na Divišov ze 38. kilometru se sune kolona kamionů, kolem 31. se přidávají i osobní auta v levém pruhu, táhnou se minimálně půl hodiny za Šmejkalku na 23. Tam se to teď rozjíždí, nabouraný kamion odjel, osobní auto už je z hasiči u kraje a tak už projíždí i kamiony, zatím ale jenom jedním pruhem. Opačný směr z Prahy na Brno už je na 23. nějakou dobu bez omezení v souvislosti s nehodou, ale kolona zůstává od sjezdu z Pražského okruhu z 12. kilometru až na 40 minut. A na silnici 16 Slaný měl před Velvary vážná nehoda osobního a nákladního auta, průjezd Kyvadlově výrazně omezený, kolony dlouhé až na půl hodiny v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude jasno, v Čechách přechodně polojasno, teploty 20 až 24 stupňů a na horách kolem 16. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Schánělová.
14: Dobré odpoledne vám přeji. Slovenská policie vyšetřuje útok žáka na základní škole ve Staškově jako úkladnou vraždu. Jedna učitelka zemřela, další je mimo ohrožení života a školačka zůstává v kritickém stavu. Vláda teď chce urychlit projednání zákona proti radikalizaci mladých lidí a my k tomu podrobnosti přidáme za chvíli s naší zpravodajkou.
6: Odpolední Radiožurnál
0: a Hanka Schánělová.

0: Slovenští psychologové už včera byli ve škole ve Staškově, kde dnes zaútočil žák 8. třídy. Podle slovenského ministra školství Tomáše Druckera přijeli kvůli problémům, které škola nahlásila v pátek. A přesto žák napadl nožem dvě učitelky a spolužačku. Jedna z učitelek zemřela, dívka zůstává v kritickém stavu. Co přesně se ve škole dělo před útokem, tak nejenom to probereme se zpravodajkou na Slovensku Bárou Vránovou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Co teď, Báro, víme o útoku a o tom, co mu předcházelo?
1: Zraněná 44-letá učitelka je podle nemocnice v Žilině stabilizovaná mimo ohrožení života. V kritickém stavu, tedy jak už jsme řekli, zůstává školačka, o kterou se v nemocnici v Martině stará tým několika specialistů. Bohužel druhou učitelku se přes opakované oživování zachránit nepodařilo. Ministr vnitra Matuš Šutaj ještě potvrdil, že k útoku došlo přímo v budově školy.
2: Ráno po prvej vyučovacej hodine žiak základnej školy útočil s nožom a bohužiaľ je dnes výsledkom tohto jeho vyčíňania jedna obeť.
1: Případ převzal úřad boje proti organizované kriminalitě. Podle agentury TASR stíhá policie 13-letého žáka pro zvlášť závažný čin úkladné vraždy. Motiv ale zatím nezveřejnila. Víme ale tedy, že škola řešila problémy už několik dní. Ministr školství Drucker řekl, že je tedy nahlásila v pátek. Včera proto také přijeli psychologové z Centra poradenství a prevence a zpracovali s celou třídou na základní škole.
0: Kdy naposledy Slovensko řešilo podobně vážný útok na škole?
1: Shodou okolností se právě dnes u soudu řeší loňský útok na gymnáziu ve Spišské Staré Vsi. 18-letý student tam nožem zabil spolužečku a zástupkyni ředitelky a další studentku zranil. Prokurátor pro něj navrhuje doživotí. A ani tehdy nešlo o první vážný útok na slovenské škole. V roce 2020 se ve Vrútkách došlo k takovému incidentu, kdy na základní školu vnikl s nožem bývalý žák, zabil zástupci ředitelky a několik dalších lidí zranil. O dva roky později v Novákách 16-letý student zaútočil ve škole sekerou a také zranil dva lidi. I tyto incidenty vedly na Slovensku k vytvoření krizových postupů pro školy a ministři po dnešku navrhli, aby parlament ještě večer projednal návrh nového zákona proti radikalizaci mladých.
0: Bára Vránová dnes tedy mluvila o útoku žáka na základní škole ve Staškově. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Slyšet Havla.
1: Nalaďte se na měsíc s Václavem Havlem v Českém rozhlase.
2: Životní prostředí patřilo v Československu za minulého režimu k nejhorším v Evropě. A jak vážný stav byl, Václava Havla během jeho výjezdů do severních Čech v 90. letech překvapilo. Poslední československý a první český prezident v reakci na to nabádal, aby se stát zasadil o co nejrychlejší zlepšení a opakoval, že průmysl nemůže být nadřazený přírodě.
0: Svět podle Havla.
3: Dobrý den. Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
0: Svět podle Havla. To nejlepší z hovorů zlán.
4: Jak zlepšit za komunismu zanedbané životní prostředí bylo v 90. letech velkým tématem. Václav Havel se o míře znečištění přesvědčil sám v květnu 1990 při návštěvě severočeského kraje.
3: Ten pohled na ty Jizerské hory je opravdu otřesný. To vypadá jako měsíční krajina. Sám jsem byl trochu šokovaný, protože věděl jsem o stavu Krušných hor, ale nevěděl jsem, že takto jsou zasaženy i Jizerské hory.
4: A protože se situace nelepšila, přibývalo protestů. Třeba v březnu 1991, tak prezident mluvil o nespokojenosti obyvatel na Děčínsku.
3: Bouří se právem. To životní prostředí je v severních Čechách strašné a nezlepšuje se. Není to proto, že by česká vláda, federální vláda nebo já nebo kdokoliv zapomněl, že existují severní Čechy a zapomněl, že tam je nedýchatelný vzduch a že tam jsou děti nemocné a že nemohou mnohdy chodit vůbec na ulici, je zákaz vycházení a podobně. Řešení se ukazuje obtížnější, než si leckdo z nás myslel. My bychom všichni byli rádi, kdyby se přestalo těžit hnědé uhlí v severních Čechách. Jenomže tam je 50 tisíc horníků a je třeba pro ně najít práci.
4: Podle Havla to přitom nebyla zdaleka jen otázka peněz. Zamyslel se později v březnu 1991.
3: Není pravdou, že ekonomika musí nejprve prosperovat a potom, že budeme mít peníze na nápravu životního prostředí. To je idea, která vychází z takové nesprávné úvahy, že ekologie je jakési napravování toho, co napáchá průmysl. Snad přispěje k tomu řešení i proces privatizace, kdy budou konkrétní subjekty odpovědné za konkrétní podnikání, to znamená i míru odpovědnosti musí být daňový systém, aby se nevyplatilo znečišťovat životní prostředí, což je úkolem zase státu.
4: Jenže i v únoru 1993 prezident musel pořád lidi na severu Čech nabádat k trpělivosti.
3: Ti lidé dýchají v skutečně nedýchatelný vzduch a budou bohužel muset nějaký časov ještě dýchat. Alarmující stav v sobě obsahuje opět výzvu, a to dokonce výzvu dvojí. Za prvé výzvu ke koncepčnímu myšlení ve sféře naší energetiky, postupnému, ale promyšlenému odstraňování hlavních příčin zvýšených emisí, ale je to i výzva k něčemu dalšímu. Když už musí dýchat lidé ve fyzikálním smyslu nedýchatelný vzduch, aby aspoň nemuseli v tom přeneseném slova smyslu dýchat nedýchatelný vzduch ve sféře společenského klimatu.
4: Svůj postoj k ochraně přírody pak Havel shrnul na závěr rozhovoru v dubnu 1993.
3: Jsme součástí přírody, nejsme jejími pány. Musíme jí ctít, tu přírodu. Musíme ctít rostliny, nerostné bohatství, charakter krajiny, životní prostředí, ovzduší, vody. Musíme ctít ten tajemný řád přírody a vesmíru.
0: Svět podle Havla.
3: Nashledanou v lepších časech.
0: To nejlepší z hovorů zlán.

0: Zítra má místy foukat silný vítr, hlavně ve Frýdlantském výběžku. Právě o tom uslyšíte už za chvíli v dalších zprávách odpoledního radiožurnálu. Poslouchejte nás určitě.
1: Host radiožurnálu.
2: Jak moc město ovlivňuje náš život, aniž si to vůbec uvědomujeme. Vladimír 518 se v novém podcastu Českého rozhlasu Vltava Betonoví lidi vydává za architekturou, která utváří česká města. Proč některé stavby milujeme a jiné nám vadí? A co o nás prozrazuje způsob, jakým města stavíme a přestavujeme? Vladimír 518 bude hostem radiožurnálu.
1: Host radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
1: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 14.30. Zprávy pro vás má Kateřina Cousidisová. V Česku bude zítra foukat místy silný vítr. Meteorologové před ním varují hlavně ve Frýdlantském výběžku. V Jizerských horách může vítr na některých místech dosáhnout rychlosti až kolem 70 km za hodinu. Hrozí, že polámané větve a stromy by tam mohly přerušit dodávky elektřiny anebo zkomplikovat dopravu. Thajsko bojuje s největšími záplavami za posledních 25 let. Nejhorší situace je ve střední a severní části země a také v metropoli Bangkoku. Úřady už potvrdili nejméně 23 obětí. Jsou to hlavně lidé, kteří se buď utopili, anebo nepřežili zásah elektrickým proudem. Na hlavním madridském náměstí Puerta de Sol protestují stovky lidí proti krizi bydlení. Španělská vláda právě jedná o návrhu zákona, který má řešit ochranu nájemníků. Demonstranti v centru španělské metropole už v sobotu postavili tábor, který odmítají vyklidit. Strany vládní koalice se intenzivně snažily najít schodu. Kabinet socialisty Pedra Sancheze nemá podporu většiny. A děti ze základní školy v pražském Újezdě nad Lesy ještě dnes zůstaly doma. Více než 350 jich loni mělo od minulého týdne zažívací potíže, potom co v jídelně snědli špagety s prošlými vejci. Zítra se žáci do lavic vrátí, škola ale řeší potíže se zajištěním personálu. Mezi nemocnými jsou totiž i učitelé. Sport. Španělský jezdec Fernando Alonso bude závodit ve Formuli 1 i příští rok. Tomu bude 46 let. Dvojnásobný mistr světa prodloužil smlouvu s týmem Aston Martin. Stáj o tom informovala na svém webu. Smlouvu prodloužil taky Alonsův týmový kolega, Kanaďan Stroll.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Stále neprůjezdná D11 tu Poděbrad a nehoda na D1 na Šmykalce. D11 z Hradce na Prahu před sjezdem na Poděbrady na 39. kilometru po tragické nehodě pořád uzavřená, odklon na 42. trvá. Před ním se do kolony řadí kamiony už za sjezdem na Městec na 49. kilometru, osobní auta na 43. a jim průjezd přes Poděbrady zabere i přes hodinu a půl. O moc lepší to není ani na druhé možné trase přes Kolín, před ním se popojíždí až hodinu od Ovčár. Na D1 z Brna na Prahu už se za Šmykalkou na kilometru 23 po nehodě kamionu a osobního auta projíždí 3/4 hodiny aspoň jedním pruhem, už i kamiony. Teď dorazil odtah. Kolona se sice zepředu rozjíždí, ale na svém konci spíš natahuje. Už je od exitu 41 Divišov, místy tam různě brzdí i osobní auta. Za sjezdem na Sázavu potom pozor, v té koloně hlásíte navíc na kilometru 32 další nehodu v levém pruhu. Zdržení pro osobní auta celkem narostlo k 50 minutám. Může být samozřejmě i delší pro ty, kdo stáli v koloně v době, kdy byla dálnice uzavřená. Kolona před Šmykalkou zůstává na D1 i směrem z Prahy na Brno od pražského okruhu na 40 minut. A na D1 před Brnem z Ostravy vzniká velmi dlouhá kolona kamionů od Vyškova od sjezdu z D46 z 230. kilometru, místy roztržená až k D2. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Večera v noci bude jasno, v Čechách i polojasno, teploty v noci klesnou na 12 až 7 stupňů, při uklidnění větru naměříme kolem 5 a ojediněle hrozí taky přízemní mrazíky. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál. A Hanka Schánělová.
3: Krásné odpoledne vám přeji, jestli máte rádi Vanastovy věci nebo třeba teď Kurta Nielsena, pak si nás určitě v Radiožurnálu poslechněte.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Zapomeňte na nějaké šeptání mezi regály a přísné pohledy knihovnic. V Česku totiž dnes začíná jubilejní 30. ročník týdne knihoven. Co všechno letos pobočky napříč naší republikou nabídnou svým čtenářům, to už ví kulturní redaktorka Michaela Pištěláková, která je se mnou ve studiu. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne i vám. Do letošního programu se zapojili přes 400 knihoven. Od malých vesnických až po velké vědecké instituce a městskou knihovnu v Praze. Pod heslem Tisíc podob čtení, nekonečno radosti chce svaz knihovníků ukázat, jak se jejich role proměňuje. Lidé si v nich tento týden můžou vyzkoušet i dost neobvyklé služby. Ve Zlíně například půjčují vinylové desky a v Kladně otevírají novou fotokomoru. Knihovny se navíc propojily s celostátní výzvou Čti za nároďák. Do Liberce a Hradce Králové s ním míří herec a režisér Jakub Kohák, který se zapojí do čtenářských tréninků pro školáky i večerních talk show.
0: Jak se do akce zapojují další velká města?
1: Pozadu nezůstává ani Morava a Slezsko. Brněnská knihovna Jiřího Mahena chystá pasování prvňáčků na rytíře knih, literární salon se spisovatelem Ivanem Binarem i technologickou dílnu Kreatárium se 3D tiskem. Knihovna města Ostravy zase sází na cestovatelské přednášky, knižní jarmarky a křest 6. sborníku vzpomínek Paměť Ostravy.
0: A projeví se v celém tom programu, Míšo, také blížící se výročí narození Václava Havla?
1: Samozřejmě. Řada poboček si bude připomínat 90 let od narození prvního českého prezidenta a dramatika. Výjimkou není ani středočeská vědecká knihovna v Kladně. Podrobnosti doplňuje její ředitel a předseda svazu knihovníků Roman Hájek.
2: Dneska se u nás odehrává takové speciální imerzivní divadelní představení Vítejte na zahradní slavnosti, které je inspirované hrou Václava Havla, kdy se vlastně na různých místech v rámci knihovny odehrává představení, jehož součástí jsou i diváci.
1: Jednou z hlavních událostí celého týdne pak bude čtvrteční slavnostní ceremoniál v pražském Klementínu, kde zástupci oboru ocení ty nejlepší knihovny a knihovníky roku.
0: K týdnu knihoven patří také Kreatárium nebo Čti za nároďák a právě o tom jsme teď mluvili společně s Michalou Pištělákovou z naší kulturní redakce. Díky moc.
1: Děkuji.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nehody na D1 za Divišovem a Šmejkalkou a brzy by měly zprůjezdnit D11 Poděbrad. Na dálnici D11 z Hradce Králové na Prahu čekejte kolony kamionů od exitu 50 Městec, osobních aut ze 43. kilometru a pak dál celou objížďkou přes Poděbrady, která zabere osobním autem i hodinu a půl, ale dobrá zpráva. Teď je to pár momentů, co právě zrušili od kolon na 42. kilometru a dálnice už je průjezdná na 39. Po dopolední tragické nehodě dvou kamionů je všechno odklizené, takže vydržte na dálnici. A na D1 komplikovaná situace ve směru z Brna na Prahu. Po nehodě za Šmejkalkou na 23. kilometru už je všechno odklizené, tam se kolona postupně rozjíždí, je roztrhaná a dlouhá a v ní navíc za sjezdem na Sázavu na 32. kilometru další nehoda v levém pruhu. Fronta kamionu začíná už před sjezdem na Divišov kolem 41. kilometru. Je to různě roztrhané a místy brzdí i osobní auta. Dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tak tohle byly slíbené Vanastovy věci a vy nás posloucháte v odpoledním radiožurnálu. Rekordní plat Martina Nečase, kapitánské C-čko Davida Pastrňáka a nebo další úbytek Čechů v zámořské NHL. Dnes začne nový ročník nejlepší hokejové ligy světa a my o tom budeme mluvit s Anou Skalovou z naší sportovní redakce. Vítej, hezké odpoledne.
1: Hezký den.
0: Kdo se utká na úvod nové sezóny NHL?
1: Nový ročník NHL tradičně zahajuje vítěz předchozí sezóny. Letos tedy Carolina, která se od 23 hodin českého času utká s Floridou, šampionem z let 2024 a 2025. Favoritů na zisk Stanley Cupu je ale více. Uspět chce určitě nejlepší tým základní části minulé sezony Colorado nebo některý z kanadských týmů. Ty se můžou dočkat triumfu v NHL po dlouhých 34 letech. Naposledy totiž slavil Montreal v roce 1993.
0: O dvou nejvýraznějších českých hokejistech v NHL se před sezónou dost mluví. Proč se teď řeší Martin Nečas a také David Pastrňák?
1: Začnu Nečasem. Útočník Colorado je nově 12. nejlépe placeným hráčem soutěže. Vydělá si 14 milionů dolarů, tedy v přepočtu asi 300 milionů korun, což je nejvyšší příjem českého hokejisty v historii. Podle někdejšího útočníka Václava Nedorosta, který se zahrál i v NHL, nebude taková částka vytvářet na Nečase tlak navíc.
2: Zcela zaslouženě dostal tyhle peníze, protože jeho výkony v posledních letech byly tak dobrý, že si o tyhle peníze vlastně mohl říct. Na tuhle cifru se dostanou vždycky na tom týmu 3-4 hráči a ten tlak je prostě spojený s tím, že se očekává, že ty výkony zopakují. Ten tlak si myslím, že je na to zvyklý, protože v těch posledních letech prostě v téhle roli už byl.
0: Tolik slova Václava Nedorosta z ranního vysílání radiožurnálu Sport. Hodně se mluví také o Davidu Pastrňákovi. Proč?
1: Ten vstoupí do své 13. sezony v barvách Bostonu Bruins a to se změnou na svém dresu. Nově totiž bude mít na hrudi kapitánské C-čko a stane se 6. Čechem, který bude v NHL stálým kapitánem po Jágrovi, Eliášovi, Holíkovi, Hejdukovi a Gudasovi. O nové Pastrňákově roli mluví Václav Nedorost.
2: Je to nejlepší hráč Bostonu, ten tým táhne, sbírá 100 bodů každou sezonu v posledních, já nevím, 5-6 letech. Sbírat body, když prostě jste tam na mužce, každý zápas není jednoduchý a myslím si, že Davida čeká zase velká sezona.
0: Českých hokejistů v NHL ubývá, v nové sezóně jich bude ještě méně než v loni, je to tak?
1: Ano, do posledních dvou ročníků zasáhlo schodně dohromady 29 Čechů, což bylo nejméně od sezony 1994-95. Situace je teď ale ještě horší. Na soupiskách v elitní zámořské soutěži je aktuálně jen 19 tuzemských hokejistů. Jde o 4 brankáře, 5 obránců a 10 útočníků. A další víc než 20 hráčů čekají na svoji šanci v nižší AHL.
0: Anna Skalová tedy mluvila o tom, že večer začne nový ročník NHL. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Vláda Andreje Babiše jmenovala nové členy Rady vlády pro lidská práva. Bude rada v novém složení především orgánem odborníků, jako tomu bylo dosud? Nebude příliš svázaná povinností plnit programové prohlášení vlády? Vladimír Kroc se zeptá nového člena rady, spolupracovníka Konzervativní aliance pro rodinu, právníka Jakuba Kříže.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: 13. listopadu koncert v Nové Spirále na výstavišti s otáčivým pódiem. V podání zpěvačky Ivy Marešové, Filharmonie Hradec Králové a skupiny Razam zazní skladby jako Andělská, Námořnická nebo Naruby v nových aranžích. Pro velký zájem o tento výjimečný zážitek byl přidán druhý koncert 15. listopadu. Více informací na novaspirala.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy a Kateřina Causrisová.
2: Ministerstvo zdravotnictví chce zvýšit proočkovanost lékařů a zdravotních sester proti chřipce. Dodávky katarského plynu do Asie a k italskému odběrateli budou zastavené i na podzim. Hokejová Tip Sport Extraliga nabídne 6 zápasů, Mladá Boleslav se střetne s Plzní. Po nehodě neprůjezdná dálnice D5 z Plzně na Prahu za mýtem a zítra bude jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Ministerstvo zdravotnictví chce motivovat nemocnice k tomu, aby zvýšili proočkovanost lékařů a zdravotních sester proti chřipce. Pokud by se jim podařilo, dostali by navíc od pojišťoven celkem 1 300 000 000 korun. Loni se proti chřipce očkovalo 24% nemocničních lékařů a 8% sester.
4: Aby nemocnice peníze získaly, muselo by se proti chřipce naočkovat 33% lékařů a 15% sester.
5: Jsou to peníze, které půjdou do zdravotní péče. Není možné použít je jako bonus pro zaměstnance.
4: Říká Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví. Podle předsedy Asociace českých a moravských nemocnic Michala Čarvaše by se splnění cíle mělo posuzovat za každou nemocnici zvlášť. A ne celorepublikově, jak navrhuje ministerstvo.
6: To, co mohu ovlivnit, tak je maximálně jako proočkovanost ve své nemocnici.
4: Právě teď je na očkování proti chřipce nejvhodnější doba. Zdravotníkům a seniorům nad 65 let ho hradí pojišťovny. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
2: Dodávky katarského skapalněného plynu budou zřejmě narušené i před zimou. Státní společnost Qatar Energy podle serveru Bloomberg prodloužila o další měsíc doložku o vyšší moci. Dotkne se to dodávek do Asie i Evropy.
7: Italská energetická společnost Edison uvedla, že dodávky pro ně budou stát až do začátku prosince. Pákistán, Bangladeš a nejméně jeden indický kupec se podle serveru Bloomberg dozvěděli, že zrušení jejich dodávek bude trvat minimálně do listopadu. Agentura Reuters na konci srpna spočítala, že vývoz skapalněného plynu z Kataru se snížil o 96%. Export dál brzdí krize v Hormuzském průlivu. Qatar Energy uvádí, že pokud by se úžina znovu zcela otevřela, dodávky bude schopná obnovit do několika týdnů. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
2: Zahájení výstavby nového protipovodňového systému v Otrokovicích na Baťově se kvůli námitkám spolku Egeria odkládá. Lokalita Baťov se opakovaně potýká s následky přívalových dešťů. Město Otrokovice a společnost vodovody a kanalizace Zlín chtěli s pracemi začít už teď v září. Pokračuje ředitel pro investice a strategický rozvoj společnosti Oldřich Hlaváček.
8: Bohužel, ačkoliv již máme dnes uzavřenou smlouvu o dílo s konečným dodavatelem, nemůžeme začít stavět, protože občanské sdružení Egeria podalo odvolání proti stavebnímu povolení, konkrétně proti kácení několika kusů stromů. A nyní toto odvolání projednává krajský úřad a my budeme muset po dobu běhu všech zákonných lhůt vyčkat se zahájením stavby.
2: Egeria s médií dlouhodobě nekomunikuje. Krajský úřad na prozkoumání námitek lhůtu 90 dní.
3: Sport.
9: Šesté kolo hokejové Tip Sport Extraligy dnes v 17 hodin odstartuje utkání Třince proti Kladnu. O půl hodiny později nastoupí Litvínov proti Liberci a Mladá Boleslav proti Plzni. Na ledě Středočechů zahájí Škoda sérii 3 venkovních zápasů. Pokračuje gólman Západočechů Nik Malík.
10: Krom toho cestování asi to nevadí, jako zas potom, když se to otočí, tak budeme hrát hodně doma. Já to asi mám radši takhle, že teďka hrajeme venku, potom budeme hrát hodně doma, což je vlastně jako super, že potom, když to bude navazovat na to playoff, jestli ho uděláme, tak to je super. Ale nic to neznamená, prostě musíme vyhrávat jak doma, tak venku.
9: V 18 hodin pak odstartují zápasy Olomouce s Vítkovicemi, Pardubic s Českými Budějovicemi a Hradce Králové se Spartou. Čeští fotbalisté mají před sebou další zápas v Lize národů. 3 dny po prohře s Chorvatskem rozehrají ve 20 hodin 45 minut na stadionu v pražském Edenu utkání s Anglií. Na Radiožurnálu Sport i Radiožurnálu ho uslyšíte v přímém přenosu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Neprůjezdná D5 umítá a naopak zprůjezdněná D11 u Poděbrad. Na dálnici D5 z Plzně na Prahu za exitem Mýto na 49. kilometru havarovala dvě nákladní auta, provoz úplně zastavený, povolaný vrtulník záchranné služby. V době jeho příletu odletu může být zastavený provoz i opačným směrem na Plzeň. Kolona vzniká směrem na Prahu zatím z kilometru 54. Sjíždějte už na 62. na Rokycany, pak silnicí 605 přes Mýto k Cerhovicím, tam zpátky exitem 41. D11 z Hradce Králové na Prahu byla u Poděbrad na 39. kilometru od dopoledne uzavřená. Před čtvrt hodinou následky po tragické nehodě dvou kamionů odklidili provoz plně obnovený. Rozjíždí se zbytek kolony kamionů za exitem 50 Mýto v pravém pruhu. Na D1 před Brnem směrem z Ostravy zůstává velmi dlouhá kolona kamionů do zúžení u D2, místy roztržená, ale už od Vyškova od sjezdu z D46 z kilometru 230, to je nějakých 34 kilometrů. Na D1 z Brna na Prahu už po dořešených nehodách na kilometrech 23 a 32 zůstává roztrhaná kolona, začíná za sjezdem na Vlašim kolem 44. kilometru, různě rozdělená, na několik částí se táhne na Šmejkalku osobním autem celý úsek 50 minut. Další zelená vlna nejpozději za 4 hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku polojasno, teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Skánělová.
1: Krásné odpoledne vám přeji také 6 minut po 15. hodině. Poslanci se zhruba před hodinou sešli k jednání o vyslovení nedůvěry vládě. Je to už druhý pokus opozice a co zatím zaznělo ve sněmovně, to vám řekne za pár minut naše reportérka.
3: Odpolední Radiožurnál
0: a Hanka Schánilová.

0: Vysoký schodek navrhovaného rozpočtu na příští rok nebo údajně nevyřešený střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. To jsou důvody, které vedou opozici ke druhému pokusu o svržení vlády ANO, SPD a motoristů. Jednání sněmovny začalo před víc než hodinou a na místě je reportérka Jana Čermáková. Jano, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Jako první vystoupil podle plánu na plénu před poslanci za svolavatele schůze k vyslovení nedůvěry předseda opoziční ODS Martin Kupka a vládu kritizoval. Teď je v plánu, že se budou dál u pultíku střídat ministři Babišovy vlády a obhajovat svou práci. Právě mluví ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Následovat by měl premiér a předseda ANO Andrej Babiš.
0: Jaké jsou ty hlavní důvody, které opozice k žádosti o vyslovení nedůvěry vládě vedly?
1: Tak především návrh státního rozpočtu na příští rok a jeho schodek. Jak řekl místopředseda rozpočtového výboru Benjamin Činčila z KDU-ČSL, jedná se o gigantický schodek.
2: Je to vlastně hlavní téma toho jednání o nedůvěře vládě. Ty další témata z toho jenom vycházejí. A my se nerozhodujeme na pohledem z okna, my se rozhodujeme pohledem z dat. Ty data mluví jasně a my jsme to v nich viděli. Schodek 386 miliard, tohle číslo samo za sebe říká, tohle přece nikdo nechtěl.
1: Dál opozice připomíná například podle ní stále nevyřešený střet zájmu Andreje Babiše, mimo jiné v souvislosti s holdingem Agrofert. Koalice opoziční kritiku odmítá. Aby byl pokus opozice úspěšný, musela by získat pro svůj plán svrhnout vládu nejméně 9 koaličních poslanců. Svých má totiž 92 a potřebuje alespoň 101 hlasů. To se nejspíš nepodaří. Koalice už dopředu avizovala, že bude jednotná. Podle opozice je ale nutné mimo jiné na zadlužování státu i tak dál upozorňovat. A to i ve chvíli, kdy na vyslovení nedůvěry vládě nemá dost hlasů, jak připouští.
0: Reagoval už nějak dnes na pokus o vyslovení nedůvěry sám premiér Babiš?
1: Ano, pokus opozice vládu svrhnout je podle něj čistě předvolební tah.
3: Výsledek se dá očekávat, takže bude to asi pro všechny strany jeden obrovský předvolební meeting na jednom místě. Takže my jsme připraveni, těšíme se na to a je důležité, aby naši spoluobčané vnímali ty fakta, čísla a konkrétní věci, které přináší naše vláda.
1: Opozice i koalice připouštějí, že jednání bude dlouhé. K samotnému hlasování se zřejmě poslanci dostanou až zítra večer. Někteří mluví i o čtvrtku. Teď se do diskuze hlásí víc než 50 v uvozovkách řadových poslanců. No a to nepočítáme ministry a poslance s přednostním právem.
0: A v poslanecké sněmovně tohle všechno sleduje naše zpravodajka Jana Čermáková. Děkujeme ti. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Neprůjezdná D5 umítá a další nehoda na D1 za sjezdem na Vlašim. D5 z Rozvadova na Prahu, nejdřív u Plzně, pozor, za odbočkou na Domažlickou silnici 26 na kilometru 88 leží kusy prasklé pneumatiky na vozovce, brzdí se a vybočuje. A hlavně potom dál na D5 za Plzní směr Praha, problém za exitem 50 mýto na 49. kilometru, úplně zastavený provoz po havárii dvou kamionů, přistál vrtulník záchranné služby. Kolona stojí z 55. kilometru, poslední možnost sjet je tak na exitu 62 Rokycany, jet na Mýto a Cerhovice, zpátky na dálnici exitem 41. A bleskově D1 z Ostravy na Brno, pozor, u Lipníka na kilometru 296 v levém pruhu, nehoda v kolektoru směr Olomouc. A na D1 z Brna na Prahu za sjezdem na Vlašim se teď tvoří kolona zhruba ze 44. kilometru na 41. v koloně, nehoda a kolem se sotva protáhnou osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Lift je ta skupina Lighthouse Family, to je to, co jste právě teď poslouchali v odpoledním radiožurnálu. V českých firmách stále častěji pracují roboti. Třeba ale za Německem nebo Jižní Koreou Česko v robotizaci stále zaostává. I tohle vyplývá z dat Mezinárodní federace robotiky. Z toho dlouhodobého pohledu sice vzrostla hustota robotů v českém zpracovatelském průmyslu mezi lety 2017 a 2024 o 82%. Ale ta zmíněná Jižní Korea za stejnou dobu zvýšila hustotu robotů zhruba pětkrát víc než Česko. A tohle téma teď rozebereme společně s Terezou Chlubnou z naší ekonomické redakce. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Co si přesně máme představit pod tím, když se řekne, že české firmy ve velkém robotizují?
1: Nejlépe nám to ukážou čísla. Loni bylo do českých firm nainstalovaných skoro 2300 průmyslových robotů. Jde o velká průmyslová robotická ramena s několika klouby, která mají na konci nějaký nástroj, popisuje partner poradenské společnosti Moore Czech Republic Radovan Hauk.
2: V podstatě si můžete představit toho robota jako lidskou paži. Tento robot nebo to průmyslové rameno typicky svařuje, šroubuje, lakuje, manipuluje sníly na konci při té instalaci.
1: Jak už jsme zmínili, loni bylo do českých firem nainstalováno skoro 2300 robotů a to z nás dělá sedmý největší trh v Evropské unii. Těsně před námi skončilo Polsko, tam to bylo skoro 2400 robotů, za námi pak Švédsko, asi 1800 strojů a následovalo Rakousko a pak Maďarsko.
0: V jakých oborech, Terezo, se u nás roboti používají úplně nejvíc?
1: Tak dominuje automobilový průmysl, následuje strojírenství, plastikářství a výroba elektroniky. Podle hospodářské komory je robotizace nejdál ve zpracovatelském průmyslu a ve větších firmách.
0: Pojďme si říct, co české firmy v souvislosti s tou robotizací brzdí a jak by v tom měl pomoci stát?
1: Tak jednou z hlavních brzd jsou samozřejmě peníze. Jak říká viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar, robotizace výrobní linky není zrovna levná záležitost. A české firmy se navíc v posledních letech museli vypořádat s několika krizemi, takže peníze, které by jinak mohly investovat do robotizace, často potřebovaly právě na řešení těch krizí.
3: Už jsme několikrát v posledních letech avizovali připravenost firem investovat do robotizace, a to hlavně ze dvou důvodů, z nutnosti zvýšit produktivitu a vypořádat se s nedostatkem pracovníků na českém trhu práce. Ale právě protože na nás začaly dopadat krize, jako byla válka na Ukrajině, energetická krize, inflační krize, konflikt v Hormuzském průlivu a tak dále, tak firmy samozřejmě jsou nuceny spíše šetřit, než investovat.
1: Že je nedostatek peněz hlavním problémem, tak s tím souhlasí i hospodářská komora. Podle ní ale robotizaci brzdí taky nedostatek kvalifikovaných lidí a know-how, které firmy potřebují pro zavádění a obsluhu těch nových technologií. Podle Radka Špicera by mohly pomoct třeba odpisy, tedy jakási daňová úleva při pořizování robotů a automatizovaných výrobních linek. Firmy by tak měly větší motivaci do robotizace investovat. Svaz průmyslu a dopravy o tom podle Špicera už diskutuje s vládou.
0: To byla Tereza Chlubná, díky.
1: Hezký den.

0: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu fair play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví Šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
1: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Billa a CSG.
2: Radiožurnál je 15:30. Kateřina Sausidisová a zprávy. Ve sněmovně začalo jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Podle předsedy opoziční KDU ČSL Jana Grolicha je hlavním důvodem ke svolání schůze navrhovaný rozpočtový deficit pro příští rok. Ten má být 386 miliard korun. Premiér Andrej Babiš hnutí ANO schůzi označil za obrovský předvolební mítink. Aby byl pokus opozice úspěšný, muselo by se k ní připojit 9 koaličních poslanců. Somálská pobřežní stráž osvobodila další ropný tanker a jeho 17členou posádku. Informovala o tom agentura AFP. Podle ní plavidlo zajali somálští piráti v dubnu. Loď plula pod vlajkou Palau a vezla 18,5 tisíce barelů ropy. Tanker je druhým ze tří plavidel unesených piráty, které somálské úřady v posledních dnech pronásledovali a osvobodili. Ve 52 letech zemřela Petra Vinčová, zakladatelka a ředitelka centra Locika. Centrum o tom informovalo na sociálních sítích. Locika pomáhá dětem, které zažily násilí v rodině, nabízí poradenství, organizuje preventivní a vzdělávací aktivity a poskytuje advokátní pomoc. Kvůli nedostatku vody v Lipenské přehradě ukončil provoz přívoz mezi Horní Planou a bližší Lhotou. Denně přepravil přibližně 100 aut, která teď musí nádrž objíždět. Přívoz se vrátí na vodu ve chvíli, kdy se hladina zvýší o 0,5 metru. Sport. Začíná nový ročník hokejové NHL. Titul obhajuje Carolina, která po 23. hodině českého času zahájí novou sezónu utkáním proti Floridě. V noci na zítřek se pak budou hrát další 4 duely, včetně duelu Bostonu Bruins s New Yorkem Rangers. Hokejisty Bostonu povede nově jako kapitán český útočník David Pastrňák.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdná D5 za mýtem a nehoda na D1 za sjezdem na Vlašim. Na D5 z Plzně na Prahu sjíždějte na exitu 62 Rokycany a jeďte k Cerhovicím, jinak je na dálnici kolona z 55. kilometru k exitu 50 Mýto, kde provoz odklánějí. Na 49. je provoz úplně zastavený po havárii 2 kamionů. A kvůli odletu vrtulníku záchranné služby byl zase krátce pozastavený i provoz směrem opačně na Plzeň, kolona ze 47. kilometru se teď rozjíždí. Na D1 před Brnem se do zúžení u D2 sunou dlouhé kolony kamionů pravým pruhem. Směrem z Ostravy je to už od Vyškova z 230. kilometru, směrem z Prahy od exitu 182 Popůvky, fronty jsou místy roztrhané. Na D1 z Brna na Prahu za sjezdem na Vlašim čekejte kolonu ze 46. kilometru asi 35 minut, je to osobním autem těsně před sjezd na Divišov. Na kilometru 41,5 se po nehodě projíždí složitě jenom jedním pruhem. Na D1 z Prahy na Brno zůstává kolona před Šmejkalkou stále od sjezdu 15 Velké Popovice na 35 minut. Na D10 z Prahy na Mladou Boleslav se tvoří kolona od sjezdu na Nymburk ze 40. kilometru k nehodě na 42. v levém pruhu zdržení čtvrt hodiny. A v Praze na východním okruhu směr Smíchov kolona od Hradecké D11 k nehodě na jižní spojce za sjezdem na Zahradní město minimálně na 30 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Taky zítra bude jasno v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Ráno se budou výjimečně vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Schánělová.
5: Hezké odpoledne, blesková soutěž. Jestli máte chvíli teď a volný večer 8. října, abyste se šli v Brně podívat na film Milovník, ne bojovník, mám pro vás volné vstupenky. Napište nám e-mail na adresu vstupenky@rozhlas.cz a do textu zprávy napište chci do kina. Každý 10. e-mail u nás vyhrává. Tak pište.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Tisíce hasičů ve Francii stávkují kvůli špatným pracovním podmínkám. Reagují tak na rozsáhlé lesní požáry, které v létě sežehly 10 000 hektarů porostů. A hasiči tvrdí, že jich je na tak velké výjezdy málo a mají zastaralé ochranné pomůcky. Stávkují i další zaměstnanci veřejného sektoru, například učitelé anebo zdravotníci. A v Paříži tohle všechno sleduje náš zpravodaj Marcel Faltis. Marceli, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak rozsáhlá je dnešní stávka?
1: V ulicích Paříže je teď několik tisíc lidí, kteří pochodují z náměstí Republiky směrem k Bastile a protestují proti zmrazení platů a za obecně lepší pracovní podmínky a skandují hesla jako zdaňte bohaté anebo odmítáme úspory. Podle ministerstva pro veřejnou správu se dnes do stávky zapojilo asi 10% zaměstnanců veřejného sektoru, přičemž nejviditelnější jsou právě hasiči. Jenom těch by mělo být dnes v Paříži několik tisíc. Hasiči oznámili stávku už v létě, kdy bojovali s rozsáhlými lesními požáry na jihu a jihozápadě Francie a podle nich se v posledních letech situace výrazně zhoršila, protože jsou lesní požáry častější a rozsáhlejší. Ale problém podle nich je, že ministerstvo vnitra jejich řady neposiluje. Hasiči si taky stěžují na to, že nemají dostatečnou ochranu při zásazích. Podle údajů citovaných deníkem Le Monde byly během letošní požární sezóny zraněno asi 100 hasičů a další 4 přitom zemřeli.
0: Jak na požadavky zaměstnanců reaguje vláda?
1: Vláda premiéra Sebastiana Lecornyho hlavní požadavek odboru, tedy plošné zvýšení platů, odmítá a připravuje opatření, jak pomoci těm zaměstnancům s nejhoršími příjmy. Argumentuje především stavem veřejných financí a potřebou šetřit v rozpočtu na příští rok, který představí už ve čtvrtek. Vláda chce ušetřit asi 2 miliardy eur, tedy skoro 50 miliard korun tím, že od příštího roku zmrazí hodnotu bodu, podle kterého se ve Francii vypočítává základní plat státních zaměstnanců. Tento bod ale přitom nebyl zvýšen už 3 roky. Odbory tvrdí, že při růstu cen to znamená další pokles reálných příjmů a dnešní mobilizaci chápou jako takový pokus přimět vládu, aby ještě před tím definitivním schválením rozpočtu ustoupila.
0: Marcel Faltis, náš zpravodaj, je tedy v Paříži, která je dnes hodně hlasitá. Marceli, díky a naslyšenou.
1: Díky, hezký den, naslyšenou.

0: Je 15.43 a ve vysílání odpoledního radiožurnálu je tu znovu aktuální zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: D5 stále umíta nejede a na D2 před Brnem čerstvá nehoda. Dálnice D5 zůstává uzavřená ve směru z Plzně do Prahy. Za mítem na 49. kilometru havarovaly dva kamiony. Odklon na exitu 50, ale před ním kolona z 55. kilometru zhruba na půl hodiny pro kamiony i víc. Sjet se dá už exitem 62 na Rokycany, pak na Cerhovice k nájezdu 41 po silnici 605. Tam už ale taky provoz citelně houstne jak v Rokycanech, tak potom před Holoubkovem. A vedle dlouhé řady dalších problémů v dopravně vyhroceném dni teď čerstvě hlásíte nehodu na dálnici D2 před Brnem směrem z Bratislavy. V té frontě kamionů skoro od sjezdu na Židlochovice se na kilometru 7,5 srazila minimálně dvě auta v levém pruhu, projíždí se tam komplikovaně. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Výjimečná osobnost, která zásadně přispěla k tomu, že se o násilí na dětech začalo v Česku otevřeně mluvit. Tak vzpomínají pracovníci Centra Locika na Petru Vinčovou. Zakladatelka a ředitelka neziskové organizace zemřela ve věku 52 let. O jejím odkazu teď budeme mluvit s Davidem Šalkem z domácí redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Centrum Locika je první specializované středisko v Česku, které poskytuje odbornou a ucelenou podporu dětským obětem násilí v rodině a jejich blízkým. Nabízí jim krizové poradenství, právní pomoc a organizuje taky preventivní a vzdělávací aktivity. Petra Vinčová organizaci založila v roce 2015 a po celou svou kariéru se snažila téma násilí na dětech otevírat. Takhle o něm mluvila například loni v dubnu v charitativním programu Dobrý den Radiožurnálu.
2: 80% dětí, které jsou týrané ve svých rodinách, vlastně nikdo ani neví, že tuhle situaci zažívají. Ty děti nevědí, že si mohou říct o pomoc. A jejich chování je potom často vyhodnocováno, takže ty děti jsou takzvaně problémové. A to je něco, co se snažíme změnit.
1: Za víc než 10 let existence pomohlo centrum víc než 4600 dětem a jejich rodinám. Petra Vinčová se ale jako terapeutka tématu týrání a zneužívání dětí věnovala 25 let, říká Magdaléna Černá právě z Centra Locika.
3: Začínala v utajeném azylovém domě pro oběti násilí, potom s nimi pracovala i ambulantně a právě tam viděla na vlastní oči, zažila na vlastní kůži, že systém se často soustředí na dospělé, zatímco děti, které násilí zažívají nebo jsou třeba i jen jeho svědky, tak zůstávají stranou.
1: A právě proto se snažila prosazovat systémové změny.
0: A jakou si zvolila cestu, jak to dělala?
1: Ona byla dlouholetou členkou vládních rad a výborů. Tam se podílela třeba i na novele občanského zákoníku účinné od letošního ledna, podle které mají rodiče povinnost zajistit dětem výchovu bez tělesného trestání a duševního strádání. Spolupracovala přitom i s bývalou vládní zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou.
4: Svojí laskavostí, systematičností a vytrvalostí opravdu dokázala zvyšovat porozumění těch, kdo mají moc. Tomu, jak je důležité řešit prevenci násilí v naší společnosti a jak je důležité chránit děti před fyzickými tresty a jak je důležité do této oblasti investovat potřebnou pozornost.
1: Na členství ve výboru pro práva dítěte Petra Vinčová ale spolu s dalšími odborníky rezignovala letos v červnu. Nesouhlasila totiž s přesunem agend z úřadu vlády pod jednotlivá ministerstva.
0: Český neziskový sektor tedy přišel o jednu ze svých klíčových osobností a tím pádem o Petře Vinčové jsme mluvili společně s Davidem Šalkem z naší domácí redakce. Davide, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Teď je 15 hodin 51 minut a posloucháte nás dál. Hrajeme teď Gwen Stefani.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dva gurmáni.
2: To je krása.
1: Opět vyráží do prosluněné Itálie.
3: Já už jsem se na tebe, kamaráde, strašně těšil.
2: Já taky.
1: Za novými místy, novými zážitky.
2: Bary v nos akutě.
4: Buon appetito.
1: A hlavně skvělými novými recepty.
2: Jak vám chutná? Nádhera.
1: Manu a Matěj na cestě po Toskánsku.
2: Piazza Grande. Já tady chci žít.
1: Premiéra 8. října na ČT2 a v iVysílání.
5: Radiožurnál je 16 hodin. Jana Utendorovská a zprávy.
6: Sněmovna jedná o nedůvěře vládě. Školák ve slovanském Staškově napadl spolužačku a dvě učitelky. Jedna z nich útok nepřežila. Čeští fotbalisté se v Lize národů utkají s Anglií. Chybět bude coufale. Po nehodě je uzavřená dálnice D5 z Plzně na Prahu za sjezdem na mýto. A zítra bude jasno až polojasno. Teploty do 24 stupňů.
7: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
6: Poslanci začali jednat o vyslovení nedůvěry vládě. Schůzi svolali opoziční strany. Hlasy na svržení kabinetu mít největší pravděpodobností, ale mít nebudou. Ve sněmovně reportér Vojtěch Tomášek.
8: Ta schůze začala zhruba před 2 hodinami. Na úvod vystoupil Martin Kupka, předseda ODS, za opozici jako navrhovatel té schůze. Shrnoval 3 hlavní důvody pro svolání. Je to právě rozpočet, údajný střet zájmů premiéra, anebo taky útoky na státní instituce. Koalice tu kritiku odmítá. Vystoupil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, ten mluví stále a popisuje, co se vládě podařilo, a taky kritizoval ten minulý kabinet za to, co způsobil. Tedy například i za ten státní dluh, který tomuto kabinetu přenechal. Kdyby mohlo dojít na to samotné hlasování, to zatím nevíme. Očekává se, že schůze se protáhne nejméně do zítřka, možná třeba i do čtvrtka. Z Poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
6: Kontaminace vody olovem u Odolany vody u Prahy prověřují středočeští policisté. Mají podezření na poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Vyšetřování podle policejní mluvčí Vlasty Suchánkové potrvá několik týdnů.
9: Úzce spolupracujeme s Českou inspekcí životního prostředí, s odborem životního prostředí, také se středočeskou vodárenskou a dalšími subjekty. No a v dané věci pro nás budou velmi zásadní výsledky odborných vyjádření a analýzy i určení zdroje nadlimitní koncentrace olova ve vodě.
6: Voda v oblasti Odolana voda není pitná od čtvrtka. Omezení se týká 12 obcí. Slovenská policie vyšetřuje motiv žáka 8. třídy, který dnes ráno zaútočil ve škole ve Staškově. Nožem napadl spolužačku, která je v kritickém stavu, a dvě učitelky. Jedna z nich nepřežila. Na místo neštěstí už dorazil slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj-Eštok, který poděkoval záchranným složkám.
10: Moje poďakovanie patrí aj pedagogom, ktorí sa snažili jej život zachrániť. Samozrejme záchranárom, hasičom, jednoducho všetkým, ktorí na mieste tejto tragédie zasahovali. Chcem sa poďakovať z tohto miesta a vyzdvihnúť hrdinské konanie pani riaditeľky školy, ktorá pri tom bola a zabránila tomu, aby tá tragédia nebola väčšia.
6: Zdraví žáci ze školy v Újezdě nad Lesy v Praze se zítra vrátí do výuky. Dohodli se na tom zástupci hygienické stanice hlavního města se vedením školy a městské části. Minulý týden se ve škole rozšířila salmonelóza. Kuchyně v jídelně zatím bude zavřená. Škola se snaží zajistit pro děti náhradní stravování. Popisuje starosta Prahy 21 Michal Hazdra z ODS, který kandiduje v říjnových volbách.
11: Dohodli jsme se o tom, jaký bude mechanismus toho, jak se budou moct děti navracet do školy, jakým způsobem bude řešeno stravování. Samozřejmě budou zvýšená hygienická opatření v rámci průběhu příštích minimálně 14 dnů.
6: Nákaza se ve škole objevila v úterý. Hygienici později zjistili, že zaměstnanci jídelny použili vejce po datu minimální trvanlivosti.
12: Sport. České fotbalisty čeká druhý zápas v elitní skupině Ligy národů. Po prohře 1-2 s Chorvatskem přivítají od 20 hodin a 45 minut v pražském Edenu Anglii. V sestavě jim večer bude chybět obránce Vladimír Coufal, který má zdravotní problémy. Mimo zápasovou nominaci zůstali i útočník Václav Sejk a křídelník Martin Schubert. Angličanům bude v Praze zase scházet levý bek Nico O'Reilly. O utkání s velkým favoritem mluvil český reprezentační kouč Santi Denia.
13: Anglie je jedním z nejlepších týmů na světě. Má neuvěřitelné hráče a skvělého trenéra.
4: My se ale soustředíme na svůj výkon. Zápasy s takovými soupeři nám můžou pomoct růst.
13: There is opportunity to grow.
12: Utkání Česko-Anglie uslyšíte na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Uzavřená D5 omítá nově D2 před Brnem a taky trojka v Mirošovicích. Dálnice D5 z Plzně na Prahu na 49. kilometru zůstává neprůjezdná po havárii dvou kamionů, odklon před tím exitem 50 míto, předním kolona na 3/4 hodiny z 56. kilometru, sjet se dá exitem 62 Rokycany, vzíto přes míto na Cerhovice zpátky na dálnici. Nově je zastavený provoz i na dálnici D2 před Brnem směrem z Bratislavy. Na kilometru 7,5 se vedle kolony kamionů srazila v levém pruhu 3 auta, fronta stojí od exitu 11 Židlochovice a natahuje se. Na D1 před Brnem směrem z Ostravy vzniká dlouhá fronta kamionů v pravém pruhu místy roztrhaná, začíná za Vyškovem kolem 225. kilometru a kolem sjezdu na Slavkov u exitu 210 je fronta i v levém pruhu. Na D1 z Brna na Prahu se teď kolem exitu 49 u sjezdu na Vlašim rozjíždí kolona, po nehodě na kilometru 41,5 už je všechno odklizené. Na D1 z Prahy na Brno zůstává kolona od exitu 15 Velké Popovice na Šmejkalku na 24. do zúžení asi 20 minut, ale stojí to ve sjezdu z dálnice na silnici 3 směr Benešov. Tam je úplně zastavený provoz na výjezdu z Mirošovic kvůli požáru dodávky. Kolona bez pohybu je i směrem na Prahu od 4 kol. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra bude jasno v Čechách a večery na Moravě a ve Slezsku až polojasno, teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál, teď už se Štěpánem Pokorným.
5: Dobré odpoledne vám přejeme. Radiožurnál pokračuje v 16 hodin 6,5 minuty. Izraelská vláda stupňuje reakce na zákazy dovozu zboží z izraelských osad na okupovaných územích. Po příkazu uzavřít britský konzulát ve východním Jeruzalémě přišlo zrušení diplomatických povolení pro zástupce Nizozemska v Ramaláhu na západním břehu Jordánu. Budou státy izraelské kroky respektovat a jak přísně kontrolují dodržování sankcí? Tak to probereme za chvilku v odpoledním Radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
7: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Vyostřují se spory mezi izraelskou vládou a zeměmi, které uvalily sankce na zboží z izraelských osad na okupovaných územích. Izraelský ministr zahraničí oznámil, že zástupci Nizozemska v Ramaláhu přijdou o diplomatický status. Do začátku příštího týdne mají odevzdat své pověřovací listiny. Ramalách leží na západním břehu a sídlí v něm palestinská autonomie. Svůj styčný úřad tam má i Česko. Vývoj kolem diplomatických zastoupení sleduje blízkovýchodní zpravodajka Radiožurnálu Jana Karasová. Dobrý den.
1: Pěkné odpoledne.
0: Nizozemsko od minulého úterý kontroluje dodržování zákazu dovozu zboží z izraelských osad i na letištích. Jak konkrétně?
1: Tak ten nizozemský zákaz se nevztahuje jen na komerční dovoz, ale právě taky na zboží, na dovoz zboží, ale třeba i dárků nebo suvenýrů v osobních zavazadlech cestujících. A právě kontroly na nizozemských letištích vyvolaly v izraelských médiích největší pozornost. Samotní nizozemští celníci doporučují si před odletem zkontrolovat, odkud výrobek pochází, a pokud přesto při kontrole najdou něco, co zákaz porušuje, může se toho předmětu cestující ještě dobrovolně zříct. Celníci ale v každém případě podávají zprávu státnímu zastupitelství, které případně navrhne trest. Ten teoreticky může být až 6 let vězení, ale nekontrolují úplně každého cestujícího, který přiletí letem z Izraele.
0: A jak se tedy k izraelské odvetě teď staví Nizozemsko?
1: Tak nizozemský minister zahraničí Tom Berendsen k tomu zákazu dovozu řekl, že nebyl namířený proti Izraeli. Ministr argumentuje tím, že Nizozemsko má podle mezinárodního práva povinnost nepřispívat k protiprávnímu stavu, jímž jsou tedy nelegální osady na západním břehu Jordánu. Co bude ale s nizozemskými diplomaty v Ramaláhu, není úplně jasné. Ve zkratce Ramaláh leží podle dohod z Osla v zóně, která má být pod plnou kontrolou palestinské samosprávy, ale diplomatické mise ve městě se běžně akreditují taky u izraelských úřadů, mimo jiné i proto, aby jejich personál nebyl zadržený na izraelských kontrolních stanovištích, kterých jsou tedy na západním břehu stovky.
0: Izrael podobně reagoval i na britské sankce. Izraelská vláda chce mimo jiné uzavřít britský konzulát ve východním Jeruzalémě, a to k 8. říjnu. Podřídí se tomu Velká Británie?
1: Tak nad tím zatím visí otazník, ani britský parlament na to nedostal jednoznačnou odpověď, a britský deník The Guardian teď navíc přišel se zprávou, že bývalý generální prokurátor Dominic Grieve poslal ministerstvu zahraničí za organizaci The British Palestine Project odborné stanovisko a v něm argumentuje, že Izrael nemá právo konzulát uzavřít, protože se nachází ve východním Jeruzalémě, který je organizací Spojených národů a většinou tedy jejich členů, včetně Spojeného království, uznávaný jako okupovaný palestinské území. Britská vláda by proto podle Grieve měla izraelský krok napadnout u soudu. V Británii mezi politiky ale taky zaznívá, že to de facto může Izrael znefunkčnit fungování toho konzulátu bez ohledu na to, jaké udělají kroky. Třeba zástupce jeruzalemského starosty volá potom, aby byl konzulát odstřihnutý od dodávek vody, elektřiny, internetu, ale taky od dalších služeb.
0: Blízkovýchodní zpravodajka Radiožurnálu Jana Karasová v odpoledním vysílání. Díky.
1: Pěkný den, naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Tom Grennan na Radiožurnálu, máme chvilku po čtvrt na pět a je tu znovu Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Neprůjezdná D5 umítá i D2 před Brnem. Na dálnici D5 z Plzně na Prahu je lepší sjet exitem 62 Rokycany na silnici 605 a na dálnici se vrátit až u Cerhovic, jinak je na D5 kolona z 57. kilometru minimálně na půl hodiny k exitu 50, kde provoz odklánějí, protože na 49. havarovaly dva kamiony a nedá se projet. Teď zřejmě už definitivně odletal vrtulník záchranné služby a zastavili krátce i provoz opačně na Plzeň, tam se teď kolona zase ze 47. kilometru rozjíždí. Na D2 před Brnem směrem z Bratislavy je úplně zastavený provoz na kilometru 7,5, po srážce 3 osobních aut kolona stojí od exitu 11 Židlochovice. A zastavený byl provoz taky na silnici 3 Praha Benešov, hned za Mirošovicemi hořela dodávka, už by se mělo jezdit aspoň k Ivadlově. Rozjíždějí se kolony směrem na Prahu od Čtyřkol, jsou dlouhé, směrem na Benešov je fronta vlastně už zde jedničky, kde se to navíc sune velmi pomalu směrem na Brno, na Šmejkalku od sjezdu na Velké Popovice asi 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Vyléčení žáci základní školy v újezdu Nad Lesy v Praze se zítra vrátí do lavic. Minulý týden se ve škole rozšířila salmonelóza z jídla ze školní jídelny, ve kterém byla vejce po datu spotřeby. O situaci dnes jednalo vedení školy a městské části s hygienickou stanicí. Podrobnosti teď přidá reportér Josef Beneda. Dobrý den.
1: Dobrý den. Na jednání se hygienici se zástupci školy dohodli na tom, za jakých podmínek se budou moct vyléčení žáci vrátit do školy a jak bude řešeno stravování. V tuto chvíli je jasné, že zatím zůstane uzavřená kuchyně jídelny a škola jedná s externími dodavateli, aby zajistila náhradní stravování. V budovách budou také další dva týdny platit zvýšená hygienická opatření. Žáci základní školy zároveň nesmí mít příznaky nákazy. Ředitel školy Libor Skala už dříve oznámil, že vymění vedení jídelny.
0: Jak reagují rodiče nakažených dětí?
1: Od samého začátku si stěžovali, že se jim nelíbí komunikace vedení školy i městské části. Rodiče se museli radit mezi sebou na sociálních sítích. Popisuje jeden z nich Jan Potměšil, který má dceru stále v nemocnici.
2: Z mé strany je to jako obrovský zklamání, jo? Takový ta důvěra v úřad, v kombinaci jako školy, v té komunikaci a v tom takovým bagatelizování začátečním mlžení, tak to bylo jako zoufalý. No? Čili za mě je to trošku takový, jako že to maso na hlavě má jako víc institucí.
1: Podobně to vnímá také další rodič Jaroslav Grič. Jeho dcera je od pátku ve fakultní nemocnici Bulovka.
3: Když vlastně se s tou dcerou a ona jakoby pláče vám posteli, kdy má ohromný křeče, to je několikrát za den. Tačko, prosím tě, že už tam nikdy nebudu muset jít na oběd a podobné jakoby věci. Pro mě jako vedení školy absolutně ztratilo jakoby moji důvěru.
1: Oba otcové také zdůrazňovali, že děkují zdravotníkům a lékařům za to, jak se o jejich děti starají. Připomenu, že v nemocnici bylo hospitalizováno zhruba 50 lidí. Například ve fakultní nemocnici Bulovka je stále 17 dětí a některé z nich jsou podle mluvčí Evy Stolida Libigerové těsně před propuštěním. Celkem se zdravotní potíže projevily u více než 350 lidí. Vedení školy i městské části se několikrát za problémy omluvilo.
0: O aktuální situaci s masovým rozšířením salmonelózy na základní škole v Pražském újezdu Nad Lesy jsme mluvili s reportérem Radiožurnálu Josefem Benedou. Díky a naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.

0: Dneska Melanie C na Radiožurnálu a připravili jsme aktuální zprávy. Je 16:30. Zprávy má Jana Utendorfská.
1: Sněmovna dnes jedná o druhém opozičním pokusu vyslovit nedůvěru vládě. Jako první vystoupil předseda opoziční ODS Martin Kupka a vládu kritizoval mimo jiné za navrhovaný deficit státního rozpočtu na příští rok ve výši 386 miliard korun. Vládní koalice chce úvodní den využít k představení činnosti kabinetu. Další opoziční zástupci se ke slovu dostanou nejspíš až ve středu, kdy bude jednání pokračovat. 1 miliardu a 300 milionů korun navíc od zdravotních pojišťoven by mohly získat nemocnice, pokud příští rok zvýší počet lékařů a sester očkovaných proti chřipce. Navrhuje to ministerstvo zdravotnictví. Loni se podle rezortu nechalo naočkovat jen 24% lékařů a zhruba 8% sester pracujících v nemocnicích. V amurské oblasti na východě Ruska se zřítil strategický bombardér Tu-95. Při nehodě zemřelo 6 ze 7 členů posádky. S odvoláním na ruské ministerstvo obrany o tom informovala agentura TAS. Stroj havaroval při cvičném letu v neobydlené oblasti. Tento typ vojenského letadla je jedním z hlavních ruských strategických bombardérů. Moskva ho používá k odpalování střel s plochou dráhou letu při útocích na Ukrajinu. A společnost Baťa příští rok postupně ukončí výrobu obuvi v závodě v Dolním Němčí nedaleko Uherského Hradiště. Oznámilo to vedení firmy s tím, že výroba už není rentabilní. Ukončení provozu se dotkne 92 zaměstnanců. Závod v Dolním Němčí je jedinou továrnou Baťa ve střední Evropě. Obuv se tady vyrábí od roku 1970. Sport. Hokejoví obránci Marek Alšer a Mikuláš Hovorka se těsně před startem nové sezóny NHL přesunuli z prvního týmu Floridy Panthers na farmu do Charlotte do nižší AHL. Oba čeští hráči v elitní zámořské soutěži světa debutovali v minulé sezóně. NHL odstartuje dnes večer ve 23 hodin našeho času duelem obhájce Stanleyova poháru Caroliny s Floridou. Na soupiskách v NHL je aktuálně 19 tuzemských hokejistů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Stále uzavřená D5, zprůjezněná D2 před Bratislavou. Na dálnici D5 z Plzně na Prahu na 49. kilometru se po havárii dvou kamionů stále nedá projet. Provoz odklání na exitu 50 Mýto. Před ním je kolona na 3/4 hodiny z 56. kilometru a jak začali řidiči sjíždět už exitem 62 Rokycany, i před ním už je fronta za 63. kilometru. A na objížďce k Cerhovicím jsou ucpané jak Rokycany, pak i silnice 605 před Holoubkovem. Na D2 z Bratislavy na Brno čekejte kolonu od exitu 11 Židlochovice, pomalu se začíná dávat do pohybu, na kilometru 7,5 byl provoz úplně zastavený po srážce 3 aut, teď už pouštějí levý pruh. Na D1 před Brnem z Ostravy dlouhá kolona kamionů do zúžení u D2, místy roztrhaná, první část už za Vyškovem na kilometru 225, za Rousínovem z 213. se plní i levý pruh k Rohlence. Na D1 za Prahou směr Brno kolona od exitu 15 z Velké Popovice 20 minut na Šmejkalku a taky se popojíždí z dálnice na silnici 3 do Mirošovic, kde hořela dodávka. Teď už se projíždí Kivadlově kolona i směrem z Benešova od čtyřkol. A po Praze bezpočet kolon ucpaný východní okruh od Novopatské dál na jižní spojku směr Smíchov k nehodě za Zahradním městem 50 minut, další kolona z Barandovského mostu přes Mrázovku do Strahovského tunelu, kde je další nehoda. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci se ochladí na 12 až 7, při uklidnění větru bude jen kolem 5 stupňů, výjimečně čekejte i přízemní mrazíky. Zítra pak bude jasno v Čechách a večery na Moravě a ve Slezsku až polojasno, ráno výjimečně mlhy, teploty 20 až 24 stupňů a místy bude taky větrno. Tolik zprávy. Je s vámi odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.
0: 16:34, to je čas, kdy pokračuje odpolední Radiožurnál. Ministři pro energetiku států 27 jednají v Dublinu o přípravách Evropy na zimu. Ceny ropy a plynu totiž stoupají a Spojené státy navíc zvažují pozastavení vývozu nafty. Za chvilku to probereme na Radiožurnálu po Simple Plan.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Evropská unie se podle eurokomisaře pro energetiku Dana Jurgensena připravuje na tuhou zimu. Prohlásil to v Dublinu, kde dnes zasedají ministři zodpovědní za energetiku států 27. Podle Jurgensena nejsou dodávky plynu a ropy přímo ohrožené, očekává ale velmi vysoké ceny paliv. Evropa se podle něj stále nevymanila ze závislosti na dovozu energií. Téma probereme na Radiožurnálu s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jak se tedy Evropská unie připravuje na nadcházející zimu?
1: Eurokomisař Jurgensen prohlásil, že komise zvažuje různá opatření, která by nějakým způsobem uvolnila pravidla a přinesla Evropanům okamžitou úlevu. Někteří ministři mluvili v Dublinu také o možném například celounijním zdanění mimořádných zisků energetických firem. Nicméně podle Jurgensena Evropská komise takové řešení zatím neplánuje. Podle něho by takováto daň z mimořádných zisků byla vhodnější na vnitrostátních úrovních členských států. Jurgensen také zdůraznil, že závislost Evropy na dovážených energiích je zkrátka neudržitelná. 27. podle něho už letos za energie zaplatila o 100 miliard eur více, aniž by dostala jedinou molekulu ropy nebo plynu navíc. Pokračuje Jurgensen.
2: Dřív jsme byli závislí na Rusku, z toho se teď naštěstí dostáváme. Přesto ale stále platí, že když ceny na globálním trhu rostou, poškozuje to naše občany a taky průmyslová odvětví. Takže pro mě je závěr velmi jasný. Musíme se z této závislosti je dostat. Musíme nahradit dovážená fosilní paliva, která znečišťují a jsou drahá. Musíme je nahradit domácí energií a zelenými elektrony.
0: Jedním z aktuálních problémů jsou vysoké ceny nafty, navíc se Spojené státy uvažují o dočasném zákazu exportu nafty. Jak ministři pro energetiku tuto situaci vnímají?
1: Ta situace je podle nich velmi vážná. Například podle ředitele Mezinárodní energetické agentury Fatiha Birola, který se dnešního jednání v Dublinu také účastní, tak podle něho je Evropa v zásobování naftou jednou z nejzranitelnějších oblastí světa. Připomněl, že zhruba polovina nafty dovážené do Evropy pochází právě ze Spojených států, které nyní zvažují zákaz vývozu. Podle irského ministra pro klima a energetiku Daraga O'Briena by americký zákaz vývozu měl na Evropu zásadní dopad. On ale věří tomu, že k tomu Američané nepřistoupí. Zmiňoval, že z americké strany právě má signály, že by k tomuto kroku neměli přistoupit. Také eurokomisař Jurgensen prohlásil, že omezování toku energií není v ničím zájmu.
0: Skupina členských států, včetně Česka, tlačí na odklad metanového nařízení. Od příštího roku má zavést přísnější pravidla pro emise metanu při těžbě a dovozu ropy a plynu do Evropské unie. Naznačila Evropská komise, jestli státům vyhoví?
1: Ano, vypadá to, že tato iniciativa členských států by měla být úspěšná. Eurokomisař Jurgensen dnes uvedl, že Evropská komise skutečně plánuje část tohoto metanového nařízení odložit, a to o jeden rok. Na odklad platnosti tlačila právě Česká republika, která následně získala podporu dalších 19 států, včetně například Německa či Francie. Podle této skupiny států by ty nové povinnosti pro firmy, které plynou z toho metanového nařízení, mohly vést k další narušení dodávek ropy a plynu. Čili očekává se, že v příštích dnech či týdnech Evropská komise přijde s návrhem odkladu tohoto nařízení.
0: Bruselská zpravodajka Radiožurnálu Zdeňka Trachtová. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Good lucky, dobrou náladu vám z vysílání radiožurnálu zprostředkovali Daft Punk a Pharrell Williams. Teď přesně ve 4:45 znovu na české silnice a dálnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Neprůjezdná zůstává D5 u Mýta, jak to vypadá s kolonami. Dálnice D5 z Plzně na Prahu je už přes 2 hodiny uzavřená na 49. kilometru. Havarovaly tam 2 kamiony. Před odklonem na exitu 50 Mýto popojíždí kolona asi 3/4 hodiny z 57. kilometru. Pozor dejte ovšem už za nájezdem z Plzně od Ejpovic, protože už kolem 64. kilometru začíná první fronta k exitu 62 Rokycany, kde řidiči hromadně sjíždějí. Na objížďce po silnici 605 se potom tvoří kolony jak v Rokycanech, tak hlavně mezi Svojkovicem a Holoubkovem. Před Cerhovicemi se potom vrací zpátky na dálnici. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak ze sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znát.

0: Čeští fotbalisté přivítají v pražském Edenu bronzové medailisty z letošního mistroství světa. Ve 20 hodin a 45 minut nastoupí v Lize národů proti Angličanům v přímém přenosu radiožurnálu a taky radiožurnálu Sport. Půjde o druhý zápas národního týmu pod španělským koučem Santim Deniou. Ve studiu radiožurnálu je Lukáš Antoš ze sportovní redakce. Dobrý den.
1: Hezký den ode mě.
0: Řada fotbalových expertů mluvila po sobotní prohře s Chorvatskem 1-2 o zlepšené hře národního týmu v porovnání s výkony české reprezentace na mistrovství světa. Podobné názory se objevovaly i na sociálních sítích. Projevilo se to v datech.
1: Datový analytik David Macháček sobotní utkání porovnal se zápasy národního týmu pod bývalým koučem Miroslavem Koupkem v baráži o mistrovství světa a na samotném světovém šampionátu. Podle Macháčka je s příchodem španělského trenéra Santiho Denii největším rozdílem kombinace po zemi a ústup od dlouhých nákopů a projevilo se to i v číslech.
2: Pod trenérem Koupkem hrál národní tým často velmi přímočaře a podíl dlouhých přihrávek se držel vysoko. Češi se pod novým koučem snažili o mnohem konstruktivnější rozehrávku po zemi, což se projevilo i na vysoké úspěšnosti přihrávek 83%.
1: Řekl radiožurnálu Sport David Macháček, bývalý mládežnický reprezentant, který se po konci profesionální kariéry věnuje datové analýze ve fotbale. Změna trenéra podle něj naopak zatím nepřinesla výrazný posun v agresivitě napadání a v ofenzivě se dál trápí při vytváření šancí v prostoru kolem pokutového území. Moderní je statistika očekávaných gólů, která vyjadřuje, s jakou pravděpodobností skončí střely brankou. Češi ani v jednom utkání mistrovství světa nepřekročili očekávaný jeden gól na zápas. Proti Chorvatům měli bilanci očekávaných gólů jen 77 setin branky na utkání.
0: Když se ještě podíváme na ten večerní zápas, už víme, kdo proti Anglii nebude hrát.
1: Jen na tribuně budou zraní Vladimír Coufal a také útočník Václav Sejk a křídelník Martin Schubert. Vyplývá to ze soupise, které dopoledne zveřejnila Evropská fotbalová unie UEFA. V sestavě nahradili kapitán Ladislav Krejčí, útočník Daniel Vašulin a záložník Ondřej Linger. Kdo bude v základní sestavě, se dozvíme zhruba hodinu před výkopem, tedy asi ve 7:45 večer.
0: České fotbalisty tedy čeká večer v Lize národů Anglie. Bude to druhý zápas pod novým trenérem Santim Deniou. Připomínáme, že na radiožurnálu nabídneme přímý přenos. No a teď jsme vás pozvali taky s Lukášem Antošem ze sportovní redakce. Díky a pěkný den.
1: Hezký den.
0: 16 hodin 52 minuty, teď je další muzika, konkrétně Dajdou.

0: Fotbalová liga národů na Radiožurnálu.
1: České fotbalisty čeká zápas s jedním z nejlepších výběrů planety. Na stadionu v Edenu přivítají Angličany, kteří na letním mistrovství světa skončili třetí a v nabitém kádru mají třeba jednoho z nejlepších útočníků posledních let, Harryho Kanea z Bayernu Mnichov. Utkání elitní skupiny fotbalové ligy národů mezi Českem a Anglií začne v úterý ve 20:45 a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu.
0: Radiožurnál.
2: Fandíme

0: Jana Prostá. Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kek-Kubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu symfonických

0: Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy má Jana Utendorfská.
3: Platy policistů a hasičů vzrostou o více než 2000 korun. Nejvyšší správní soud vyhověl Jaroslavu Brožovi ve sporu o jeho odvolání z katolické teologické fakulty. Utkáním Třince a Kladna začalo šesté kolo hokejové extraligy. Neprůjezdná je po nehodě dálnice D5 z Plzně na Prahu za mýtem. A zítra bude slunečno, teploty až 24 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby v příštích třech letech porostou. Každý rok si polepší o 2600 až 2900 korun měsíčně, řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
4: Jedním ze závazků naší vlády je zastavit rozevírání platových nůžek mezi vojáky, policisty, hasiči a dalšími příslušníky bezpečnostních sborů a navýšit nástupní plat na 50 000 korun nejpozději k 1. 1. roku 2029.
3: Tarifní složka platů by se měla každý rok navýšit o 1300 korun. S tím nesouhlasí Odborová unie bezpečnostních složek. Požaduje, aby se tarify zvýšily o 10%. V Kyjevě odstraňují následky několika denních nepřetržitých ruských útoků. Ruské drony dnes v noci zasáhly areál železničního nádraží. Ukrajinský prezident taky informoval o útocích na datová centra, obchodní střediska a obytné domy.
5: Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu zdůraznil, že protivzdušné obraně se podařilo sestřelit ruské balistické rakety. Poděkoval proto Spojeným státům a Norsku za dodání protiraketových systémů NASAMS a také Francii a Německu za posílení protivzdušné obrany.
6: Tragédie Babného jaru. Je taký tragičný, absolutně příklad.
5: Odpoledne ukrajinský prezident uctil památku obětí masakru v Babím jaru, kde před 85 lety na konci září 1941 nacisti zavraždili téměř 34 tisíce židů a dodal, že nelze zavírat oči před terorem a zvěrstvy. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Městský soud v Praze se bude muset znovu zabývat odvoláním Jaroslava Brože z čela katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Rozhodl o tom nejvyšší správní soud, na který se Brož obrátil s kasační stížností. Tehdejší rektorka univerzity ho v minulosti na návrh akademického senátu fakulty dvakrát odvolala. Proti druhému odvolání se bránil žalobou u pražského městského soudu, který ji loni v prosinci zamítl. Už dřív ho ale nejvyšší správní soud přiznáním odkladného účinku do funkce děkana dočasně vrátil. Pražští dopravní policisté mají k dispozici mobilní hlukoměr. Přístroj dokáže odhalit nelegálně upravené výfukové systémy motocyklů a automobilů, které cíleně způsobují vyšší hluk. Hlukoměr zakoupil pražský magistrát za více než 260 tisíc korun. Reaguje tak na stížnosti obyvatel hlavně Prahy 1. Policie bude hlukoměr podle krajského ředitele pražských policistů Petra Matějčka využívat i při běžných silničních kontrolách.
7: Dneska, když to budu vědět, že tam jezdí nebo že tam mají plánovaný nějaký srazy, tak si tam preventivně ten přístroj a ty naše kluky pošlu a oni zase se budou chovat jinak. Víte dobře, jak to je, když je věc, která je může trestat, tak samozřejmě se k tomu postaví i oni. Věřím tomu, že to tak bude.
8: Sport.
9: Začalo šesté kolo hokejové Tip Sport Extraligy. Na ledě Třince nastoupili hokejisté Kladna. Zápas sleduje reportér David Procházka.
10: Máme za sebou 2,5 minuty a zatím Třinec hraje s Kladnem nerozhodně 0-0. Zatím brankáři na domácí straně Mazanec, na té hostující Brýzgala, nemuseli řešit žádnou složitou situaci. Z Třince David Procházka, Radiožurnál.
9: 17.30 odstartují duely Mladé Boleslavy z Plzní, Litvínova s Libercem a Pardubic s Českými Budějovicemi. Další dvě utkání se budou hrát od 18 hodin. Na Radiožurnálu Sport můžete poslouchat pořad s mikrofonem za hokejem. Čeští fotbalisté večer přivítají ve druhém utkání Ligy národů Anglii. Za ní by mohl nastoupit i obránce Lewis Hall, který hraje stejně jako český brankář Lukáš Horníček za anglický Newcastle.
11: Je výborný brankář, znám ho dobře z klubu. Chceme vyhrát, takže doufám, že se mu proti nám zase tolik dařit nebude.
9: Zápas začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ve 20:45.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Uzavřená D5 umítá kolony před Brnem na D1 i D2. Na dálnici D5 z Plzně na Prahu popojíždí kolona za sjezdem na Rokycany z 58. kilometru 3/4 hodiny k odklonu na exitu 50. Na kilometru 49 je totiž dálnice stále uzavřená po havárii dvou kamionů. Na D2 před Brnem směrem z Bratislavy se teď rozjíždí kolona od exitu 11 z Židlochovice. Po nehodě 3 aut na kilometru 7,5 se jede levým pruhem. Pro osobní auta zdržení teď kolem 10 minut, pro kamiony ještě delší. Na D1 před Brnem směrem z Ostravy se sune dlouhá fronta kamionů do zúžení u D2. První část je už na kilometru 225 za Vyškovem v pravém pruhu. Různě tam chvílemi zpomalují i v levém pruhu osobní auta. Ta potom čeká kolona hlavně u Holubic ze zhruba 211. kilometru 20 minut Krohlence. A na D1 z Prahy na Brno před zúžením na Šmejkalce zůstává zbytek fronty ze zhruba 18. kilometru na 10 až 15 minut. Kratší kolona je pak za sjezdem z D1 na silnici 3 v Merošovicích po požáru dodávky. Delší je tam kolona směrem z Benešova, začíná za 4 koly do Merošovic, je to ještě na 15:15. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude jasno v Čechách a večery na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná 20 minut Radiožurnálu. Slovo má Vladimír Kroc.
14: Organizace na ochranu lidských práv vyzývají premiéra Andreje Babiše, aby zrušil nedávné jmenování některých nových členů Rady vlády pro lidská práva. Mají pravdu, když varují před oslabováním odbornosti vládní rady a omezování už dosažených práv. Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je advokát Jakub Kříž, pedagog z katedry filozofie a práva Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, nově člen Rady vlády pro lidská práva. Dobrý den.
15: Dobrý den.
14: Jak jste se stal členem tohoto poradního orgánu vlády?
15: Jednoduše. Někdy v srpnu, nebo kdy bylo vypsáno otevřené výběrové řízení, to znamená zveřejněné nějaké formuláře na webu úřady vlády, ty jsem si stáhl, vyplnil, sehnal jsem si podporující organizaci, odeslal jsem datovou zprávu a čekal jsem. No žádná další aktivita z mé strany neproběhla.
14: A co vás vůbec k tomu vedlo? Co je motivem? Proč jste chtěl být členem rady?
15: No, motivem je, že lidská práva jsou mým životním tématem. Zabývám se jimi 20 let, jak akademicky, tak prakticky. Myslím, že jsem za tu dobu nabyl nějakých zkušeností. A ve chvíli, kdy bylo otevřeno to výběrové řízení, tak jsem se do ní přihlásil.
14: A je pravda, že za vaším jmenováním stala šéfka úřadu vlády Tinde Barta?
15: Jak říkám, odeslal jsem datovou zprávou přihlásil jsem se do výběrového řízení a pak se mě až ozvali novináři, že prý jsem byl vybrán. Já jsem se sám nevybral.
14: No, čili neproběhlo žádný pohovor, nic prostě. Dozvěděl jste se z médií, že jste členem této rady.
15: De facto ano, pak mě ještě přišel nějaký e-mail z úřadu vlády. Ano.
14: No a jak jsme řekli, lidskoprávní organizace proti vašemu jmenování protestují. Ano. U vás osobně se domnívají, že vystupujete proti zrovnoprávnění queer osob, že žádáte plošný zákaz interrupcí a prý jste taky proti zákazu fyzických trestů u dětí. Můžeme to reagovat?
15: Určitě si to můžeme probrat jedno po druhém. Mm-hmm. Já mám prostě pocit, že genderové odbornictvo a aktivistvo vyvolává morální paniku, protože tuší ztrátu monopolu na výklad světa, které mělo dosud. A že prostě lidi, kteří z té rady odešli, tak najednou křičí, že nikdo jiný nemůže být členem rady a že oni jsou ti, kdo mají určovat, kdo může být členem rady pro lidská práva.
14: Tak to možná úplně přesně není. Pojďme se věnovat těm konkrétním výhradám vůči vaší osobě.
15: Výborně.
14: Je to tak, že opravdu jste proti zrovnoprávnění queer osob?
15: Počkejte, co to znamená proti zrovnoprávnění queer osob? Já jako prostě ten pamflet, který dneska vyšel.
14: Asi teď nevím, který pamflet máte úplně přesně na mysli. Myslíte tu petici?
15: Ano, myslím tu petici.
14: Ona která není asi ze dneška, ale
15: no, dneska byla publikována. Dneska byla publikována. Nebo
14: já ji viděl včera.
15: Tak já jsem se o ní dozvěděl dneska. Tak je v podstatě jako založena na nějaké jako dezinformaci o mém profesním profilu. Jo, tam jsou jako formulace a to, co se o sobě jako za ten týden dočítám. Já bych snad nakonec tu petici proti sobě podepsal taky, jako když si čtu ty věci. Já jsem prostě vás jako advokát. Mám desítky klientů, ještě víc než desítky. Spolupracuji s nimi, vážím si toho, ano, dokonce mezi mými klienty je i Hnutí pro život, Aliance pro rodinu.
14: K tomu se dostaneme.
15: A teď tady jako se vytváří nějaký jako dojem, že teda advokát, který pracuje pro takové klienty, tak nemůže, jako nemůže být členem Rady vlády pro lidská práva.
14: Jo. Dobře, ale já jsem se zeptal, jestli je pravda, že jste proti to je jedno z těch tvrzení, zrovnoprávnění kvír osob. No to je
15: já to otázce ale nerozumím.
14: No ne, tak mají mít stejná práva jako všichni ostatní.
15: No mají mít stejná práva jako všichni ostatní.
14: Dobře. Jak je to s tím plošným zákazem interrupcí? Měly by být interrupce plošně zakázány podle vašeho názoru?
15: Dohledejte mě, jaký můj výrok
14: na tohle téma. Teď se k tomu můžete jednoduše vyjádřit. Já se ptám, jestli je to pravda.
15: Ať ti, kdo tvrdí něco takového, ať teda dohledají nějaký můj výrok na toto téma. Já se tím zabývám, ano. Myslím si, že když v Radě vlády pro lidská práva máme zastánce potratu, a to až do 9. měsíce v těhotenství, že tam může být i někdo, kdo je jejich odpůrce. A já jsem se třeba prakticky zabýval otázkou domácího násilí vedoucího k potratu, jo, k donucování žen k potratu. A v této věci jsem skutečně s Hnutím pro život spolupracoval, i jsem se účastnil nějakých lékařských kongresů. Myslím si, že to je takový bílý slon, nebo to prostě takový slon v místnosti, protože tohle téma jako nikdo nezvedá.
14: Dobrá, vy jste advokát, takže mi zatím neodpovídáte jednoznačně jasně na tu otázku. Je to tak, že byste byl pro plošný zákaz interrupcí?
15: Počkejte, je na stole dneska plošný zákaz interrupcí?
14: No, ale kdyby byl, kdybyste měl na tu otázku odpovědět, bylo by to ano nebo ne?
15: Já nevím, co to je, kdyby byl, jo, to je prostě...
14: Dobře, možná se k tomu ještě vrátíme. Jak je to se zákazem fyzických trestů u dětí? Vyjadřoval jste se?
15: Já vůbec nevím, kde to vzali. Jo? Dobře, jak takže to vůbec nevíte. Jako není téma, ke kterému... Nebo fakt nevím, kde jsem se k tomu vyjádřil.
14: Já už, když jsem se to dnes... vás to, že proti vašemu jmenování a jmenování dalšího radního, tedy Daniela Blacka, označovaného za, a teď cituji, antitrans aktivistů. Vznikla petice, přesně tedy petice za vaše odvolání?
15: Nepřekvapilo, protože už jsem si to zažil dvakrát.
14: Kdy?
15: Poprvé, když jsem před dvěma, nebo čtyřma lety, třemi, nevím, omlouvám se, kandidoval na zástupce veřejného ochránce práv v Senátu, když probíhalo nominační řízení, tak ty samé neziskovky sepsali petici, takže mě to nepřekvapilo, když se ptáte na otázku překvapení.
14: No ale ty petičníci žádají transparentní vysvětlení kritérií a důvodů. Na jejich základě jste byli by dva do tohoto poradního orgánu vybráni.
15: Ano.
14: Připouštíte, že ten výběr mohl být neprůhledný, když říkáte, že vy sám jste prostě se to pak dosvěděl z médií, že
15: to
14: vlastně?
15: Znamená, že to tam někdo líknul, že jo? Protože standardní postup by byl asi, že bych se to dozvěděl běžnou cestou. Podívejte, já to nevybírám, já jsem sebe nevybíral, ale když tady se zpochybňuje moje odbornost, tak chci říct, že prostě akademicky se lidským právům věnuju. Všechny mé čtyři knihy, které jsem publikoval, se lidských práv nějak dotýkají, další články, stovky, přes 100 citací v akademických pracích. Jako advokát jsem třeba dělal případ Temple. Pan Temple byl protiprávně víc než 10 let protiprávně ve výkonu trestu. Byl odsouzen původně jako dvojnásobný vrah. Já jsem se mu bezplatně věnoval. Výsledek je, že Evropský soud pro lidská práva se ho zastal, ústavní soud se ho zastal a on odešel z vězení hlavní branou, jakožto oběť justičního omylu. Mm-hmm. Řekněte mě, co prostě víc může být jako lidskoprávní otázka, než je člověk jako takovou dobu vězněn.
14: A tak proto si tady o tom povídáme, snažíme se vyjasnit ty jednotlivé postoje, ale třeba podle deníku N neví, proč jste uspěli ani vládní zmocněnkyně pro lidská práva, šéfka poslaneckého klubu, ano, Taťána Malá, a údajně z vaší nominace nebyla nadšena, to jsem se dočetl. Mluvili jste o tom spolu?
15: Já jsem se to taky dočetl a já jsem s nikým nemluvil.
14: No ne, tak já se přiznám, že mě to překvapuje, protože bych čekal, že třeba bude nějaký pohovor. A byste se přihlásil a vzali vás.
15: To je asi, já předpokládám, že to tak proběhlo ve všech těch jmenováních, teda, a myslím, že jich byly jako desítky teď.
14: No a jak se díváte na jmenování někdejší Miss World Taťány Kuchařové, zakladatelky nadace Krása pomoci, která se věnuje důstojnému stárnutí seniorů? Vy jste ji poznal jako její právní zástupce, ale i vůči ní jsou ty výhrady.
15: Nepoznal jsem ji jako její právní zástupce. To prostě, já vám říkám, že já za ten týden jsem se o sobě dozvěděl tolik věcí. Já jsem paní Kuchařovou, ano, já jsem její právní zástupce nebyl. Já se dočítám dokonce i v těch peticích, že jsem ji zastupoval v nějakých řízeních. Nezastupoval, prosím vás. Já jako, jí mám v úctě jako každého člověka, ale přiznám se, že za ten týden jsem jako neměl čas, abych si něco o ní načetl říct.
14: Tak teď uvádíme ty věci na pravou míru. Třeba Jan Semper, šéfredaktor webu Manipulátoři.cz, se ptá, na základě jakého kritéria vláda vyhodnotila vaše dosavadní působení jako zkušenost s ochranou a dodržování lidských práv, když při hledání nových členů výslovně zdůraznila mimo jiné oblast práv LGBT plus lidí. Rozumím. Jako té pochybnosti.
15: Rozumím té pochybnosti, ale pan Semper zapomněl dodat, že těch oblastí bylo 6 až 10. A on tady zmiňuje jednu. A já si myslím, že ano, tohle není moje dominantní téma, práva LGBT osob, ale že mám prostě jiná silná témata, klasické svobody, klasická základní práva. Jo, nechci, abych... Já mám jako tak trošku pocit, že jsem předvoláván na shromáždění pracujících s výzvou soudruhu, tak nám tady dolož svoji odbornost.
14: Ale já myslím, že tak to úplně není, ale jak jsou na tom podle vás sexuální menšiny se svými právy u nás?
15: Já myslím, že jejich práva jsou zákonně ošetřena.
14: Dostatečně.
15: Dostatečně.
14: A vy sám sebe podle vlastních slov považujete za obhájce základních práv v jejich původním pojetí. Můžete to vysvětlit?
15: Rozumím. Víte, v odborné literatuře se už jako nějaké to desetiletí vede diskuze o tom, co to vlastně ten pojem lidských práv znamená, jestli prostě se neutrhl z toho svého původního vymezení, kdy lidskými právy byly označovány jenom řekněme nějaké jako principy demokratického právního státu nebo principy jako ochrany lidí v tom státě. A pak vznikaly jako druhá, třetí a další generace lidských práv. A v současné době ten diskurs lidskoprávní je prostě už úplně vymklý z kloubů. To je jako věc, o které se skutečně seriózně diskutuje v lidskoprávní literatuře, kdy v zásadě jakákoliv prostě skupina zájmová si svůj zájem označí jako lidské právo. A ve chvíli, kdy mu dáte prostě tu nálepku lidské právo, tak je to jeden z taky z nástrojů umlčování diskuze, jo, nebo omezování diskuze, protože vy tím najednou jako rámujete toho názorového oponenta jako bezmála fašistu, protože chce omezovat lidská práva. Takže to je ta myšlenka, která je zatím.
14: Právník Jakub Kříž z Rady vlády pro lidská práva je hostem 20 minut Radiožurnálu. Tomu označení právník protipotratového hnutí pro život se nebráníte?
15: No, je manipulativní. Jo? Bráním, protože když řeknete právník někoho, tak to... Takhle, možná, že v té lidově mluvě ne, ale minimálně jako v té odborné branži to jako vyvolává dojem jako nějakého zaměstnance nebo nějakého trvalého spolupracovníka, intenzivního spolupracovníka. Já jsem advokát a jak jsem říkal, ano, můžu jako říct, mám to s klientem, mám klientský souhlas, můžu říct, že hnutí pro život jako mezi mými klienty je, ale když řeknete, když mě prostě některá média titulují jako právníka hnutí pro život, tak jako vytrhávají nějakou entinu z toho, co dělám, ale já jsem prostě advokát, který má řadu klientů. Víte, já třeba s tím hnutím pro život jednak jsem spolupracoval, možná to je téma, jako které vás zajímá, jednak na tom donucování, na tom domácím násilí vedoucí k potratu, ale pak taky zastupuju účastníky dvou ročníků pochodu pro život, kteří byli terčem velice nevybíravých nenávistných projevů a útoků.
14: Promiňte, že vám skáču do řeči, ale právě v té souvislosti s pochodem pro život jste přirovnal interrupce k otroctví. Uh-huh. Je to tak? A na tom trváte?
15: Je to nějaká analogie, která rámcově dává smysl.
14: A psal jste o, zase budu citovat, globálním potratovém průmyslu, který těží nejen z výkonů, ale i ze zastřeného prodeje tkání a orgánů usmrcených nenarozených dětí. Máte k tomu tvrzení nějaké důkazy?
15: Já se přiznám, že teď na tenhle výrok jako nejsem připravený, takže vám tady nemůžu citovat odborné články, ze kterých jsem čerpal.
14: Ale jsou to vaše slova.
15: Asi jo, jako jsem si je nevyhledával, ale jako tady se bránit nebudu, pravděpodobně jsem to řekl nebo napsal.
14: A jak jste napojen tady na Alianci pro rodinu? Ta se zasazuje o model tradiční rodiny. Jaký chápete vy tu tradiční rodinu?
15: Já jsem napojen na Alianci pro rodinu, prosím
14: jako právník.
15: Profesionální Jasně. spoluprácí. Ano. Je to další z mých klientů, čili myslím, že v jednom soudním řízení jsem zastupoval Alianci pro rodinu. Pokud vím, tak Aliance pro rodinu říká, že stávající rámec rodinně právního uspořádání je dostačující a já s tím souzním.
14: ona se tedy, ta aliance vymezuje nebo vystupuje proti manželství stejnopohlavních párů. Je to i váš názor?
15: Já to rád jako myslím. Ano, je to můj názor. A prosím vás, tady jako jsou výroky, titulky, že někdo chce umenšovat lidská práva, když je proti stejnopohlavnímu manželství. Ale stejnopohlavní manželství nemáme v našem právním řádu. To znamená, když říkám, že stávající právní úprava je dostatečná, tak omezuju něčí lidská práva? No, jo, to jsou, takže se to interpretuje.
14: Potřebuje redefinice manželství. A
15: Ne, pozor. Ne? Redefinice manželství, to je právě to přijetí manželství pro
14: A k tomu by nemělo podle vás dojít.
15: No já říkám, že stávající právní úprava je lidskoprávně dostatečně konformní v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. Ten nevyžaduje, aby bylo v státech Evropy uzákoněno manželství osob stejného pohlaví a tudíž, že je dostatečné.
14: A jak se díváte na možnost adopce dětí stejnopohlavními páry?
15: Já jsem na to asi žádný text nepsal, ale... Jako
14: já se ptám na váš názor.
15: Můj názor, jsem k tomu skeptický. Ano, já mám za to, že adopce s dítí jsou samozřejmě velice citlivé téma, ale že tam je vhodné, aby ta adoptivní rodina simulovala to prostředí otce matky.
14: Jste také členem konzervativní katolické církevní organizace Opus Dei. Jste tedy politický lobbysta, jak vás označují některá média?
15: Říkajte, to jsou dvě věci. A teď si jako pojďme říct, chceme se tady sdílet o víře? Chceme si mi říct, jak to máme jako s otázkou víry? Jestli vy věříte, jestli já věřím?
14: Ne,
15: jo,
14: tak...
15: já jsem jako...
14: A máte já pocit, si myslím, že už je to příliš jako osobní otázka?
15: Já, jako, no to, co se teda jako probírá v médiích, to si myslím, že osobní je. Já
14: a
15: si myslím, že jsem víc...
14: Ano, to vysvětlit, a máme výborně. Na to už jenom 8 minut.
15: Ano, já jsem nezaznamenal po listopadu 89, že by se u nějakého kandidáta na veřejnou funkci řešilo v jeho veřejném kádrovém profilu, jak se vypořádal s náboženskou otázkou.
14: Dobře, pokud nechcete neodpovědět.
15: Ale... Ne, já vám rád odpovědím. Já jsem jako křesťan katolík, nestydím se za to, ale chci, aby se ty věci řešily férově a nikoho jiného se tady ve veřejném prostoru na tyhle ty otázky neptáte. A vy jako veřejnoprávní média. U nikoho jiného se z toho nedělá téma. Já nejsem žádný představitel katolické církve. Já jsem obyčejný laik, manžel, otec dětí. Nejsem žádný představitel Opus Dei, ke kterému duchovně patřím, nestydím se za to. Ano. Ale jako tenhle ten typ jako vytahování takhle intimních věcí.
14: Dobrá,
15: jako mám fakt pochybnosti.
14: A jak je to s tím lobbyzmem? Jste politický lobbysta? Četl jsem, že by to mohl být, nebo že v tom může být střed zájmu.
15: To jo, takže tam, takže prostě ty lidskoprávní rady na úřadu vlády byly plné zástupců neziskovek, které měly svůj program, který jeli jako v té rovině soukromé a potom ho tlačili paralelně v radě vlády pro lidská práva. Já žádnou neziskovku nemám. Já mám jako dost práce jako advokát. Jo. Já jako přijdu do kanceláře, mám ta frontu klientských úkolů.
14: Stačí odpovědět, nevidíte v tom žádný střed zájmu?
15: No střed zájmu jako rozhodně nevidím.
14: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s právníkem Jakubem Křížem. Rada pro lidská práva se má zabývat dodržováním závazků plynoucích z listiny základních práv a svobod a mezinárodních dohod o odstraňování diskriminace. Jak rozumíte tomu, že tato rada, ta nová, bude nově ve své činnosti, a zase cituji, zohledňovat závazky z vládního programového prohlášení?
15: Já se přiznám, že jsem ještě o tom neměl možnost s nikým diskutovat. Já to za sebe čtu tak, že je to přece jenom poradní orgán vlády. To znamená, že vláda třeba učí nějakou agendu, já nevím, například řekne, chceme řešit svobodu slova, tak se nám na to podívejte a dejte nám svoje názory, že je tam i ten nový institut menšinového stanoviska. To znamená, že, jako, že vláda tímto způsobem bude ovlivňovat částečně to, o čem se na radě bude diskutovat.
14: Jak se vyrovnáváte s tím, že mnozí označují tu změnu ve složení za rozvrat lidskoprávní agendy?
15: Víte, já si myslím, že v České republice lidskoprávní agenda nestojí na nějaké radě 630 mudrců, kteří se třikrát až čtyřikrát sejdou na 2 hodiny na schůzi na úřadu vlády v rámci svého volného času.
14: Třikrát až čtyřikrát jako za rok?
15: Ta rada vlády, politická práva, aspoň těch materiálů, které byly zveřejněné, a i když jsem se díval do zápisů, se schází třikrát až čtyřikrát za rok na 2 hodiny. Je to bezplatná funkce. Prostě vás na tom ochrana lidských práv u nás nestojí. Ochrana lidských práv je nějakým ohniskovým principem našeho právního řádu. K ochraně lidských práv jsou povolány všechny instituce, zejména moc soudní a zejména ústavní soud a další taky, například Úřad veřejného ochránce práv. Myslím, že ten systém ochrany je natolik robustní, že jeden kříž z 36 členů Rady vlády pro lidská práva nám tady to nerozloží.
14: Mimochodem, teď má ta rada nově o 3 členy víc. Řekl jste 36, nevím. Takže taky nevíte proč.
15: No takhle, 36 je číslo ze statutu, z toho stávajícího. Jestli kolik jich má reálně, to se přiznám, že nevím. Jo. Ale ve statutu...
14: Já to pochopil tak, že 33, a to asi není podstatné. Vládní lidskoprávní rada zasedá ve Strakově akademii. Ano. Její sekretariát je pod ministrem spravedlnosti. Myslíte, že je to lepší řešení, než dosud, kdy rada spadala do gesce úřadu vlády?
15: Já se přiznám, že na to nemám názor. To jsou prostě nějaké organizační věci.
14: No tak já myslím, že dobře víte, že k té reorganizaci došlo. Ano, bylo ano. Kolem toho docela velký poprask a mimochodem i vlastně díky tomu v té radě jste.
15: Ale nemám na to názor. Myslím si, že není otázkou lidských práv, jestli agendu bude zajišťovat ministerstvo spravedlnosti nebo úřad vlády.
14: Vláda vás jmenovala 21. září, pokud vím, tak se máte sejít zítra poprvé. Co bude první, co byste rád z pozice člena vládní rady pro lidská práva prosadil?
15: Jo, podívejte, já jsem typ, který si nejdřív věci rád osahá a odpozoruje. Takže já ze začátku budu koukat, pozorovat, sledovat. Já nejsem ten, kdo doučuje agendu Rady pro lidská práva. Ona má svého předsedu, má zmocněnkyni, čili já nekandiduju tam s nějakým programem, že bych řekl tak a zítra vystoupím, bouchnu do stolu a řeknu, pojďme se věnovat, já nevím, třeba sociálním sítím. Ale když se ptáte jako na nějaké myšlenky nebo něco, tak nějaká jako vizi nebo lidskoprávní výzvy, tak si myslím, že jednou z těch výzev jsou vztah lidských práv a nových technologií, včetně sociálních sítí, umělé inteligence a dneska třeba zase nebo včera nebo kdy vyskočila ta otázka chat control, skenování komunikace. To je lidskoprávní problém par excellence a myslím, že i jemu se můžeme věnovat. Nebo řeší se zákaz sociálních sítí do určitého věku. Tam taky prostě proti sobě se střetávají nějaké dva principy a není jednoduché najít tu správnou balanci mezi nimi. A myslím si, že i tam prostě je možné poskytnout nějaký pohled. Mm-hmm. Nakonec to stejně bude zákonodárce, respektive no, v konečném důsledku zákonodárce, kdo rozhodne o tom, které řešení převáží. Ale já to vnímám tak, že úkolem té rady je prostě poskytovat, zprostředkovávat nějaká expertní stanoviska.
14: Když se vrátíme k tomu úvodu, kdy jste říkal, že jste zkrátka se přihlásil, ucházel jste se o členství, jakým způsobem jste prezentoval nebo zdůvodňoval ten zájem být členem této rady, tohoto poradního orgánu vlády?
15: Já tady tu přednášku před sebou nemám, ale považuji za pravděpodobné, že jsem tam uvedl citát ze svojí osobní vize, kde mám napsáno, že na prvním místě jsem obhájcem práv, teprve na druhém advokát, podnikatel nebo akademik. Mm-hmm. Čili prostě pro mě je to srdeční téma. Myslím si, že v tom oboru nejsem neznámou osobou a přijde mě, nemyslím si, že je nějak nelogické, že jsem učinil tento krok.
14: Já možná tušíte, kam směřuju tou otázku, jestli vám to vlastně stojí za to, v tom smyslu, že asi jste nečekal to, co to vyvolá. A teď se vracím zase k té petici, když jsem se na ní díval včera, bylo tam nějakých 1500 asi podpisů. Čili vy jste nečekal, že to vyvolá takovou negativní ozvěnu.
15: Přiznám se, že jsem čekal, že budou někteří nespokojení, ale neočekával jsem takhle velkou reakci s ohledem na to, že jsem jeden z 36. Já myslím, že jsem člověk docela empatický, takže se dokážu vžít do těch, kteří proti mě protestovali, když jsem kandidoval na úřad veřejného ochránce práv nebo zástupce. To je monokratická instituce, zjednodušeně řečeno. Ano. Tady to je kolektivní orgán, kde je 630 členů, tak jsem očekával trošku více velkorysosti ze strany svých odpůrců. Takže to jako, oni vlastně říkají, že prostě soudruhu nemůžeš být nikde.
14: No, takže to první setkání bude zítra 21. září ano. A možná to bude mít nějaké další pokračování. V každém případě teď děkuji za rozhovor, to bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s právníkem advokátem Jakubem Křížem z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, členem Rady vlády pro lidská práva. Naschledanou.
15: Děkuji vám za pozvání a za milý rozhovor.
2: Je 17:30. Zprávy a Jana Utendorfská.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes setkal s prezidentem Petrem Pavlem. Schůzka se odehrála po uložení českých korunovačních klenotů zpět do korunní komory. Babiš to dnes řekl v poslanecké sněmovně. Podle něj s prezidentem mluvili o příštím zasedání Bezpečnostní rady státu, které je svoláno na 20. října. Zabývat se má aktuálními bezpečnostními hrozbami. Premiér zároveň odmítl kritiku opozice, že na ně vláda dostatečně nereaguje. Extrémní počasí letos způsobilo pěstitelům zeleniny přímé škody na úrodě za téměř 700 milionů korun. Uvedla to předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská. Poničená byla více než desetina osevní plochy. Podle srpnového odhadu klesne produkce zeleniny zhruba o 30%. Kosovský parlament jednohlasně odmítl verdikt zvláštního soudu v Hágu, který poslal na 25 let do vězení ex-prezidenta Hašima Tačiho. Souzený byl za válečné zločiny spáchané v době ozbrojeného boje kosovské osvobozenecké armády za nezávislost Kosova na Srbsku v letech 1998 až 99. Parlament v Prištině taky vyzval k přijetí opatření na ochranu oprávněnosti osvobozeneckého boje. A ministerstvo školství chce zjistit, jakou mají české děti fyzickou kondici. Na podzim proto Česká školní inspekce otestuje žáky třetích a sedmých tříd základních škol a druhých ročníků středních škol. Ministerstvo chce získat aktuální a srovnatelný obrázek o tom, jak se kondice dětí vyvíjí, v čem jsou silné a kde naopak potřebují pomoc. Výsledky taky podle ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO ukážou, ve kterých školách je potřeba cílená podpora.
8: Sport.
3: Dvojnásobný mistr světa Fernando Alonso bude i příští rok závodit ve Formuli 1. 45-letý španělský jezdec prodloužil smlouvu s týmem Aston Martin a ukončil tak spekulace o tom, jestli bude ve sportovní kariéře pokračovat. Stáj o tom informovala na svém webu. Smlouvu prodloužil i Alonsův týmový kolega Kanaďan Stroll.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Uzavřená D5 umítá kolony i na D1 před Brnem a Prahou. Na D5 ve směru z Plzně do Prahy je na kilometru 49 stále zastavený provoz po havárii dvou kamionů, respektive odkláněný před tím exitem 50. Tvoří se kolona z kilometru 58 a zabere kolem 40 minut. Pokud jedete už na Rokycany exitem 62 předtím, počítejte s kolonou na silnici 605 před Holoubkovem na čtvrt hodiny a pak se to plní i před Kařezem, za nímž se najíždí zpátky na dálnici. Na D1 z Brna na Prahu pozorně za Tasovem, na kilometru 159,5 leží tam velké kusy prasklé pneumatiky z kamionu v obou pruzích, vždy u kraje vlevo i vpravo. Je to nebezpečné zejména tím, že se v obou pruzích auta vyhýbají ke středu vozovky. Je to D1 z Prahy na Brno, 159. kilometr. Na D1 před Brnem směrem z Ostravy za Vyškovem čekejte první část kolony kamionů v pravém pruhu na kilometru 223, je pak různě roztrhaná až do Brna k D2. Kolem sjezdu na Slavkov u exitu 210 se potom brzdí i v levém pruhu a různě pomalu se jede k Rohlence. A ještě příjezd do Prahy D1, silný provoz za průhonicemi z 5. kilometru postupně kolona, a to jak k nehodě na začátku z Pořilovské, tak ke sjezdu na jižní spojku směr Smíchov osobním autem čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V noci se ochladí na 12 až 7, při uklidnění větru bude kolem 5 stupňů, výjimečně čekejte i přízemní mrazíky. Zítra pak bude jasno, v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy. Teď už pokračuje odpolední Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
2: A pokračujeme sportem v 17:34. Po zprávách jdeme na 3 zápasy hokejové Tipsport Extraligy. Na stadiony nás vezme moderátor Radiožurnálu Sport Martin Charvát.
16: Hezký den posluchačům Radiožurnálu, které vítáme na Radiožurnálu Sport, a řekneme jim o výsledcích na 3 stadionech. Nejprve na tom třineckém přijela tom Kladno a také reportér David Procházka.
10: 16. minuta zápasu Třinec Kladno 1-2, teď Pavel Petr a zápas Mladá Boleslav Plzeň.
17: Na začátku třetí minuty platí nerozhodný stav 0-0, David Kalva s utkání Litvínov Liberec.
18: Třetí minuta a Liberec vede v Litvínově 1-0. Z Litvínova David Kalva z Radiožurnálu.
16: Tolik krátké informace z hokejových stadionů pro posluchače Radiožurnálu.
12: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Ruský prezident Vladimír Putin podepsal dekret, na základě kterého majetek ruské pobočky obchodního řetězce Metro převezme nucený správce. Společnost Metro, ve které mají většinu čeští miliardáři Daniel Křetinský a Patrik Tkáč, má v Rusku 91 hypermarketů. Kontrolu nad provozem převezme firma UK Torque Rus, která vznikla počátkem září a má základní kapitál 2,5 tisíce korun. Situaci sleduje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup, který je teď ve studiu Radiožurnálu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Proč prezident Vladimír Putin znárodnil zrovna řetězec Metro?
1: Tak není to jediný takovýhle řetězec. O 2 týdny dříve byl znárodněn i řetězec Auchan francouzský, nebo třeba také společnost Nestlé, výrobce nebo prodejce kosmetiky Leroy Martin a tak dále. V zásadě to zdůvodnění je takové, že mají majitelé jsou tedy z zemí, které jsou nepřátelské vůči Rusku.
0: Majitelem firmy, která bude tedy spravovat ruská aktiva, je Němec Johannes Maria Tolej. Kdo to je?
1: To je zajímavý případ. Člověk, který začínal v německém Globusu, je to německý občan, který se v roce 2003 přestěhoval do Ruska. Tam vlastně rozvíjel právě vstup řetězce Globus do Ruska. Následně různě podnikal a v posledních letech byl ředitelem právě toho Metra jako takového. A získal mimochodem také ruské občanství.
0: Proč vlastně Metro v Rusku zůstávalo a neodešlo jako IKEA nebo některé další zahraniční společnosti?
1: Tak oni říkali na tom začátku, že mají zodpovědnost za svých asi 20 tisíc zaměstnanců, že to prostě nemohou si dovolit je hodit takhle přes palubu. Ve skutečnosti nejspíše doufali, že se to nějakým způsobem přežene. No a následně už vlastně ten prodej byl prakticky nemožný. Dneska se zahraniční společnosti vlastně nemohou prakticky zbavit svého majetku.
0: Komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup ve studiu Radiožurnálu. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: D5ka u Mýta je stále neprůjezdná. Na dálnici D5 z Plzně směrem na Prahu za Mýtem na 49. kilometru kolem 2:30 havarovaly dva kamiony. Uklid se protáhne, bude potřeba uklidit ještě vysypanou část nákladu, takže stále platí odklon na exitu 50 na Mýto. Před ním kolona z 58. kilometru zabere minimálně 40 minut osobním autem. Jede se po silnici 605 před Cerhovice. Tam se najíždí zpátky na dálnici. Pokud byste sjeli z dálnice už na exitu 62 Rokycany, čekejte na 605C kolonu před Holoubkovem. Teď se to trochu krátí, je to ještě asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

půjdu zase s tebou. Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času,

0: se bát, je lepší žití ve dvou.
1: Kouzlo samoty a Michal Hrůza, vy nejste sami, vy jste stále s odpoledním radiožurnálem. Na třech stadionech začalo šesté kolo hokejové Tip Sport Extraligy a na ty stadiony nás vezme moderátor radiožurnálu Sport Martin Charvát.
2: Hezký den posluchačům radiožurnálu, v 17 hodin a 49 minut vydáváme se na Třinecký, Mladoboleslavský a Litvínovský stadion. Nejprve do Třince, Třinec, Kladno, utkání Tip Sport Extraligy v hokeji, tam sleduje David Procházka.
3: Po první třetině Třinec prohrává s Kladnem 1-3, hosté se dostali do vedení rychle po gólech Ojamekyho a Bareše, pak Kuběsa snížil na 1-2, ale Daniel Odet opět z přesilové hry získal pro Kladno dvoubrankový náskok. Teď je utkání Mladá Boleslav Plzeň, které vidí Pavel Petr.
4: 11. minuta utkání, domácí prohrávají z Plzní 0-1, boleslavští měli úvodní šanci, Gavar se řídil sám na brankáře Malíka, ale toho neprostřelil a tak uřadovali hosté. V 6. minutě se v přesilovce prosadil Dominik Simon. Míříme na utkání Litvínov Liberec, sleduje ho David Kalvás.
5: 12. minuta, Liberec dvě velké šance využil, hned po 21 sekundách se trefil Adam Najman a v 10. minutě Lukáš Kachlíř a proto liberečtí Tygři vedou v Litvínově zaslouženě 2-0. Z Litvínova David Kalvas, Radiožurnál.
2: Tolik hokejové informace pro posluchače Radiožurnálu.

0: Poslouchali jste Roxette, stále je s vámi odpolední vysílání Radiožurnálu a za chvilku nabídneme hlavní zprávy, ty začnou přesně v 18 hodin a v 18.10 večerní publicistika s Věrou Štechrovou, která je teď ve studiu s pozvánkou. Dobrý den.
1: Dobrý den, my přineseme nové informace o Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy, kde řešili nákazu salmonelou. Ta škola by měla zítra začít znovu fungovat. Zavřená je od minulého týdne, kdy tam po školním obědě onemocnělo. Teď už, když se to sečte, na 390 lidí. Já se budu ptát, jak vypadají výsledky těch hygienických kontrol, jestli už jsou k dispozici a jestli je opravdu bezpečné školu znovu otevřít a jak by se děti ve škole měly chovat. Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby by měly v příštích 3 letech podle ministra vnitra Metnara vzrůst každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně, z toho 1300 korun by mělo jít do tarifu. Takový způsob se ale nelíbí odborům a já se budu ptát na to, proč a jak by si to představovali oni. No a k tragédii dnes došlo na slovenské základní škole ve Staškově nedaleko Čatce. Žák 8. třídy tam napadl nožem spolužačku a 2 učitelé.

0: host Radiožurnálu.
1: Jak moc město ovlivňuje náš život, aniž si to vůbec uvědomujeme. Vladimír 518 se v novém podcastu Českého rozhlasu Vltava Betonoví lidi vydává za architekturou, která utváří česká města. Proč některé stavby milujeme a jiné nám vadí? A co o nás prozrazuje způsob, jakým města stavíme a přestavujeme? Vladimír 518 bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Zločin je jednoduchý. Vyrůstá pořád ze stejných zákonitostí. Dokázala by si zjistit, jak a proč?
5: Pravdu je to bestiální čin.
4: Skoro jako rituál.
6: Vysílá tím signál, že by se mu mělo věnovat víc pozornosti.
7: Budu dělat s tebou. Major Holina je rizikový faktor.
8: Vyšetřujeme vraždu.
4: Dvě vraždy a v obou hrajete nějakou roli.
2: Kriminální seriál.
4: Nezapomeňte na polehčující okolnosti.
2: Vraždy v kruhu. V pondělí večer na ČT1 a v iVysílání.
9: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
10: Sněmovna jedná už 4 hodiny o nedůvěře vládě. Premiér odráží opoziční kritiku.
11: Já mám čistý stůl a vy neustále vykládáte nesmysly.
10: Tragédie na Slovensku. Žák základní školy zavraždil učitelku.
12: Mali by sme začať učiť rodičov, že učiteľ je nadovšetko.
10: Čeští fotbalisté se večer utkají v Lize národů s Anglií. Uzavřená zůstává dálnice D5 z Plzně do Prahy po nehodě za mýtem. A zítra bude slunečno, teploty až 24 stupňů. Dobrý podvečer.

0: Je úterý 29. září. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorfská.
1: Radiožurnál Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
0: Poslanci jednají o nedůvěře vládě. Schůzi nechala svolat opozice kvůli hospodaření Česka a možnému střetu zájmu premiéra. Jednání ve sněmovně sleduje reportérka Adéla Burešová.
2: Předseda ODS Martin Kupka kabinet zkritizoval za vysoký schodek v návrhu státního rozpočtu na příští rok. Vyjmenoval taky několik dalších důvodů, kvůli kterým by kabinet měl přijít o důvěru.
3: Za střet zájmu Andreje Babiše, za útoky na soudy, prezidenta, ústavní soud, nezávislá média.
2: Po Kupkovi vystoupila ministryně financí Alena Schillerová z ANO, kterou pak na téměř 2 hodiny na plénu vystřídal premiér Andrej Babiš z ANO. Podle něj nemá opozice jiný program, než je antibabiš.
4: Naše vláda pracuje. Oni nepracují a jenom pomlouvají, lžou a zvolávají takovéhle zbytečné schůze.
2: Teď mluví ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů, po něm přijdou na řadu další ministři a více než 50 poslanců. K hlasování by tak mohlo dojít nejdříve až zítra večer. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
0: Útok nožem na základní škole ve Staškově vyšetřuje slovenský úřad boje proti organizované kriminalitě. Policie stíhá 13-letého žáka pro obzvláště závažný zločin úkladné vraždy. Motiv zatím nezveřejnila. Jedna učitelka zemřela. V kritickém stavu zůstává napadená školačka. Vedení školy už několik dní před útokem nahlásilo blíže nespecifikované problémy v jedné třídě. Řešili je psychologové.
5: Žák zaútočil přímo ve škole po první vyučovací hodině. Ministr vnitra Matúš Šutaj-Eštok vyzdvihl reakci ředitelky.
6: Postupovala doslova podľa všetkých manuálov, ktoré k dispozícii sú, a zabránila tomu, aby ta tragédia nebola väčšia.
5: Podobné krizové postupy začalo Slovensko posilovat po loňském útoku ve Spišské Staré Vsi, kde student nožem zabil spolužačku a zástupkyni ředitelky. Vláda teď chce urychlit i nový zákon. Ten má školám, sociálním službám, zdravotníkům i policii umožnit lépe si předávat informace o rizikových dětech a zasáhnout dřív. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
0: Evropa je v zásobování naftou jednou z nejzranitelnějších oblastí světa. Ředitel Mezinárodní energetické agentury Fatih Birol to řekl v irském Dublinu, kde dnes jednají ministři pro energetiku států Evropské unie. Tématem je mimo jiné zvažovaný americký plán na dočasný zákaz vývozu nafty.
7: Birol připomněl, že zhruba polovina nafty dovážené do Evropy pochází ze Spojených států. Podle irského ministra pro klima a energetiku Daraga O'Briena by americký zákaz vývozu měl na Evropu zásadní dopad. Věří ale, že k němu Američané nepřistoupí. Také eurokomisař pro energetiku Dan Jurgensen prohlásil, že omezování toku energií není v ničím zájmu. Zdůraznil, že závislost Evropy na dovážených energiích je neudržitelná. 27 už podle něho letos za energie zaplatila o 100 miliard eur více, aniž by dostala jedinou molekulu ropy nebo plynu navíc. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
8: Víme, co se děje u vás.
0: Vyléčení žáci základní školy v újezdu nad Lesy v Praze se zítra vrátí do lavic. Dohodli se na tom hygienici s vedením školy a radnicí. Minulý týden se ve škole rozšířila salmonelóza. Nakazilo se 391 dětí i dospělých.
9: Průjmy, zvracení, vysoká teplota, třás, všechno.
10: Popisuje Jan Potněšil stav jeho dcery, která je po nakažení salmonelou stále v nemocnici. Podobně je na tom další rodič Jaroslav Grič.
11: Pro mě jako vedení školy absolutně ztratil moji důvěru.
10: Vyléčení žáci se ve středu budou moct vrátit do školy. V budovách ale budou platit zvýšená hygienická opatření, popisuje Martina Marešová, ředitelka protiepidemického odboru hygienické stanice hlavního města.
12: Byla provedena dezinfekce školy, domluvili jsme se na tom, jak mají se ty nemocní vrátit do kolektivu. Školní jídelna otevřena nebude.
10: Vedení školy se snaží zajistit náhradní stravování s externím dodavatelem. Zároveň oznámilo, že vymění dosavadní vedení jídelny. Josef Beneda, Radiožurnál.
0: Ochránci přírody vypustili do řek Moravy a Dyje více než 2000 jeseterů. Všechny ryby odchované v rybníkářství Pohořelice mají čip, takže je bude možné sledovat. Jeseter je kriticky ohrožený.
13: Tak první, už se ponoříme, aby tam natekla ta říční voda, aby se aklimatizovali. Prostě čekáme, až oni vyplujou.
5: Popisuje zástupce ředitelky České pobočky Světového fondu na ochranu přírody Jan Freidinger. Podle ichtyologa Jiřího Křeseny potřebuje jeseter přirozená říční koryta.
14: Má takový pěkný, sympatický čumáček, který při vysazování vystrkuje rád z vody. Samozřejmě přizpůsobený na život u dna té řeky.
5: Ryba se může dožít přes 10 let a dorůst do délky 60 až 70 cm. Hana Novotná, Radiožurnál.
0: Začíná týden knihoven. 30. ročník nabídne stovky literárních besed, autorských čtení, koncertů i tvořivých dílen.
15: Knihovny se dneska proměňují v instituce, které jsou schopné nabídnout mnohem víc.
5: Říká předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků Roman Hájek.
15: To, co je činí unikátními, je jejich schopnost propojovat, zprostředkovávat osobní kontakt, budovat vztahy a budovat i v tom online, i v offline prostředí napříč společenskými skupinami, napříč různými názory.
5: V krajských knihovnách v Liberci a Hradci Králové zároveň startuje kampaň Čtiza nároďák. Ta školám i veřejnosti nabídne čtenářský trénink a talk show s Jakubem Hákem alias Knihákem. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
16: Sport. 3 dny po prohře 1-2 s Chorvaty nastoupí čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů proti Angličanům. Duel začne v pražském Edenu ve 20 hodin a 45 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. V sestavě bude chybět obránce Vladimír Coufal, který má zdravotní problémy. Naopak kapitán Ladislav Krejčí, který proti Chorvatsku nenastoupil, je zpět v nominaci. Trenér Anglie Thomas Tuchel přiznal, že při videorozboru české sobotní prohry viděl ve hře Deniova týmu španělské prvky. A na Radiožurnálu Sport se teď vydáváme dál k 6. kolu hokejové Tip Sport Extraligy, kde se hraje 6 zápasů. Kolečko začínáme utkáním Třince s Kladnem, které sleduje David Procházka.
17: 24. minuta zápasu, Třinec prohrává s Kladnem 1-3. Pavel Petrvý skóre zápasu Mladá Boleslav Plzeň.
18: Po první třetině Mladá Boleslav hraje s Plzní 1-1. Utkání a Litvínov Liberec sleduje David Kalvás.
19: Poslední minuta úvodní třetiny, Litvínov prohrává s Libercem 1-3. Zápas Pardubice České Budějovice a Ota Gutwirth.
20: 5. minuta zápasu a platí Pardubice Budějovice 0-0. Teď Hradec Králové, Sparta a Krištof Kousal.
21: Kořenářek, který tak má šanci se trošku dostat do provozní teploty. Nahození Hradce Králové za branku.
16: Hradec Králové vede nad Spartou 1-0. Teď utkání mezi Olomoucí a Vítkovicemi. Sleduje ho Adam Kodet.
22: V 5. minutě je to zatím mezi Olomoucí a Vítkovicemi bez gólů. 0-0 i po ráně Petra Gevízeho. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Dálnice D5 z Plzně na Prahu na 49. kilometru nadále uzavřená po havárii 2 kamionů. Před odklonem na exitu 50 Mýto, kolona z 57. kilometru na 40 minut. Na D46 z Olomouce na Vyškov za Brodkem opatrně dojíždějte do kolony na 12. kilometru. Na 10. po nehodě vyprošťují auto z příkopu, provoz dočasně úplně zastavili. Na D11 z Hradce na Prahu za sjezdem na Lysou kolona ze 13. kilometru až půl hodiny do zúžení u exitu 8 Jirny a následně v Praze ucpaný východní okruh od sjezdu z Boleslavské D10 k nájezdu z Průmyslové až 30 minut. A silnice 46 z Olomouce na Bruntál je teď za Lipinou uzavřená, srazilo se tam nákladní auto s motorkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude jasno v Čechách a večery na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů. A místy bude taky větrno. Na Českomoravské vrchovině čekejte vítr s nárazy kolem 55, ve Frýdlantském výběžku až 70 km za hodinu. Tolik hlavní zprávy. Teď už nabízíme podvečerní publicistiku dnes s Věrou Štechrovou.
24: Jaké navýšení platů v bezpečnostních složkách chtějí prosadit odbory po dnešní schůzce s ministrem vnitra? Z jakých podmínek se má zítra znovu otevřít pražská škola zasažená epidemií salmonely? A zpřísní se po dalším tragickém útoku bezpečnostní opatření na slovenských školách? O tom všem budeme mluvit. Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby vzrostou v příštích 3 letech každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar s ANO s tím, že tarifní složka by se měla zvyšovat ročně o 1300 korun. Odbory požadovaly navýšení základních tarifů o 10%. Podle ministra Metnara je ale rozdělení na 1300 korun do tarifní složky a 1300 korun do stabilizačního příspěvku spravedlivější.
2: Když bychom šli tou cestou jenom tarif procenta, tak budeme příslušníkům v těch vysokých tarifních třídách přidávat hodně a tím v těch nízkých tarifních třídách budeme přidávat málo. A to je to, co de facto nás trápí.
24: A 300 korun má podle ministerstva vnitra připadnout na nadstandardní složky platu, například pohotovosti nebo přesčasy. Ve vysílání teď vítám předsedu Unie bezpečnostních složek Aleše Lehkého. Dobrý den.
3: Dobrý den.
24: Vy už jste předeslali, že se vám plán ministerstva vnitra dál nelíbí. Proč?
3: Tak my jsme to předeslali jako jednotně, jako všichni předsedové odborových svazů. Je to jednoduché. Ministr vnitra rok avizoval, že bude přidávat 5% do tarifních tříd všem příslušníkům a v podstatě za poslední 2 měsíce se nastal obrovský obrat a my nechápeme proč.
24: 1300 korun není 5%?
3: Ne, určitě to nevychází. 1300 korun do tarifní třídy je v podstatě řešení nějaké tarifní třídy v prvním stupni, úplně nováčka, ale pro ty lidi, které máme třeba u policie vzdělané, nebo ty, kteří vlastně dělají náročnou policejní činnost, kterou nemůže policista se základním výcvikem dělat, tak ty musíme prostě odměnit vyšším příplatkem, to je naše teze.
24: Jak se ale díváte na ten argument, že pokud by se tedy přidávalo procentuálně, dostali by nejvíc ti s vyššími platy a nejméně ti, kteří mají platy, když k policii nastupují nízké, tak není to relevantní argument?
3: Tak tenhle ten názor tady zaznívá a je pravdou, že od roku 2019 platí ustanovení zákona o služebním poměru, což je paragraf 115, kde v tom odstavci 2 je jasně napsaná zásluhovost v těch tarifních třídách. Takže zákonodárci předpokládali, že potřebují samozřejmě lidi, kteří se vypracují a dlouhodobě na sobě pracují a vykonávají náročnější činnost u té policie. Což samozřejmě musí být i náležitě ohodnoceno. Jak chceme potom ty lidi, kteří jsou zkušení, který mají jakoby rozsah těch znalostí větší než ta základní odborná příprava policisty třeba na dopravní službě nebo na pořádkový, tak jak je chceme odměňovat?
24: No ale to, není to tak, že ti zkušenější a ti, kteří dělají u policie náročnější práci, jsou právě v té vyšší tarifní třídě, vy jich tuší máte celkem 11.
3: Ano, to je pravda, ale tady se bavíme třeba o lidech, kteří jsou dneska v 9. platové třídě. Je to velmi třeba náročná činnost u vyšetřovatelů náročné kriminální činnosti. Ty, kteří vyšetřují zločiny, mnohastránkové spisy a tak dále. Takže myslím si, ty jsou partneři třeba těch státních zástupců, kteří jsou také nějakým způsobem ohodnoceni a v dnešní době tito lidé jsou v rámci toho spektra podhodnocování dlouhodobě a my jsme čekali, že právě že vláda, která dneska je zejména vlastně s ANO, co se týká v ministerstva vnitra, tak deklarovala před volbami, že chce ty bezpečnostní sbory stabilizovat. A my to jako stabilizaci nevidíme, toto.
24: A proč je pro vás tak podstatné, aby ty peníze na plánované zvýšení platů šly pouze do tarifů?
3: No tak je to zcela jednoduchý klíč, protože stabilizační příspěvek nebo příplatek, který se dneska v podstatě zase posiluje těmi 1300, tak se stává dneska jednou ze silnějších složek vedlejší, která je k tomu platu a v podstatě pokud na ní nebudou peníze za půl roku, tak i ten ředitel může odejmout. Takže tam nemáte tu jistotu, tu stabilizaci toho bezpečnostního sboru, protože když pak to nebudete dostávat za půl roku, tak se o té stabilizaci právě nebavíme.
24: Ten stabilizační příspěvek by, pokud tomu dobře rozumím, měl odměňovat praxi, cílit na regiony s velkým nedostatkem policistů, to znamená, že by neměl být plošný. A pokud teď minister říká, že 1300 korun by šlo do stabilizačního příspěvku, znamená to, že by se vlastně plošným stal?
3: Ano, v poslední dobou se právě toto stává jakoby pravidlem, že se přidává právě do těchto mimo tarifních složek a prostě ty policisté, hasiči, zejména hasiči, kteří jsou odměňováni taky z větší částí pohotovostmi, které taky nejsou počítány do tarifu a do třeba nemocenské, samozřejmě výsluhových nároků a tak dále, tak budou nejvíce zasaženi. A jsou to lidé v převážné většině trojka, čtyřka, pátých třídách. Jo. Jedna jsou hasiči, kteří vám tady pomáhají při požárech a živelných katastrofách. Takže myslím si, že to není úplně fér, tohleto jednotné oceňování, ale samozřejmě to i o té diskuzi. Nám spíš asi vadila i ten princip, že v pátek ministr ohlásil, jak to bude a s námi se de facto ten sociální dialog žádný nevedl. My jsme si dneska přišli poslednout de facto rozhodnutí a my bychom ho ještě rádi chtěli posunout.
4: Jak ho chcete posunout? Co plánujete dál?
3: Tak jednotně jsme se dohodli se všemi předsedy odboru, že oslovíme teda premiéra a ministryni financí, aby nám k tomu dali nějaké vysvětlení. Dáme své argumenty, které jsme dneska na ministerstvu vnitra řekli ministrovi a uvidíme, jestli to zafunguje.
4: Ještě na jednu věc se chci zeptat. Ministerstvo vnitra tvrdí, že chce, aby byl k začátku roku 2029 nástupní plat policistů a hasičů po absolvování odborné přípravy 50 tisíc korun. Pokud ty platy policistů vzrostou v příštích třech letech o těch zhruba 2600 korun, dostanete se na ten nástupní plat 50 tisíc v roce 2029?
3: Tam je problém s tím, že se s tím tak trochu už i čaruje, protože předchozí ty předvolební sliby, že vlastně ten 50 tisícový plat bude už od roku 2027. Bavíme se o tom, aby třeba armáda, která má dneska vyšší platy než ty příslušníci bezpečnostních sborů, aby se ty setřely ty rozdíly finanční a člověk si nevybíral, jestli půjde k armádě jenom kvůli tomu, že tam mají víc peněz. Takže tohle to k tomu nedochází a tímhletím přispíváním, který teďka rozhodli, že vlastně policie se dostanou hasiči 1300 do tarifu, 1300 do stabilizačního příspěvku a vojáci dostanou 2400, což je nějak avizováno, není to ještě úplně 100%
4: potvrzeno. To ještě nebylo rozhodnuto, myslím.
3: Ano. Tak, sice to není rozhodnuto, ale hovoří se o tom a pochybuji, že by vojáci nedostali přidáno, že by zůstali na nule.
4: Otázka je, jestli tak to také vlastně nepůjde částečně do tarifu a částečně do nějakého příspěvku.
3: Tak, je to, všechno to je možné, ale pak se bavíme o tom, když tato ten model bude, tak to vlastně zbíhání těch nůžek dojde za 42 let. No. Takže tyhle výpočty jsou neúprostný a my jsme prostě doufali v to, aby ty bezpečnostní složky byly stabilizované. Očekáváme obrovské v podstatě bezpečnostní opatření, pokud teda zanikne válka na Ukrajině, takže vnitřní bezpečnost prostě něco bude stát.
4: Aleš Lehký, předseda Unie bezpečnostních složek. Děkuju, naslyšenou.
3: Mějte se, pěkný den, naslyšenou.
4: Masarykova základní škola v Újezdu nad Lesy, kde řešili nákazu salmonelou, by měla zítra začít znovu fungovat. Škola je zavřená od minulého týdne, kdy po školním obědě onemocnilo na 390 lidí, 50 z nich skončilo v nemocnici. Nákaza se objevila i mezi dětmi ve školce a seniory, kteří ze školní jídelny odebírali pokrmy. Do základní školy se mohou podle radnice vrátit děti, které nemají příznaky nemoci. Děti ze školek by měly mít potvrzení od lékaře, včetně stěrů. My teď podrobnosti dodáme s Martinou Marešovou, ředitelku protiepidemického odboru Pražské hygienické stanice. Dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Vy tedy jako hygiena nemáte nic proti otevření školy a školky zítra? A pokud ne, ze jakých by to mělo být podmínek?
6: Nemáme určitě nic proti otevření školy a školky. Dneska proběhlo na hygienické stanici jednání s vedením školy a taky s představiteli městské části Újezdu nad Lesy, s tím, že byla dohodnuta nějaká opatření, ze kterých by mohla být škola znovu otevřena a školka. Je třeba zdůraznit, že salmonelóza je onemocnění, které se nepřenáší vzduchem, není to respirační nákaza a infekční je pouze stolice nemocného. To znamená, že za dodržování osobní hygieny u těch nemocných nelze předpokládat nějaký mezilidský přenos. To znamená, že my jsme se dohodli na tom, že vlastně bude se dbát na dodržování osobní hygieny mytí rukou u dětí. Jak jste už říkala, tak děti nebo všichni musí být klinicky v pořádku, aby se mohli do zařízení vrátit a u dětí ze školek požadujeme vyšetření na bakteriologické vyšetření stolice.
4: Proč totéž nepožadujete i u dětí, které se vracejí do školy?
6: My postupujeme přesně podle legislativy, existuje vyhláška 389 o systému epidemiologické bdělosti, tam je přesně nastavený systém opatření u nemocných školních i školkových dětí a u těch školkových dětí je to z důvodu toho, že vlastně jsou to maličký děti, které nedodržují tak úplně osobní hygienu a v rámci té školky je ten kontakt mezi těmi dětičkami daleko větší než u školy. To znamená, tak jak jsem řekla, mezilidský přenos u salmonely je ojedinělý a vzácný, proto ta opatření jsou nastavena tak, jak jsem říkala.
4: Přece jenom v té škole jsou i prvňáčci, druháci, to jsou stále malé děti, tak jaká opatření by měla škola dodržovat a zavést, aby opravdu tam ta hygiena rukou byla?
6: Domluvili jsme se, jednak proběhlo dezinfekce stravovacího provozu ve škole, proběhla dezinfekce a úklid vlastně ve všech prostorách, škol, školek, s tím, že je dohodnuto, že bude k dispozici dezinfekční prostředek na dezinfekci rukou pro dospělé, zejména teda pro pracovníky ve stravovacím provozu, ale i samozřejmě pro učitele a u dětí je dohodnuto, že bude vlastně dostatek tekutého mýdla, papírových ručníků na to mytí rukou a že bude dbáno na to, aby vlastně děti ty myly ruce před jídlem, po použití toalety a tak. Ta dezinfekce na ruce se u těch dětí úplně nenařizuje, protože v současnosti je mnoho atopiků a úplně si nechceme, aby vlastně ty malé děti používaly dezinfekční prostředek na ruce.
4: Jak je to u personálu jídelny, protože mezi kuchařkami byla nákaza také, tak z jakých podmínek se mohou vrátit do práce?
6: Kuchařky se mohou vrátit pouze za podmínek, že budou klinicky v pořádku a budou mít a vyšetření prokážou, že jsou negativní, to znamená, mohou se vrátit pouze s negativním výsledkem. A i u personálu stravovacího provozu, který neměl příznaky onemocnění, tak ten může v provozu být pouze za předpokladu, že bude mít tři negativní výsledky vyšetření stolice. Takže v současnosti vlastně je zajištěno stravování externí firmou, nebo bylo dohodnuto s vedením školy, že bude zajištěno stravování externí firmou.
4: Vy už jste minulý týden oznámili, že škola ten oběd nešťastný vařila z vajec po minimálním datu trvanlivosti a navíc špatným technologickým postupem. Našli jste v té školní jídelně ještě nějaké nedostatky, co je tam nutné změnit nebo bylo nutné změnit?
6: V té škole kontrolu prováděly kolegyně z hygieny dětí a mládeže, nedostatky žádné jiné nenašly a co se týká toho, co jste říkala, jak to musím jako upravit, byla použita teda vejce po minimální době trvanlivosti, tak, která by samozřejmě mohla být používána dál, kdyby bylo prokázáno, že budou používána bezpečným způsobem, ale to, co jste říkala o tom technologickém postupu nedodržení, tak předpokládáme to, protože pokud by došlo dostatečné teploty za dostatečný čas, tak ta salmonela by se ve vejcích zničila. Nicméně není to ještě prokázáno, takže určitě jsme nikde neřekli, že 100% byl nedodržen technologický postup, protože to je ještě ve fázi šetření.
4: Dohledáváte a kontrolujete i dodavatele těch vajec, jestli tedy v chovu není nějak výrazně rozšířená salmonela?
6: Protože tím, že vlastně v době kontroly na místě už nebyla žádná syrová vejce, která by my bychom mohli vyšetřit, tak jsme požádali o součinnost státní veterinární správu, která toho času provádí šetření jednak i u distributora a jednak i u vlastně toho chovatele nebo zajišťuje informace k tomu chovu jako takovému. Ale tam je to ve fázi ještě šetření.
4: Případem se mezi tím začala zabývat také policie. Spolupracuje s vámi?
6: No, předpokládám, že určitě budeme spolupracovat, ale zatím jsme dostali pouze jeden dotaz, na který budeme odpovídat.
4: Říká Martina Marešová, ředitelka protiepidemického odboru hygienické stanice hlavního města Prahy. Děkuji vám, naslyšenou.
6: Taky děkuji, naschledanou.
24: Žák 8. třídy základní školy v severoslovenském Staškově nedaleko Čadce dnes napadl nožem spolužačku a dvě učitelky. Jedna z nich zraněním podlehla, dívka je ve velmi vážném stavu. Na místo tragédie se vydali i slovenští ministři školství a zdravotnictví a ministr vnitra Šutaj Eštok. Ten mimo jiné poděkoval za rychlý zásah záchranným složkám.
7: Moje poďakovanie patrí aj pedagogom, ktorí sa snažili jej život zachrániť, samozrejme záchranárom, hasičom, jednoducho všetkým, ktorí na mieste tejto tragédie zasahovali. Chcem sa poďakovať z tohto miesta a vyzdvihnúť hrdinské konanie pani riaditeľky školy, ktorá pri tom bola a zabránila tomu, aby tá tragédia nebola väčšia.
24: Incident ve Staškově je dalším z řady útoků na slovenských školách, které měly v posledních letech tragické následky. Premiér Robert Fico dnes prohlásil, že školy musí být bezpečným místem. Prezident Peter Pellegrini označil dnešní událost za vážné varování pro celou společnost. Vývoji kolem tohoto útoku se dnes v deníku SME věnuje redaktor Jan Krempaský. Dobrý den.
8: Dobrý den.
24: Co zatím tedy víme o tom, co se ve škole ve Staškově stalo?
8: Áno, tak k incidentu alebo k tomu napadnutiu malo dôjsť po prvej vyučovacej hodine, čiže pred nejakou 9. hodinou ranou. Podľa tých informácií, ktoré prenikajú, ale zatiaľ nikto oficiálne nepotvrdil, malo dôjsť k nejakej potýčke, bitke, no a počas tejto bitky, ktorú sa snažili nejakým spôsobom ukončiť alebo teda riešiť učiteľky, tak došlo k tragédii. Tá bitka zrejme prebiehala medzi tým útočníkom a jedným dievčaťom, ktoré je teraz vo vážnom stave. Učiteľka, ktorá sa to snažila riešiť, tak má 61 rokov alebo mala. A tá dopadla najhoršie, lebo útočník ju zasiahol 7 bodnými ranami, nožom a tým pádom tým zraneniam teda podľahla, nepodarilo sa ju oživiť. Ďalšia 44-ročná učiteľka, ktorá sa to tiež snažila riešiť, tak tá dostala jednu ranu, bodnutie nožom teda do hrudníka, tá sa nachádza práve v fakulte nemocnici v Čiline a dievča, ktoré teda bolo tiež zasiahnuté nožom do brucha, tak sa nachádza v Martinskej univerzitnej nemocnici a je vo vážnom kritickom stave. Hneď na to zasiahla riaditeľka školy, ktorú ocenil aj minister školstva Tomáš Drucker a vnitra takisto Šutaj Eštok, ktorá vraj zabranila väčšej tragédii. Nevieme presne, nepodarilo sa nám overiť, že čo išlo, o čo presne išlo, lebo teda oficiálni predstavitelia sú veľmi, by som povedal, že skupina slovo, respektíve chcú všetko nechať na orgány v trestnom konaní.
24: Ano, minister vnitra dnes řekl, že úřady se nebudou vyjadřovat k možným motivům dnešního útoku. Podle televize TA3 je možné, že žák 8. třídy, kterého vychovávala babička, se mstil za to, že měl kvůli špatnému prospěchu zakázáno ministrovat v kostele. Je to samozřejmě jedna z verzí, zaznívají i další?
8: Áno, áno. A práve teraz večer naši redaktori, ktorí sú regionálni na mieste, tak sa rozprávali s jednou žiačkou, spolužiačkou tohto útočníka a aj to jej vyjadrenie, ktoré samozrejme tiež nemáme overené, je to, že ten incident sa ťahá od minulého piatku, čo by sedelo s vyjadrením ministra školstva Tomáša Druckera, že tam bol nejaký incident, ale podľa neho nie vážny. A ten incident mal spočívať v tom, že tento útočník upravil nejakú fotografiu z koncentračného tábora tak, že do hlav niektorých väzňov alebo dozorcov dal fotografie niektorých učiteľek, s ktorými asi nemal teda dobrý vzťah. No a na tento jeho počin malo upozorniť práve to dievča, ktoré je teraz v kritickom stave, ktoré zasiahol teda bodnou ranou nožom teda do brucha. No a teda má riaditeľka toto, keď ešte bol teda tento incident, že údajne mal upravovať teda tú fotku, tak niekto začala riešiť a niekde prišli nejaké intervenčné týmy ešte minulý piatok na školu, ale ak by to bolo to, tak minister školstva Drucker to označil, akože nebolo to niečo mimoriadne závažné, ako niečo v štýle karikatúry, ale ocenil tú riaditeľku, že hneď to začala riešiť. Bohužiaľ, nedokázala zabrániť tej tragédii, ktorá sa stala.
4: Případ ze severoslovenského Staškova budeme i dál sledovat. Tohle byl Ján Krempaský, redaktor deníku SME. Díky za informace, naslyšenou.
8: Dovidenia, do počutia.
4: Tolik dnešní podvečerní publicistika. Vy se k hlavním zprávám, rozhovorům a komentářům můžete vrátit i ve všech podcastových aplikacích a v podcastové aplikaci Můj rozhlas CZ. Teď už budou na řadě aktuální zprávy. Zůstaňte dál s Českým rozhlasem, ať už to bude kterákoliv stanice. Věra Štechrová přeje dobrý podvečer.
9: Zprávy a Jana Utendorfská.
0: Znečištění vody olovem u Odoleny vody u Prahy prověřují středočeští policisté. Mají podezření na poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Vyšetřování potrvá podle policejní mluvčí Vlasty Suchánkové několik týdnů. Voda v oblasti není pitná od čtvrtka. Omezení se týká 12 obcí. Společnost Baťa příští rok zavře závod v Dolním Němčí na Uhersko-Hradišťsku. O práci přijde přes 90 lidí. Podle člena představenstva firmy Andrea Montagnoliho se provoz závodu už nevyplatí. Baťa v Česku dál zůstane jako maloobchodní prodejce. Závod v Dolním Němčí je posledním ve střední Evropě. Lídr strany Alternativa pro Německo v Sasku-Anhaltsku Ulrich Siegmund se pokusí stát zemským premiérem. V prosinci chce předstoupit před poslance zemského sněmu. A to i přesto, že AfD mezi nimi nemá většinu. Informovala o tom agentura DPA s tím, že Siegmundovi by k funkci premiéra mohlo pomoci strana spojenectví Sáry Wagenknechtové a minimálně jeden přeběhlík. A nízká hladina Lipna zastavila přívoz mezi Horní Planou a bližší Lhotou. Denně přepravil přibližně 100 aut, která teď musí nádrž objíždět. Přívoz se na vodu vrátí ve chvíli, kde se hladina zvýší o 0,5 metru. Sport. Německý fotbalista Thomas Müller stráví i příští sezónu v zámořské MLS v dresu Vancouveru Whitecaps. 37-letý útočník prodloužil smlouvu o další 0,5 roku a po novém roce absolvuje s kanadským týmem překlenovací zkrácený ročník. Müller přestoupil do Vancouveru loni v létě z Bayernu Mnichov, ve kterém strávil celou předchozí kariéru. Loni dovedl Whitecaps do finále MLS a v aktuálním ročníku s nimi vede západní konferenci.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Překážka na D1 na Šmykalce, neprůjezdná D5 u Mýta. Na D1 z Brna do Prahy opatrně před začátkem omezení u opravovaného mostu na Šmejkalce na 25. kilometru stojí ve středním pruhu porouchaná dodávka. Už je přední světelná šipka, brzdí se a projíždí se vpravo stoupacím a levým pruhem. Dálnice D5 z Plzně do Prahy pořád za mýtem na kilometru 49 uzavřená. Po havárii 2 kamionů uklízejí vysypaný náklad. Provoz odklánějí exitem 50, před ním se tvoří kolona z 57. kilometru, popojíždí se 40 minut. Sjeceda už před tím exitem 62 Rokycany a jet už odtamtud po silnici 605 před Cerhovice, kde se potom vrací na dálnici. Kolem Kařezu ovšem vzniká kolona zhruba na 20 minut. Na D46 z Olomouce na Vyškov za Brodkem čekejte kolonu z 12. kilometru, sune se 5 až 10 minut na 10. Tam se po nehodě pořád jede jenom jedním pruhem.
10: Po zhruba půl hodině nastaveného provozu pustili průjezd levým jízdním pruhem. Auto na střeše je mimo vozovku pořád.
23: A silnice 46 z Olomouce na Opavu je v zatáčkách za Lipinou uzavřená. Po střetu motorky s nákladním autem je cedá přes hraničné Petrovice. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Teploty v noci klesnou na 12 až 7, při uklidnění větru bude kolem 5 stupňů, výjimečně čekejte i přízemní mrazíky. Zítra pak bude jasno, v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno, teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi teď už večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.
11: Dobrý večer, už vám přejeme z vysílání radiožurnálu a po zprávách jdeme na 6. kolo hokejové Tip Sport Extraligy. Slovo má moderátor radiožurnálu Sport Martin Charvát.
12: Ve vysílání radiožurnálu Sport znovu vítáme posluchače radiožurnálu. Hraje se na všech 6 stadionech, kde dnes bylo plánováno kolo hokejové Tip Sport Extraligy. Znovu začínáme v Třinci, kde se začalo hrát nejdříve. Třinec, Kladno, David Procházka.
5: Necelé dvě minuty do konce druhé třetiny, Třinec Kladno nerozhodně, 3-3, Mladá Boleslav Plzeň a Pavel Petr.
18: Osmá minuta druhé třetiny, platí nerozhodný stav 1-1. O utkání Litvínov Liberec informuje David Kalvás.
19: 25. minuta, Liberec vede v Litvínově 3-1, utkání Pardubice České Budějovice a Ota Gutwirth.
20: 17. minuta a platí Pardubice Budějovice 1-1. Jak je to mezi Hradcem a Spartou, ví Krištof Kousal.
21: V 16. minutě Hradec Králové vede nad Spartou 3-0 a utkání Olomouc Vítkovice vidí Adam Koret.
22: V Olomouci zbývají dohrát dvě vteřiny z první třetiny, ve které Olomouc vede nad Vítkovicemi 1-0. Z Olomouce Adam Koret, Radiožurnál.
16: Takové jsou hokejové informace pro posluchače Radiožurnálu.

0: Ochránci přírody dnes na čtyřech místech vypustili do řek Moravy a Dyje přes 2000 jeseterů. Očipované ryby pochází z rybníkářství Pohořelice. Jeseter je původní druh velkých evropských řek, v dnešní době je ale kriticky ohrožený. Ekologové se snaží obnovit i podmínky, které jeseteři potřebují k životu.
1: Tak první už si pluje.
2: Ochránci přírody přivezli jesetery v okysličených nádržích a po zhruba 80 kusech je nejdřív přesunou do menší kádě, no a potom už do řeky Dyje, popisuje zástupce ředitelky České pobočky Světového fondu na ochranu přírody Jan Freidinger.
3: Lehce ji ponoříme, aby tam natekla ta říční voda, aby se aklimatizovali. Už prostě čekáme, až oni vyplujou.
2: Všech 2100 ryb před převozem očipovali, trvalo to 2 dny.
3: My budeme ty data sbírat, budeme dělat monitoring a to bude sloužit jako podklad nějaké studie, která by vlastně nadizajnovala, jak by ta ochrana jesetera v budoucnu mohla vypadat nejen tady na Dyji, ale i na řece Moravě. Ten jeseter je takový lakmusový papírek té řeky, kde se daří jeseterům. To vlastně ukazuje, že ta řeka je v pořádku, že je zdravá.
2: Jeseter za posledních 150 let z přírody téměř vymizel, vysvětluje Freidinger.
3: Z velké části díky pytláctví, díky kaviáru, který se stal cenou komoditu, ale samozřejmě ten jako největší hřebíček do jakve byla stavba přehrad, Železná vrata, Gabčíkovo a podobně.
2: Ochránci přírody tady zmínili, že jeseter se dá přirovnat vlastně k české verzi žraloka, popisuje ichtyolog Jiří Křesina.
4: Stará vývojová vlastně větev, má takový pěkný, sympatický čumáček, který při vysazování vystrkuje rád z vody. Samozřejmě je přizpůsobený na život u dna té řeky, kde svýma ústama, které jsou situovány na spodní straně toho těla, získává tu potravu, dá se říct, ze dna.
2: Původně chtěli ochránci přírody vysazovat ryby už před létem. Jeseter je ale citlivý na vysoké teploty a proto to odložili až na podzim. Hana Novotná, Radiožur.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Uzavřené jsou stále D5 u Mýta i 46 za Lipinou. Na dálnici D5 z Plzně na Prahu je za sjezdem na Mýto na 49. kilometru. Už přes 4 hodiny dálnice uzavřená, těžce tam havarovaly dva kamiony, navíc se vysypal náklad. Odklon zůstává předtím na exitu 50, kolona se k němu sune z 57. kilometru stále asi 40 minut, kamiony i déle. Někteří taxi jíždějí už předtím exitem 62 Rokycany. Na objížďce po silnici 605 čekejte kousek za Mýtem kolonu, je to asi na 20 minut za Kařes. Tam se potom na dálnici najíždí před Cerhovicemi exitem 41. A neprůjezdná je stále i silnice 46 z Olomouce na Opavu v obou směrech v zatáčkách za Lipinou. Střetla se tam motorka s nákladním autem. Náhradní trasa možná přes hraničné Petrovice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Ve večerním radiožurnálu sledujeme taky hokejovou Tip Sport Extraligu. Spojujeme se proto s radiožurnálem Sport a moderátorem Martinem Charvátem.
1: Ve vysílání radiožurnálu Sport vítáme posluchače radiožurnálu, které zajímají hodně vyrovnané hokejové zápasy. Začínáme naše kolečko na Třineckém stadionu Třinec Kladno a reportér David Procházka.
2: Po dvou třetinách 3-3 mezi Třincem a Kladnem. Teď zápas Mladá Boleslav Plzeň a Pavel Petr.
3: 5 minut a 55 sekund zbývá odehrát ze druhé třetiny. Stav je nerozhodný, 1-1 na vedoucí branku a Simona odpověděl domácí Gavars. O utkání Litvínov Liberec ví víc a také to poví David Kalvás.
4: 33. minuta, samé trojky, skóre 3-3. Domácí prohrávali už o 3 góly, ale dokázali vyrovnat. Zápas Pardubice České Budějovice a Otaku Tvirt.
5: Druhá třetina začne za 10 minut za vyrovnaného stavu 1-1. Trefili se domácí Košťálek a hostující Ordoš. Jak to vypadá v souboji Hradec Králové Sparta, to řekne Krištof Kousal.
6: Po první třetině Hradec Králové vede nad Spartou 3-1, vedlo už 3-0 po 5 minutách, ale pak snížil hostující kapitán Filip Chlapík. Co zápas Olomouc Vítkovice, to řekne Adam Koret.
7: V Olomouci za 3 minuty začne druhá třetina, poté první. Vedou domácí 1-0 po gólu z 10. minuty od obránce Petra Gevízeho, který zužitkoval krásnou přihrávku Daniela Herčíka. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
1: Tolik hokejové informace pro posluchače Radiožurnálu.

0: Komunální volby jsou plné zajímavých příběhů. Víte, ve které obci už 24 let vybírají z jediné kandidátky? Kde se v Česku ucházejí o hlasy jen ženy? A na jakém místě naopak nikdo kandidovat nebude? Volební perličky. Reportér Lubomír Smatana pro vás natočil zajímavosti napříč republikou. Volební perličky. Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Jak moc město ovlivňuje náš život, aniž si to vůbec uvědomujeme. Vladimír 518 se v novém podcastu Českého rozhlasu Vltava Betonoví lidi vydává za architekturou, která utváří česká města. Proč některé stavby milujeme a jiné nám vadí? A co o nás prozrazuje způsob, jakým města stavíme a přestavujeme? Vladimír 518 bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT 1. Znalecký posudek často rozhoduje o verdiktu soudu. Kdo ale kontroluje znalce? Premiéra pořadu Rozpleteno, moc bez taláru. ČT 2. Láska ji dovedla až do západočeských Poběžovic. Výjimečný příběh jedné z prvních Japonek v Evropě v premiérovém dokumentu Mitsuko, hraběnka v srdci Evropy. A ČT Art uvede životní příběh slavného průkopníka moderního umění. Andy Warhol, Americký sen. Úterní večer s Českou televizí.
5: Technologie naživo. Biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firem z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna. Robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně. Mediálním partnerem je Radiožurnál. Více informací na msvbrno.cz.
6: Radiožurnál je 19 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
7: Mimořádná daň na rafinérie ohrožuje podle společnosti Orlen Unipetrol investice i stabilitu trhu. Policie se připravuje na nezákonný sjezd tuningových aut do Prahy a Brna, by jich mohly přijet tisíce. Hokejisté Třince hájí extraligovou neporazitelnost v zápase s Kladnem. Neprůjezdná zůstává po nehodě dálnice D5 z Plzně na Prahu u Mýta a zítra bude slunečno, teploty až 24 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
7: Společnost Orlen Unipetrol kritizuje mimořádnou daň na rafinérie. Návrh minulý týden schválila vláda. Firma jako jediná v Česku provozuje rafinérie a považuje se za součást kritické infrastruktury. Daň podle ní ohrozí investice i stabilitu trhu s pohonnými hmotami. Navíc je podle mluvčího Pavla Kajdla otázkou, jestli je v souladu s ústavním pořádkem. Daň působí zpětně a dopadá jen na jedinou společnost.
8: Protože zpětně mění podmínky pro podnikání v tomto roce. Navíc budou ohroženy naše investice do stability výroby pohonných hmot a zajištění energetické bezpečnosti České republiky. Každá miliarda odvedená na této dani bude chybět při financování modernizačních a rozvojových projektů, bez kterých nebudeme plnit přísné unijní podmínky.
7: Ministerstvo financí se ke kritice společnosti Orlen Unipetrol zatím nevyjádřilo. Do Česka o víkendu zamíří tisíce tuningových aut na ilegální sjezd. Informovali o tom policisté z

0: Tím, že chystají rozsáhlá bezpečnostní opatření, zapojí se všechna dálniční oddělení, cizinecká policie a nasazený bude i vrtulník s termovizí nebo drony, říká mluvčí policie Violeta Canosky.
1: Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání, které by mohlo ohrozit ostatní účastníky silničního provozu.
0: Podle informací policie by měl sjezd speciálně upravených aut být v pátek v Praze a o den později v Brně. Hasiči, učitelé, ale i zdravotníci ve Francii stávkují kvůli plánovanému zmrazení platů. Tisíce zaměstnanců vyšli do ulic Paříže.
2: Na náměstí Bastily zněly bouchající dýmovnice a lidé skandovali hesla jako zdaňte bohaté nebo proti úsporným opatřením. V centru stávky jsou hasiči, kteří do Paříže přijeli z celé země. Upozorňují na to, že i kvůli rozsáhlým lesním požárům přibylo výjezdů, ale jejich řady ministerstvo vnitra roky neposílilo. Stěžují se taky na zastaralé ochranné pomůcky. Odborové svazy chtějí stávkou a protesty přimět vládu, aby přehodnotila plán na zmrazení platů ve veřejném sektoru od příštího roku. Kabinet Sebastiana Lecornyho tvrdí, že kvůli vysokému deficitu musí šetřit. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
0: Téměř měsíc už policisté pátrají po pohřešované Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. 38-letá žena odešla z domu bez dokladů i mobilního telefonu. Vystudovaná právnička, matka dvou dětí, pracuje jako asistentka soudce u krajského soudu v Ostravě. Policisté už prověřili 2000 hodin kamerových záznamů. Prohledali taky lesní porosty, kanalizaci v okolí přehrad, nemocnice, centra duševního zdraví i církevní střediska, potvrdil náměstek krajského policejního ředitele Martin Lichý.
3: Odchod paní Jany dne 3.9. nebyl standardní. Neodpovídal jejím běžným zvyklostem, když jde do práce. Paní Jana se v poslední době nacházela v nepříznivém psychickém stavu. Chceme informovat, že činila kroky k vyhledání odborné pomoci. Pátrání po paní Janě je maximální prioritou policie Moravskoslezského kraje.
4: Sport. Dosud neporažení hokejisté Třince hostí v šestém kole Tip Sport Extraligy páté Kladno. Odehraný čas a stav zápasu přidá reportér David Procházka.
5: Ve 46. minutě stál nerozhodně mezi Třincem a Kladnem 3-3. Pavel Petr poví, jak se vyvíjí skóre zápasu Mladá Boleslav Plzeň.
6: Po dvou třetinách nerozhodně a to 1-1. Pojďme na zápas a Litvinov Liberec. David Kalvas má slovo.
7: Poslední minuta druhé třetiny, Litvínov prohrává s Libercem 3-4, utkání Pardubice České Budějovice a Otaku Tvirt.
8: 24. minuta a platí Pardubice Budějovice 1-1. Jak to je v duelu Hradec Králové Sparta, to ví Krištof Kousal.
9: Ve 22. minutě Hradec Králové vede nad Spartou 3-1, utkání Olomouc, Vítkovice vidí Adam Kodet.
10: Na konci 27. minuty po obratu Vítkovice vedou v Olomouci 2-1. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Neprůjezdná D5 umítá a teď taky D8 před tunelem Panenská. Nová komplikace je na dálnici D8 ve směru z Drážďan na Ústí a Prahu. Před vjezdem do tunelu Panenská na 87. kilometru zastavený provoz. Do tunelu se snažila vjet příliš vysoká nákladní souprava a automatika tunel uzavřela. Čeká se na policejní hlídku. Kolona teď stojí od exitu 87 Petrovice a natahuje se. Dálnice D5 z Plzně na Prahu zůstává na 49. kilometru uzavřená po odpolední havárii dvou kamionů. Provoz odklánějí exitem 50 Mýto. Pokud se chcete vyhnout koloně z 55. kilometru, která zabere pořád ještě asi půl hodiny, dá se sjet už na 62. kilometru na Rokycany a jet silnicí 605 už odtamtud. Potom je ovšem na objížďce kolona za Mýtem až za Kařes a zabere až půl hodiny. A na silnici 46 z Olomouce na Opavu v zatáčkách za Lipinou vyšetřují vážnou nehodu motorky a nákladního auta. Provoz je zastavený. Jet se dá přes hraničné Petrovice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude jasno, v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno, teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
13: Dobrý večer, 19 hodin, 6,5 minuty. Poslanci jednají o nedůvěře vládě. Po druhé za necelý rok schůzi nechala svolat opozice, tentokrát kvůli vysokému schodku rozpočtu nebo možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. No a my se do sněmovny pro aktuality vydáme už za chvilku ve večerním vysílání. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
11: Večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Poslanci už přes 5 hodin jednají o nedůvěře vládě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Mimořádnou schůzi nechali svolat opoziční kluby už po druhé za necelý rok. Hlavním důvodem je tentokrát hospodaření Česka a návrh rozpočtu na příští rok. Jednání ve sněmovně sleduje reportérka Radiožurnálu Adéla Burešová. Dobrý večer.
1: Hezký večer. To jednání začalo už odpoledne. Jako první se ke slovu dostal předseda ODS Martin Kupka. Ten vyjmenoval několik důvodů, proč by kabinet měl o důvěru přijít. Třeba kvůli možnému střetu zájmů premiéra Babiše nebo kvůli tomu, že vláda zpochybňuje nezávislost soudů. Velkou část projevu pak věnoval hospodaření Česka, na které podle Kupky doplatí budoucí generace.
2: Největší účet za tohle působení české vlády nesplatí ti, kteří dneska obývají Strakovu akademii. Budou to platit občané a především nejmladší generace. Ty za tohle zaplatí nejvíc.
1: Po Kupkovi už se dostali na řadu ministři a premiér Babiš, který svůj kabinet na plénu hájil skoro 2 hodiny a schůzi označil za zbytečnou. Podobně se pak vyjádřil taky ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO, který několikrát upozornil na poloprázdný jednací sál.
3: Svoláte si schůzi s tím, že tedy chcete diskutovat, nevím, kolik vás je tady, 3 drží stráž za ODS, KDU, ČSL, to musím říct, 3 tady jsou, stojí nás to kolik, 4 miliony za den, budeme tady minimálně 2 dny, možná 3, takže nás to vyjde na 12 milionů.
1: Někteří opoziční poslanci si na to dnešní jednání přinesli sebou i transparenty. Třeba předseda Pirátů Zdeněk Hřib přišel s takovým ve stylu plakátu k hororu. Nápis Schodek rozpočtu na něm totiž vypadá tak, jako by byl napsaný stékající krví.
0: Kabinet hlasování o nedůvěře ustál poprvé v únoru. Mimořádná schůze zabrala tehdy 2 jednací dny. Jak by to mohlo vypadat tentokrát?
1: No, ke slovu se dostal teď teprve 8. ministr, konkrétně rezortu vnitra Lubomír Metnar z ANO, a po něm by měli přijít na řadu ještě další ministři a až pak teprve řadoví poslanci, kterých se aktuálně do rozpravy hlásí 53. Hlasovat by se tak mohlo nejdříve tedy až zítra večer, možná spíš až v noci. Ve hře je ale i varianta, že bude jednání pokračovat i ve čtvrtek. K vyslovení nedůvěry potřebuje sněmovna 101 hlasů, k opozici by se tak muselo přidat ještě 9 koaličních poslanců, to je ale nepravděpodobné.
0: Ve sněmovně vše sleduje reportérka Radiožurnálu Adéla Burešová. Díky a pěkný večer.
1: Děkuji, naslyšenou.

Pokračuje večerní radiožurnál. Stovky lidí v Česku ročně onemocní rakovinou dutiny ústní. Příčinou nádorů v ústech a krku jsou často HPV viry. A právě na jejich výskyt se zaměřuje nová studie olomouckých vědců, kterou vám představíme za chvilku.

0: Olomoučtí vědci pracují na nové studii zaměřené na výskyt HPV viru u lidí nad 40 let. Infekce se přenáší především při sexu a může přispět k tvorbě nádorů v ústech a krku. Viry zdravotníci dokážou odhalit i pomocí jednoduchých kloktacích testů.
1: Kloktací test můžou lidé podstoupit i na zubní klinice Olomoucké fakultní nemocnice. Instrukce jednomu ze zájemců dává zdejší lékařka Soňa Zábojníková.
2: Tady máme odběrovou sadu, kelímek máte. Do kelímku si odměříme 5 ml vody a těsně před tím odběrem si trošičku odkašlete, pak všechnu tu vodu vezmete do úst, 20 až 30 vteřin budete kloktat. Zavřeme, protřepeme a odběr je hotovej takhle.
1: Otestovat se přišel i pan Petr. Proces je podle něj jednoduchý, rychlý a bezbolestný. Motivací pro něj bylo především to, že chce mít přehled o svém zdraví.
3: Z médií vím o nebezpečí HPV viru v souvislosti s aktivním sexuálním životem, takže to byl ten hlavní motiv.
1: Zároveň ho ale motivovalo i to, že pomáhá s výzkumem. Testy jsou součástí studie, která má ukázat četnost rizikových HPV virů v oblasti krku a úst u lidí v Česku. Pokračuje pověřená přednostka kliniky zubního lékařství Olomoucké fakultní nemocnice Iva Voborná.
4: Vlastně ta incidence jako taková nebyla prozatím nijak evidována a zjišťována v České republice. Takže tahle ta studie vlastně je za účelem zjištění incidence orofaringeálních nádorů, které mohou být způsobeny právě těma HPV virama.
1: Otestovat ve studii se může nechat kdokoliv. Základní podmínkou je věk nad 40 let.
4: Může přijít doslova kdokoliv z ulice.
1: Do odběru vzorků v rámci studie jsou vedle Olomoucké zubní kliniky zapojená i další zdravotnická zařízení, například v Praze, Brně nebo Jihlavě. Z Olomouce Josef Čermák, Radiožurnál.

0: Jana Prostová.
1: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Utendorfská.
4: Dnešní rozbory u Odoleny vody neprokázaly nadlimitní množství olova ve vodě, ta stále ale není pitná. Večer o tom informovali středočeské vodárny. Asi 15 000 lidí z 12 obcí severně od Prahy je tak i nadále odkázáno na pitnou vodu z přistavených cisteren. Policie začala kontaminaci prověřovat kvůli možnému poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Situací se dnes zabývala také Bezpečnostní rada středočeského kraje. Premiér Andrej Babiš hnutí ANO večer přivítal v zahradě Strakovy akademie v Praze předsedkyni italské vlády Giorgiu Meloniovou. Na schůzce i u pozdější pracovní večeře v Kramářově vile by měly probírat konkurenceschopnost Evropské unie, přípravu budoucího unijního víceletého finančního rámce nebo otázky evropské bezpečnosti. Slovenský parlament vyslovil nedůvěru ministrovi životního prostředí Tomáši Tarabovi. Návrh kromě opozice podpořila i vládní strana SNS, která Tarabovo odvolání požadovala od jara. Strana se kvůli tomu dostala do sporu s premiérem Robertem Ficem. Vyslovení nedůvěry členovi kabinetu sněmovnou podle slovenské ústavy znamená, že prezident tohoto ministra odvolá. A zdraví žáci ze školy v Újezdě nad Lesy v Praze se zítra vrátí do výuky. Dohodli se na tom zástupci hygienické stanice hlavního města s vedením školy a městské části. Minulý týden se ve škole rozšířila salmonelóza. Kuchyně zatím bude uzavřená. Škola se snaží zajistit pro děti náhradní stravování.
2: Sport.
4: Anglický fotbalový klub Manchester City porušil finanční pravidla Premier League. Vinu ve všech bodech obžaloby mu prokázala nezávislá komise. Vedení nejvyšší anglické fotbalové soutěže to uvedlo na svém webu. Manchester City podle komise mezi lety 2009 až 2018 uzavíral fiktivní smlouvy s partnery, zkresloval své ekonomické výsledky a výrazně překročil hranici povolených výdajů. Desetinásobní angličtí šampioni měli taky narušit vyšetřování a nespolupracovali s vedením soutěže.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D11 se před Prahou a uzavřená D5 u Mýta. Na dálnici D11 z Hradce Králové na Prahu pozorně za sjezdem na Jirny a Úvaly na 5. kilometru leží kusy prasklé pneumatiky a ve tmě jsou špatně vidět. Dálnice D5 z Plzně do Prahy za Mýtem na 49. kilometru zůstává uzavřená po srážce dvou kamionů, odklon exitem 50 a předním kolona z 54. kilometru teď už většinou jenom kamiony v pravém pruhu. Potom na objížďce po silnici 605 čeká kolona i osobní auta, kousek za Mýtem, za Kařes je to asi na 20 minut. Na dálnici D8 z Drážďan na Prahu už se za hranicí jede plynulé, průjezd tunelem Panenská je obnovený, byl pozastavený kvůli příliš vysoké nákladní soupravě, tu už policie odstavila. Silnice 46 z Olomouce na Opavu je za Lipinou uzavřená, v zatáčkách se tam srazila motorka s nákladním autem. V Praze ve Kbelské směrem nahoru na Letňany u nájezdu z Novopatské řeší nehodu. Kolona se sune ze spoda z Hloubětí na od Poděbradské potažmo už od Lehovce i přes 20 minut a fronta je před Kbelskou taky v Novopatské, hlavně kamiony už kousek za nájezdem od Černého mostu a z D10. Silný provoz čekejte na příjezdech na fotbal k Edenu, hlavně v Chodovské, kolona od podjezdu Jižní Spoky ke Kauflandu a pak se to různě trhá kolem Bohdalce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V noci se ochladí na 12 až 7, při uklidnění větru bude kolem 5 stupňů. Výjimečně čekejte i přízemní mrazíky. Zítra pak bude jasno, v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Teploty 20 až 24 stupňů. Takové byly zprávy. Dále s vámi večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.
3: A dál je s námi i hokejová Tip Sport Extraliga, kde se hraje šesté kolo, a proto se spojujeme s radiožurnálem Sport a moderátorem Martinem Charvátem.
0: Ve vysílání radiožurnálu Sport teď vítáme posluchače radiožurnálu. Hokejisté Třince vyhráli také šesté utkání Extraligy. Po základní hrací době s Kladnem otočili z 1-3 na 6-4. Teď se hraje například v Mladé Boleslavi, která hostí Plzeň, za dohledu Pavla Petra.
6: 52. minuta, domácí prohrávají z Plzní 1-2. Utkání Litvínov Liberec a David Kalvás.
7: 47. minuta, Liberec vede v Litvínově 4-3. Utkání Pardubice České Budějovice a Ota Gutwirth.
8: 40. minuta a platí Pardubice Budějovice 2-2. Teď Hradec Králové, Sparta a Krištof Kousal.
9: Ve 30. minutě vede Hradec Králové nad Spartou už jenom 3-2. Utkání Olomouc Vítkovice vidí Adam Kodet.
10: V Olomouci probíhá pauza mezi druhou a třetí třetinou a Vítkovice tady vedou 3-2. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
0: Tolik hokejové výsledky pro posluchače Radiožurnálu.

0: Britský popový zpěvák Robbie Williams se už v červenci vrátí do Česka, bude jedním z headlinerů festivalu Colors of Ostrava. No a my se k tomu vrátíme po kapele Bon Jovi.
1: This Romeo is bleeding.

0: Angels, Let Me Entertain You nebo She's the One. I tyto hity Robbieho Williamse zazní naživo v Ostravě ve středu 21. července. Legendární britský zpěvák totiž přijede na festival Colors of Ostrava a bude to jeho česká festivalová premiéra.
1: Robbie Williams patří k umělcům, jejich jméno už dávno přesahuje hranice popové hudby i jednotlivých generací. Na scéně se pohybuje od roku 1990, kdy jako 16-letý nastoupil do britské skupiny Take That. O 5 let později ale kapelu opustil a vydal se na solovou dráhu. Jeho první velké hity přišly v roce 1997 s debutovým albem Life Through Land.

0: Robbie Williams přiveze do Česka kromě svých největších hitů i své nejnovější letos vydané album Britpop, které kritici zařadili mezi jeho nejvýraznější desky. Album odkazuje na zlatou éru britské hudby a dobu, kdy zpěvák opustil skupinu Take That. V rozhovoru pro BBC Radio 2 s úsměvem na tváři přiznal, že jeho název nemá hlubší význam.
1: Jmenuje se to Britpop, hlavně proto, že jsem Brit a dělám pop. A pak jsem si řekl, hele, jsou tam kytary. Dobře, jaké album bych teď napsal, kdybych právě odešel z Take That s tím, co už dnes vím? Jak by ta deska zněla? Takže vzniklo album, ve kterém jsem se vrátil do roku 1997. Řekl jsem si, pojďme to prostě zkusit znovu.
0: Za svou kariéru vydala Robbie Williams 13 studiových alb a získal rekordních 18 cen Brit Awards. Končit ale zatím neplánuje. Dokonce už pracuje na nové hudbě, jak letos řekl BBC Radio 2. I'm doing an album for
1: me. Chystám teď album sám pro sebe. Nevím, jestli se to vůbec někomu bude líbit, ale dělám to pro své potěšení. Jo, chci pracovat, chci vyrazit ven, chci se do toho zase pustit. Pořád jsem neuvěřitelně ambiciozní a miluji svou práci.
0: Českému publiku se britský zpěvák naposledy představil loni v září v pražské O2 aréně. Znovu ho bude moct vidět už v červenci příštího roku na festivalu Colors of Ostrava. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

Ještě než se naplno rozjede na Radiožurnálu Fotbalový večer a začneme vysílat v přímém přenosu duel Česko-Anglie, tak sbíráme hokejové výsledky a další přidáme ještě před 20. hodinou.

0: I'm sorry.
1: Znovu na Radiožurnálu míříme na hokejovou Tipsport Extraligu. Spojujeme se s Radiožurnálem Sport a moderátorem Martinem Charvátem.
2: Ve vysílání Radiožurnálu Sport teď vítáme posluchače Radiožurnálu. Hokejisté Třince dokázali zvítězit nad Kladnem 6-4. Plzeňští hráči vyhráli v Mladé Boleslavi 4-1. Právě teď se hraje utkání mezi Litvínovem a Libercem. Závěr střetnutí vidí David Kalvas.
3: 57. minuta, tady je skóre nerozhodné, Litvínov-Liberec 4-4, zápas Pardubice České Budějovice a Otaku Twirt.
4: Třetí třetina začne za dvě minuty a to za vyrovnaného stavu. Pardubice hrají s Budějovicemi 2-2. Jak to vypadá v souboji mezi Hradcem Králové a Spartou, nový Krištof Kousal.
5: Pořád se hraje druhá třetina, ještě jedna minuta do jejího konce zbývá a Hradec Králové vede nad Spartou 4-2. Teď utkání Olomouce s Vítkovicemi, které vidí Adam Koret.
6: Ve 45. minutě nadále Vítkovice vedou v Olomouci 3-2, potom co první třetinu prohráli 0-1, potom třemi góly utkání otočili. Matuš Spodňák na konci druhé třetiny snižoval na 2-3 a to je stav, který teď platí v Olomouci. Adam Koret, Radiožurnál.
2: Další hokejové informace pro posluchače Radiožurnálu ve zprávách ve 20 hodin.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Vítejte v Bohemii, v zemi bez moře a přece na pobřeží. V říjnu se Česko stane čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu. Tématem hostování je Česko, země na pobřeží. Odkazuje na metaforu ze Shakespeareovy zimní pohádky. Česko, čestný host frankfurtského knižního veletrhu. Od 7. do 11. října 2026. Více informací na czechia2026.com.
1: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Radiožurnál je 20 hodin. Jsou tu zprávy s Janou Utendorfskou.
3: S navrženým navýšením platů bezpečnostních sborů nesouhlasí jejich odbory, chtějí další jednání. Slovenští poslanci odvolali ministra životního prostředí. Třinec porazil v 6. kole hokejové Tip Sport Extraligy Kladno 6-4. A zítra bude slunečno, teploty až 24 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Odborová unie bezpečnostních složek nesouhlasí s navrženým zvýšením platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby o 2600 až 2900 korun měsíčně. Odboráři chtějí zvýšit tarify o 10%. Podle předsedy unie Aleše Lehkého to nevyjde, a tak žádají alespoň, aby celé navýšení šlo do tarifů.
4: Myslíme si, že to převedení toho 13 korunového navýšení do stabilizačních příspěvků by razantně navýšilo ty tarifní třídy tak, aby to odpovídalo minimálně do té 7. platové třídy, jakože 5% navýšení.
3: Jednat o tom chtějí s premiérem Andrejem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou, oba z hnutí ANO. Ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO dnes řekl, že další změny už nečeká. Slovenský parlament vyslovil nedůvěru ministrovi životního prostředí Tomáši Tarabovi. Návrh kromě opozice podpořila i vládní strana SNS, která Tarabovo odvolání požadovala od jara. Strana se kvůli tomu dostala do sporu s premiérem Robertem Ficem. Slovenský prezident Peter Pellegrini podle své kanceláře ministra odvolá ve středu. Žádný z dnešních rozborů v oblasti odolany vody u Prahy neukázal nadlimitní množství olova ve vodě. Radiožurnálu to potvrdil technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Hodnoty ale podle něj kolísají a voda stále není pitná. Asi 15 000 lidí z obcí na sever od Prahy tak musí i nadále využívat přistavené cisterny. Vodárny se teď podle Soukupa snaží zbytky kontaminované vody vypustit.
5: Teď víme, že ty zdroje, ze kterých zásobujeme tu oblast, tak jsou už čisté, takže je otázkou času, než se nám podaří vypláchnout tu kontaminovanou vodu z celé sítě. Přece jenom jedná se o stovky kilometrů sítě, ve kterých je spousta vody.
3: Policie znečištění prověřuje kvůli možnosti.

0: mu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Základní škola v Kravařích zkouší magnetická pouzdra na mobilní telefony žáků. Mobil do něj vloží, uzavřou a otevře ho až magnetem učitel po vyučování. Podle ředitele Lukáše Kramného měla sice škola zákaz používání telefonů ve školním řádu. Děti ho ale porušovaly, proto zavedl nový systém.
1: Aby opravdu kantoři nemuseli řešit ty situace, kdy někoho na chodbě o přestávce uvidí s mobilem v ruce, domlouvají, nebo už to musí řešit nějakým jiným způsobem. I vlastně pro mě tohle bylo vlastně něco, co jsem potřeboval vyřešit a těm kantorům ulevím.
2: Sport. Čeští fotbalisté už za necelou 3/4 hodiny nastoupí do druhého utkání Ligy národů. V pražském Edenu přivítají Anglii. Celý zápas uslyšíte na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Hokejisté Třince vyhráli v 6. kole Tipsport Extraligy nad Kladnem 6-4 a naplno tak bodovali zatím ve všech utkáních sezóny. Dařilo se i Plzni, ta vyhrála na ledě Mladé Boleslavi 4-1. Zápas Litvínova s Libercem sleduje David Kalvas.
3: 3. minuta prodloužení, Litvínov Liberec nerozhodně 4-4, utkání Pardubice České Budějovice a Ota Gutvir.
4: Tady se hraje 48. minuta a Pardubice vedou nad Budějovicemi poměrem 3-2. Hradec Králové, Sparta, Krištof Kousal.
5: Po 2/3 Hradec Králové vede nad pražskou Spartou 4-2, utkání Olomouc Vítkovice a Adam Kodet.
6: 9:20 před koncem 3. třetiny vedou Vítkovice v Olomouci 3-2. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená D5 za mýtem i silnice 46 za Štanberkem. Následky nehody kamionů stále blokují provoz na dálnici D5 z Plzně do Prahy. Provoz odklánějí na 50. kilometru. Objížďka po silnici 605 je ucpaná. Kolona začíná za mýtem, pokračuje prakticky až k nájezdu u Cerhovic. Je to asi na 20 minut. A kratší kolonu čekejte i před samotným odklonem z dálnice, jde hlavně o kamiony v pravém pruhu. Silnice 46 z Olomouce na Opavu je uzavřená za Lipinou, vyšetřují tam vážnou nehodu a srážku auta s motorkou. V Praze se zdržíte ve Kbelské ulici ve směru do Letňan. U nájezdu z Novopatské je po nehodě uzavřený pravý pruh. Kolona od Poděbradské je asi na 20 minut. A silnější provoz čekejte v Praze také ještě ve Vršovicích na příjezdech k hale Eden. Ucpaná je Vršovická ulice v obou směrech i ulice u Vršovického hřbitova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude jasno v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů. A místy bude taky větrno. Na Českomoravské vrchovině čekejte vítr s nárazy kolem 55, ve Frýdlantském výběžku až 70 km za hodinu. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál, je s vámi Štěpán Pokorný.
9: Dobrý večer, chvilku po 20. hodině. Když se kavárník Tomáš Vančata přistěhoval do Chýně u Prahy, žilo tam zhruba 700 lidí. Po 20 letech už se může cítit jako starousedlík, za tu dobu totiž počet obyvatel Chýně narostl do tisíců. V novém seriálu Radiožurnálu Tam za okamžik zamíříme. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
7: Večerní Radiožurnál
10: a Štěpán Pokorný.

0: Blíží se volby, ty do obecních a městských zastupitelstev a také třetiny senátu. Jsou už 9. a 10. října a my například ve čtvrtek odvysíláme na Radiožurnálu další předvolební debatu, tentokrát z Adržpachu. A přichystali jsme i nový seriál, pojmenovali jsme ho Volební perličky. Teď se vydáme ve večerním vysílání do Chýně. Před 20 lety žilo ve vesnici kousek od Prahy zhruba 700 lidí. Dnes je Chýně městem a oficiálně tam bydlí přes 5000 lidí. I proto je v jednom z nejrychleji rostoucích sídel v Česku věkový průměr pouhých 33 let, patří mezi nejnižší v Česku. Právě tam ale téměř nikdo nechce kandidovat do zastupitelstva. Dohromady dali jen jednu kandidátku.
1: Nemáme na výběr, no já jsem říkala, to nemá cenu ani tam chodit.
2: Paní Božena je rodačka.
1: Prostě my už jsme starý, do toho nejdem, že jo, a ty mladý, já nevím, no. To by bylo třeba se zeptat někoho mladšího, že jo.
3: Zeptat se mladých není v Chýně problém. Noví obyvatelé sice tráví většinu dne v práci a do Chýně jezdí často jenom přespat. Ulicemi ale korzují mladé matky s dětmi.
4: Já vlastně tady hrozně spokojená jsem, protože mám pocit, že pro děti je tady spousta vyžití a možností.
2: A vás nikdy nenapadlo kandidovat?
4: Mně osobně ne, já mám pocit, že se snažím tady občas podílet na nějakých komunitních akcích a i to bývá poměrně těžký skloubit se dvěma malýma dětma.
3: Právě na rodičovské kandidovala před 12 lety Anna Chvojková. Bylo jí 33. Volby vyhrála, stala se starostkou a Chýni vede třetí volební období. Letos kandiduje znovu a bez konkurence.
5: Když pominu skutečnost, že jsme opravdu dobří, tak si myslím, že je to obecně nižší angažovanosti lidí, protože ty lidi, jak se sem stěhují, tak mají samozřejmě svých starostí dost. Nejdřív si zařizují bydlení, pak plodí děti, snaží se je umístit ve školce a ve škole a teprve pak je na řadě to, aby vůbec se zapojovali do toho veřejného dění. Takže si myslím, že tohle je jakoby jeden.
3: Tohle všechno už má za sebou Tomáš Vančata, který je na místní poměry v podstatě starousedlík. Do Chýně se přistěhoval před 20 lety, kdy tu žilo 700 lidí. Teď tu provozuje kavárnu.
6: Protože tu podnikám, tak tu nemůžu kandidovat.
2: Vy nejste trvalé bydlící,
6: tak? Ne, tady podnikám, tak si nemůžu dovolit, na jakou stranu bych se přihnutil potom při tom, jako jste na vesnici, to znamená, když jste s Pepíkem, tak vám nebudou chodit lidi od Honzy.
3: Jestli je ale kavárník na vesnici, není jisté. Úředně je Chýně městem, status získala před 3 lety a je tak nejmladším městem v Česku. Na druhou stranu se tu po ránu rozléhá kokrhání kohoutů a některé uličky mají ryze vesnický charakter. To se ovšem nedá říct o cenách pozemků v průměru kolem 10 000 korun za metr čtvereční.
7: Dneska si neumím představit, že bych šel naspátek do Prahy. Opravdu ne, ani náhodou.
3: Shodují se manželé, kteří raději zamlčí své jméno. Starostka Anna Chvojková vidí za jedinou kandidátkou ještě obecnější problém. Podle ní klesá ochota obyvatel věnovat svůj čas veřejným věcem.
5: Dřív nás chodilo hromady dobrovolníků cokoliv pořádat a pomáhat obci a teď už je to víceméně pár solitérních skupinek.
3: Rychlý růst města přitom pokračuje. Trvale přihlášených obyvatel v Chýně je podle starostky 5400. Ovšem dalších 1500 lidí tu bydlí prý bez razítka.
5: Chybí nám ještě jedna velká etapa, tam ještě 500 bytů.
3: I tak je Chýně největší obcí v Česku, kde mají jen jednu kandidátku. Proto má starostka a její seskupení vítězství jasné.
5: Kvalifikovaný odhad, kolik lidí přijde k volbám. Když nemají možnost volby, 10%.
3: Dodává Anna Chvojková, podle které prý nikdo z týmu nechce být starostou. Takže to v čele Chýně potáhne i 4. volební období za sebou. Z Chýně u Prahy, Lubomír Smatana, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Zpěvák tedy s Vims na Radiožurnálu. Ministerstvo zdravotnictví má plán, jak změnit nízkou proočkovanost proti chřipce mezi zdravotníky. No a my to probereme za chvilku ve večerním Radiožurnálu po ARIEM.

0: Proti chřipce se v Česku dlouhodobě očkuje málo lidí a problém je to i mezi zdravotníky. Z lékařů pracujících v nemocnicích se jich loni nechalo naočkovat 24%, sester asi 8%. Ministerstvo zdravotnictví to chce změnit. Pokud by se nemocnicím podařilo proočkovanost personálu zvýšit, mohli by získat navíc od pojišťoven celkem 1 miliardu a 300 milionů korun.
1: Si trochu myslíme, že zvládneme všechno, zvládneme veškeré choroby bez jakýchkoliv komplikací, ale to pochopitelně není pravda.
2: Popisuje zdravotní sestra a předsedkyně jejich asociace Martina Šochmanová jeden z možných důvodů, proč nemá většina zdravotníků očkování proti chřipce.
1: Samozřejmě dochází k tomu, že jsou kolegové a kolegyně nemocní a je to pak zátěž, pokud jich vypadne víc a jsou delší dobu doma. Je to vlastně tak trochu i nekolegiální.
2: Vakcínu proti chřipce přitom zdravotníkům hradí pojišťovny. Aby nemocnice získaly peníze navíc, muselo by se proti chřipce naočkovat 33% lékařů a 15% sester. Pokračuje ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Matyáš Fošum.
3: Jsou to peníze, které půjdou do zdravotní péče. Není možné použít je jako bonus pro zaměstnance.
2: Podle předsedy Asociace českých a moravských nemocnic Michala Čarvaše by se splnění cíle mělo posuzovat za každou nemocnici zvlášť a ne celorepublikově, jak navrhuje ministerstvo.
4: To, co mohu ovlivnit, tak je maximálně jako proočkovanost ve své nemocnici, ale těžko ovlivním, jak to dopadne v rámci celé republiky.
2: Náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči Miroslav Jankůj považuje návrh za krok správným směrem.
5: Určitě to je vhodná forma stimulu. To, zda to bude ufinancovatelné, v tuto chvíli nevíme. Bude hodně záležet na tom, jak se podaří na druhé straně třeba řešit šetření nákladů a přenos tady na tuhle aktivitu.
2: Právě teď je na očkování proti chřipce nejvhodnější doba. Kromě zdravotníků ho pojišťovny hradí seniorům nad 65 let. Ostatní si mohou zjistit, jestli jim na něj nepřispívá zaměstnavatel. Michaela Bacílková, Radiožurnál.

0: měsíci říjnu vás zveme do galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií mapující největší hudební okamžiky Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který v letošním roce oslavil 100. výročí svého založení. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Hodin a 30 minut. Jana Utendorfská má zprávy.
2: Poslanci jednají o nedůvěře vládě, schůzi nechala svolat opozice kvůli hospodaření Česka a možnému střetu zájmů premiéra. Vzhledem k počtu řečníků by k hlasování mohlo dojít nejdřív až zítra večer. Útok nožem na základní škole ve Staškově vyšetřuje slovenský úřad boje proti organizované kriminalitě. Policie stíhá 13-letého žáka pro obzvlášť závažný zločin úkladné vraždy. Motiv zatím nezveřejnila. Jedna učitelka zemřela. V kritickém stavu zůstává napadená školačka. Do Česka o víkendu zamíří tisíce tuningových aut na ilegální sjezd. Informovali o tom policisté s tím, že chystají rozsáhlá bezpečnostní opatření. Zapojí se všechna dálniční oddělení cizinecká policie a nasazený bude i vrtulník s termovizí nebo drony. Podle informací policie by měl sjezd speciálně upravených aut být v pátek v Praze a o den později v Brně. A marocký král Muhammad VI. Jmenoval Fátimu Zahru Mansúriovou premiérkou. Její liberální strana minulý týden zvítězila v parlamentních volbách. Současná starostka Marrakéše se tak stala historicky první ženou v čele marocké vlády a zároveň teprve druhou premiérkou arabské země.
3: Sport. Hokejisté Třince porazili v 6. kole Tip Sport Extraligy Kladno. Mladá Boleslav podlehla Plzni 1-4, Litvínov po nájezdech vyhrál nad Libercem 5-4, Pardubice zdolali České Budějovice 5-2 a Olomouc prohrála s Vítkovicemi 3-4. Zápas Hradce Králové se Spartou sleduje Krištof Kousal.
4: Ještě 9 1/4 minuty do konce základní hrací doby a Hradec Králové vede nad Spartou 4-3. Z Hradce Králové Krištof Kousal, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřená D5 za mýtem a nehoda v Praze Vekbelské. Dálnice D5 z Plzně do Prahy je neprůjezdná po nehodě za mýtem. Na 49. kilometru havarovaly dva kamiony. Sjíždějte na 50. kilometru, objížďka vede po silnici 605 a ještě na ní čekejte silnější provoz, je to asi na 10 minut. Chvíli postojíte také před odflonem z dálnice, stojí tam hlavně kamiony v pravém pruhu. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy zpozorněte za odbočkou na Jičín. Na 41. kilometru zastavil autobus kvůli defektu a blokuje tam odstavný pruh, pozor na vybočující vozidla. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem pozor za Řehlovicemi, na 66. kilometru na stojící dodávku. V Praze Vekbelské ve směru do Letňan brzdí provoz nehoda u nájezdu z Novopatské ulice. Pravý pruh je zablokovaný, kolona od Poděbradské asi na 20 minut. A pomalu se jede do centra Prahy po Nuselském mostě.
7: Budu zúžení na konci, celý Nusela projedete krokem, je tady zdržení o možná 10 minut.
6: Další zelená vlna v poločase fotbalu.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 12 až 7, při uklidnění větru bude kolem 5 stupňů. Výjimečně čekejte i přízemní mrazíky. Zítra pak bude jasno v Čechách a večery na Moravě ve Slezsku až polojasno. Teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů. A místy bude taky větrno. Na Českomoravské vrchovině čekejte vítr s nárazy kolem 55, ve Frýdlantském výběžku až 70 km za hodinu. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál a Štěpána Pokorného.
1: A posloucháte nás ve 20 hodin 33,5 minuty k tomu a po zprávách Owl City. Hezký poslech.
5: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: 20 hodin 37 minut, český národní tým fotbalistů vyzve v Lize národů Anglii. My ten zápas odvysíláme v přímém přenosu na Radiožurnálu a začne ve 20 hodin 45 minut. Tak s námi zůstaňte i dál a fanděte.

0: České fotbalisty čeká v novém ročníku Ligy národů druhé utkání. V Edenu se utkají s Anglií a zápas budou na radiožurnálu i digitálním radiožurnálu Sport komentovat Pavel Horvát a Lukáš Michalík.
1: Hezký večer z pražského Edenu, kde se aktuálně tleská. Tleská se Luďku Mikloškovi, bývalému skvělému brankáři, který bohužel před nedávnem zemřel. Samozřejmě Luďka Mikloška velice dobře znají i v Anglii, protože dlouhé roky hrál za West Ham United, kde později také trénoval brankáře, takže zaplněné tribuny stadionu v Edenu teď tleskají této velké osobnosti českého fotbalu a legendě nejen ostravského Baníku, ale také londýnského West Hamu. My se pomalu, ale jistě za zvuku tohoto potlesku můžeme přesunout k základním sestavám obou týmů. Začneme tou českou, v ní jsou tři změny oproti předešlému utkání s Chorvatskem, které Češi prohráli 1-2 na úvod elitní skupiny Ligy národů. Na lavičce je připravený golman Horníček, zraněný obránce Coufal úplně mimo nominaci a mezi náhradníky je Lukáš Ambros. V brance národního týmu bude Matěj Kovář, do sestavy se vrací kapitán Ladislav Krejčí a šanci od prvních minut dostane také Matěj Radosta. V brance Čechů Kovář, před ním čtveřice obránců zprava Chaloupek, Hranáč, Krejčí, Sláma, ve středu zálohy trojice Červ, Sadílek, Šulc, na křídlech Radosta s Karabcem a na hrotu útoku Adam Hložek. Teď ještě sestava Angličanů, kteří rozehráli elitní skupinu Ligu národů doma porážkou 2-3 se Španěly. Oproti tomuto zápasu jsou v sestavě čtyři změny. O'Reilly je zraněný, Konca, Kuencach i hvězdný Bellingham jsou na lavici náhradníků, místo nich hrají Hall, Čalobach, Alexander Arnold a Rodgers. V brance Angličanů Trafford, obrana zprava Alexander Arnold, Čalobach, Gehy, Hall, ve středu zálohy trojice Anderson, Lewis Kelly, Rodgers, na křídlech Saka s Gordonem, na hrotu útoku Harry Kane. Utkání začalo, první minuta, Česko-Anglie 0-0. Češi budou vazovat z levé strany poté, co zamířili tedy Angličané ve své rozehrávce do zámezí. Jiří Sláma už je připravený u levé postranní čáry, čeká na pohyb svých spoluhráčů, dlouhý aut směrem na Hložka, ten hrudí sklepává pod sebe, ale našel pouze protihráče, takže na tahu jsou Angličané, konkrétně Alexander Arnold. Teď už má míč stoper Manchester City Gehy, který kombinuje s Čalobahem. Angličané jsou teď pozorní v kombinaci, Alexander Arnold přidává do středu hrací plochy, kde je Anderson, a Angličané to budou zkoušet tedy teď od svých obraných řad. Pavle, je to tak, jak si predikoval skutečně Štěpán Chaloupek dnes tady na pravém kraji obrany, takže podle očekávání?
2: Jo, myslím si, že jo, tak bylo to vidět v té rosnice samozřejmě, čekali jsme tam možná, že tam bude nějaká lumpačina, bych řekl, ale logicky i podle rozestavení soupeře si myslím, že je to správně, že prostě Chaly je schopný odehrát jakýkoliv post, tohle fantastická fáze, si Kane odskočil z takový jako jednoduchý situace, podklouznul mu balón, ale byl úplně sám na chvilku. Myslím si, že tohle určitě v taktických plánech nebylo a Láďa Krejčí nebo Robin Hráč budou muset k němu vystupovat.
1: Harry Kane se i v Bayernu Mnichov často stahuje do hlouby pole a následně tedy rozehrává do křídel. Polovina druhé minuty, vy posloucháte přímý přenos radiožurnálu a radiožurnálu Sport, druhé utkání českých fotbalistů v elitní skupině Ligy národů Česko-Anglie. Zatím 0-0, Angličané opět u balónu, další akci rozehrává střední záložník Anderson, který čeká na to, kdo se mu nabídne, přidávka napravo, kde Alexander Arnold. Zatím se Angličané nikam neženou, toto se dá ale říci o českých hráčích, kteří nějak aktivně nenapadají. Angličané jsou hodně přesní v kombinaci, opět může hrát Anderson, po levé ruce má volného Gehyho a na levé straně může hrát s balonem u kopaček Hall, což je obránce Newcastle, takže klubový spoluhráč brankáře Lukáše Horníčka. Angličané stále kombinují na své vlastní polovině, takže hrát teď může Čalobach, přihrávka do středu hřiště, kde je Lewis Skelly, no a na levé straně opět může hrát Anderson. Gordon se také zapojuje do kombinace a Hall se snaží utrhnout na levé straně, dostal se také k přihrávce a k balónu, ale míří s míčem směrem dozadu. Takže Češi zatím aktivně napadají, posouvají se v obraném bloku, ale zatím mají dost sil. Asi si Češi v tomto utkání, nechci předbíhat, zase s balónem tolik nezahrají.
2: No, vypadá to samozřejmě, zatím ten blok je kolem poloviny, teď dobře Pavel Šulc.
1: Teď výborně Pavel Šulc, který vybojoval míč na Alexandru Arnoldovi a hrát může ve středu hřiště Sadílek, po něm na levé straně Sláma, který ještě přihrál do středu hřiště Sadílkovi a hrát může také uvnitř středového kruhu Lukáš Červ, takže dobrá pasáž od českého týmu, který poprvé v tomto zápase delší čas drží míč na svých kopačkách. Třetí minuta končí, Česko-Anglie stále 0-0 v elitní skupině Ligy národů a teď bez balónu běhají Angličané, ale nemusí se úplně strachovat, protože Češi Češi se vyhnali až k vlastnímu brankáři Kovářovi. Ten přihrává před sebe, kde je Lukáš Čert, který se dobře otočil s balónem a snaží se nastartovat Šulce, který má dobrou rychlost, ale Trefort byl včas ze své branky a za malou chvíli bude rozehrávat, a to konkrétně na stopera Čalobaha, kterého napadá Šulc. Teď zpětná přidávka na golmana Treforda, který se rozhlíží kolem sebe. Zatím zápas nemá a takové tempo, je to asi takové to úvodní učukávání.
2: Určitě, tak já si myslím, že oba týmy se na sebe připravovali. Přesto to poznání na tom hřišti je malinko jiným. Pozor, teď Slámovi utíká Saka.
1: Pozor, protože Kejnova přihrávka doputovala ke kopačkám Bukaya Saky. Čtvrtá minuta, Česko-Anglie 0-0. Saka to zatím bere na sebe, centruje do pokutového území. Na zadní tyči Gordon trochu přistrčil svého strážce, ale ve hře se stále pokračuje. Saka se obratem vrací k míči a levačkou pálí, ale s touto ranou, která míří mimo tři tyče, Matěj Kovář nebude mít výraznější problémy, ale nechat rozběhnout Saku, to by, Pavle, mohl být problém.
2: No, určitě, tak bylo to na jedné straně, na druhé straně. Po levé straně to s holem nevyužili Angličani, tady už se Sakou ano, a samozřejmě to nepřinosl. Teď
1: ztráta v rozehrávce od českého týmu, ale příkladně zabojoval Lukáš Červ. Sláma se snaží vysunout Šulce, který může mířit sám na bránu. Pavel Šulc má potřebnou rychlost, už by se mohl dostat do zakončení. Nakonec ve skluzu se dostal ke střele, ale měl to na dlouhou nohu a navíc Trefort byl včas ze své branky a poté přišel faul. To je velká škoda.
2: Velká škoda je, já si myslím, že Šulcik byl malinko faulovaný, ale chtěl to ustát, protože tohle byla jasná červená karta. Samozřejmě respekt tomu, že to chtěl dohrát, ale už to měl daleko, šel do skluzu a vlastně s Traffordem jen tak jako doklouzal do něj a ani to nebyla střela.
1: Ale první výrazný náznak od českého týmu, který hraje svůj druhý zápas elitní skupiny Ligy národů v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport Česko-Anglie. Zatím 0-0, teď se Češi opět dostali včasným napadáním k míči, ale netrvalo to úplně dlouho. Angličané zabojovali zpět a teď mohou kombinovat na vlastní polovině. K míči se opět dostává Harry Kane, který teď volí dlouhý pas na pravou stranu, protečovaný míč na Saku, který se teď snaží rozkývat Slámu. Zpětný pas pod sebe, kde je Alexander Arnold. Jeho průniková přidávka na Rodgerse, který si vyměnil balón s Kaneem. Ještě přidávka na Saku, který už je v pokutovém území z pravé strany, centruje pod sebe, ale tam včas zasáhl Michal Sadílek. Na levé straně teď může hrát Karabec, který to udělal šikovně, protože otřel balón o svého protihráče a Češi budou vazovat, ale Harry Kane v podstatě mezi stopery rozehrává.
2: Fantastický balón, tak tohle, já si myslím, že na tohle se kluci připravovali. Tohle si myslím, že patří do toho rejstříku jeho dovedností. Samozřejmě pro Slámu velmi těžký, ale já jsem spíš čekal, že Saka bude ho obcházet jeden na jedno, a zatím tam byly dvě přihrávky do prostoru, který Sláma bohužel nezachytil.
1: Samozřejmě velmi složité to je chytat Bukaya Saku, ale věřme tomu, že to Jiří Sláma nějakým způsobem bude zvládat. Češi se dostávají k míči. Adam Hložek uvnitř středového kruhu na pravé straně má rozběhnutého Radostu, ale zatím to Hložek bere na sebe, až teď rozbíhá Radostu, který je na hranici 16, už je v pokutovém území. Zpětný pas ale našel pouze anglického stopera Gehyho a následně Hložek povalil dalšího anglického fotbalistu. Tady? Takže ho stále budou rozehrát.
2: Výborný vyvedení míče Adamem Hloškem, utek tam jednomu z Angličanů, nevím, kdo to byl. Myslím si, že to bylo ono to jedno asi, ale byl to Lewis Kelly. Radost tam měl čas na dva doteky a musím říct, že tady teď se projevilo, že Adam Karabec není ten dravec z druhého křídla. Vlastně jenom jako doběh do toho vápna. Myslím si, že kdyby to bylo třeba v obráceně, že Radosta by se dostal až do toho prostoru, odkud se dá zakončit. Adam Karabec jenom se dostal k vápnu a tam vlastně nebyla šance, aby se vůbec dostal k míči.
1: Tribuny stadionu v Edenu už jsou opravdu výrazně zaplněné. 8. minuta se hraje tady na domovském stánku pražské Slavie. Češi hrají v elitní skupině Ligy národů s Angličany. Zatím bez branek a teď se posouvají po dráze letu míče, protože kombinují Angličané, ale udělali chybu v rozehrávce. Mark Gehy si vůbec neporozuměl s Čalobahem a Češi se zadarmo dostali k míči a budou vazovat z levé strany. Karabec přenechá exekuci autu Jiřímu Slámovi, který bude vazovat poblíž pulící čáry, tedy z levé strany. Pod sebou má volného Krejčího, který zakombinuje s brankářem Kovářem. 8. minuta, Česko-Anglie stále 0-0. Kovář se teď nikam nežene, čeká, kdo se mu nabídne, kudy se mu otevře nějaký prostor. Nakonec takový oblouček nadýchaný na Hloška, který ale hlavou neprodloužil mít za sebe. Teď se ještě vysvětluje celou tu situaci s Kovářem. Viditelně chtěl Hložek balon do nohy. Angličané mohou kombinovat. Ve středu hřiště může hrát Anderson. Po levé ruce má volného Gehyho, ale nemají Angličané taky moc, kudy. Anderson se dostává k míči. Přidávka na Gordona, který balon pustil pod nohama, ale tam už nebyl nikdo z jeho spoluhráčů. Teď ale může hrát Hall, který se dostal k balonu. Stále může hrát Lewis Hall, který teď rozehrává na levou stranu, kde se dostává k míči Gordon. Ten se snaží rozkývat svého strážce, který je v tuto chvíli radosta. Zpětný pas na Gehyho, ale hra je přerušená, protože jeden z českých hráčů zůstává ležet v pokutovém území, že by to byl Robin Hranáč.
2: Ne, je to Lukáš Červ.
1: Je to Lukáš Červ, přiznám se, že jsem neviděl.
2: Ani já, ale podle mě to byl krvelačný zákrok Harryho Kanea.
1: Takže to zřejmě nebylo úplně nic moc strašného. 9. minuta, Česko-Anglie stále 0-0. Ve druhém zápase svěřenců kouče Denny v elitní skupině Ligy národů už jsme viděli jednu výraznou šanci českého týmu, kdy se Pavel Šulc řítil sám na branku, ale úplně mu nevyšel krok ani dotek a dostal se do takového drobného zakončení v pádu, ale v tu chvíli už byl ze své branky včas anglický golman James Trafford. Dlouhý nákop Matěje Kováře na Radostu, který se snaží dostat za záda svého strážce, kterým byl v tuto chvíli Hall. Radosta ho povalil, ale navíc byl ze své branky včas opět Trafford, který teď rozehrává nakrátko přes Andersona. Ten si vyměnil míč s Lewisem Skellym. Po pravé straně má volného Chalobaha, ten má před sebou Šulce, ale ten nějak aktivně nenapadá. Do kombinace se zapojil také Rodgers, ale stále jsou Angličané s míčem u kopaček na vlastní polovině. Na levé straně teď může hrát Gordon, kterého se snaží atakovat Radosta, ale k míči se nedostal, byl tam také Chaloupek. Angličané opět mohou kombinovat. Teď už na pravé straně, kde je stoper Chalobah, Saka mu vrátil z prvního dotyku balon. 10. minuta, už se hraje tady na stadionu v Edenu. Posloucháte přímý přenos radiožurnálu a radiožurnálu Sport Česko-Anglie, zatím 0-0. A zatím pokračuje taková uspávací kombinace anglického celku. Na pravé straně Alexander Arnold, další zpětný pas na Chalobaha. Pavle, jak náročné je takto několik desítek sekund běhat bez balónu?
2: Je to velmi nepříjemný, samozřejmě to takhle vypadá hrozně jednoduše, ale ty musíš být furt prostě v absolutní koncentraci, protože ty hráči ti rotujou, odskakujou, přebíhají, což vidíš, Gordon teďka je třeba na pozici jako v podstatě hrotovýho útočníka vedle Harryho Kanea. Ty hráči musí komunikovat mezi sebou, samozřejmě se na něco připravujou, ale ta realita na tom hřišti, zase znovu řeknu, tady od nás je to takový, jako, jak jsi to řekl, takový okoukávání, oťukávání.
1: Na hřišti to je fofr.
2: To neskutečně rychlý. No.
1: Polovina 11. minuty, Česko-Anglie stále 0-0 v přímém přenosu radiožurnálu a radiožurnálu Sport. Angličané už mají možná dobré 2 minuty balón na svých kopačkách, ale jsou hodně daleko od branky Matěje Kováře. Na pravé straně může hrát s míčem u kopaček Alexander Arnold. Teď už se těžiště hry přesunulo na stranu levou, kde je Gordon, zatím to bere na sebe. Teď už kombinuje s Hallem jeho zpětný pas na Gehyho. Češi se stále trpělivě v kompaktním bloku posouvají za balónem, teď pokus o průnikovou přidávku na Kanea, ale Andersonovi to úplně nevyšlo, po něm může hrát Gehy, stále pokračuje kombinace na malém prostoru, nesmírně vysoký počet krátkých přihrávek ze strany Angličanů, teď otočení těžiště hry na pravou stranu, kde Alexander Arnold, ale přišla technická nedokonalost, ten pas na Alexandra Arnolda nebyl úplně přesný a Češi budou vazovat.
2: Omlouvá, jsem viděl, samozřejmě tyhle ty top trenéři, to je poker face a

0: Brance ještě má po pravé ruce Ložka, Šulc to bere na sebe, pálí, ta rána byla zblokovaná, škoda, to měl Pavel Šulc nahrávat, ale ještě z matky před pokutovým územím Anglie můžou pokračovat. Dobrá pasáž českého týmu Chaloupek a na pravé straně Radosta, který už by mohl centrovat, ještě zpětný pas na Sadilka, Chaloupek se dostává k míči, 13. minuta ve své polovině, Česko-Anglie 0-0 a svěřenci kouče Denny teď zmáčkli svého soupeře před jeho pokutovým územím. Hraje na levé straně. Sadile kombinuje s Karabcem, po něm může hrát Sláma, který dává pod sebe, tam je volný Ladislav Krejčí, uvnitř středového kruhu hranáč, ale Krejčí to zatím bere na sebe, opět Sláma na levé straně. Teď už se Češi trochu zatáhli a jsou na vlastní polovině, ale Pavle, škoda, že Pavel Šulc nahrával. Byl na hranici 16.
1: Já si myslím, že měl moc času, že to ono to někdy vypadá, že je to jednoduchý, ale když máš moc času, tak máš právě těch moc myšlenek. Mohl nahrát Adamovi Hloškovi, ale určitě měl v hlavě i to zakončení, protože on taky je střelec a bohužel se rozhodl špatně.
0: 14. minuta Česko-Anglie v elitní lize národů, zatím 0-0. Připomeňme, že naposledy, když se Angličané tady v Edenu představili, tak to bylo před 7 lety v kvalifikaci mistrovství Evropy a tehdy výběr kouče Šilhavého senzačně 2-1 zvítězil. Tehdy u toho byl na hřišti třeba Harry Kane, který hraje i dnes. Trafford, anglický brankář, teď přihrává pod sebe, kde je úplně volný Gehy, teď už se hra přesouvá více na pravou stranu. Anderson ve středu hřiště, po pravé ruce má volného Chalobaha, také se dostává Saka teď k míči, který se z křídla dostal až do středu hřiště, následně ho zatahal za dres Jiří Sláma. Jak říkal Pavel Horvát, Angličané hodně mění pozice a o to složitější je bránit asi.
1: Určitě, no, tak samozřejmě se na to nějak připravuješ, teď zase levej obránce je až ve prostřed, prostě hraje vlastně jako středního záložníka a Gordon je vlastně až u lajny, jo, tady prostě ta rotace je evidentní a samozřejmě těžko se i s postupem času na tohle reaguje.
0: 15. minuta Česko-Anglie stále 0-0 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Alexander Arnold přihrává z pravé strany do středového kruhu, kde je volný Gehy, který kombinuje s Lewisem Skellym, který je teď v pozici v podstatě levého stopera. K míči se dostává Anderson ve středu hřiště. Češi zatažení a posouvají se za balónem v opravdu celistvém bloku. Angličané se snaží najít nějakou skulinku. Chalobah přihrává na pravou stranu, tam je Alexander Arnold, ten mu vrací z druhého dotyku balón a teď jsou Angličané uvnitř středového kruhu, kde je Gehy, po pravé ruce má volného Chalobaha, opět může hrát Alexander Arnold, který si dal dotek směrem do středu hřiště a na chvilku utekl Karabcovi. Angličané zůstávají u balónu. Miles Lewis-Skelly může hrát. Průniková přidávka na Gordona, který už je na hranici 16 z levé strany stále. Anthony Gordon, zpětný pas do pokutového území, kde přichází střela tyč, kterou nastřelil Rodgers, ještě odražený balón a Bukayo Saka pálí z hranice v podstatě prodloužené čáry malého vápna, ale ta rána byla zblokovaná. Teď tu byl tedy obrovský tlak Anglie, který může trvat.
1: No, je to na dvě přihrávky, prostě vidí, že pak samozřejmě držení toho míče se říká, že není k ničemu, ale ona pak ta pozornost malinko opadne a teď jsme získali balona, Adam Hložek je nejvyšší hráč. A
0: teď se Češi dostávají k míči, ale bohužel neměl podporu.
1: Je to ta ztráta, samozřejmě tohle je velmi těžký, když jsi ten nejvyšší hráč a vlastně před sebou nikoho nemáš komu nahrát a slítává se na tebe trs soupeřících hráčů, není to jednoduchý ten balon udržet, to se teďka nepovedlo. A teď je ta situace, že předtím vlastně dvě minuty držení míče Angličanů, dvě obrovský, v podstatě tři obrovský šance během 10 vteřin a teď máš další ztrátu, vidíš třeba Pavel Šulc, teďka přestal běhat, musíš si odpočinout malinko. No?
0: 17. minuta Česko-Anglie stále 0-0, před malou chvílí hosté trefili tyč, kterou navstřelil Rodgers a teď pokračuje jejich tlak a obléhání české branky, kombinace z prvního doteku. Na pravé straně může hrát Alexander Arnold, který se snaží ještě obloučkem vysunout Kejna, kterého ale přeskočil Ladislav Krejčí. Ten se snažil okamžitě nastartovat Šulce, který svádí souboj s Chalobahem. Ten končí na trávníku a je odpískaný nedovolený zákrok. Ještě můžeme představit hlavního rozhodčího tohoto zápasu, kterým je Turek Umut Meller, který si tedy všiml nedovoleného zákroku Pavla Šulce. Angličané budou opět u balónu. 17. minuta, posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. 3 dny po prohře s Chorvaty 1-2 v elitní skupině Ligy národů hrají Češi v Edenu s Angličany, zatím bez branek. Hosté u balónu teď se vyhnali až k vlastnímu brankáři Traffordovi. který je teď už mimo své pokutové území, ale nikdo z českého týmu ho nenapadá, takže má dost času na to, aby si rozmyslel, kudy rozehraje. Zatím ta aktivita jeho spoluhráčů není taková. Přidávka na levou stranu, kde vyplaval úplně volný Hall, který má před sebou hodně volného místa, stále může pokračovat Lewis Hall, který kombinuje s Gordonem, proti němu Chaloupek. Gordon dělá kličku do středu hřiště a zůstává u balónu.

0: Ale křídelník Barcelony, který si zasekl Hloška a kombinuje s Kaneem, který je teď znovu hluboko zatažený, po něm může hrát Gehy a také Čalobah. Angličané se blíží stále víc pokutovému území českého týmu. Alexander Arnold má pod sebou opět Čalobaha. Další posunutí po levé ruce na Gehyho a hra se přesouvá na stranu levou, kde je Hall. Teď také Gordon, který si naběhl na přihrávku, oklamal tělem svého strážce, ale následně se Češi dostali k míči. Radosta přidává do středu hřiště, tam to velice dobře udělal Adam Hložek, který vrací Radostovi. Teď to je situace v podstatě 3-3, ale spolu chvíli Matěj Radosta zůstává u balonu. Přihrávka do středu hřiště, ještě může rád Karabec, po něm Hložek, který je na hranici 16, mohl by vypálit, ale má to složité, nakonec se do zakončení nedostane. A pozor na break Angličan. Rodgers se dostává klíči, končí na zemi, nepíská se, takže Češi mohou hrát. Adam Karabec může sklidnit hru. 19. minuta, Česko-Anglie 0-0. Na pravé straně Radosta, který vrací balon do středu hřiště, Sadílek. Teď by bylo potřeba, aby Češi byli klidní na balonu a vážili si ho.
1: Určitě, ale za těch necelých 19 minut si troufnu říct, že máme žhavý zboží, protože Matěj Radosta jako úplný nováček prostě předved už do téhle doby 3 nebo 4 skvělé věci do ofenzivy rychlostně. Teď se prohodil Pavel Šulc na levém křídle, Matěj Radosta je pod hrotem a vlastně Adam Karabec je napravo. Teď nám to úplně nevyšlo, ale myslím si, že prostě předvádí velmi zajímavý výkon a pokud tady jsou manažeři, jakože teď tady určitě na takovémhle zápase budou, tak i pro ně tenhle neznámý hráč už předved něco, po čem já bych jako scout toužil.
0: Začíná 20. minuta, Česko-Anglie v Lize národů 0-0. Hosté jsou u balonu ve středu hřiště, kde je Lewis Skelly, který míří s míčem blíže k puktovému území českého týmu. Teď už roztahuje hru na pravou stranu, kde je Saka. Proti němu Sláma, ale Saka nemá rychlost, v podstatě ve statické pozici. Kombinace Angličanů pokračuje. Gehy, ale další jeho trochu nepřesná přihrávka, ale Hall ho zachránil. Po něm Anderson. Angličané se teď vytlačili na vlastní polovinu a dokonce až ke svému brankáři Traffordovi, který je hodně vysoko ze své branky. Snaží se ho napadat Hložek. Přihrávka na pravou stranu, kde je Čalobah, ten také nikam nespěchá. Nemá kolik možností, kudy přihrát. Nakonec si vybral Alexandra Arnolda, který volí průnikovou přihrávku na Gordona, ale to včas zakřižoval z pozice pravého obránce Štěpán Chaloupek, který si vysloužil potlesk zaplněných tribun tady na stadionu v Edenu.
1: Musím říct, že další hráč, na kterýho jsem byl zvědavý, kterýho jsem neviděl naživo, je Alexander Arnold, protože je v Realu Madrid. Já jsem si říkal, jak je to možný, a už za těchto pár chvil ukázal, jak je technicky na výši. Samozřejmě neberu rychlost a to, ale jak vnímá hru, jak umí reagovat na to, kde jsou spoluhráči, výborně.
0: Teď Michal Sadílek, jeho dobrý obranný zákrok proti Rodgersovi, ale balón se štěstím opět odrazil k Angličanům, kteří teď mají míč u Gehyho, ten přidává na levou stranu, kde je Hall, ale znovu Hall míří s míčem u kopaček jen na polovinu Anglie, kde je teď už připravený Trafford, tedy golman anglického národního týmu. 21. minuta je ve své polovině, Česko-Anglie stále 0-0 v elitní skupině Ligy národů. Připomínám, že před 3 dny Češi tady v Edenu podlehli Chorvatům 1-2. Čalobah si musí dávat pozor na napadajícího Radostu, ale nakonec to zvládl. Po něm už může dát Alexander Arnold, který se snažil otočit na levou stranu, ale teď mu ta přihrávka úplně nevyšla. I mistr Tesař se zkrátka někdy utne a Chaloupek tu situaci dobře přečetl, ale přišla jen taková přihrávka na zdař Bůh, takže Angličané se opět tedy dostávají k míči, jsou na vlastní polovině, k balónu se dostává Rodgers po pravé ruce, má volného Čalobaha, teď už může hrát Lewis Skelly uvnitř středového kruhu, po levé ruce volný Gehy, Češi teď jsou vlastně v kompletním složení na vlastní obrané polovině. Angličané to budou mít složité se dostat do té skonsolidované obrany. Snaží se s tím něco udělat Lewis Skelly, ale nakonec o balon přišel. Sadílek si teď musí dávat pozor na chybu Sláma na levé straně poblíž pokutové území a jeho nepřesná přihrávka, protože Saka dobře napadal.
1: Teď bylo vidět jasný taktický záměr náš po zisku. Matěj Radosta okamžitě bez ohledu na to, nevím, kdo to byl, jestli Sadílek přihrával zpátky, tak kdyby zahrál za tu obranu, tak by to bylo pro Anglii velmi nepříjemný, protože Radosta byl rozeběhlý, pozor.
0: Teď pozor, ztráta, Angličané jsou poblíž pokutového území, Gordon může pálit a je to těsně mimo, to byla velmi zajímavá příležitost a to je to, o čem jsme s Pavlem samozřejmě mluvili, jakmile přijde v nebezpečném prostoru ztráta, tak je to hrozně nebezpečné, jo, oni se dostanou do zakončení v podstatě hned.
1: Určitě, je to fakt jako rychlý a myslím si, že teďka možná to byl malinký faul na Adama Karabce, ale ale vlastně rozhodčí se rozhodl, že to není faul a okamžitě byla šance.
0: Češi opět ale kombinují a rozehrávají konstruktivně. Nakonec to zvládl Michal Sadílek v kombinaci s Hranáčem. Opět se k míči dostává golman Matěj Kovář. 23. minuta Česko-Anglie 0-0. V přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Na levé straně Krejčí, který přidává do středu hřiště Červovi. Ten ještě kombinuje se Slámou. Přidávka na Šulce, který chybuje v rozehrávce. Anderson může hrát. Mohla by přijít karta, která přijde pro Pavla Šulce. To byl tvrdý zákrok.
1: Já samozřejmě nemám video, ale trošku se bojím, protože tam Šulcík byl pozdě a aby tam nešel hodně podrážkou, protože tam byl opravdu pozdě.
0: To by byla opravdu velká komplikace, tak nepřivolávejme nic vážného, ale byl to tedy jednoznačný faul z boku, no, tak doufejme, že se k tomu video nevrátí. Každopádně Pavel Šulc prvním napomínaným hráčem tohoto zápasu a teď si česká defenziva bude muset dávat pozor, protože i anglické standardní situace můžou být nebezpečné.
1: Ale jde se podívat rozhodčí na video.
0: A rozhodčí se jde podívat na video. My už tady máme opakovaný záběr a to se obávám, že bude červená karta, protože Pavel Šulc šel kolíkama napřed v podstatě někam na úroveň achilovku.
1: Nadkotník
0: tedy a to nevypadá tedy vůbec dobře. Ten zákrok nevypadal taky dobře, stačí, že jste v soupeře.
1: V reálu to bylo vidět, že tam jde špatně, je tam pozdě a bohužel, tady si myslím, že nevím, co by se muselo stát, aby tohle nebyla červená karta.
0: A rázem to bude samozřejmě hodně složité, ale přeci jen ještě máme určitou šanci, že Pavel Šulc nebude potrestán červenou kartou, ale ta šance se právě teď nějakým způsobem rozdmíchala a Pavel Šulc půjde do kabiny. Bohužel, čeští fotbalisté proti Angličanům od 25. minuty budou dohrávat o 10 po té, co byl za hodně nešetrný zákrok po zásahu asistenta u videa vyloučený Pavel Šulc, ale musíme to uznat po zásluze.
1: Musíme uznat, že to je jasná červená karta, tam Pavlovi to odskočilo a chtěl to dohnat tím skluzem, ono to tak někdy bývá, ale prostě musíš dobře vidět, co může následovat, obzvlášť tady v těch zápasech, kde je to opravdu exponovaný a hodně vidět a tady to bylo bez debaty.
0: Velká škoda, protože do této chvíle Češi nebyli rozhodně bez šance, také měli některé zajímavé příležitosti. Končí 25. minuta Česko-Anglie 0-0. Češi o 10 bez vyloučeného Šulce budou bránit standardku, kterou rozehrává Alexander Arnold. Centr do pokutové území defenzivě českého týmu teď pomohl Adam Hložek. Odražený míč pro Angličany, kteří si teď samozřejmě budou užívat balón a jeho držení, Lewis Skelly ve středu hřiště.
1: No, bohužel, já musím říct, že vlastně ani jako nás to netěší i z pohledu toho, že chceš vidět prostě vyrovnaný zápas. Samozřejmě bychom byli pod tlakem, ale teď od toho jednoho hráče míň, to bude vlastně opravdu jenom o té defenzivě a jestli k tomu Angličani přistoupí tak, jak by měli, tak samozřejmě ten zápas bude vypadat tak, jak to vidíme teď a budou přibývat šance, bude přibývat tlak a samozřejmě na tohle úplně není recept a ještě další věc je, že nás čeká další zápas zase za pár dní a většina těchto hráčů pravděpodobně bude hrát od začátku i příští zápas a tohle to ti bere hodně sílu.
0: Pokračuje kombinace Angličanů na polovině Česka, Lewis Skelly na ose hřiště, po pravé ruce má volného Trenta Alexandra Arnolda, který si vyměnil balon se Sakou. Teď Češi dobře napadají, ale Angličané nechybují, naopak přesouvají hru na levou stranu, kde je Gordon, který to zkusí v souboji s Chaloupkem 1-1. Gordon se zbavil svého strážce, ale Chaloupek se vrátil do toho souboje. Velmi dobrá práce českého obránce, nicméně přichází jen odkop do zámezí, takže Angličané budou vazovat 27. minuta Česko-Anglie 0-0 v Lize národů a v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, ale podstatná informace. V 25. minutě dostal červenou kartu Pavel Šulc. Angličané opět u balónu, Čalobach, po něm může hrát Lewis Skelly, Češi se teď výhradně soustředí na defenzivu, vlastně nemůžou nic jiného dělat, nenapadají, hrají o jednoho muže méně, Alexander Arnold na pravé straně, pod sebou má volného Rodgerse, stále Morgan Rodgers vymýšlí, kudy by mohl zahrozit Kane, uvnitř pokutového území převzal přidávku a okamžitě sklepl na Lewise Skellyho, teď je to opravdu velký zámek, Rodgers se snažil protečovat míč na Alexandra Arnolda, ale Sláma se dostal k míči, nicméně jen odevzdal Angličanům, takže anglický nápor může pokračovat. Opět může hrát Rodgers, po pravé ruce má Alexandra Arnolda, trefuje ale pouze Karabce. Další odkop Jiřího Slámy, ale znovu končí jen u půlící čáry, kde je připravený Gehy. 28. minuta Česko-Anglie 0-0 v Lize národů. Češi hrají od 25. minuty o 10 bez vyloučeného Šulce. Anderson přidává na levou stranu, ale ta přidávka nebyla přesná. Teď se Češi dostávají k míči, ale v podstatě Lukáš Červ neměl vůbec s kým hrát. Chtěl si obhodit tedy svého strážce. Byl to nakonec Matěj Radosta, ale to se mu nepovedlo. A teď pozor, Hol má otevřenou levou stranu, už by mohlo centrovat. Centruje na zadní tyč, ale tam byl připravený Ladislav Krejčí, který balon odhlavičkoval, ale Češi si ho neužili úplně dlouho a tak může hrát hol na podruhé a mohl by centrovat svojí levačkou a také tak činí, ale česká defenziva si znovu poradila, nicméně opět ten odkop do autu.
1: Musím říct, že tohle bude nuda. A
0: to je v podstatě hokejová přesilovka.
1: Samozřejmě, bylo by dobrý, kdyby lidi fandili, myslím si, že ty výkony kluků v defenzivě zatím jsou výborný, dělají všechno pro to, aby se Angličani do šancí nedostali a samozřejmě bylo by dobrý, kdyby cítili podporu i z toho hlediště, zatím je to takový jenom ten kotlík za tou bránou Angličanů a to si myslím, že je škoda.
0: 29. minuta, Česko-Anglie stále 0-0 ve fotbalové lize národů. Angličané teď kombinují na polovině Čechů, kde je Lewis Skelly. Po pravé ruce má volného Trenta Alexandra Arnolda, který centruje do pokutové území, tam je připravený Krejčí, ale k odraženému míči se opět dostávají Angličané, konkrétně Lewis Skelly. Snažil se napadat Adam Hložek, ale zhruba dva kroky mu chyběly a tak se musí znovu zatáhnout a pomoci svým spoluhráčům v defenzivě. Gordon sklepává pod sebe, tam je Anderson, který už se blíží pokutovému území českého týmu. Na levé straně Hall, další přidávka do středu hřiště, kde je Kane. Po pravé ruce má volného Čalobaha, Češi stále trpělivě v kompaktním bloku posouvají se za míčem, ale nemají sílu napadat. A teď krásná kombinace Angličanů, ještě přihrávka na saku z levé strany od Halla, ale té situaci předcházel offside, ale to byl v podstatě biliár.
1: Ano, na jeden dotek samozřejmě zapojený Kane a ta jeho fotbalovost je prostě výborná, hezky se na to kouká. Samozřejmě já jsem takovej teďka zklamaný, protože takhle, máme hezký drezy. Jako opravdu máme krásný drezy, červený drezy, modrý spodek celý. Musím říct, že jsem rád za tuhle změnu a líbí se mi to.
0: Ale i ten výkon do 25. minuty byl určitě nadějný, no. Ale připomínám, že poté dostal červenou kartu Pavel Šulc, od té doby je to v podstatě na jednu bránu. Češi se teď dostali tedy na polovinu Angličanů a stále jsou u balonu, konkrétně Krejčí teď ze středového kruhu vysunul slámu na levou stranu, ten se snažil z prvního dotyku možná trochu zbytečně okamžitě centrovat a znamená to odevzdaný míč. Teď to chtělo víc odvahy, balon si zpracovat.
1: Odvahy, dovednosti samozřejmě a možná i ta únava, jo. To no, samozřejmě zase tady, o co to nevypadá, máme 30 minut. Já si myslím, že naši hráči budou někde na 4, možná přes 5 kilometrů některý a to už seš prostě unavený.
0: 31. minuta, Česko-Anglie ve fotbalové lize národů stále bez branek, ale znovu to musím připomenout, Angličané od 25. minuty hrají přesilovku poté, co za nešetrný zákrok dostal po zásahu videa přímou červenou kartu a Pavel Šulc. Angličané u míče, na pravé straně Alexander Arnold, který se dostává k míči, snaží se teď vysunout Rogersa, který už je v pokutovém území, balon si zpracoval, ještě se dostal do zakončení a vyprodukoval z úhlu něco mezi přihrávkou a střelou, každopádně trefil prostor, kde byl připravený Matěj Kovář a ten teď startuje. To je Chaloupka na pravé straně, který posílá dlouhý nákop na Radostu. To je samozřejmě jedna z variant, že když Češi do nějaké polootevřené obrany Angličanů zaútočí. Ale teď pozor, protože krásný balon teď převzal Anthony Gordon, který pálí z úhlu. Krásná přidávka ze středu hřiště od Eliota Andersona. Ale Matěj Kovář byl připravený na přední tyči. Chtěl jsem říct, že to by mohl být jeden z receptů, když se Angličané pozapomenou zkrátka nakopnout míč na Radostu.
1: No, ale je to vlastně jedinej.
0: Teď může hrát Matěj Kovář, 32. minuta, Česko-Anglie stále 0-0, nákop na levou stranu, ale nebyl přesný.
1: Jsme viděli, ten balon letěl asi metr nad sakou a jeho předností určitě není hra hlavou. Ten odhad nebyl dobrý, bylo to v podstatě trošku srandovní, že takovýhle hráč vlastně neodhad to, že ten balon o metr přeletí a skákal po něm, takže na téhle úrovni je to trošku úsměvný samozřejmě.
0: Morgan Rogers teď může hrát před pokutovým územím českého týmu, teď Bukayo Saka v pozici, kdy to má raději, tedy s míčem u kopaček. Saka si zasekl slámu, teď má balon ve statické pozici, s míčem si samozřejmě velmi dobře rozumí. Lewis Skelly sklepává pod sebe, tam je Čalobach, znovu může hrát Bukayo Saka. znovu před ním sláma, Saka se ho snaží rozkývat, přidává do pokutové území, kde je Rodgers, k toho přeskočil sice na první dobrou Karabec, ale Češi se následně balónu zbavili, takže opět mohou hrát Angličané, Čalobach, po něm Gehy, 33. minuta stále 0-0 v souboji českých a anglických fotbalistů. Luis Skelly před hranicí 16. vymýšlí, kudy přihrát. Přidává po své levé ruce, tam je Anderson Hall na levé straně, opět Anderson, pokračuje obléhání české branky z pohledu Angličanů, teď může hrát také Gordon, opět na ose hřiště Gehy, po něm Čalobach, je to takové monotónní, ale dá se předpokládat, že podobný obrázek budeme sledovat drtivou většinu zbytku tohoto zápasu. 33. minuta, Česko-Anglie 0-0, Česko se stále brání, Saka si zasekává svého strážce, přidává Rodgersovi, ten už je v pokutovém území. Hned kolem něj je trojice českých fotbalistů, teď už je to skutečně hodně zhuštěné před pokutovým územím českého týmu. Angličané se opět dostávají do levé strany, kde je Hall, proti němu Radosta, Hall dělá kličku, po něm Gordon, centr do pokutového území, ale na zadní tyč, kde nebyl vůbec nikdo.
1: Bylo malinko vidět, že Láďa Krejčí si Harryho Kanea přidržel za dres, ale ten balon letěl 2 metry za ně a za tohle určitě penalta nebude. Ten blok se samozřejmě zmenšuje, no. Bavili jsme se o tom na začátku, jsme byli kolem poloviny, teď už vlastně 34. minuta, byli jsme na 20 metrech a bylo tam všech 20 hráčů v poli, takže to není úplně jednoduchý se prokombinovat, ale samozřejmě to mužstvo Anglie je natolik zkušený, že ví, že prostě ty okýnka se tam nějak budou dělat.
0: Věřme tomu, že se dělat nebudou, ale samozřejmě nelze tomu asi úplně zabránit. 34. minuta, Česko-Anglie. V Lize národů stále 0-0. Můžeme se podívat telegraficky také na ten druhý zápas té v úvozovkách české skupiny. Španělsko-Chorvatsko, 33. minuta, 2-1. Připomínám, že Španělé před 3 dny zvítězili v londýnském Wembley nad Angličany 3-2. Pojďme se vrátit k tomu, co se děje v Edenu. Česko-Anglie stále 0-0. Češi se dostali až k vlastnímu brankáři Kovářovi, který si dovolil kličku a přihrál na pravou stranu, kde je Chaloupek, který ještě přihrává Radostovi. K míči se poté dostal Hranáč. Další zpětný pas na Kováře, který si teď zasekl Rodgerse, který už chtěl vlastně vystihnout dráhu letu přihrávky.
1: Jo, tohle je dobrý pro fanoušky. Tohle je prostě dobrý pro fanoušky. Já vím, že jako jsme se zatím nikam neposunuli, ale teď jsme Angličanům už dobrou minutu nepůjčili míč.
0: A Matěj Kovář si samozřejmě natrénuje hru nohama, kterou už tak má velice dobrou. Sláma z levé strany přidává do středu hřiště, tam je Červ. Jeho nákop na Karabce, ale ten se k míči nedostal. A teď pozor na faul, aby nepřišla další červená karta. To byl další nešetrný zákrok. A sám jsem zvědavý, byl to Saka?
1: Máme tam Lukáše Červa, nebyl to Saka.
0: Tak to byl Rodgers nejspíš.
1: Byl to 16.
0: Tak to byl Luis Skelly. Luis Skelly fauloval. A jsem zvědavý, jestli i na tento zákrok se podívají asistenti u videa, protože tam došlo taky k dohrání, k jednoznačnému. Hlavní rozhodčí Meller ukázal tedy jasnou žlutou kartu. Ladislav Krejčí se hádá, přišla nějaká karetní dohrávka také na českou lavičku.
1: Lukáš Červ to prodá, to je jasný. No pozor, jako jsem tady viděl pod námi.
0: To byl také velice ošklivý zákrok na kotník.
1: A pozor, rozhodčí už ukázal rukama, že
0: to byl jasný zákrok na kotník, který tedy udělal Miles Lewis Skelly, který trefil Lukáše Červa, tak toho teď nemůžeme podezřívat.
1: To ne, to určitě ne.
0: Z toho, že by něco přihrával, to byl velmi nešetrný zákrok a vůbec bych se nedivil, kdyby to Lukáš Červ odnesl nějakým vážnějším zraněním. No, z mého pohledu 50-50.
1: Já bych tasil
0: taky zcela objektivně, samozřejmě. 36. minuta, Česko-Anglie, stále 0-0. Připomínáme, že v 25. minutě byl vyloučený po zásahu videa Pavel Schulz po velmi ostrém zákroku někam nad oblast kotníku, ale teď to nebylo o nic v podstatě horší od Luise Skellyho. Nicméně to zatím úplně nevypadá, že by...
1: Škoda, že nemáme mikrofony.
0: Že by asistenti u videa nějakým způsobem zasahovali, tak bohužel Češi budou dál pokračovat v oslabení. 37. minuta, Česko-Anglie 0-0. Matěj Kovář má míč ve vlastním pokutovém území a samozřejmě nemá tolik variant, kudy rozehrát. Nakonec na Adama Hloška, který dobře sklepl pod sebe na Červa, ten už je schopný pokračovat ve hře, ale nevyšel mu dotek.
1: Ne, ale to bylo bez doteku, to šlo zahrát z jedný, tam byl Štěpán Chaloupek úplně sám. Velká škoda, protože ten přechod byl výborný, balon od Kováře do Hloška fantastický. To samý sklepnutí a Lukáš Červ bohužel potřeboval použít 2 doteky.
0: Saka přihrává do
1: středu. Ještě nemám tu španělskou školu.
0: Tam je Anderson, po něm Luis Kelly na hranici tedy pokutového území, byť tedy více za ní, teď už může hrát na levé straně Gordon, který si také hodně dobře rozumí s míčem, stále Anthony Gordon, jedna zasekávačka, druhá zpětný pas na Gehio, který je z pozice stopera hodně vysunutý, opět může hrát Gordon, který si prohnal okolo chaloupka, centruje do 16 a teď pozor, aby si Karabec nedal vlastní gól, nakonec to tak nedopadlo a Adam, respektive Matěj Kovář, mohl schovat míč v rukavicích, ale tak
1: na tuhle bránu, na tuhle bránu mu to jde, tak zaplať pánu, že to nevyšlo 100%.
0: 38. minuta. Česko-Anglie v Lize národů stále 0-0. Teď se probouzejí i domácí a příznivci, ale Češi ztrácejí balon. Hrát může Anderson, teď je trochu rozháraná ta česká defenziva, ale už se Češi vracejí do bloku. Hrát může Luis Kelly, který čeká, kdo se mu nabídne, nakonec kombinuje s Gordonem na ose hřiště Anderson, který by do toho klidně mohl prásnout, ale zatím se mu do toho nechce. Na pravé straně Saka, proti němu Karabec. Bukayo Saka versus Adam Karabec, Saka míří více do středu hřiště, čeká na tandemový náběh od Alexandra Arnolda, který přišel, ale Saka stále ten balon přidržuje až teď. Vyzval ke spolupráci Alexandra Arnolda, ten vrací Sakovi, po něm Anderson, Harry Kane se teď pohybuje okolo pokutového území a jeho hranice a ukazuje svým spoluhráčům, kudy by si představoval, že by měla vést další kombinace, pak přišla ztráta, takže to dobře dopadlo.
1: Tak tady může samozřejmě dojít k nějaký frustraci nebo podcenění a pak bude možno, že ty Angličani trošku vypadnou z toho rytmu, ale samozřejmě jsou to opravdu zkušený hráči, takže uvidíme, jak to bude vypadat. No.
0: 39. minuta, čeští fotbalisté hrají s těmi anglickými ve druhém zápase elitní skupiny národů, zatím Ligy národů, zatím bez branek, ale připomínám, že od 25. minuty hrají bez vyloučeného Pavla Šulce v oslabení. Teď pozor na chybu Ladislava Krejčího a hlavně tedy na podklouznutí Matěje Kováře.
1: Ale teď Robin Hráč úplně zbytečně pospíchal, my potřebujeme tu hru rozkouskovat a Robin Hráč chtěl rychle rozehrát, ale rozehrál na Láďu Krejčího, který byl už pod tlakem a z toho vznikla ta zpětná přihrávka na Kováře, který podklousil, naštěstí ten balon odehrál bezpečně do autu.
0: Angličané umí čelují Skelly a po něm Gehy na levé straně, teď pokus o náběh Hola, ale Gehy ho nevyslyšel. Hoši bojovat zní tady tribunami stadionu v Edenu, Alexander Arnold na pravé straně, dobře, přičukl Andersenovi, který centruje do šestnáctky, přizvedl balón Krejčí, odražený míč znovu pro Angličany, konkrétně pro Gehyho, který má po levé ruce Hola a také Gordona. Gordon kombinuje s Holem, po něm znovu může hrát Gehy, opět tedy Češi přikovaní v kompletní sestavě před pokutovým územím. Na pravé straně je teď Rodgers, který se snaží rozkývat Adama Karabce, stále Morgan Rodgers a udeřil českého záložníka do obličeje. Takže Češi si teď mohou vydechnout na malou chvíli, ale bude to ještě hodně zapeklitý a těžký závěr prvního poločasu. Myslím si, že řada hráčů už se těší do kabiny, tedy těch českých.
1: No, jako jo, souhlasím, prostě samozřejmě je to zápas za národní tým proti Anglii, každý si ho představoval jinak, já jsem přesvědčený o tom, že těch 9 hráčů na hřišti a brankář Kovář jsou schopní bojovat opravdu jako lvi, ale samozřejmě ten zápas neprobíhá tak, jak by si chtěl a cítíš to, že vlastně já doufám, že to tak jako úplně nedopadne, ale že je otázka času, kdy prostě Anglie si nějakou šanci vytvoří a promění. Ne?
0: Za tohoto průběhu udělal by si o poločase třeba 2-3 změny?
1: Těžký, asi bych čekal, jak na tom kluci budou, samozřejmě i kondičně, ty, co hráli ten první zápas, opravdu to není sranda.
0: 41. minuta, pomalu, ale jistě se blíží závěr prvního poločasu, čeští fotbalisté hrají s Anglií stále 0-0 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, Angličané opět u míče. Na levé straně rozběhnutý Hall, který má před sebou volného Gordona, který se teď dostal k míči, dělá kličku do středu hřiště, chaloupek si ho hodně dobře střeží, ale zatím to zvládá.
1: Já jenom v rychlosti do toho skočím, tady pod námi klečí Adam Karabec, který byl v souboji s Trentem a zůstává sedět na zemi a volá si ošetření. Je to špatný z toho pohledu, že teď bude muset na minutu pryč a to je přesilovka už o dva hráče a já vždycky říkám, že za tu minutu je opravdu možný, že ten zápas prohraješ, protože proti 10 samozřejmě je to těžký, ale proti 9 jako v poli je to těžký, ale můžeš to ubránit, ale v osmi vidíš už, jak je zase je tam daleko víc prostoru. No.
0: A teď navíc standardka, 42. minuta Česko-Anglie 0-0, Angličané u míče, konkrétně Gordon na levé straně, pod sebou má volného Gehyho, teď Češi tedy v dvojnásobném oslabení, Anderson na ose hřiště, hra se přesouvá na pravou stranu, kde má prostor Alexander Arnold, který centruje do pokutového území, kde se dostal k hlavičce Rodgers, pokud se nemýlím, ale branku minul.
1: No. Naštěstí.
0: Naštěstí, no
1: a
0: sledujme Adama Karabce, stále sedí, nevypadá to úplně dobře a teď je to samozřejmě také složité, protože se blíží konec prvního poločasu, nechcete si lidově řečeno vyplácat ten jeden slot na střídání, ale dost možná nic jiného nezbyde, protože hrát třeba, já nevím, 3-4 minuty.
1: No to už je 5 teďka,
0: možná
1: že?
0: Možná 5 minut.
1: No, samozřejmě, ale Adam Karabec nevypadá dobře.
0: O 9 to by bylo složité a Češi teď o 9 hrají, teď byl ale faulovaný Adam Hložek, takže domácí budou u balónu, 43. minuta Česko-Anglie 0-0 opět, tedy musím připomenout to, že od 25. minuty hrají Češi bez vyloučeného Pavla Šulce, no a teď už dobrou minutku a půl také bez Adama Karabce, který byl ošetřovaný a je za postranní čarou.
1: A Ondřej Linger přibíhá, jestli se nepletu.
0: A zřejmě se tedy svlače a možná ještě před koncem prvního poločasu vběhne na trávník. My chceme gól, hodně odvážné skandování, ale my bychom ho chtěli taky
1: no,
0: samozřejmě
1: tak
0: do branky Jamese Trefforda. Standardní situace českého týmu z hlouby pole. Centrovat bude Sadílek, který centruje na zadní tyč. Tam je Krejčí, který ještě hlavičku je do pokutového území, ale Trefford
1: teď
0: vyskočil.
1: Rychle zpátky.
0: Se Češi musí hodně rychle vracet. Trefford si všiml totiž na levé straně úplně volného Gordona, který nabírá rychlost, ale už si balon zasekl, protože se včas k němu dostal Hložek, který příkladně pomohl defenzivě, ale Češi jsou teď opět pod tlakem. Anderson přihrává na pravou
1: osmi.
0: Stranu. A v osmi, samozřejmě v poli. Teď může hrát Alexander Arnold, po něm Anderson a přihrávka na Rodgerse od Luise Skellyho neprošla.
1: To
0: Adam
1: nevadí,
0: Hložek,
1: to nevadí.
0: Adam Hložek neměl vlastně
1: ne,
0: na výběr.
1: To je lepší, když to kopneš do autu, než když to kopneš, aby jsme i mohli vystřídat prostě. Jo, než když to kopneš jenom dopředu na útočníka, nebo kterýho tam nemáme samozřejmě.
0: Střídání českého týmu. Adam Karabec má dohráno, bohužel se zranil, tedy záložník pražské Sparty. Ondřej Linger se vrací po zhruba roce do zápasu národního týmu. Muž, který přednedávnem se vrátil do Evropy z amerického Houstonu, se dostal do polské Korony Kielce. Teď tedy na trávníku zápasu s Anglií, který je v polovině 45. minuty vyrovnaný 0-0, ale Angličané hrají přesilovku, Češi hrají bez vyloučeného Pavla Šulce. Gordon táhne míč do středu hřiště, pálí přízemní rána, která byla zblokovaná, ještě může hrát, ale Hall na levé straně už v pokutovém území. A dobře se zbavil svého protihráče. Hall centruje, hledal Kanea, ale ten se do zakončení nedostal, ještě na opačné straně udržel Alexander Arnold míč na hrací ploše. Angličané kombinují, konkrétně je to Anderson na polovině českého týmu, po levé ruce má volného Hola. Ještě 2 minuty se bude hrát nad rámec tedy těch 45 v prvním poločase. Luis Skelly stále 0-0 v souboji českých a anglických fotbalistů. Kane se dostává k míči, pálí Harry Kane a skvělý Matěj Kovář. První příležitost Harryho Kanea v tomto zápase a hned to byla, Pavle, vyložená šance. Rána na zadní tyč.
1: Jo, je to dobrý, je to hezký to takhle vidět, prostě jak je pohotový, ne náhodou prostě má ty čísla, jaký za ním jsou a je to prostě tak rychlý, je jasný, co udělá a přesto se mu to povede.
0: Ale výborný zákrok Matěje Kováře, česká defenziva musí zůstat koncentrovaná, je tu rohový kop z pravé strany anglických fotbalistů. Alexander Arnold má skvělou kopací techniku, ukazoval to v Liverpoolu, ukazuje to stále i v Realu Madrid a pochopitelně také v anglické reprezentaci.
1: Teď se bojím nějaký rozehrávky, protože všichni naši hráči jsou od penalty níž.
0: Je možné, že to bude rozehrávka nakrátko. Nakonec míč letí do pokutového území, kde je teď připravený jeden z českých fotbalistů, konkrétně Robin Hranáč. Češi reklamují ruku, Saki.
1: Teď si myslím, že si ji vynutil celý stadion. Pozor, teďka by to šlo.
0: Kdyby to chtělo zrychlit na radostu, ale nedivím se tomu, je složité. Asi. Myslíš, proč to nezrychlili Češi?
1: Ne, proč rozhodčí jako ukazoval, aby se nehrálo, jako tomu nechápu.
0: Na píšťalku. Jasně, to je asi trochu zbytečné, protože...
1: No, protože my jsme mohli, jako viděl si sám, že Angličani se vraceli pomalu a Ondra Linger i Radosta se rozebíhali. No.
0: Půl minutka do konce dvouminutového nastavení prvního poločasu Česko-Anglie. V Lize národů stále 0-0, dlouhý pas na Hloška, který má za zády Čalobaha. Ten si poradil, teď může hrát Rodgers, ale před sebe ho nepustil Lukáš Červ, který to udělal velice dobře. A teď Ladislav Krejčí nenechal před sebe sprintovat Bukaya Saku a bez balónu do něj zajel, ale to se dělá, to zkrátka
1: Tomáš
0: tak
1: Tuchel,
0: je.
1: Tomáš Tuchel je trošku vyrazil. Naštvaný jako. Mm.
0: Tomu se samozřejmě nedivím, Ladislav Krejčí šel do toho souboje se Sakou, ale nebylo to zase tak dramatické, bych řekl. Teď vypršelo dvouminutové nastavení, Angličané budou rozehrávat z vlastní poloviny a zřejmě už se nic výraznějšího nestane v úvodní 45 minutovce. Je to tak 0-0 v souboji českých a anglických fotbalistů v elitní skupině Ligy národů. Sledujeme hodně zajímavý zápas, který bohužel hodně poznamenala ta červená karta Pavla Šulce z 25. minuty. Museli jsme konstatovat s Pavlem Horvátem, že ale byla zasloužená hodně nešetrný zákrok někam nad kotník. Do té doby Češi sympatický výkon. Pavel Šulc v šanci, trefot byl včas ze své branky a byly tam i nějaké další příležitosti. No a po 25 minutách to samozřejmě bylo převážně na jednu bránu. Pavle, tvé hodnocení první půle.
1: No, tak já si, jako, asi bych musel zopakovat to, co jsi řekl ty. Samozřejmě velký tlak Anglie, ale troufnu si říct, že kromě té 10 vteřinovky, kdy tam byly 3 zakončení během té krátké chvilky, tak my jsme měli větší šance, protože Pavel Šulc a Adamem Hloškem 2-1, Pavel Šulc sám v podstatě na brankaře, Matěj Radosta, celkem zajímavé věci, takže mně se to líbilo, bohužel teď už na ten zápas musím koukat jinak, protože je to prostě nestandardní situace a myslím si, že nebo logicky budeme i ve druhé půli tahat za kratší konec a ten tlak Angličanů bude růst.
0: Česko-Anglie tedy po prvním poločase 0-0, my se s Pavlem Horvátem znovu přihlásíme se začátkem druhého poločasu zhruba za 13-14 minut.

0: 21 hodin a 38 minut. Jsou tu zprávy Radiožurnálu.
1: Sněmovna přerušila debatu k hlasování o nedůvěře vládě. Pokračovat bude zítra. Baťa zavře svůj poslední závod ve střední Evropě. Na Uhersko-Hradišťsku přijde o práci přes 90 lidí. Čeští fotbalisté hrají po prvním poločase zápasu Ligy národů s Anglií bez vyloučeného Pavla Šulce. A zítra bude slunečno, teploty až 24 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci přerušili mimořádnou schůzi k vyslovení nedůvěry vládě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolat ji nechali opoziční kluby kvůli hospodaření Česka a možnému střetu zájmů premiéra. Z opozice vystoupil zatím jako jediný předseda ODS Martin Kupka. Vyjmenoval několik důvodů, proč by kabinet měl o důvěru přijít. Na hospodaření této vlády podle ní doplatí budoucí generace.
3: Místo toho, aby měli stát, který bude schopen zajistit dostupné bydlení, fungující školství, bezpečnou zemi a také fungující zdravotnictví, včetně funkčního důchodového systému, tak zdědí po téhle vládě mnohem větší dluhy a bohužel mnohem větší balík, který budou muset každý rok zaplatit na úrocích.
1: Premiér Babiš obhajoval svůj kabinet na plénu téměř 2 hodiny. Schůzi označil za zbytečnou. Opozice podle něj jen zdržuje práci sněmovny. Debata k hlasování o nedůvěře vládě bude pokračovat zítra. Itálie chce s Českem spolupracovat na reformě systému obchodování s emisními povolenkami. Po jednání s předsedou vlády Andrejem Babišem z hnutí ANO to řekla italská premiérka Giorgia Meloniová. V Praze zdůraznila, že systém povolenek nesmí vést ke zdražování energií.
4: Italská premiérka Giorgia Meloniová ve Strakově akademii uvedla, že Itálie a Česko vypracovali balíček témat pro říjnový summit lídrů v Bruselu. Obě země navrhují změny v systému ETS 1, který se týká povolenek v průmyslu. Praha i Řím chtějí, aby obchodování s povolenkami bylo transparentnější a neohrožovalo konkurenceschopnost Evropy ve světě. Meloniová si s Babišem vyměnila taky akční plán, který má prohloubit spolupráci v průmyslu, bezpečnosti i kultuře.
5: Skutečně velká věc a to je společná výstava o Pompejích a Herkulaneu.
4: Česko a Itálie chtějí podle Babiše tuhle výstavu uspořádat v roce 2028. Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Kyjev likviduje následky několikadenních nepřetržitých ruských útoků. Ruské drony zasáhly areál železničního nádraží. Ukrajinský prezident informoval taky o útocích na datová centra, obchodní střediska a obytné domy.
6: Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu zdůraznil, že protivzdušné obraně se podařilo sestřelit ruské balistické rakety. Poděkoval proto Spojeným státům a Norsku za dodání protiraketových systémů na SAMS a také Francii a Německu za posílení protivzdušné obrany.
7: Tragédie Babného jaru. To je taký tragičný, absolutní příklad.
6: Odpoledne ukrajinský prezident uctil památku obětí masakru v Babím jaru, kde před 85 lety na konci září 1941 nacisti zavraždili téměř 34 tisíce židů a dodal, že nelze zavírat oči před terorem a zvěrstvy. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Společnost Baťa příští rok zavře závod v Dolním Němčína u Uhersko-Hradišťsku. O práci přijde přes 90 lidí. Podle člena představenstva firmy Andrea Montagnoliho se provoz závodu už nevyplatí. Baťa v Česku dál zůstane jako maloobchodní prodejce. Závod v Dolním Němčí je posledním ve střední Evropě. Sport. Čeští fotbalisté hrají po prvním poločase ve druhém utkání Ligy národů s Anglií nerozhodně 0-0. Od 25. minuty bojují domácí bez vyloučeného Pavla Šulce. Druhý poločas můžete už za pár minut poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A hokejisté Třince vyhráli v 6. kole Tipsport Extraligy nad Kladnem. Mladá Boleslav prohrála s Plzní 1-4. Litvínov po nájezdech porazil Liberec 5-4. Pardubice přehráli České Budějovice 5-2. Olomouc podle Hlavítkovicím 3-4 a hokejisté Hradce Králové zdolali Spartu 4-3.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená D5 zamítá překážka na D8 před tunelem. Následky nehody kamionů stále blokují provoz na dálnici D5 z Plzně do Prahy. Provoz odklánějí na 50. kilometru na silnici 605 až k nájezdu u Cerhovic. Jak před odklonem, tak na objížďce už je to bez zdržení. A pokud jedete po D5 z Prahy na Plzeň, nepřehledněte za Cerhovicemi na 45. kilometru. Stojící nákladní auto má defekt na pneumatice. Na dálnici D8 z Drážďan na Prahu opatrně na příjezdu z Německa a před tunelem Panenská stojí tahač s nadměrným nákladem. Čekejte ho na konci stoupacího pruhu. Pohybují se tam lidé. A na D11 z Hradce Králové do Prahy se připravte na omezení od sjezdu na Lysou nad Labem. Mezi 13. a 10. kilometrem je kvůli opravě vozovky uzavřený levý pruh. Projíždějte opatrně. A další zelená vlna po skončení fotbalového přenosu.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno, v Čechách a večery na Moravě a ve Slezsku až polojasno, ráno výjimečně mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě až 20 stupňů. Tolik zprávy.
2: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál. Čeští fotbalisté hrají svůj druhý zápas v novém ročníku Ligy národů. V Edenu nastoupili proti Anglii a zápas komentují Pavel Horvát a Lukáš Michalík.
1: Straní čáry už je připravený Ebereči Eze.
2: A Luis, teda...
1: Luis Kelly.
2: Ano.
1: Jde tedy ze hřiště.
2: Logicky takže, za tu žlutou kartu, myslím si, to bylo 100%.
1: Takže je to střídání dvou hráčů, kteří spolu na klubové scéně hrají v Arsenalu. Ebereči Eze už je na trávníku a Pavel Horvát sledoval, že se hodně intenzivně rozcvičoval už také Jude Bellingham.
2: Je vlastně jedinej z anglických náhradníků, který nejdou na hřiště, tak je v trenkách. Já taky, když jsem třeba byl v této roli a chtěl jsem trenérovi dát najevo, že bych si chtěl zahrát, tak jsem byl hodně připravený, jednak jako co se týká jako oblečení, ale hlavně i vždycky, když jsem viděl, že se na mě koukal, tak jsem se jako hodně rozcvičoval.
3: A ty jsi byl spíš v základu, takže?
2: No, ale taky jsem byl v těch přesně zápasech, v úvozovkách jako proti slabším, že tě ten trenér jako šetří, nebo chceš, aby hráli ostatní, no tak... Chceš si zahrát, nechceš si dělat celý zápas na lovičce, viděli jsme Ronalda.
1: Druhý poločas začal, zatím tedy Česko-Anglie 0-0 v Lize národů, ale opět to musíme připomenout, že Češi hrají od 25. minuty v oslabení po vyloučení Pavla Šulce. Teď mají out z levé strany, Krejčí se dostává k míči, pod sebou má volného golmana Kováře, který pochopitelně nikam spěchat nebude. Připomínám také to, že Češi už provedli jedno střídání, které ty bylo vynucené. A teď pozor, pardon, na Lukáše Červa a jeho malou domů na Matěje Kováře, která nebyla úplně z nejpřesnějších, ale Kovář si nakonec poradil, Češi mohou hrát. Červ se snaží nastartovat na pravé straně Radostu a po něm může hrát ještě Ondřej Linger, který už by mohl centrovat a centruje také do pokutové území, ta není, ale dostatečná podpora, Angličané pozor, si pozor poradili. A teď pozor na Rodgerse, který může startovat své, řekněme, spoluhráče a v náběhu byl Alexander Arnold, ale toho před sebe nepustil. Ladislav Krejčí, vrátím se k myšlence, proběhlo už jedno české střídání vynucené.
2: Zase chyba Lukáše Červa, pardon, myslím si nevynucená.
1: Pozor na centr z pravé strany, Gordon je pokutovému zemí, hlavičku je gól, 1-0 pro Anglii. A byla to zbytečná
2: úplně chyba. Lukáš zbytečně vracel Láďovi Krejčímu, mohl se otočit nahoru, mohl hrát cokoliv a dal zpětnou přihrávku, kterou Láďa Krejčí vůbec nečekal a k míči se dostal Trent Arnold a fantastickým centrem
1: na zadní tyči byl Gordon
2: na zadní
1: úplně
2: tyči
1: sám.
2: Uvolnil Gordona, tam Štěpán Chaloupek ani Robin Hráč neměli šanci vůbec zasáhnout a Gordon asi pro něj i nezvykle hlavou do protipohybu Kováře.
1: V podstatě o zem ještě takovým koníčkem
2: prostě krásný gól samozřejmě, ale po naší hlouposti, prostě tohle tě naštve nejvíc, kdyby tě někdo rozebral do mrtva, do prázdní brány, tak to...
1: Opravdu velká škoda, teď už tedy můžu dokončit myšlenku. Ondřej Linger v závěru prvního poločasu přišel na trávník za zraněného Adama Karabce, to už teď není zase tak podstatné, podstatnější je to, že Češi tedy v úvodu druhého poločasu prohrávají s Angličany 0-1 po té, co se hlavou trefil Anthony Gordon.
2: Řeknu to jako slušně, jo. Tohle je prostě k naštvání, ty se tam 15 minut o něco určitě debatuješ, jak to hrát, co neměnit, co měnit a vlastně vlastní chybou se takhle načneš. No.
1: 48. minuta je ve své polovině, Češi hrají o 10 proti Angličanům bez vyloučeného Pavla Šulce a prohrávají v elitní Lize národů 0-1, před malou chvílí se trefil Gordon a Angličané kombinují a teď si tedy hrají s míčem, na levé straně může hrát Hall, pod sebou má volného Gehyho, který zase také nikam spěchat nebude, Češi s výjimkou Adama Hloška na vlastní polovině, na pravé straně může hrát Alexander Arnold, ve středu hřiště volný Anderson, kolem něj už trojice českých hráčů, ale Anderson to zvládl zpětnou předávkou na Čalobaha, po něm opět může hrát Gehy, kterého napadá Radosta, ale k míči se Češi nedostávají, Angličané se v klidu vrátí až k vlastnímu brankáři Traffordovi, který také nikam spěchat nebude a přihrává na levou stranu, kde je Gehy, ještě více vlevo je Hall, ale Gehy nakonec přihrává Ezemu, který vystřídal tedy o poločase Luise Skellyho. Hall a jeho průniková přidávka na Kejna, který má teď kolem sebe dost prostoru a na pravé straně volného Saku, který také převzal přihrávku Bukayo Saka, proti němu Chaloupek, Saka to bere na sebe a vyprodukoval něco mezi střelou a centrem. Asi to měl být centr na Gordona, ale ten centr nebyl přesný, míč končí v autu. To znamená, že pro tuto chvíli se Češi ubránili a budou vhazovat z pravé strany. Chaloupkovi se do toho úplně nechce.
2: No, teď jsme viděli takhle z vejšky tady jenom popsat na levý straně. Vlastně Gordon skvěle udělal místo Halovi, který se dostal k míči. Tak
1: teď pozor, nepříjemná srážka dvou hráčů. Ondřej Linger se srazil s Andersonem. Jsem zvědavý, jak to vyřeší, tedy hlavní rozhodčí Ladislav Krejčí oroduje u rozhodčího Mellera za žlutou kartu, ale zřejmě úspěšný nebude. V diskuzi s rozhodčím byl také anglický kapitán Harry Kane, ale zřejmě se to tedy obejde bez karetního trestu. Pavle, můžeš dokončit myšlenku?
2: Vlastně otevřel ten prostor Halovi a ten vlastně takovou 30-metrovou přihrávkou po zemi zase vyzval Kejna do toho odskoku od té obrany, přenesení hry na saku, ten v situaci jeden na jedno centroval pravou nohou, naštěstí pro nás nepřesně, a hrozně rychlá akce, těžko se to brání.
1: Češi u balónu, Radostá dává ještě pod sebe, kde je Hložek, který šepok tam území pálí levačkou, ta rána byla zblokovaná, Gehy si teď dobře počínal v defenzivě, ale Češi mohou pokračovat v kombinaci. Krejčí na levé straně už centruje, hledá Hložka, ale ten se nedostal do zakončení, ještě odražený míč pro Sadilka, po něm opět Hložek, ale nebude z toho žádné zakončení, takže hrají Angličané na pravé straně, ale Češi teď zapnuli a snažili se vybojovat okamžitě balón zpět, nicméně vhazovat budou hráči v bílých dresech. To znamená reprezentanti Anglie, a to z pravé strany.
2: Dobrý tlak i v těch deseti lidech, samozřejmě ono to úplně nejde furt, protože opravdu ten jeden hráč na téhle úrovni ti velmi chybí, ty hráči nejenom Anglie, ale naši jsou prostě tak zdatní, že dokážou využít prostě, že ti ten jeden hráč chybí a ono se to pak fakt jako těžko brání a honí a ty síly nám prostě musí dojít zákonitě.
1: 51. minuta, Česko-Anglie v Lize národů, zatím 0-1. Angličany poslal v úvodu druhého poločasu do vedení Gordon, který je teď také u míče, už poblíž pokutové území z levé strany, stále Anthony Gordon hledá si pozici, ještě přirávka pod sebe a rána Andersona na vzdálenější tyč, respektive byl to Hall, byl to Lewis Hall, který to zkoušel tedy už v 16. na vzdálenější tyč přízemní ranou, chyběl kousek.
2: Určitě teď vidím Štěpána Chaloupka, ty si říkal před dvouma minutama, to bylo ve 49. minutě, že se mu nechce úplně házet out a teď vlastně vystoupil na Hala, ten si to z jedný sklepnul kolem něj a musel sprintovat zpátky a vlastně Gordon skvěle z toho křídla ho uvolnil a byla to velká šance a tohle prostě se těžko brání a ty kluci pak letějí zpátky 50 metrů a to ti fakt ty cíly docházejí. No.
1: Češi v zápětí ztrácejí míč, konkrétně Radosta, Angličané jsou znovu na tahu, konkrétně Alexander Arnold uvnitř středového kruhu a na levé straně znovu prostor pro Anthonyho Gordona, ke kterému se stahuje Radosta, přidávka do středu hřiště, kde je Eze, ten se rozlíží kolem sebe, po pravé ruce má volného Andersona, Angličané to zřejmě dostanou až na stranu pravou, přes Alexandra Arnolda se míč dostává a k Sakovi, ten vrací Alexandru Arnoldovi, po něm Anderson, opět série přihrávek na malém prostoru, Rodgers a po něm Saka na pravé straně, proti němu Sláma, Saka dává na osu hřiště, kde je volný Trent Alexander-Arnold, po něm Anderson, který dává Gordonovi, Anthony Gordon nakonec přišel o balon, dobrá defenzivní práce, Hložka, který se snaží prát o balon, ale má to složité, teď byl v oslabení, proti němu hned trojice hráčů v bílých dresech, 53. minuta, Česko-Anglie v přímém přenosu radiožurnálu Sport, zatím 0-1, ale teď pozor, Kane a jeho patička na Ezeho, ale nebyla úplně přesná, hrát může Chaloupek, ale nemá příliš variant, nákop, který měl směřovat na nabíhajícího Radostu, ale nakonec Chaloupek trefil před sebou stojícího Gordona. 1-0 vedou Angličané tady v Edenu, konkrétně v 47. minutě se po centru zprava od Alexandra Arnolda trefil hlavou do protipohybu golmana Tokováře Anthony Gordon. Chaloupek bude vazovat z pravé strany, dlouhý aut, měl mířit na Hloška, ale toho před sebe nepustil Anderson, po něm už hraje Rodgers, který to zvládá i v souboji s dvojicí protihráčů, ale Češi se teď dostávají k míči, konkrétně Hložek, který natáhl svůj dlouhý krok, marně ho zatím stíhá Rodgers, stále Adam Hložek, po levé ruce má volného Slámu, který se dostává k míči, proti němu Saka, přidává do
2: středu
1: a Michal Sadílek má zdravotní problémy a zřejmě Češi balon zakopnou a bude to Ladislav Krejčí, který si ještě rozmyslel ten odkop, až teď přichází a Lukáš, respektive Michal Sadílek je na nohou, ale viditelně kulhá.
2: No, on tady šel do toho skluzu, kterým vlastně vypíchnul Angličanům míč, ale právě by tam došlo k nějakému kontaktu po tom odehrání, ale rozhodčí se k tomu určitě vracet nebude.
1: Věřme tomu, že se Michal Sadílek zvládne dát do pořádku. Už se to snaží rozběhat. 54. minuta. Stále je tu s vámi přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, utkání fotbalové ligy národů. Elitní skupiny Češi po prohře s Chorvaty 1-2 znovu v Edenu hrají s Angličany a prohrávají 0-1. Od 25. minuty hrají ale v oslabení po vyloučení Pavla Šulce. Teď Ladislav Krejčí na levé straně, po něm může hrát Sláma, který ale poslal nepřesnou přihrávku.
2: To jsou ty takový, řekl bych, nováčkovský chybičky, jak Radosti, tak Slámy samozřejmě. Ty hráči samozřejmě jsou zajímaví, jsou to nováčkové, který nemají tu zkušenost a v tomhle zápase i pro ně je to obrovsky těžký.
1: Angličané opět umíče na levé straně, Hall proti němu Radosta, zpětný

0: si zahraje. Na pravé straně má Chaloupka, rozběhnutý Radosta, ale ten jen naznačil ten náběh, poté čekal přihrávku po zemi, ale to je samozřejmě složité a teď to Angličané pohlídají, míč končí v zámezí.
1: No, trošku se hrozím toho momentu, až nám dojdou síly, teď střídá Sadílek a myslím si, že bude střídat Radosta.
0: Na trávník míří Alex Král a také Lukáš Ambros. Michal Sadílek už má dohráno. Jeho místo na hrací ploše zaujme Alex Král. A zřejmě to bude skutečně Matěj Radosta, ano, který má dohráno. A jeho místo na hrací ploše zaujme Lukáš Ambros. Alex Král mimochodem je fotbalistou, který zažil před 7 lety to památné vítězství nad Angličany v kvalifikaci mistrovství Evropy 2-1 k podobnému zápasu a výsledku mají ale Češi teď hodně daleko. Teď pozor, Anthony Gordon, šef pokutovému zemí z levé strany. Gordon centruje, ale na poslední chvíli se mu vrhnul pod nohy Štěpán Chaloupek, povinný defenzivní zákrok. Angličané budou rozehrávat rohový kop a uvidíme, kdo to bude. Teď se tedy hraje 57. minuta a Češi stále prohrávají v oslabení 0-1 s Angličany. Rozehrávat bude Bukayo Saka, který čeká možná na někoho na krátkou rozehrávku. Před sebou má Alexandra Arnolda. Dávalo by větší smysl, že by právě zadák Realu Madrid centroval, ale uvidíme, jestli to bude rozehrávka na krátko nebo Saka pošle míč přímo do pokutového území. Dává si hodně na čas křídelník Arsenalu. Lukáš Ambros se teď snaží nějakým způsobem hlídat Alexandra Arnolda. Nakonec to je rozhrávka na krátko. Arnold vrací Sakovi, dojde asi k přečíslení Eze. Je teď na hranici 16. ještě nabí Holovi, který to zkouší levačkou, ale ta rána mu vůbec nesedla. Zajímavé.
1: Hol není střelec, doufám, že mě nepřekvapí, ale není střelec už s tou první situací, kterou mu Gordon připravil, fantasticky naložil špatně a teď trefil skoro východ u tribuny sever. Ale jestli se nepletu, tak jsme trošku změnili to rozestavení. Alex Král a ježišmarja.
0: Lukášer. Ambrose.
1: Ano, Lukášer zůstali ve prostě, tak k ním přibyl Ambros a Ondra Linger si stoupnul vedle Adama Hloška, takže hrajeme jako 4-3-2 takový. Samozřejmě jsem zvědavý, co nám to přinese, uvidíme.
0: Teď pozor, Eberechi Eze ve středu hřiště vybojoval balón a předal ho pod sebe na Alexandra Arnolda, po něm hraje také Rodgers. Angličané teď nebyli úplně přesní v kombinaci, ale Češi se nezvládli v oslabení dostat k míči. 59. minuta, stále 0-1 z pohledu českých fotbalistů a v souboji s Angličany zatím rozdílovým střelcem Anthony Gordon, který se krátce po změně stran trefil hlavu.
1: Teď zrovna, když ho zmiňuješ, tak samozřejmě já jsem si říkal, jak je to možný, že ho koupila Barcelona, ale tady to dneska jako velmi dobře vidíme. No.
0: Rodgers a jeho průniková přihrávka měla mířit na Kejna, blíže k míči měl Robin Hranáč, ale pak mu nevyšel odkop a je to tak trochu darovaný rohový kop hostujícímu celku z pravé strany. Budou rozehrávat Angličané, opět k míči míří dvojice Trent Alexander-Arnold Bukayo Saka. Alexander-Arnold by mohl ten míč točit směrem od branky. Ještě si něco vysvětluje se Sakou, takže možná dojde.
1: A teď, než tam dojde Arnold k rohovému praporku, doufám, že Jude Bellingham už se převlíká, protože se rozsvičoval a teď se rozsvičují jenom 4 hráči a on šel na lavičku, tak třeba ho uvidíme.
0: To by byla samozřejmě radost pro nás, nevím jak moc pro české fotbalisty, čerstvý Jude Bellingham do přesilovky Angličanů do zápasu v Edenu. Teď ale pojďme se věnovat rohovému kopu Angličanů, který bude rozehrávat Bukayo Saka, ale ještě předtím si hlavní rozhodčí Umut Meller něco vysvětlí z hráči v pokutovém území. Zdá se, že je už vše tedy tak, jak má být. 60. minuta, Česko-Anglie stále 0-1. Saka má vedle sebe opět Alexandra Arnolda. Ambros je připravený napadat. Tak uvidíme, jestli to bude rozehrávka na krátko. Nakonec ne, míč letí přímo do pokutového území na Kejna, který končí na trávníku a Krejčí ho viditelně přidržel. To bylo vidět i odsud z komentátorského stanoviště Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Na penaltu málo.
1: Otázku je, jestli vůbec mohl zasáhnout balon. Tohle si myslím, že by bylo jako velmi přísný. Ten balon letěl úplně jinam, než byla ta dvojice.
0: Penalta se tedy pískat nebude, naopak Češi budou rozehrávat a to na krátko. Krejčí přes golmana Kováře. Kane teď nějak aktivně nenapadá. Kovář balon přidržel a dostal Krejčího pořádně potlak, ale ten si poradil oblouček přes celou šíři vápna na Robina Hranáče, kterého napadá Kane. Přihrávka na Chaloupka, který dobře ještě předal balon Hloškovi. Následný pas na Lingera

0: už ale přesný nebyl. Angličani budou vazovat z levé strany, konkrétně je to Hall.
1: Ale kluci se pokoušejí i v tom počtu o jednoho míň prostě dostat se konstruktivně nahoru, než jenom nákopem. Samozřejmě zatím jim to nevychází, ale je to lepší, než to jenom odkopnout. No.
0: Angličané mají míč na levé straně, kde je opět aktivní Gordon, který táhne míč do středu hřiště, po něm hraje Anderson a Eze se teď přesunul na levou stranu a startuje Hola, který už je před pokutovým územím. Krásný centr, Ladislav Krejčí trefil tyč při obraném zákroku, tlak Angličanů pokračuje. Na opačné straně tedy pravé je Bukayo Saka, který se uvolňuje stále. Saka míří do středu hřiště, nabíjí Gehimu, ještě více na levé straně Hall, který před malou chvíli poslal skvělý centr. Kombinace na malém prostoru, Kane už je v pokutovém území, ale z velkého úhlu, takže do zakončení se nedostal. Zpětný pas na Gehiho, ten přidává na hranici 16, kde byl Gordon. Češi se dostávají k míči, konkrétně Hlože, který teď míří, ale v podstatě do trojice hráčů, a tak volil zpětný pas na Lukáše Ambrose. 62. minuta, Česko-Anglie stále 0-1, teď otevřený prostor na pravé straně pro Štěpána Chaloupka, který přidává do středu hřiště, tam je Ambrose. Lukáš Ambros vrací Chaloupkovi, ten kombinuje s Lingrem. Teď to je situace 2-1, alespoň chvíli na pravé straně, tak uvidíme, jestli Češi pošlou aspoň centr. Nakonec ještě rozehrávka na krátko. Ambros je na hranici 16, ještě se snaží přihrát přes celou šíři vápna na slámu, ale ten už se k míči nedostal. A teď pozor, protože své rychlé nohy na pravé straně startuje Bukayo Saka. Ladislav Krejčí ho musí nabírat. Uvidíme, co Saka vymyslí. Nakonec ten svůj postup směrem vpřed zabrzdil a Angličané to opět budou zkoušet, takzvaně doplné obrany. Střela ze střední vzdálenosti od Alexandra Arnolda končí mimo branku, Kovář zasahovat nemusel, ale zajímavá pasáž.
1: Štěpán Chaloupek znovu před kolmu, to jsou ale návraty, je to fantazie, jak jsou ty naši hráči nastavení, prostě samozřejmě asi ne všichni jako Štěpán Chaloupek, prostě to srdce je tam obrovský. Ještě, že Saka neumí pravou nohou, nebo je to prostě jeho slabší stránka, protože Gordon tady jednoznačně Chaloupkovi utíkal logicky a naštěstí ten balon sem nepřišel pod nás na tu levou stranu z pohledu Anglie a musím říct, že to byla klika.
0: 63. minuta, hezky. Česko-Anglie stále 0-1, teď povedená kombinace českého týmu. Král si vyměnil míč s Chaloupkem, znovu může hrát Alex Král. Dobrá přidávka na Lingra, teď by mohl Hložek startovat, ale nakonec je to Alex Král, který míří s míčem u kopaček, ale zpětná přidávka na Ambrose, která byla trochu nepřesná, ale Ambrose nakonec poradil.
1: No, ono je to těžký, protože před bránou vlastně byl jenom Adam Hložek a tři obránci Anglie, takže to není vůbec jednoduchý, ale myslím si, že trápíme Anglii velmi, protože samozřejmě šance úplně nepřicházejí a naopak my i tím, že přišli Ambrose s Králem, tak prostě jsme přišli k tomu, že jsme nebezpeční a
0: ruka. Teď jsou dokonce Češi v pokutovém území. Ambros se snažil dostat do zakončení, ale to se mu nakonec nepovedlo. 64. minuta, čeští fotbalisté stále prohrávají s těmi anglickými. No. 0-1 v elitní skupině Ligy národů, ale teď jsou znovu u balónu a samozřejmě to vycítilo i publikum, no, i Pavel Horváth, který si
1: to teď já nechci kritizovat, samozřejmě na tom hřišti to není tolik věd, ale bylo jasný, že máme na levý straně převahu a Lukáš Čerdal úplně balon stojícímu Alexi Královi, který vlastně neměl žádnou jinou možnost, než mu to vrátit, a v tu chvíli už to Angličani samozřejmě zavřeli.
0: Ambros kombinuje s Králem, na pravé straně Chaloupek, teď dobrá pasáž českého týmu, souvislá kombinace i o 10 bez vyloučeného Pavla Šulce, který dostal v 25. minutě přímou červenou kartu, připomínám, že krátce po změně stran otevřel skóre Gordon. Češi stále u balónu, Červ otáčí hru na pravou stranu, kde Ambros dobře si balón zpracoval, opět Lukáš Ambros, zpětný pas na Hranáče a Angličani se brání. I přesto, že hrají přesilovku, Češi ale musí dávat pozor na chybu, Krejčí dává Červovi a ten šel do hodně riskantní kličky, zase končí na trávníku, teď se mi to nezdálo nic vážného.
1: Já k tomuhle mám co říct.
0: Lukáš Červ se dostal sám pod tlak zbytečnou kličkou a skončil tedy na trávníku. Teď si nejsem úplně jistý, jestli to odpískal hlavní rozhodčí jako nedovolený zákrok. Myslím si, že ne.
1: Ale ten míč byl od Andersona, máme.
0: Takže
1: máme
0: bude out. Následovat out, který bude rozehrávat Štěpán Chaloupek. 65. minuta, Česko-Anglie stále 0-1.
1: No, takhle, já bych samozřejmě si přál, aby kluci vyrovnali, ale toho času je ještě tolik, že já jako samozřejmě doufám, že to fyzicky zvládnem, ale těch sil už kluci moc mít nebudou.
0: Sláma se teď snažil nastartovat Lingra, ale veškeré snažení bylo zbytečné, protože po jeho pasu míč skončil v zámezí, takže out pro Angličany z obrané poloviny hostujícího celku. Alexander Arnold Teď našel Čalobaha a po něm může hrát Gehy. Angličané se přesouvají na levou stranu, kde je Hall. A po něm opět Anthony Gordon, kterého si nabírá Chaloupek a udělal to skvěle. Štěpán Chaloupek se dostal k míči, ale ten opustil hrací plochu, takže Angličané vhazují. Gordon má pod sebou Hall a ten mu z prvního dotyku vrací balon. Opět kombinace mezi těmito dvěma hráči. Hall, Gordon si teď mezi sebou vyměňují přihrávky do kombinace. Do toho trojúhelníku se zapojil také Eberechi Eze. Po něm už může hrát Anderson. Angličané kombinují poblíž půlící čáry. Na levé straně otevřený prostor pro Halla, který táhne míč více do středu a kombinuje s Gordonem. Anthony Gordon, proti němu Chaloupek. Tandemový náběh vytváří Anderson. Narážička s Hallem, ale ten nevrátil Gordonovi přesně, takže hrát může Linger, který se snaží je nastartovat Hloška, ale toho před sebe nepustil Gehy. Odražený míč pro Halla, Angličané jsou znovu na tahu. 67. minuta, posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Anglie, Česko 0-1.
1: Ondra Linger, dobrý nástup, myslím si, že tam přines energii. Samozřejmě Alex Král taky v té dvojici s tím červem. V tom prostředku je to samozřejmě čerstvý, je to vidět a myslím si, že i Ambros prostě tím, že je kreativní, že je čerstvý, tak samozřejmě s tou defenzou teďka nemá problém a několikrát taky dokázal udržet balón i v tom přechodu a to střídání nám vyšlo dneska zatím.
0: Angličané kombinují poblíž půlící čáry, kde je Čalobach a po něm Gehy. Hra se přesouvá na levou stranu, kam si se běhl Eze, proti němu Král. Eze míří více do středu hřiště, už je zdvojený Králem a také Lingrem. Na levé straně Hall a po něm Gordon. Linger se snaží hodně aktivně napadat, ale Angličané teď Čechům nedávají šanci dostat se k míči. Hall se dostává k balónu a po levé straně už teď míří blíže k pokutovému území Gordon, proti němu Král. Gordon čeká na náběh Hall, ale zatím to bere na sebe. Eze na hranici 16 ještě může nabít Alexandru Arnoldovi, ale balon přidržel. Gordon už je v 16 na levé straně, je to hodně přehuštěné. Hall se snažil nabít Ezemu, ale to se mu nepovedlo. Hložek se dostal k míči a obtočil se kolem dvojice hráčů a teď je v podstatě sám do 4. Teď se tady snaží ještě nastartovat Ambrose, který rychlé nohy má, ale o nic pomalejší není Alexander Arnold.
1: No a i ten balon byl trošku rychlejší. Nevešel se do hřiště, nedal Ambrozovi šanci, aby ho doběh, ale Adam Hložek taky velmi dobrý Boduje. Výkon. A velmi dobrý výkon i fotbalově, jako udrží spoustu míčů, vyhl z vlastního vápna až na půlku.
0: Teď a teď pozor, Gordon se rozbíhá po levé straně, marně ho zatím nahání Chaloupek, Gordon si ho ještě zasekl stále. Gordon už je v pokutovém území, kde je to znovu hodně přehuštěné, Gordon hledá cestu z této situace, nakonec nabil Andersonovi, který vypálil, ale vrhnul se mu pod nohy Ondřej Linger, velmi dobrý nástup do tohoto záložníka do zápasu, ještě centr z pravé strany, který končí na hlavě Ladislava a Krejčího. Linger se ještě teď snaží dostat k odraženému míči, ale včas ho zakřižoval Gehy, takže můžou hrát znovu hosté. Konkrétně Alexander Arnold, který otáčí hru více na levou stranu, tam je Eze nikým neatakován, pochopitelně, Češi znovu hrodně v hlubokém bloku zatažení před vlastní 16. I v ní průnikový pas na Rodgerse, kterého odstavil Krejčí, ale k odraženému míči se dostává Harry Kane, který propálil Matěje Kováře. Kanonýrovi Bayernu Mnichov skutečně stačí jen půl metr prostoru.
1: Ten je neskutečný.
0: 87. gól v národním týmu pro Harryho Kanea.
1: Ale skvělej pohyb Angličanů ve vápně a Harry Kane prostě tuší, kam se ten balon může dostat a teďka Rodgers udělal fantastický náběh, takovej vlastně z prostředka hřiště, bych řekl, směrem ven z vápna, dostal výbornou přihrávku od Ezeho, ten balon vlastně v tom souboji zůstal stát, jak Robin Hranáč, tak Ezeho přeběhli a Harry Kane si ho levou nohou našel a prostřelil vlastně Láďu Krejčího i Kováře.
0: Velká škoda, protože Krejčí v tom souboji byl, pak i s trochou štěstí se balon odrazil zrovna ke Kaneovi. Otázkou je, nakolik to je štěstí, ty už si o tom mluvil. On zkrátka předvídá tu situaci, procedil to mezi nohama Hranáče na zadní tečku svoji ránu. Teď dvojnásobné střídání Angličanů odchází...
1: Trojnásobné.
0: Dokonce trojnásobné odchází mimo jiné teda Anderson, kterého nahrazuje Alex Scott. Odchází také Bukayo Saka, toho nahradí Rion Gumoha. A na trávník míří také Jude Bellingham. A Harry Kane má dohráno, takže se loučí samozřejmě tím nejlepším možným způsobem. Čekáš Pavle Bellinghama na hrotu útoku?
1: No to asi ne, ale samozřejmě těším se. Jako musím na rovinu říct, že jsem ho nikdy naživo hrát neviděl a byť ten zápas bude trvat ještě nějakých 22 minut, možná s nějakým nastavením, tak jsem rád, že ho uvidím hrát. Vypadá to, že se rozeběh opravdu na hrot.
0: No, tak uvidíme, jestli Jude Bellingham bude.
1: A evidentně má chuť.
0: No, je to vidět.
1: Napadá protože sám tři obránce v oběh a
0: míči se nedostal, hrát může naopak Ondřej Linger, který ale končí následně na trávníku a faul se nepíská. Scott se dostal poprvé k míči v tomto utkání, pojďme si to připomenout. 1.70. minuta, čeští fotbalisté prohrávají v Edenu s Angličany 0-2. Připomínám, že od 25. minuty hrají v oslabení bez vyloučeného Schulze. Krátce po změně stran otevřel skóre Gordon a před malou chvílí přidal druhý gol hostujícího celku Harry Kane. Angličané u balónu, Bellingham se zapojuje poprvé do kombinace anglického celku, Eze, po něm Gordon a po něm znovu Eze. Hall se také dostává k míči, Angličané ve třech kombinují na levé straně.
1: Já jenom teď tady ta kombinace jako doplnejch, myslím, že to budou Angličané otáčet, ale Bellingham vlastně opravdu je v té pozici Kanea, takový jako stažený střední útočník a už několikrát si z té vejšky jako šel do hloubky a už jednou dostal balón, po druhý ne, ale ta pozice pravděpodobně je podobná, je stejná.
0: Teď už může hrát Gumoho na pravé straně, který je také střídající a má hodně sil, střílený pas do pokutové území, kde byl ale připravený Chaloupek a následně došlo k nedovolenému zákroku na Ondřeje Lingra.
1: Já mám, samozřejmě je to 0-2, kluci určitě zase říkám, budou chtít bojovat, ale ten morál tím malinko opadne, protože To, že ten zápas ještě dotáhneš do nějakého výsledku, který by ti přines bod, tak malinko ta myšlenka určitě odchází. Jsem zvědavý, jestli se kluci další ještě dostanou na hřiště a kdo, protože si myslím, že spousta kluků už toho má plný zuby, když vezmu slámu, teď si myslím, že byl malinký offside, ale hra pokračuje.
0: Hra pokračuje, to nejpodstatnější, 73. minuta, Česko-Anglie v Lize národů 0-2. Češi teď před vlastním pokutovým územím, Krejčí a jeho přidávka na Červa, který je opět pod tlakem a nakonec
1: on to zvládá. Se dostává jako pod tlak, ono je to logický, na této pozici vlastně vždycky na tebe někdo jde presovat, teď v té samé pozici Alex Král a není to vůbec příjemný samozřejmě.
0: Teď pozor, no nakonec přesná přidávka Robina Hranáča, dobrá práce Krále, který se teď otočil kolem svého strážce dobrou kličkou Krejčí.
1: No, teď samozřejmě si myslím, že kdyby Sláma měl síly, tak měl před sebou 30-metrový prostor, ale myslím si, že samozřejmě logicky už ty síly, teď ten balon tam přichází.
0: Nedivím se mu hrát totiž na Arnolda a také na Saku, je to hodně složité.
1: Na Saku a Saka odešel, teď tam má čerstvýho divočáka na sebe, no. A roh.
0: Jiří Sláma máme teď roh. Bojuje o to, aby Čechům vybojoval alespoň rohový kop a to se mu povedlo. Takže Pavle, teď centr na Ladislava Krejčího 1-2, ať je to zdramatizované.
1: Já nevím, kdo jde kopat Lukáš Červ ten roh asi teda, nebo nikdo jiný se tam nežene. Tak někdo ho musí kopnout.
0: Někdo ho kopnout musí a dost možná to bude Lukáš Ambros. Chápu, Češi si možná chtějí víc vydechnout a teď uvidíme, protože Ladislava Krejčího samozřejmě řada anglických hráčů dobře zná z anglické premiéry.
1: Já trošku jsem pesimista, zase vzadu je jenom Sláma. A na vápně Lukáš Červ.
0: Zavání to rychlým protiútokem. No. Ale věřme tomu, že se Češi dostanou
1: určitě,
0: do zakončení.
1: Určitě, pojďme do zakončení.
0: Lukáš Ambros bude centrovat, 74. minuta, Česko-Anglie 0-2. Dobrý centr do 16. anglická defenziva si poradila ještě, ale odražený míč pro Čechy. Ambros možná bude mít ještě druhý pokus, ale nepředbíhejme. Teď se dostává Ambros po zpětné přidávce k míči, ale dobře ještě prostrčil svému spoluhráči. Ambros dostává znovu balonu a může rávačku vypálit. Ta rána byla zblokovaná. Adam Hložek dobře kombinovala s Ambrosem. Chaloupek se snaží dostat právě balon k Hložkovi a to se mu povedlo. V obležení hned dvojice protihráčů, která to zvládla. Je to znovu čerstvý Gumoha, který následně skončil na trávníku. Škoda.
1: Adam Hložek výborně teďka. Ambros, škoda, že to nebylo z druhé strany. Samozřejmě bylo to z levé strany. Ambros tím, že levák, tak si musel dát ten balon doprostřed na tu svoji slabší nohu, ale i tak to bylo dobrý. Adam Hložek toho má plný zuby, myslím si, že musí ze hřiště, aby se nezranil.
0: Teď pozor, průnikový pas na Hola, který se snaží dostat k centru. Robin Hranáč ho zakřižoval, ale offside, balon neodkopl nakonec, tedy offside, vysvobodil Hranáče, jinak offside. By to byl rohový kop. Klasický offside, 670. minuta, začíná.
1: Tak,
0: tady
1: Daniel Vašulín a Macek.
0: Macek a Vašulín se tady možná brzy dostanou do hry. 18 930 fanoušků dorazilo sem do Edenu, pokud se nepletu, není úplně vyprodáno.
2: A my,
0: ale těch fanoušků je samozřejmě o poznání více než na tom předchozím domácím zápase s Chorvaty. 0-2 z pohledu Čechů. Připomínám, že Češi hrají od 25. minuty bez vyloučeného Pavla Šulce. Udrželi remízový stav až do poločasové přestávky, krátce po ní se ale prosadil Gordon a v 69. minutě přidal gólovou pojistku Angličanů. Nejlepší střelec v historii jejich národního týmu Harry Kane. Angličané jsou teď u balonu, konkrétně Hall, který si přihrává s Gehim. Chalobah se také dostává k míči, no a pomazlí se s ním i Trent Alexander-Arnold. O balon si říkal pohybem Rodgers, ale Alexander Arnold ho nevyslyšel, naopak si vyměnil míč s Ngumohou. Teď už se těžiště hry přesouvá na levou stranu, kde si na dvakrát zpracuje balon Hall. Není nikým atakovaný, kombinuje s Ezen. Teď je to v podstatě kombinace ze Stojata, ale to samozřejmě Angličanům stačí. Scott kombinuje s Alexandrem Arnoldem, Ngumoha na pravé straně, proti němu sláma stále Rion Ngumoha, teď má proti sobě dvojici protihráčů, ale bere to na sebe tento 18-letý křídelník Liverpoolu. Zpětný pas na Alexandra Arnolda, 77. minuta je ve své polovině, Česko-Anglie stále 0-2, vy posloucháte přímý přenos radiožurnálu a radiožurnálu Sport a teď už by to Pavle asi chtělo rozseknout českým střídáním, ale pozor, protože uvnitř 16 Čechů je Angličan Scott, ale jeho zpětný pas nebyl přesný a teď by Češi mohli vyrazit do rychlejšího protiútoku. Hložek natáhl svůj dlouhý krok a po levé straně má volného Ambrose. Stále Adam Hložek zatím to bere na sebe a zřejmě sám vystřelí. Hložek pálí. Ještě Ambrose dostává k dorážce a Lindgren, pokud to vám území, ten už se do zakončení nedostal. Odražený míč pro Alexe Krále. Ještě tlak Čechů může trvat. Červ a na levé straně Ambrose. Teď by to chtělo dostat balon do 16, kde je trojice českých fotbalistů, asi proti 7, pokud správně počítám, ale štěstí přeje připraveným. 78. minuta. Česko-Anglie 0-2. Teď už se Češi trochu vytlačili mimo to vážnější nebezpečí, ale Ambrose ještě dostává k míči, táhne míč do středu hřiště, Ambrose ještě kombinuje s Hložkem, tento má složité, měl balon pod nohama, Král se dostává k balonu, zatím stále.
1: Zasloužili bychom si gól prostě i pro ty kluky, odměna, teď si myslím, že i fanoušci to pochopili, klobouk dolů, jak zatím válíme v tom oslabení a dá se na to koukat, jsou tam zajímavé situace, škoda, že jsme opravdu nedali gól.
0: Jiří Sláma teď má na levé straně prostor pro to, aby odcentroval dobrý balon do 16, ale bohužel přímo do rukavec Jamese Trafforda, který tak za malou chvíli bude moci rozehrát, ale Adam Hložek i pěkně vypálil. Říkal jsem si, jestli nemá ten balon posunout na Ambrose, ale nakonec...
1: On tohle to má, on takhle to sebevědomí a sílu v těch nohách má, ta střela nebyla vůbec špatná samozřejmě. Možná mohl Ambrose uvolnit, ale vzal to na sebe jako klasický hroťák a dopadlo to, jak to dopadlo, je to škoda, ale ta akce byla super. Znovu, trošku jsem ho podcenil, už jsem myslel, že ty síly nemá, ale kopnul do toho a vyndal ze sebe podle mě zbytky sil.
0: Dva reprezentační debitanti, Vašulín s Mackem, už jsou připravený u postraní čáry,
1: už
0: ale
1: teď
0: sledují kombinaci Angličanů, do které se zapojuje také Bellingham. Na ose hřiště má volného Chalobaha, po něm hraje Alexander Arnold, který už centruje do pokutového území, hledal právě Bellinghama, ale ten pas nebyl přesný. Matěj Kovář skryl míč ve svých rukavicích a bude rozehrávat. 79. minuta, přímý přenos radiožurnálu a radiožurnálu Sport, utkání elitní skupiny Ligy národů Česko-Anglie 0-2. Povídej,
1: pozor, ztráta teďka od Ládi Krejčího.
0: Teď to je nepříjemná ztráta, hrát může Ngumoha, který je technicky hodně zdatný a teď to také ukazuje, má to na levačku, rána zblokovaná, ještě se balon odrazil, ale k Hallovi, tlak Angličanů, který může pokračovat, Gordon na levé straně rozkýval si chaloupku a stále Anthony Gordon centruje do pokutového území, kam si naskočil Jude Bellingham a ten měl na hlavě gól, který nepřišel. To byl pěkný výskok.
1: Ale nebyl to Jude Bellingham, jsou si velmi podobný.
0: Byl to Rodgers,
1: ano. Ale Bellingham byl hned za ním a myslím si, že na tohle hodně spolehají.
0: Teď už střídání Adam Hložek, zasloužený potlesk.
1: Určitě. A Lukáš Červ.
0: Na trávník míří Daniel Vašulín. Končí také Lukáš Červ, jak už řekl Pavel Horvát. A na trávník míří Roman Macek. Takže dva debitanti. Nebudou to mít jednoduché, ale samozřejmě...
1: To je pěkný debut.
0: Pěkná zkušenost.
1: Určitě.
0: Střídají také Angličani.
1: To je dvacítka.
0: Dvacítku vidím.
1: Střídá a jedenáctka Gordon nevidí.
0: Ne, ono to bylo totiž otočené, mi přijde.
1: Jo,
0: dvacítka měla být zelená a jedenáctka
1: já,
0: červená, takže...
1: Já říkám, kdo je dvacítka, ono je na
0: hřiště. Rozhodčí to úplně dobře. Teď řekneme, nenastavil, ale Anthony Gordon má tedy dohráno. a na trávník míří s 20 Morgan Gibbs-White.
1: Taky není úplně pomalej. To se Chalimu nedivím, že si otírá obličej drezem.
0: Bude to samozřejmě ještě
1: perných,
0: možná 15 minut, no uvidíme. 13. Každopádně teď se hraje 1.80. minuta. Čeští fotbalisté ve druhém zápase elitní skupiny Ligy národů stále prohrávají s Angličany 0-2, ale musíme to připomínat i dál od 25. minuty. Hrají v oslabení bez vyloučeného Šulce. Teď mají Angličané míč na levé straně, právě Gibbs-White se dostává poprvé v tomto zápase k míči. Jeho zpětný pas na Gehyho, uvnitř středového kruhu je připravený Chalobah. Ten posouvá na Alexandra Arnolda, který mu okamžitě pozornost vrací, další postupný útok. Svěřenců kouče Tomase Tuchla Gibbs-White kombinuje s Bellinghamem. Bellingham se ale nedostal přes Romana Macka. Dobrý defenzivní zákrok debitanta ze Sparty, ale Češi v zápětí balon ztrácejí. Hrát může Scott na levé straně. Teď měl až moc sebevědomí, ale Angličané to zvládli. A teď hol. Rozeběhnutý po levé straně ještě zabral. Vyškrábl zbytky sil a balon udržel na hrací ploše, po něm Gibbs-White, který si narazil s Ezem. Gibbs-White už je v pokutovém území, zpětná přihrávka, ještě Eze pálí a skvělý zákrok Matěje Kováře, který teď chytil jasný gol. Velká šance Angličan.
1: No, je vidět jako klobouk dolů oba krajní obránci, samozřejmě klobouk dolů především, a nicméně oba krajní obránci toho musí mít plný zuby, spoustu zachytávání. No, to není vidět, samozřejmě koukáme hlavně na to, co se děje s balónem, ale ty hráči nabíhají, i když na ně ten balón neletí. Obě křídla vlastně vystřídali a ty naši krajní beci jsou tam celý zápas a v podstatě teďka 60 minut už vlastně o jednoho míň, takže to není vůbec jednoduchý.
0: Už se hraje 83. minuta a čeští fotbalisté v Lize národů stále prohrávají s Angličany 0-2. Teď se budou bránit rohovému kopu Alexandra Arnolda a zvládli to velice dobře. Se dostávají kmíči, teď ale je hra předušená.
1: Ne, to je škoda, jsme zrovna měli jako možnost jít zase do nějakého breaku a
0: ta možnost bohužel nevyšla, takže Češi rozehrávali od vlastního brankáře Kováře. Na levé straně je Sláma, jeho zpětný pas na Ladislava Krejčího, ten přihrává do středu hřiště, kde je Macek, který si nekomplikuje situaci. Další přihrávka na brankáře Kováře a na pravé straně už je s balonem u kopaček Roman Macek, kterého nahání Gibbs-White. Dlouhý pas na Vašulína, ten se nedostane k míči, ale odražený balon pro Macka, po něm Král a Krejčí se také dostává k míči. Češi si teď užívají balonu. Linger dobře protečoval na Vašulína, který by mohl vystřelit, ale byl v offsideovém postavení. Škoda, že do toho nepráskl, protože těžko by utekl dvěma protihráčům. Vašulín má také jiné přednosti než rychlost, ale nakonec ne, veškeré vzrušení zbytečné.
1: To je dobrý, jak to všechno víme tady odsud, viď?
0: Tady odsud je to samozřejmě daleko jednodušší než ze hřiště, to si dokážeš představit. A ty to znáš. Na rozdíl ode mě, offside, Angličané offside, se dostávají k míči, ale ještě tedy domávaný offside. Takže Češi budou pokračovat ve hře. Aktuálně už se hraje 84. minuta. Byli bychom rádi, kdyby Češi ještě zdramatizovali ten závěr zápasu, ale bude to samozřejmě hodně složité o 10 proti Anglii, která hodně občerstvila tu svoji sestavu. Češi jsou teď u balónu, konkrétně to Ladislav Krejčí, který čeká na pohyb svých spoluhráčů, nakonec přidává na levou stranu, kde je Král. I on si myslím, že velmi dobře zapadl do toho zápasu, na to, v jaké situaci do něj přicházel. Co myslíš, Pavle?
1: Určitě, já teďka přemýšlím jenom vlastně s jakýma hráčema jsme hráli, koho jsme měli na hřišti a koho tam máme teď. Jsou tam hráči z Jablonce, z Brna, ze Sparty, jo, samozřejmě kluci, který jako to mají ještě některý před sebou, jo, a tady konkurujeme v Anglii, která hraje v převaze o jednoho hráče a samozřejmě jsou to hráči, kteří hrajou v nejlepších světových klubech, takže klobouk dolů.
0: Angličané u balónu, Gibbs-White vyhrál souboj na levé straně, hlavou sklepává pod sebe, tam je Hall, po něm Scott, opět tedy kombinace Angličanů na malém prostoru, teď více na levé straně Gibbs-White se dostává k míči, po něm Eze, ale nevyšel mu dotek, chaloupek se na malou chvíli dostal k míči, ale další ztráta.
1: Štěpán to má plný zuby, to je prostě bez debat, to je jako logický, no, teď...
0: Teď ale pozor, protože Eze se dostává k míči v pokutovém území na poslední chvíli. U balon upálil Lukáš Ambros.
1: A Lukáš Ambros ukazoval chaloupkovi, že se za něj vrátí málem to nestih.
0: A teď pozor, Angličané mají další příležitost, střílený centr z pravé strany od Rodgerse, defenziva českého týmu si poradila a poté přišel nedovolený zákrok, myslím, že Ngumohy, takže Češi si můžou opět vydechnout, ale už to je skutečně na morál, to je vidět.
1: No, že pan Chaloupek, no takhle, jsem zvědavej na složení mužstva v tom dalším zápase, protože samozřejmě tady tyhle čtyři obránci to vlastně odehráli celý a úplně ty síly jako nedobiješ přes noc, no.
0: Čeští fotbalisté za malou chvíli budou rozehrávat. Krejčí má pod sebou Volného Kováře. Ten je ve vlastním pokutovém území. Po levé ruce má jednoho stopera, po pravé druhého, ale teď trochu obtížná přidávka do středu hřiště na Krále, ale Češi si poradili hezky konstruktivně. Kovář roztáhl na pravou stranu, kde je Hranáč, který teď balon vyváží blíže půlící čáře. Průnikový pas na Vašulína, který si po druhé nepohlídal offsideové postavení. Tuším, že ze dvou pokusů, to není úplně ideální start do zápasu, Angličané mohou rozehrávat.
1: Zase musíme přihlídnout k tomu, kde Daniel Vašulín hraje a proti jakým soupeřům.
0: A teď pozor, protože Scott se dostává ke střele, to je dobrá rána, ale branku přestřelil. Samozřejmě to, co říkal Pavel, je logické. Daniel Vašulín hraje svůj první reprezentační zápas a hned v Edenu proti třetímu týmu z letního mistrovství světa. Asi kdyby mu to někdo před sezónou řekl, tak tomu věřit nebude.
1: No, nebo před tři čtvrtě rokem, když byl v Plzni a nenastupoval, tak kdyby mu někdo řekl, že bude hrát v Edenu proti Anglii, no tak by si potřásli rukou. No.
0: 87. minuta, Česko-Anglie 0-2. Teď mají Češi míč na levé straně, přidávka právě na Vašulína, toho ale jo. Zakřižoval Gehy. Můžeš mluvit, Pavle?
1: Ne, chtěl jsem říct, že Sláma s Vašulínem možná spolu se potkali v Olomouci, ale tady je to trošku na jiný úrovni.
0: 80. minuta, Česko-Anglie 0-2 v elitní skupině Ligy národů. Angličané táhnou další útok po levé straně. Hall přihrává Gibbsu Whiteovi, který si narazil s Ezem. Po něm už může hrát Bellingham, další zpětný pas.
1: Musím říct, že jsem Bellingham, a jak jsme se o tom bavili, jak vlítnul na to hřiště, tak z něj trošku ta energie vyprchala, protože on vlastně hraje v tom prostoru, kam ten balon se opravdu úplně nedostává.
0: Není příliš ve hře.
1: Mockrát ve hře nebyl, ale myslím si, že je to logický, no, protože ještě hraje do plných Anglie vlastně celý zápas a viděli jsme Harry Kane, vlastně jsme viděli taky třikrát u míče, má jednu obrovskou šanci a gól.
0: Ještě to přesně tak, ještě to nezakřikněme, protože Angličané budou mít výhodu rohového kopu z pravé strany. Opět bude rozehrávat obránce Realu Madrid Trent Alexander-Arnold, který rozehrál okamžitě na krátkou s Gumohou. A teď na hranici 16 mohou hrát Angličané další střela, tentokrát Ezeho z dobrých 25 metrů. Kovář zasahovat nemusel.
1: Takže teď už víme, proč Angličani nestříli z dálky. Zatím ztratili dva adidasy a
0: zatím mi to tolik nejde, to je pravda. V tomto utkání ty střely ze střední vzdálenosti, ale i tak vedou Angličané, svěřenci kouče Tomase Tuchla tady v Edenu 2-0 v 47. minutě. Se dostal k hlavičce Anthony Gordon, který otevřel skóre tohoto zápasu a v 69. minutě se prosadil Harry Kane. Češi hrají od 25. minuty bez vyloučeného a Pavla Šulce. Navíc v závěru prvního poločasu se ještě zranil Adam Karabec. Angličané u balónu, na levé straně teď rozběhnutý Bellingham, tak uvidíme, jestli nám teď záložník Realu Madrid něco ukáže, ale zabrzdil ten svůj postup směrem vpřed a poslal zpětnou přihrávku na Gehyho. Na pravé straně Alexander Arnold, který kombinuje s Ngumohou, proti němu Sláma. Ngumoho má nesmírně rychlé nohy, ještě Slámovi pomáhá Ambros, ale ke Ngumohovi se ten balon ještě odrazil. Sláma ho stále nahání, ale anglický křídelník si poradil.
1: Má velmi rychlé nohy a ještě má štěstí, že mu to jde s míčem.
0: Na levé straně Jude Bellingham, proti němu Chaloupek. Bellingham balon zatím přidržel a opět hledá Ngumohu na rohu velkého vápna z pravé strany. Opět může hrát Rion Ngumoho, má to na levačku, centruje. Snaží se vrátit balon Bellinghamovi, ale zasáhl Chaloupek. Odražený míč pro Krále, který už jen odkopává, nemá v podstatě ani koho nalézt, protože Daniel Vašulín se taky snažil pomáhat defenzivě. No a zhruba za 20 sekund se dozvíme, o kolik minut hlavní rozhodčí tento duel ještě nastaví. Asi nemá těch důvodů tolik to moc protahovat. Na levé straně Bellingham, Ještě ve středu hřiště může hrát Hall, ale dostal se pod tlak Krále, kterému ještě pomohl Linger. Král a jeho zpětný pas na Chaloupka. Znovu může hrát Král na pravé straně. Další dobrá práce záložníka FC Kodaň. 2 minuty nad rámec těch tedy základních 90 Česko-Anglie v elitní skupině fotbalové ligy národů 0-2 a asi si můžeme troufnout tvrdit, že o vítězi tohoto zápasu už je rozhodnuto a Češi budou mít i po druhém zápase 0 bodů, ale samozřejmě soupeři to jsou nesmírně těžcí. Teď ještě Roman Macek ve středu hřiště, přihrávka na Ambrose. Lukáš Ambros udělal jednu kličku, poté vrátil míč Královi. Češi by asi rádi ten zápas dohráli s míčem u kopaček. Chaloupek na pravé straně, ještě zpětný pas na Hranáče, no a do té akce se zapojí také Matěj Kovář, tedy brankář národního týmu, do konce nastaveného času zhruba minuta 20. Česko-Anglie 0-2. Ambros na levé straně otřel svoji předávku o soupeře, Češi tedy budou vhazovat.
1: No, já asi mě stejně vyzdech za chvilku, já se pustím do nějakého hodnocení, já si myslím, že je škoda, že Pavel Šus dostal tu červenou kartu. Samozřejmě Anglii jsme to velmi zjednodušili tímhletím vyloučením. Nedokážu posoudit, jestli by ta hra vypadala podobně, ale měli bychom o to jednoho hráče víc dopředu a viděli jsme i ve druhé půli, že jsme byli schopní v deseti celkem solidně věc. Láďa Krejčí se teď pustil do španělského stylu rozehrávky stoperů.
0: Velkého risku, ale nakonec to zvládl. Následně dlouhý průnikový pas na Lingera, který byl ještě přidržený soupeřem. Češi ještě rozehrají 30 sekund do konce nastaveného času. Pavle, asi můžeš pokračovat.
1: No, řekl bych, že vlastně kdyby ten zápas v deshousky...
0: Jesle Štěpána Chaloupka, který je nasadil Morganu Gibbsu Whiteovi, ale následně Král ještě ztratil balona. Bellingham je před 16. Bellingham pálí a Matěj Kovář předvedl další velice dobrý zákrok.
1: Ale velice takovej... přesně ten golmanský, jak to trénujou, tou rukou to vytlačil, ta střela nešla úplně k tyči, šla tak jako na půl, ale musel jí vyrážet a vlastně vědomě jí vyrážel do rohu. Výborný zákrok.
0: No, několik dobrých zákroků si Matěj Kovář připsal, rozhodně podržel.
1: Já jsem přemýšlel i proč dostal on důvěru, já si trošku myslím, že třeba to mohlo být proto, že ho v Anglii tolik neznají, že třeba prostě jak Horníčka, tak Tondu Kinskýho prostě mají trošku nakoukanýho, ale Kováře určitě ne.
0: Dvouminutový nastavený čas je minulostí, ale ještě přijde roh Alexandra Arnolda, který letí na zadní tyč, tam je Morgan Gibbs-White, který už se ale nedostane do zakončení, je konec. Čeští fotbalisté prohráli i druhý zápas v elitní skupině tohoto ročníku Ligy národů.
1: Myslím si, že zaslouženě slyšíme potlesk. Mě to bavilo, byť bylo jasný, že ten zápas pro nás bude hrozně těžký, tak si myslím, že kluci zaslouží opravdu ten potlesk a mrzí mi, že ta červená karta přišla, protože si myslím, že by to mohlo být zajímavější, ale tady bylo jasný jenom, jestli Anglie dá góly a kolik.
0: Nakonec je to tedy 0-2, připomínám tu klíčovou situaci z 25. minuty, kdy byl vyloučený Pavel Šulc po hodně nešetrném zákroku. Shodli jsme se, že po zásluze zasahovalo video.
1: Určitě jasná červená karta, řekl bych přemotivovanost, teď ještě jenom pro fanoušky vidíme Adama Karabce, který má tu postiženou nohu v pantofli a musím říct, že nevypadá vůbec dobře a trošku mám obavy, aby z reprezentačního srazu nebo aby na reprezentačním srazu pokračoval.
0: Připomínám, že Angličané se dostali do vedení v 47. minutě, z pravé strany centroval Alexander Arnold a v pokutovém území se k hlavičce dostal Anthony Gordon, který mířil do protipohybu brankáře Kováře. No, Angličané přidali pojistku v 69. minutě, kdy se prosadil ranou z pokutového území svým 87. gólem v reprezentačním Ačku Harry Kane. Pavle, nějaké individuální výkony, já vím, že je to hodně složité někoho vyzdvihovat, když hraješ v podstatě celý zápas od 10, nebo ne celý, od 25. minuty, výraznou pasáž, kdo se ti líbil?
1: Začnu ze zhora, myslím si, že Adam Hložek prostě na to, že jsme hráli v 10, tak opravdu odvedl spoustu práce a spoustu kvalitní práce a ukázal, že je opravdu silnej. Další věc, ta defenzivní čtyřka, prostě to neměla vůbec lehký. Viděli jsme spoustu těch ofenzivních akcí, kdy prostě kluci měli proti sobě rozeběhlý hráče, obzvlášť Gordon v té první půli trápil Štěpána Chaloupka. Musím říct, že jsem zvědavý opravdu, kolik toho naběhali a jak budou vypadat v těch dalších zápasech. Myslím si, že tomu to zaslouží absolutorium a já nejsem zase zklamaný. Tak jako po Chorvatsku, byť jsme dneska byli v desíti, neberu to jako omluvenku na to, že jsme prohráli, ale ten výkon prostě byl dobrý a zase tam byly ty pasáže, které pravděpodobně tam chceme vidět i v deseti, pokusy o tu rozehrávku. Někdy nám to vyšlo, víckrát nám to nevyšlo logicky, protože jsme byli o jednoho hráče míň i nahoře, ale párkrát to vyšlo a hezky se na to kouká.
0: Další zápas českých fotbalistů v sobotu v Ovědu proti mistrům světa ze Španělska, kteří mimochodem dneska vyprovodili Chorvaty 4-1, no. Lamine Yamal 2 góly, 1 asistence. Máme se na co těšit.
1: No jak budou utáhaný jako koťata Španělé, to je jasný.
2: Samozřejmě zase,
1: já si myslím, že kluci si odpočinou, naberou nějaký síly a půjdou se poprat se Španělama. Viděli jsme, dneska jsme, nebo myslím si, že z toho zápasu někdo mohl mít obavy. Anglie samozřejmě velmi silná a usnadili jsme jim to, ale byli jsme v určitých fázích schopní odolávat. Španělsko je ještě jiný kalibr a uvidíme, jak to bude vypadat. Samozřejmě moc šancí nemáme, ale zase na něčem pracujeme. Bylo to deklarovaný, já ten postup zatím tam vidím a uvidím, jak to bude vypadat v dalším zápase.
0: Úplně závěrečný dotaz, Angličané tedy dnes zvítězili 2-0, hráli o deseti většinu toho utkání. Myslíš, že hráli naplno? Nesundali trochu nohu z plnu?
1: Já si myslím, že hráli naplno, ono to není jednoduchý, protože samozřejmě ty hráči, tohle to jsou top hráči, ale nevidím jim do hlavy. Samozřejmě já anglický nároďák, takhle jsem viděl prvně naživo, takže nedokážu říct, ale třeba Gordon si myslím, že hrál naplno. Viděli jsme tu chuť Bellinghama, nemyslím si, že cokoliv podcenili. Samozřejmě ono v těch hlavách malinko to určitě je, že hraješ proti slabšímu soupeři papírově, hraješ proti deseti, může být, že u některých těch hráčů to ze 100% opadlo na 80 a pak už třeba je to vidět.
0: Tak tedy ještě jednou, čeští fotbalisté ve druhém zápase elitní skupiny Ligy národů prohráli v Edenu s Angličany 0-2 a my vám odsud ze stadionu v Edenu s Pavlem Horvátem přejeme hezký zbytek večera.
1: Hezký večer.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu a Tata Boys a filmařská po fotbale ve večerním radiožurnálu. A naše vysílání pokračuje. Ve Frýdecko-Místecké nemocnici vyroste nový pavilon, který zvládne fungovat nezávisle na ostatních odděleních. Zdravotnické zařízení se tak chce připravit na možnou epidemii, jako byl třeba COVID. Detaily za chvilku.

0: Ve Frýdku-Místku vyroste nová nemocnice v nemocnici. V areálu tamního zdravotnického zařízení vznikne speciální multifunkční pavilon, který bude schopný fungovat nezávisle na zbytku ostatních pracovišť. Nápad na přeměnu staré budovy přišel při covidové epidemii.
1: Na staré nemocniční budově jde už zvenku vidět její stáří. Právě tento pavilon půjde k zemi. V současnosti v něm funguje léčebna dlouhodobě nemocných. A přesně tady má stát nová, větší budova, říká mluvčí zdravotnického zařízení Jana Březinová.
2: Nový multifunkční pavilon bude mít jedno podzemní podlaží a 5 nadzemních podlaží. V pavilonu bude technické a provozní zázemí, jednodenní operativa a lůžková oddělení.
1: V plánu je taky 5 ambulancí, prostory pro diagnostiku. Nemocnice tady chce pořídit rentgen, sono a CT. Lékaři budou mít k dispozici 2 operační sály a 13 lůžek k dospávání. Nejvyšší 2 patra pak zůstanou pro léčebnu dlouhodobě nemocných a vznikne tady i nové oddělení geriatrie. Pokračuje mluvčí Jana Březinová.
2: Budova bude zároveň dispozičně a provozně navržena s ohledem na možnost jejího využití v případě mimořádných epidemiologických situací.
1: Zdravotníkům právě takové prostory před lety při covidové epidemii chyběly, říká náměstek hejtmana Martin Gebauer za ANO, který kandiduje v říjnových komunálních volbách.
3: V dobách nějakého ohrožení, třeba jako byl covid, se dá zcela oddělit od nemocnice a v případě, že to nebude potřeba, tak tam samozřejmě bude probíhat ambulance, normální oddělení.
1: Nemocnice aktuálně hledá firmu, která zajistí demolici staré budovy a stavbu nové. Pavilon má být hotový na jaře 2029. Zkušební provoz chce nemocnice zahájit v létě stejného roku. Z Frýdku-Místku Natálie Janišková, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Hovory zlán se vrací.
1: Pouze na jeden den. Bez Václava Havla, ale celé pouze o něm.
0: Moderátoři Jan Pokorný, Libor Bouček a jejich hosté.
1: Magda Vašáriová, Tomky Němec, Anna Frajmanová, Ladislav Špaček, Michal Žantovský.
0: A k tomu exkluzivní zdravice významných světových osobností.
1: Speciální vzpomínkové vydání Hovorů zlán.
0: Přijďte do zámecké zahrady a staňte se součástí mimořádného vysílání k 90. narozeninám posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla.
1: Už tuto neděli od 10 hodin na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: host Radiožurnálu.
1: Jak moc město ovlivňuje náš život, aniž si to vůbec uvědomujeme. Vladimír 518 se v novém podcastu Českého rozhlasu Vltava Betonoví lidi vydává za architekturou, která utváří česká města. Proč některé stavby milujeme a jiné nám vadí? A co o nás prozrazuje způsob, jakým města stavíme a přestavujeme? Vladimír 518 bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnálu.

0: dohráli i druhý zápas Ligy národů. Anglii podlehli 0-2 a zítra bude slunečno s teplotami až do 24 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Sněmovna po 7 hodinách přerušila jednání o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi nechali svolat opoziční kluby, zejména kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Ke slovu se zatím dostali převážně koaliční představitelé. Kabinet na plénu obhajoval přes 2 hodiny premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
2: Naše vláda pracuje. Oni nepracují a jenom pomlouvají, lžou a zvolávají takovýhle zbytečné schůze, co samozřejmě jenom zdržuje tu sněmovnu.
0: Za opozici mluvil zatím pouze předseda ODS Martin Kupka. Podle něj by měla vláda přijít o důvěru i kvůli možnému střetu zájmů premiéra Babiše nebo kvůli tomu, že kabinet zpochybňuje nezávislost soudů. Hasiči, učitelé, ale i zdravotníci ve Francii stávkují kvůli plánovanému zmrazení platů. Největší odborový svaz CGT upozorňuje, že to povede k dalšímu snížení kupní síly zaměstnanců veřejného sektoru. Tisíce zaměstnanců proto vyšli do ulic Paříže, kde protestují proti úsporám.
3: Na náměstí Bastily zněly bouchající dýmovnice a lidé skandovali hesla jako zdaňte bohaté nebo proti úsporným opatřením. V centru stávky jsou hasiči, kteří do Paříže přijeli z celé země. Upozorňují na to, že i kvůli rozsáhlým lesním požárům přibylo výjezdů, ale jejich řady ministerstvo vnitra roky neposílilo. Stěžují se taky na zastaralé ochranné pomůcky. Odborové svazy chtějí stávkou a protesty přimět vládu, aby přehodnotila plán na zmrazení platů ve veřejném sektoru od příštího roku. Kabinet Sebastiana Lecornyho tvrdí, že kvůli vysokému deficitu musí šetřit. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
0: Do Česka o víkendu zamíří tisíce tuningových aut na ilegální sjezd. Informovali o tom policisté s tím, že chystají rozsáhlá bezpečnostní opatření. Zapojí se všechna dálniční oddělení, cizinecká policie a nasazený bude i vrtulník s termovizí nebo drony, říká mluvčí policie Violeta Canosky.
4: Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání, které by mohlo ohrozit ostatní účastníky silničního provozu.
0: Podle informací policie by měl sjezd speciálně upravených aut být v pátek v Praze a o den později v Brně. Sport. Čeští fotbalisté prohráli i druhý zápas pod vedením španělského trenéra Santiho Denii. V Lize národů podlehli Anglii 0-2. Góly dali Gordon a Kane. Češi hráli od 25. minuty bez vyloučeného Šulce. Další utkání je čeká v sobotu ve Španělsku. A hokejisté Třince v extralize stále nestratili ani bod. Kladno porazili 6-4, přestože dvakrát prohrávali o 2 góly. I ve čtvrtém domácím utkání tak oceláři otočili nepříznivé skóre. K obratu ocelářů pomohl prvními 2 góly útočník Matěj Kubiesa.
5: My tady máme tu mentalitu, že jedeme do poslední minuty a domácí zápasy jsou vždycky pro nás skvělé. My jsme rádi, že jsme to otočili, ale budeme se soustředit na to, aby jsme měli lepší vstupy do těch zápasů a nemuseli jsme každý zápas doma otáčet.
0: Ve zbývajících duelech Pardubice zvítězily nad Českými Budějovicemi 5-2, Hradec Králové nad Spartou 4-3, Litvínov nad Libercem 5-4 po nájezdech, Mladá Boleslav podlehla Plzni 1-4 a Olomouc Vítkovicím 3-4.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D8 u Ústí a omezení na D11. Na dálnici D8 z Drážďan do Prahy pozor na nehodu u sjezdu do Trmic a centra Ústí nad Labem. Na 69. kilometru havarovalo vozidlo, blokuje tam levý jízdní pruh, průjízdné je to ale plynule. Na D8 z Drážďan na Prahu opatrně na příjezdu z Německa. Před tunelem Panenská stojí tahač s nadměrným nákladem. Blokuje konec stoupacího pruhu, dejte pozor na pohyb lidí okolo. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy čekejte omezení od sjezdu na jsou nad Labem. Mezi 13. a 10. kilometrem je kvůli opravě vozovky uzavřený levý pruh. Projíždějte opatrně. A dálnice D5 z Plzně do Prahy je po nehodě zamítem průjezdná. Na 49. kilometru odstranili následky havárie 2 kamionů a projíždí se opět bez omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci se ochladí na 12 až 5 stupňů, ojediněle se objeví přízemní mrazíky, ráno výjimečně mlhy. Zítra bude jasno v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno a teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě až 20 stupňů Celsia a místy bude taky větrno. Na Českomoravské

0: Strakovině čekejte vítr s nárazy kolem 55, ve Frýdlantském výběžku až 70 km za hodinu. Tolik zprávy. Je s vámi večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.
1: Dobrý večer vám přejeme, radiožurnál posloucháte ve 23 hodin 5,5 minuty. Český neziskový sektor přišel o jednu ze svých klíčových osobností. Ve věku 52 let zemřela Petra Vinčová. Před 11 lety založila centrum Locika, které se věnuje pomoci dětským obětem domácího násilí. O jaké změny se zasadila a jak na ní vzpomínají její kolegové? Tak o tom budeme mluvit už za chvilku ve večerním radiožurnálu. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
2: Večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Výjimečná osobnost, která zásadně přispěla k tomu, že se v Česku začalo otevřeně mluvit o násilí na dětech. Tak vzpomínají pracovníci Centra Locika na Petru Vinčovou. Zakladatelka a ředitelka neziskové organizace zemřela ve věku 52 let.
1: Centrum Locika je první specializované středisko v Česku, které poskytuje odbornou a ucelenou podporu dětským obětem násilí v rodině a jejich blízkým. Nabízí jim krizové poradenství, právní pomoc a organizuje preventivní a vzdělávací aktivity. Petra Vinčová organizaci založila v roce 2015 a po celou svou kariéru se snažila téma násilí na dětech otevírat. Takhle o něm mluvila například loni v dubnu na charitativním programu Dobrý den radiožurnálu.
2: 80% dětí, které jsou týrané ve svých rodinách, vlastně nikdo ani neví, že tuhle situaci zažívají. Ty děti nevědí, že si mohou říct o pomoc. A jejich chování je potom často vyhodnocováno tak, že ty děti jsou takzvaně problémové. A to je něco, co se snažíme změnit.
1: Za víc než 10 let existence pomohlo centrum víc než 4600 dětem a jejich rodinám. Petra Vinčová se ale jako terapeutka tématu týrání a zneužívání dětí věnovala 25 let. Říká Magdaléna Černá z Centra Locika.
3: Začínala v utajeném azylovém domě pro oběti násilí, potom s nimi pracovala i ambulantně a právě tam viděla na vlastní oči, zažila na vlastní kůži, že systém se často soustředí na dospělé, zatímco děti, které násilí zažívají nebo jsou třeba i jen jeho svědky, tak zůstávají stranou.
1: A právě proto se snažila prosazovat systémové změny. Byla dlouholetou členkou vládních rad a výborů. Tam se podílela třeba i na novele občanského zákoníku účinné od letošního ledna, podle které mají rodiče povinnost zajistit dětem výchovu bez tělesného trestání a duševního strádání. Spolupracovala přitom i s bývalou vládní zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou.
4: Svojí laskavostí, systematičností a vytrvalostí opravdu dokázala zvyšovat porozumění těch, kdo mají moc, tomu, jak je důležité řešit prevenci násilí v naší společnosti a jak je důležité chránit děti před fyzickými tresty a jak je důležité do této oblasti investovat potřebnou pozornost.
1: Na členství ve výboru pro práva dítěte Petra Vinčová ale spolu s dalšími odborníky rezignovala letos v červnu. Nesouhlasila totiž s přesunem agend z úřadu vlády pod jednotlivá ministerstva. David Šalek, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Posloucháte radiožurnál. Vysoké ceny benzínu a nafty nutí majitele bister a restaurací s vlastní rozvážkovou službou k úsporám. Třeba na Vysočině zatím zákazníkům službu zdražovat nechtějí, čekají na účinky vládní regulace. Detaily uslyšíte ve vysílání večerního radiožurnálu. Další reportáži už za pár minut.

0: Restaurace i lokální rozvážkové služby na Vysočině hledají úspory kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Ceny za litr benzínu a nafty se v regionu blíží k 50 korunám. Některá bystra proto preferují auta s nižší spotřebou a důsledněji plánují trasy. Čekají taky, jak se projeví vládní regulace cen benzínu a nafty, která začne platit od čtvrtka.
1: Vezeme kyblík z Tripsu asi tak 2 kilometry od bystra.
2: Ty krátké pojezdy, to je asi to, kde se spaluje nejvíc
1: benzínu. Mhm. Určitě, tak ty krátké pojezdy, startování, stání v kolonách.
3: Petra z Bystra Vežďáře nad Sázavou jídlo i rozváží.
1: Cena naturalu se pohybuje Vežďáře nad Sázavou kolem 50 korun. A přemýšlíme, jestli to promítneme i do cen. Ale zatím teda čekáme, jestli nedojde k nějaké regulaci a potom se uvidí. Nechceme zbytečně navyšovat těm zákazníkům tu cenu, ještě čekáme.
2: Nějaké způsoby, jak ušetřit na těch pohonných motách, jak třeba...
1: Tak snažím se vyhýbat jako těm špičkám, třeba jako je tady to náměstí.
3: Hana Trnková zase připravuje a posílá do okolí Bystřice nad Pernštejnem pizzu.
4: Ani ne, 1 litr. Nějak pod litr, 0,8 snad. Objem. Takže nic moc to nežere, ale jede to.
3: A do téhle doby drahý pohonný hmot se to hodí.
4: Rozvozáci s tím nemůžou moc lítat rychle a túrovat to a zbytečně zvyšovat spotřebu.
3: Ceny pohonných hmot zohlednila i při výběru auta pro druhou pobočku.
4: Měli jsme původně auto na plyn, což byla velká výhoda po několik let a teď jsme tedy volili nízkospotřebové auto, samozřejmě ne diesel, nic velkého.
5: Myslím si, že jsme byli někde na, abych nelhal, 38-39 korun, teď jsme vlastně na 50, 10, 12 korun.
3: Miloslav Stýbler se svojí rozvážkovou službou hodně využívá pro úsporu paliva místní znalosti hlavy.
5: Dokážeme jezdit efektivně a minimálně jezdíme po prázdnu, takže vlastně ta efektivita nám dělá nižší spotřebu.
3: Regulace cen pohonných hmot v Česku už letos platila od dubna do července. Z Vysočiny Daniel Zach, Radiožurnál.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Jak moc město ovlivňuje náš život, aniž si to vůbec uvědomujeme. Vladimír 518 se v novém podcastu Českého rozhlasu Vltava Betonoví lidi vydává za architekturou, která utváří česká města. Proč některé stavby milujeme a jiné nám vadí? A co o nás prozrazuje způsob, jakým města stavíme a přestavujeme? Vladimír 518 bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 23 hodiny 30 minut. Krátké zprávy a Monika Chmilová. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes setkal s prezidentem Petrem Pavlem. Po uložení korunovačních klenotů spolu řešili program příštího jednání Bezpečnostní rady státu a aktuální bezpečnostní hrozby. Rada se sejde 20. října. Podle Babiše mluvili konkrétně taky o tom, jak by Česko reagovalo na případný ruský útok proti některému z pobaltských států. Premiér zároveň odmítl kritiku opozice, že vláda na současná bezpečnostní rizika dostatečně nereaguje. Rumunský soud nařídil 30-denní vazbu pro bývalého prezidentského kandidáta Kalina Georgeska. Rozhodnutí platí taky pro podnikatele Junela Rusena. Informoval o tom zpravodajský web Romania Insider. Rumunské úřady oba muže vyšetřují kvůli údajnému podvodu a vytvoření organizované zločinecké skupiny. Jde o třetí trestní případ, který se Georgeska týká. V dalších dvou čelí obviněním z údajných pokusů o šíření fašistické propagandy a o podkopávání ústavního pořádku. Španělsko do konce října prodloužilo sezónu boje proti lesním požárům. S odvoláním na ministerstvo vnitra o tom napsal deník El País. Podle něj tak toto období bude poprvé trvat 5 měsíců, což je o 15 dní déle než loni. Prodloužení úřady odůvodnili tím, že chtějí udržet v provozu opatření do doby, než se riziko výrazně sníží. Španělsko letos postihly rozsáhlé lesní požáry. Podle údajů resortu při nich zahynulo 21 lidí, zraněných byly desítky. A Praha 8 veřejnosti představila repliku vodního díla Prameník. K vidění je dočasně v kulturním domě Ládví. Za rok až dva ho chce městská část přesunout na původní místo na Ďáblickém sídlišti. Dílo Vladimíra Kína stálo mezi paneláky ve Famfulíkově ulici od 60. let minulého století až do roku 2007, kdy ho někdo ukradl. Zhotovení bronzové repliky stálo přes 500 000 korun. Sport. Čeští fotbalisté jsou v Lize národů stále bez bodu. Po Chorvatsku podlehli v pražském Edenu i Anglii, tentokrát 0-2. V 25. minutě přišli o vyloučeného Šulce a ve druhém poločase inkasovali od Gordona a Kejna. Příští utkání čeká Čechy v sobotu ve Španělsku, kde budou moct poprvé nasadit útočníka Naderiho. Německý rodák má české občanství po matce a vedení reprezentace už pro něj vyřídilo všechny potřebné dokumenty.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D8 u Ústí nad Labem a překážka na D5 za Cerhovicemi. Na dálnici D8 z Drážďan do Prahy opatrně u Ústí nad Labem. U sjezdu do centra Ústí a do Trmic na 69. kilometru havarovalo vozidlo v levém pruhu a průjezdné je to teď plynule. Na dálnici D5 z Prahy na Plzeň nepřehlédněte za Cerhovicemi na 45. kilometru stojící nákladní auto. Řeší tam defekt na pneumatice, dejte pozor na pohyb lidí na vozovce. A na dálnici D2 z Bratislavy do Brna podobná překážka za Hustopečemi. Na 17. kilometru pojedete kolem stojícího nákladního auta, je tam opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude jasno, v Čechách večery na Moravě a ve Slezsku až polojasno, teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a místy bude taky větrno. Na Českomoravské vrchovině čekejte vítr s nárazy kolem 55, ve Frýdlantském výběžku až kolem 70 km za hodinu. Tolik zprávy. A teď si poslechněte dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
3: Upozorňuji, že v následující epizodě mluvíme o pokusu o sebevraždu a obvinění z obchodování s lidmi. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Nové informace v kauze Adama Kajumiho policie ho viní z obchodu s lidmi na platformě OnlyFans. Jaké má proto důkazy a proč už nebylo nutné držet Kajumiho ve vazbě? Celý případ odhalila a popíše Apolena Rychlíková, šéfredaktorka serveru Page Not Found. Dnes je úterý 29. září. Ahoj Apoleno, díky, že jsi dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
4: Ahoj Matěj, děkuju moc krát za pozvání.
3: Kde je teďka jednatel agentury Reach Out Adam Kajumi, kterého policie viní z obchodování s lidmi, protože ve vazby už není, z vazby ho propustili v září.
4: Adam Kajumi byl v září po více než 90 dnech propuštěn z vazby. Bylo to poměrně očekávatelné, musím říct, navzdory tomu, že neustále panovaly obavy především z těch dvou důvodů, ze tří, kvůli kterým lidé většinou odcházejí do vazby, to znamená ovlivňování svědků a případný útěk do zahraničí. Za Adama Kajumiho se musela zaručit jeho blízká osoba. Dle mých informací je to jeho maminka, u které on tedy momentálně bydlí. Nevrátil se do toho svého obřího slavného barandovského bytu, před kterým si točil ty videa se svými luxusními vozy, ale vrátil se domů. Má zákaz vycestování z České republiky, čímž vlastně ten soud chtěl nějak podmínit to jeho propuštění z vazby, aby neuprchl. My víme, že on dlouhou dobu z roku pobýval vždy v Dubaji, částečně i kvůli tomu, aby tam mohl platit, neplatit daně, aby nemusel platit daně v České republice, ale tedy momentálně je v Praze, respektive ne v Praze, a v okolí Prahy u své matky.
3: Ve vazbě byl čtvrt roku. Stěžoval si na to vazební stíhání. I tomu pomohlo k tomu, aby se z té vazby dostal, nebo ty žádosti byly zamítnuty?
4: On se stěžoval už velmi ze začátku, krátce po uvalení té vazby, a ten soud vlastně rozhodl, že ty stížnosti jsou neoprávněné a skutečně takovou tu první vazební dobu, která bývá, to znamená ty 3 měsíce, 90 dní, on tam strávil v celku.
3: Kromě něj policisté obvinili v kauze agentury Reach Out další jeho spolupracovníky. Stíhá je policie jako organizovanou skupinu a o koho všeho se jedná?
4: NCOZ už vlastně na počátku koncem května oznámila, že se to stíhání vede proti 4 osobám, které skutečně, jak ty říkáš, považují za organizovanou skupinu a jsou obvinění ze zvlášť závažného činu obchodování s lidmi. Důležité je také říct, že trestní stíhání se ale vede také proti samotné společnosti Reach Out, jejímž byl Adam Kajumi jednatelem. A jedná se o takzvanou jeho pravou ruku, Adama Zachariáše, o kterém já jsem v těch svých textech psala taky. Dále se jedná o manažerku Denisu T. a kameramana Lukáše V.
3: A všichni ty, které jmenuješ, tak odmítají vinu?
4: Podle mých informací tomu tak je. Ani jeden z nich si nemyslí, že spáchal to, z čeho jsou obvinění.
3: Já jsem psal SMS-ku přímo Adamu Kajumimu a ten mi odpověděl následující.
5: Děkuji za nabídku rozhovoru. V tuto chvíli se k věci nebudu vyjadřovat.
3: My jsme kauzu Adama Kajumiho spolu už probírali v jednom z dřívějších dílů Vinohradské 12. To bylo někdy loni. Tehdy ještě nebyl jednatel agentury Reach Out ani nikdo další stíhán. To se změnilo. Co nakonec vedlo k policii k tomu, že Kajumiho zadržela, dala do vazby a obvinila?
4: Krátce poté, co já jsem zveřejnila ten svůj první text, který se věnoval případu modelky, kterou my jsme nazývali Leny, a následně další text, který byl pokračováním, kde jsem dohledala a zveřejnila části smluv, které firma Reach Out uzavírala s modelkami a ze kterých skutečně vyplývalo, že si Adam Kajumi a jeho firma zamezovali těm modelkám k přístupu k těm účtům, nebyly transparentní ohledně jejich výdělků a tlačili je do více explicitního obsahu, což mohli dělat, protože ty ženy nevěděly, kolik vydělávali.
3: Ten obsah pak sdíleli na platformě OnlyFans.
4: Ten obsah pak sdíleli na platformě OnlyFans, v čemž byl právě zapojený celý ten řetězec lidí, o kterých jsme tady mluvili, tak jsem byla kontaktována policií a dle mých informací už v této době začalo rozsáhlé vyšetřování, které musím říct, že i v nějakém evropském rozměru nemá úplně moc precedens. Tam panovala velká obava z toho, jestli vůbec se to dá takzvaně napasovat na nějaký trestný čin. Jestli skutečně můžeme nahlížet na platformu OnlyFans jako na prostor, ve kterém může docházet k sexuálnímu vykořisťování a obchodování s lidmi. NCOZ potom asi 9měsíčním vyšetřování rozhodla očividně, že ano, a spustila tu trestní stíhání.
3: To znamená, že ho viní z toho trestného činu obchodování s lidmi a je tam ještě něco dalšího? Jak silné důkazy proti němu má?
4: Já myslím, že jedna z věcí, která se tam ještě diskutuje, je nějaká debata o krácení daní. To byl jeden z důvodů, proč mu také bylo zabaveno jeho, řekněme, legendární růžové Lambo. A ten primární rozměr opravdu je to obchodování s lidmi v organizované skupině, za což tedy je horní trestní sazba 12 let ve vězení, ta spodní 5 let, takže 5 až 12 let jim hrozí. Policie během těch měsíců vyslechla vlastně většinu těch poškozených i nějaké svědky, kteří v té kauze jsou, opírají se především o jejich svědectví, ale zároveň mají také nazbírané materiály, které se týkají komunikace, ze kterých je patrné, jakým způsobem bylo na ty ženy tlačeno, jak Adam Kajumi s nimi komunikoval, jak ta firma vlastně přistupovala k ním, aby z nich vylákala ten nejtvrdší sexuální obsah a jak také do nějaké míry, a to myslím, že možná na tom nejdůležitější z mého pohledu, zneužívala nějaké jejich zranitelnosti. Opakovaně se objevuje i v těch policejních spisech, že tyto osoby byly v různé fázi třeba finanční nejistoty nebo špatném období z hlediska duševního, mentálního zdraví a že Adam Kajumi a jeho spolupracovníci toho výrazně zneužívali právě proto, aby z nich získali ty fotografie.
3: Citujeme z tiskové zprávy policie České republiky.
6: Obviněné fyzické osoby jako členové organizované skupiny měly předem připravenou lstí a manipulacemi zneužít nezralosti, neznalosti, důvěřivosti a nepříznivé socioekonomické situace mladých dívek, často ve věku těsně po dovršení 18 let.
7: Takže podle policie, a ptám se na to, oni jimi měli manipulovat a zastrašovat je a tlačit na ně třeba i tím, že jim potom nezaplatí, že jim budou platit méně, že musí takový obsah dělat, jinak ty peníze nepřijdou a podobně.
4: To byla jedna část. Důležité je ještě zmínit to, že Adam Kajumi výrazně využíval metodu takzvaného loverboy metod, to znamená, že on často k těm ženám přistupoval s příslibem nějakého romantického nebo aspoň milostného vztahu. Valná část těch lidí, kteří s ním spolupracovala, s ním měla nějaký poměr. Vím o třech ženách, které i důsledkem tohoto vlastně skončily v rukou psychiatru. Protože jeden z těch klíčů k tomu jeho úspěchu byl, že on s těmi dívkami navázal nějaký důvěrný vztah, tvářil se, že o ně má zájem, že s nimi může chodit, že je bude zahrnovat nějakou pozorností a láskou. A ve chvíli, kdy je nalákal do toho OnlyFans, podepsali smlouvu, tak je v podstatě odvrhl, už se o ně nezajímal a už se choval jako ten tvrdý businessman a vymáhal z nich ty fotky a především jim hrozil těmi opravdu vysokými pokutami. A část těch lidí také uvedla, že neměli k dispozici celé ty smlouvy, netýká se to jenom modelky Leny, o které jsem psala, ale i třeba jedna z dalších žen dokonce ve svém vyjádření pro policii, ve svém svědectví vlastně řekla, že dokonce i když prosila Adama Kajumiho, že není ten den ve stavu, kdy si to může uvědomit, měla v té době problémy s návykovými látkami, tak on na ní zatlačil, přijel a v tomhle stavu ji nechal podepsat opravdu jenom tu první a poslední stranu a ona až druhý den vlastně, když se z toho vyspala, zjistila, že podepsala velmi přísná pravidla, která opravdu hrozí pokutou takřka za všechno.
7: Já jsem zaznamenal asi 10minutový rozhovor, když mluvíme o těch svědkyních a poškozených, rozhovor Anny Hamanové alias Kafu pro televizi Nova.
8: Byla jsem v situaci, kdy jsem se nechala lehce zmanipulovat.
7: Což je taky bývalá partnerka Adama Kajumiho a současně je jedna z modelek, která pro něj pracovala.
8: On byl v podstatě ten hlavní vůdce celý té agentury. A
7: ona o těch praktikách agentury mluvila tak, že byla v jednu chvíli bez práce, v době covidu, Kajumi mu podlehla.
8: V tu chvíli mě oslovil pan Kajumi s tím, že by jsem mohla si založit OnlyFans.
7: Sama by o OnlyFans prý ani nepřemýšlela. Je to něco, co spadá do toho módu operandy, který ty tady popisuješ, ten loverboy metod?
4: Loverboy metody mimochodem z hlediska Interpolu je jedna z nejvážnějších, jeden z nejvážnějších způsobů, jak lákat ženy do pornoprůmyslu a erotického biznesu. Jo? Tady si musíme dát opravdu pozor, že i ty mezinárodní složky to považují za jednu z těch nejzákeřnějších a nejhorších a z hlediska psychických dopadů nejškodlivějších, těch jeden z těch nejškodlivějších způsobů, protože on opravdu v těch ženách zanechává pocit hluboké nejistoty, věří tomu muži. Ano, Kafu takhle se prezentuje na veřejnosti, dle mých informací podobné věci vypověděla právě i na policii, doložila to celou řadou nějakých důkazů. Ona samozřejmě měla v té firmě poněkud exkluzivnější postavení, dokázala si vyjednat lepší podmínky, ale je třeba zdůraznit, že v těch smlouvách se zcela běžně objevovaly klauzule typu, že pokud ta dívka opustí tu firmu, tak následující rok má ta firma vlastně právo nakládat s těmi fotografii a dá na nich vydělávat. A pokud jste tomuto chtěli zamezit, tak opravdu nebylo úplně jednoduché z té firmy vystoupit nebo se pustit s Adamem Kajumim do konfliktu. protože není úplně nikomu příjemná představa, že ty fotky dál kolují, například třeba doplněné o AI, o úplně jiný typ obsahu, bez vaší kontroly. Takže z toho, co já jsem komunikovala, my jsme se s Kafou sešli a měli jsme spolu dlouhý rozhovor s ní, tak jsem pochopila, že ona se vlastně snažila z té firmy vyexitovat s co nejmenšíma dopadama na její osobnost i na její biznis a nakonec se jí to povedlo. Mm.
7: Já vím, že my dva jsme tady spolu, když jsme se o kauzu Adama Kajumiho zajímali naposled, že jsme tady spolu probírali i seznamy toho, co vlastně měla ona i jiné modelky natočit, že to dostávali každý týden, že tam byly různé pózy, fotografie, videa a tak dále. Některé z těch videí podle Kafu měl natáčet sám Adam Kajumi. Takže chtěl mít ten obsah pod kontrolou, dá se říct.
4: Dokonce třeba v některých případech i předváděl těm ženám, co mají dělat. Jedna z těch bývalých modelek třeba vypověděla, že k ní přišel do pokoje, nebo respektive do toho pokoje, kde se to natáčelo, ono se to často natáčelo právě v tom jeho barandovském bytě, čímž teda ta některá videa jsou hodně charakteristická, dá se poměrně jednoduše poznat, z jaké dílny, z jaké firmy pocházejí, protože těch OnlyFans firm v Česku je opravdu hodně. A ta dívka vypověděla, že on dokonce měl si sundat kalhoty a ukázat, jak by měla masturbovat. A on tam byl často přítomný, částečně i proto, aby opravdu měl nad těmi dívkami dohled. Ale jinak ta práce byla do nějaké míry delegovaná, opravdu tam byli fotografové, byli tam manažeři a další lidé, kteří se toho účastnili. Pro nějaké vyjednávání tam často byl právě Adam Zachariáš, který třeba v některých případech, o kterých já vím, komunikoval i s rodinama těch modelek a tlačil skrz rodiny na to, že musí ty ženy dodávat obsah. Ono se to zdá zvenku jako poměrně jednoduchá věc, že máte dodávat nějaké penzum fotek a videí, ale ono to opravdu zabere hodně času, takové natáčení. Když si to pak člověk se sadí dohromady, tak dostávat za v podstatě celou úvazkovou práci 20 tisíc na fakturu je opravdu směšné, zvlášť když vyděláváte té firmě jako miliony.
7: A dostali pak ty modelky všechny ty peníze, které nedostali teda úplně všechny, protože dostávali jenom podíl, že jo, a jak popisuješ teda mnohem menší než ta suma, kterou vydělali, a dostali aspoň teda ten podíl, který měli v té smlouvě.
4: Jakdy. Ty platby se někdy spožďovaly, někdy se objevovaly výčitky ze strany Adama Kajumiho nebo firmy Reach Out, že ten obsah není dostatečný, že takové věci neprodávají, že ten profil stagnuje, že je potřeba prostě se víc odhalovat, natáčet opravdu pornografický materiál a tak dále. Takže jsou i případy, kdy ty ženy třeba získaly nějakou část těch peněz, ale potom už to třeba raději i vzdali, aby mohli z té firmy odejít.
7: I Kafu se potýká po tom tlaku, který popisuje s nějakými psychickými potížemi, protože ty jsi mluvila o tom, že některé ty modelky skončily v psychiatrické léčebně.
4: Leny má asi nejtěžší ten případ z toho hlediska, že skutečně nějakým souběhem událostí, ve kterých dle jejího psychiatra důraznou roli hrál nátlak Adama Kajumiho, také určité nepohodlí, které se vázalo k té práci pro OnlyFans, protože ona opravdu začala být stalkovaná celou řadou lidí, do její práce jí chodily květiny, měla mnoho nevyžádané pozornosti, lidi na ní se vrhali na ulici a ona z toho opravdu měla jako špatné psychické stavy a chtěla i kvůli tomu to odejít a přišla kvůli tomu o tu svou druhou práci, která pro ní byla naopak mnohem důležitější. Tak ano, Kafu uvedla v těch svých výpovědích, že už v minulosti po tom svém milostném vztahu s Adamem Kajumim skončila na psychiatrii. Oni spolu chodili, když ona byla poměrně hodně mladá. Já myslím, že to je taky důležité zmínit. On často ty ženy byl schopný kontaktovat ještě před dovršením 18 let a už v této době vlastně v nějakém ještě úplně nevyzrálém věku je lanařil do toho OnlyFans. A důležitá je tam taky role jedné z dalších jeho bývalých přítelkyň, která neskončila jako modelka OnlyFans. Ona vlastně stopla tu práci těsně před spuštěním toho profilu. A tam je to velmi závažné v tom, že on věděl, v jakém je stavu. Ona dokonce užila nějaké léky a předávkovala se a mu to bylo úplně jedno. On vlastně to neřešil. On k ní přistupoval v podstatě tak, že sice spolu chodili poměrně dlouho, ale on dle teda jejího svědectví vlastně dlouhodobě tlačil na to, aby šla do OnlyFans a podmiňoval ten vztah. Vlastně říkal, ty mě musíš prokázat, že mě máš ráda, pokud nevstoupíš do OnlyFans, pokud nebudeš dělat tenhle ten biznis, tak já se s tebou rozejdu, to znamená, že tobě na mě nezáleží a tak dále. Ona vlastně z tohohle typu vydírání osoby, kterou milovala, které věřila, vlastně skončila v péči psychiatru taky a bylo to pro ní hodně náročné a doteď je.
7: Dvě z těch poškozených dokonce měly podle mediálních zpráv se pokusit o sebevraždu. O tom se zmiňuje to usnesení o zahájení trestního stíhání od policie?
4: Je to tenhle případ, o kterém jsem mluvila, a je to potom případ Leny, která se dlouhodobě sebe poškozovala. Reakce strany firmy Reach Out byla, že se ty jizvy třeba vyfotoshopují v tom materiálu a že se to zakryje nějak, a tam to opravdu došlo až k pokusu o sebevraždu. Ona si podřezala žíly.
7: Kolik těch poškozených je v té kauze? S kolika jsi ty mluvila?
4: Já jsem za ty poslední týdny a měsíce mluvila, myslím, s 4 nebo 5 osobami, které v té kauze figurují. Celkový počet žen, které prošly firmou Reach Out, ta policie odhaduje na 50. Ne všechny si stěžují, jo. Jsou tam samozřejmě ženy, které i dokonce Adama Kajumiho
7: veřejně hájí.
4: Jsou tam dokonce ženy, které veřejně dali prohlášení o tom, že jsou poškozené a zažili strašné věci, aby potom obrátili. A je teďka otázkou i policie, co z toho se označí za jejich křivé svědectví. Ale zhruba ten počet jsou 5-6, o kterých já vím.
7: Kolik peněz, když jsi mluvila o milionech, si měli lidé v Reach Outu, nebo Adam Kajumi konkrétně vydělat tím, že provozoval, co provozoval a podle policie obchodoval s lidmi?
4: Ta policie zatím mluví o tom, že jenom z té trestné činnosti, jo, to není výdělek z toho OnlyFans, se bavíme o nějakých 3,6 až 4 milionech jenom z té trestné činnosti. To znamená, vy, když máte tu OnlyFans agenturu, tak samozřejmě a do toho ty modelky s tím chodí, ten model téhle práce v tomhle měřítku je velmi rozšířený a může fungovat i dobře, to chci jako zdůraznit, tak vy samozřejmě z toho platíte nějaké četry a tak dále, ale...
7: To jsou lidé, kteří potom komunikují s těmi fanoušky, kteří si platí vlastně ten obsah jako takový a chtějí být v tom úzkém vztahu s tou modelkou.
4: Tak. Myslí si, že jsou v úzkém vztahu s
7: ale
4: modelkou.
7: Ale jsou v kontaktu s četrem.
4: Jsou v kontaktu s četrem. Klíč k tomu, aby ten profil vydělával, je samozřejmě, aby byl 24 hodin dostupný.
7: Jo.
4: A z téhle činnosti, z té trestné, mělo být vyděláno přes 3,6 milionů, tuším.
7: Ta agentura funguje doteď?
4: Ne, ta agentura už
7: nespravuje ty profily, které tam třeba zanechaly ty modelky, které už nepracují?
4: Ne, ta agentura určitě doteď nefunguje. Některé z modelek, o kterých já vím, že pracovali pod Adamem Kaumem, přešly do jiných firem a tam pracují.
7: A ty profily, které tam měly, tak ty už neexistují, protože vím, že my dva jsme taky společně řešili a ty si o tom psala, že některé ty profily měl nadále ve správě Adam Kajumi, i když už pro
4: to, bylo,
7: to OnlyFans vlastně ty ženy nefotily.
4: Ano, tam docházelo třeba i k tomu, protože jenom, abych tady zdůraznila jednu věc, ta OnlyFans samo o sobě musíte nějakým způsobem propagovat, jo? Nejčastěji se to propaguje marketingem pomocí sociálních sítí a marketing Adama Kajumiho byl prostě, že natáčel poměrně jako stupidní, hloupá, zesměšňující videa, ve kterých ty holky vlastně vystupovaly jak nějaké blbky a skrz to lákal. To byl takový jeho jako trademark a skrz ten Instagram například potom ty lidé chodí na to OnlyFans. Vy tam máte založený ten účet a ty účty můžete zakládat jako různě, jo? Takže většina těch modelek se potýkala s tím, že pak zjišťovala, že ty jejich fotky kolují v jiných účtech, které jsou zase spárované s někým jiným. Dokonce jsem natrefila i na případy, že ty fotky byly načerno prodávány na Telegramu nebo na Discordu, jako v balíčcích. Takže to je další věc, kterou se dá vydělávat. Nemůžu potvrdit, že se toho účastnil i Adam Kajumi, ale minimálně vím ze strany těch žen, že je tam podezření, že to bylo i za jeho přispění. Já nedokážu úplně přesně říct, v jakém stavu jsou konkrétně tyto profily, protože opravdu, pokud ty fotky někde jsou, tak je docela běžné a děje se to těm modelkám a opravdu si stěžují ty platformy OnlyFans, že pokud to někde bylo v oběhu na Telegramu, tak stačí celý ten balíček vzít, založit to, najmout tam četra a znovu to do nekonečna protáčet, i když jsou to 2-3 roky staré nahrávky, tak na tom stejně můžete utržet nějaké peníze.
7: Ty jsi říkala, že Kajumi mu hrozí v případě odsouzení až 12 let vězení, plus jsou tam teda obvinění ti jeho spolupracovníci. Zároveň jsem v těch posledních týdnech a měsících zaznamenal debatu o tom, jestli by tento případ, protože si říkala a psala jsi o tom, že to je jeden z nejprobádanějších případů v Evropě, tak jestli by s ním neměla pracovat i legislativa. Piráti by chtěli, aby v trestním zákoníku bylo digitální kuplířství, tak cítíš, že se můžou udít nějaké a jsou potřebné takové změny v legislativě, aby podobné případy do budoucna bylo třeba snadnější postihovat?
4: Já nejsem odborník na legislativu, ale z té debaty, která se vede, jsem pochopila, že ten základní spor, o kterém se tady budeme asi v následujících týdnech a měsících bavit, bude jestli se jedná o digitální kuplířství, anebo jestli se jedná o obchodování s lidmi. To, že ten případ teďka řeší NCOZ, ukazuje, nebo se s tím snaží doložit, že to stačí dát pod to obchodování s lidmi. Já si uvědomuji, že jakýkoliv nový zákon je vlastně problematický. Jo? Že já chápu tu právní rigiditu, která je opravdu potřebná, protože my nepotřebujeme mít zákony specificky na všechno, na moto, aby pod ty zákony se dalo dostat co nejvíc věcí. Ale na druhou stranu vítám nějakou snahu debatovat o tom v poslanecké sněmovně, jak ze strany třeba Pirátů zelených, ale byla jsem na kulatém stolu, kde byli i zástupci ministerstva spravedlnosti, organizace, které se věnují obchodování s lidmi, a ta debata se tam opravdu vedla spíš o tom, jestli to nesměřovat po to obchodování s lidmi, jestli to kuplířství nevyžaduje ten přímý styk. To znamená, jestli opravdu není založený na tom fyzickém kontaktu v té prostituci. A ty erotické videa, jak to třeba známe i od biznesu Andrew Tate a jeho bratra Tristana, který čelí těm řadě obvinění, tak je založen poněkud na něčem jiném a spíš to spadá do toho obchodování s lidmi. Já jsem zvědavá, jak se tahle debata kolem Lex Kajumi bude vést dál.
7: Tak Lex Kajumi, tak se to jmenuje, je to samozřejmě otázka na experty na trestní právo a myslím, že i tomu se budeme ve Vinohradské 12 do budoucna věnovat. Díky, že jsi přišla, díky, že tu kauzu sleduješ už tak dlouho a že jsi ji vynesla na veřejnost.
4: Děkuji moc krát za pozvání a mějte se krásně.
7: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Apolena Rychlíková ze serveru Page Not Found, která otevřela kauzu Adama Kajumiho a jeho agentury Reach Out. Policie ho viní z obchodování s lidmi na platformě OnlyFans. Tahle společnost mimochodem tvrdí, že obchod s lidmi netoleruje v žádné formě a bojuje proti modernímu otroctví. Určitě se k tomu zase někdy dostaneme. Naslyšenou zítra.

0: Radiožurnál, je přesně půlnoc. S novým dnem jsou tu hlavní zprávy.
1: Poslanci večer přerušili jednání o nedůvěře vládě, ke schůzi se vrátí dnes. Unijní ministři pro energetiku jednali v Dublinu o

0: KDU ČSL, to musím říct, 3 tady jsou, stojí nás to kolik, 4 miliony za den.
1: Z opozice zatím vystoupil pouze předseda ODS Martin Kupka, který vyjmenoval důvody, proč by kabinet měl o důvěru přijít.
2: Za střet zájmu Andreje Babiše, za útoky na soudy, prezidenta, ústavní soud, nezávislá média.
1: Hlasovat by se mohlo nejdříve dnes večer. Jednání ale podle některých poslanců může pokračovat i ve čtvrtek. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Evropa je podle ředitele Mezinárodní energetické agentury v zásobování naftou jednou z nejzranitelnějších oblastí světa. Fatih Birol to řekl v irském Dublinu při jednání ministrů pro energetiku států Evropské unie. Na schůzce se řešil mimo jiné i zvažovaný americký plán na dočasný zákaz vývozu nafty.
4: Birol připomněl, že zhruba polovina nafty dovážené do Evropy pochází ze Spojených států. Podle irského ministra pro klima a energetiku Daraga O'Briena by americký zákaz vývozu měl na Evropu zásadní dopad. Věří ale, že k němu Američané nepřistoupí. Také eurokomisař pro energetiku Dan Jurgensen prohlásil, že omezování toku energií není v ničím zájmu. Zdůraznil, že závislost Evropy na dovážených energiích je neudržitelná. 27 už podle něho letos za energie zaplatila o 100 miliard eur více, aniž by dostala jedinou molekulu ropy nebo plynu navíc. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Evropa musí být aktivnější při řešení válek na Ukrajině a Blízkém východě. Po jednání v Praze to řekla italská premiérka Giorgia Meloniová. Poprvé v premiérské funkci v sídle vlády přijal premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Meloniová zdůraznila, že vztah Evropy a Spojených států musí zůstat pevný.
5: Všichni budeme silnější, když budeme jednotní, a jestliže se rozdrobíme, tak nás to oslabí.
6: Italská premiérka Giorgia Meloniová je připravená posilovat vazby s USA, ať už ve jménu Itálie nebo Evropy. Americký prezident Donald Trump ji přitom v létě zkritizoval za to, že Itálie nepomohla USA ve válce proti Iránu. Meloniová v Praze vyzdvihla taky spolupráci s Českem v oblasti migrace, která podle ní přinesla konkrétní výsledky v Evropě.
7: Ta Evropa se může zásadně změnit příští rok, protože jsou důležité volby ve Francii, ve Španělsku, v Polsku.
6: Premiér Andrej Babiš přivítal Meloniovou společně s čestnou stráží. Strakova akademie přitom svítila v barvách italské vlajky. Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Slovenský parlament vyslovil nedůvěru ministrovi životního prostředí Tomáši Tarabovi. Návrh kromě opozice podpořila i vládní strana SNS, která Tarabovo odvolání požadovala od jara. Strana se kvůli tomu dostala do sporu s premiérem Robertem Ficem. Ten už dříve řekl, že záležitost může vládní koalici připravit o těsnou většinu ve sněmovně a současně připustil možnost vypsání nových voleb. Slovenský prezident Peter Pellegrini podle své kanceláře ministra odvolá během dneška. Americký prezident Donald Trump podepsal s představiteli předních firm v oboru umělé inteligence dokument, který sám označil za morálně závazný. Nejde tedy o zákon. Tlak na pravidla pro celé odvětví přitom sílí. Minulý týden varovali šéfové technologických firm a vědci před riziky umělé inteligence pro lidstvo v Radě bezpečnosti OSN.
8: Po schůzce v Bílém domě se šéfy firem Meta, Amazon či Nvidia přirovnal Donald Trump podepsaný dokument k ústavě a mluvil o formě ochrany. Trumpova administrativa navíc zvažuje zhruba 10členný výbor, který by na odvětví dohlížel. Trump přitom dlouhodobě tvrdí, že Spojené státy nová pravidla pro umělou inteligenci nepotřebují. Podle něj se tím ochudí o prvenství, které ve vývoji umělé inteligence mají oproti Číně. Minulý týden proto na Valném shromáždění odmítl jakékoliv snahy umělou inteligenci kontrolovat. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Vyléčení žáci základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze se dnes vrátí do lavic. Dohodli se na tom zástupci hygienické stanice hlavního města s vedením školy a městské části. Minulý týden se ve škole rozšířila salmonelóza. Nakazilo se 391 dětí i dospělých.
9: Průjmy, zvracení, vysoká teplota, třás, všechno.
10: Popisuje Jan Potněšil stav jeho dcery, která je po nakažení salmonelou stále v nemocnici. Podobně je na tom další rodič Jaroslav Grič.
11: Pro mě jako vedení školy absolutně ztratil moji důvěru.
10: Vyléčení žáci se ve středu budou moct vrátit do školy. V budovách ale budou platit zvýšená hygienická opatření, popisuje Martina Marešová, ředitelka protiepidemického odboru hygienické stanice hlavního města.
12: Byla provedena dezinfekce školy, domluvili jsme se na tom, jak mají se ty nemocní vrátit do kolektivu. Školní jídelna otevřena nebude.
10: Vedení školy se snaží zajistit náhradní stravování s externím dodavatelem. Zároveň oznámilo, že

0: Mění dosavadní vedení jídelny. Josef Beneda, Radiožurnál.
1: V knihovnách napříč celou republikou začal týden knihoven. Jubilejní 30. ročník nabízí stovky literárních besed, autorských čtení, koncertů i tvořivých dílen.
2: Knihovny se dneska proměňují v instituce, které jsou schopné nabídnout mnohem víc.
1: Říká předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků Roman Hájek.
2: To, co je činí unikátními, je jejich schopnost propojovat, zprostředkovávat osobní kontakt, budovat vztahy a budovat i v tom online, i v offline prostředí napříč společenskými skupinami, napříč různými názory.
1: V krajských knihovnách v Liberci a Hradci Králové zároveň startuje kampaň Štiza nároďák. Ta školám i veřejnosti nabídne čtenářský trénink a talk show s Jakubem Kohákem alias Knihákem. Michaela Pištěláková, Radiožurnál. Sport. Čeští fotbalisté i ve druhém zápase v elitní skupině Ligy národů prohráli. Anglii podlehli 0-2.
3: Češi začali aktivně, v páté minutě utíkal sám na anglického golmana Schulz, ale finální dotek si dal až moc daleko. Zlomový moment zápasu přišel po necelé půl hodině hry. Právě Schulz zasáhl podrážkou kopačky nohu Andersona a viděl červenou kartu. Češi v prvním poločase ještě odolali tlaku, vstup do druhé půle jim ale nevyšel. Po centru Alexandra Arnolda poslal hlavičkou Anglii do vedení Anthony Gordon. Komfort pak dodal Angličanům gol Harryho Kanea v 69. minutě. Češi prohráli s Anglií 0-2. Další zápas v Lize národů je čeká v sobotu na půdě aktuální mistrů světa, tedy ve Španělsku. Z Edenu Lukáš Michalík, Radiožurnál.
1: Španělé porazili Chorvatsko 4-1, v Lize C pak Slováci zdolali Kazachstán 2-1. A hokejisté Mladé Boleslavy prohráli třetí extraligové utkání v řadě a propadli se na poslední místo. Plzni podlehli 1-4. Třinec zvítězil nad Kladnem 6-4 a je stále 100%. Hradec Králové porazil Spartu 4-3, Pardubice České Budějovice 5-2, Litvínov Liberec 5-4 po nájezdech a Vítkovice vyhráli v Olomouci 4-3.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D5 za Cerhovicemi a omezení na D11 za Poděbrady. Na dálnici D5 z Prahy na Plzeň nepřehledněte za Cerhovicemi na 45. kilometru odstavené nákladní auto. Řeší tam defekt na pneumatice, kolem se pohybují lidé. Na dálnici D8 z Drážďana na Prahu opatrně na příjezdu z Německa. Před tunelem Panenská stojí tahač s nadměrným nákladem. Je odstavený za koncem pruhu pro pomalá vozidla. Na D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením mezi Pečkami a Libicemi nad Cidlinou. Mezi 35. a 41. kilometrem silničáři připravují dopravní značení. Je tam uzavřený pravý pruh. A u Čáslavy zpomalte na silnici 38 do Kutné Hory. U odbočky na Čáslav zůstalo stát v jízdním pruhu porouchané nákladní auto. Na místo jedou silničáři se šipkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Během noci se ochladí na 12 až 5 stupňů, ojediněle se objeví přízemní mrazíky, ráno výjimečně i mlhy. Přes den bude jasno, v Čechách a večery na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16. A místy bude taky větrno. Na Českomoravské vrchovině čekejte vítr s nárazy kolem 55, ve Frýdlantském výběžku až kolem 70 km za hodinu. To byly hlavní zprávy. Teď už se začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
6: Organizace na ochranu lidských práv vyzývají premiéra Andreje Babiše, aby zrušil nedávné jmenování některých nových členů Rady vlády pro lidská práva. Mají pravdu, když varují před oslabováním odbornosti vládní rady a omezování už dosažených práv? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je advokát Jakub Kříž, pedagog z katedry filozofie a práva Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, nově člen Rady vlády pro lidská práva. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Jak jste se stal členem tohoto poradního orgánu vlády?
7: Jednoduše. Někdy v srpnu nebo kdy bylo vypsáno otevřené výběrové řízení, to znamená zveřejněné nějaké formuláře na webu úřady vlády, ty jsem si stáhl, vyplnil, sehnal jsem si podporující organizaci, odeslal jsem datovou zprávu a čekal jsem. No žádná další aktivita z mé strany neproběhla.
6: A co vás vůbec k tomu vedlo? Co je motivem? Proč jste chtěl být členem rady?
7: No, motivem je, že lidská práva jsou mým životním tématem. Zabývám se jimi 20 let, jak akademicky, tak prakticky. Myslím, že jsem za tu dobu nabyl nějakých zkušeností. A ve chvíli, kdy bylo otevřeno to výběrové řízení, tak jsem se do ní přihlásil.
6: A je pravda, že za vaším jmenováním stala šéfka úřadu vlády, Tinde Barta?
7: Jak říkám, odeslal jsem datovou zprávou svoji, přihlásil jsem se do výběrového řízení a pak se mě až ozvali novináři, že prý jsem byl vybrán. Já jsem se sám nevybral.
8: No, čili neproběhlo žádný pohovor, nic prostě. Dozvěděl jste se z médií, že jste členem této rady.
7: De facto ano, pak mě ještě přišel nějaký e-mail z úřadu vlády. Aha.
8: No a jak jsme řekli, lidskoprávní organizace proti vašemu jmenování protestují. Aha. U vás osobně se domnívají, že vystupujete proti zrovnoprávnění queer osob, že žádáte plošný zákaz interrupcí a prý jste taky proti zákazu fyzických trestů u dětí. Můžeme to reagovat?
7: Určitě si to můžeme probrat jedno po druhém. Mm-hmm. Já mám prostě pocit, že genderové odbornictvo a aktivistvo vyvolává morální paniku, protože tuší ztrátu monopolu na výklad světa, které mělo dosud. A že prostě lidi, kteří z té rady odešli, tak najednou křičí, že nikdo jiný nemůže být členem rady a že oni jsou ti, kdo mají určovat, kdo může být členem rady pro lidská práva.
8: Tak to možná úplně přesně není. Pojďme se věnovat těm konkrétním výhradám vůči vaší osobě.
7: Výborně.
8: Je to tak, že opravdu jste proti zrovnoprávnění queer osob?
7: Počkejte, co to znamená proti zrovnoprávnění queer osob? Já jako prostě ten pamflet, který dneska vyšel.
8: Asi teď nevím, který pamflet máte úplně přesně na mysli. Myslíte tu petici?
7: Ano, myslím tu petici.
8: Ona není asi ze dneška, ale...
7: No, dneska byla publikovaná. Dneska byla publikovaná. Nebo
8: já ji viděl včera.
7: Tak já jsem se o ní dozvěděl dneska. Tak je v podstatě jako založena na nějaké jako dezinformaci o mém profesním profilu. Jo, tam jsou jako formulace a to, co se o sobě jako za ten týden dočítám. Já bych snad nakonec tu petici pro rodi sobě podepsal taky, jako když si čtu ty věci. Já jsem prostě vás jako advokát. Mám desítky klientů, ještě víc než desítky. Spolupracuji s nimi, vážím si toho, ano, dokonce mezi mými klienty je i Hnutí pro život, Aliance pro rodinu.
8: K tomu se dostaneme.
7: A teď tady jako se vytváří nějaký jako dojem, že teda advokát, který pracuje pro takové klienty, tak nemůže být členem Rady vlády pro lidská práva.
8: Jo. Dobře, ale já jsem se zeptal, jestli je pravda, že jste proti to je jedno z těch tvrzení, zrovnoprávnění queer osob. No to je jednoduchá...
7: Já to otázce ale nerozumím.
8: No ne, tak mají mít stejná práva jako všichni ostatní?
7: No mají mít stejná práva jako všichni ostatní.
8: Dobře. Jak je to s tím plošným zákazem interrupcí? Měly by být interrupce plošně zakázané podle vašeho názoru?
7: Dohledejte mě nějaký můj výrok
8: já
7: na tohle
8: téma. Teď se k tomu můžete jednoduše vyjádřit. Já se ptám, jestli je to pravda.
7: Ať ti, kdo tvrdí něco takového, ať teda dohledají nějaký můj výrok na toto téma. Já se tím zabývám, ano. Myslím si, že když v Radě vlády pro lidská práva máme zastánce potratu, a to až do 9. měsíce v těhotenství, že tam může být i někdo, kdo je jejich odpůrce. A já jsem se třeba prakticky zabýval otázkou domácího násilí vedoucího k potratu, jo, k donucování žen k potratu. A v této věci jsem skutečně s Hnutím pro život spolupracoval, jsem se účastnil nějakých lékařských kongresů. Myslím si, že to je takový bílý slon, nebo prostě takový slon v místnosti, protože tohle téma jako nikdo nezvedá.
8: Dobrá, vy jste advokát, takže mi zatím neodpovídáte jednoznačně jasně na tu otázku. Je to tak, že byste byl pro plošný zákaz interrupcí?
7: Počkejte, je na stole dneska plošný zákaz interrupcí?
8: No, ale kdyby byl, kdybyste měl na tu otázku odpovědět, bylo by to ano nebo ne?
7: Já nevím, co to je, kdyby byl, jo, to je prostě...
8: Dobře, možná se k tomu ještě vrátíme. Jak je to se zákazem fyzických trestů u dětí? Vyjadřoval jste se?
7: Já vůbec nevím, kde to vzali. Jo? Dobře, takže to vůbec nevíte. Jako není téma, ke kterému... Nebo fakt nevím, když jsem se k tomu vyjádřil.
8: Překvapilo vás to, že proti vašemu jmenování je jmenování dalšího radního, tedy Daniela Blacka, označovaného za, a teď cituji, antitrans aktivistů. Vznikla petice, přesně tedy petice za vaše odvolání?
7: Nepřekvapilo, protože už jsem si to zažil dvakrát.
8: Kdy?
7: Poprvé, když jsem před dvěma nebo čtyřma lety, třemi, nevím, omlouvám se, kandidoval na zástupce veřejného ochránce práv v Senátu, když probíhalo nominační řízení, tak ty samé neziskovky sepsali petici, takže mě to nepřekvapilo, když se ptáte na otázku překvapení.
8: No ale ty petičníci žádají transparentní vysvětlení kritérií a důvodů. Na jejich základě jste byli by dva do tohoto poradního orgánu vybráni.
7: Ano.
8: Připouštíte, že ten výběr mohl být neprůhledný, když říkáte, že vy sám jste prostě se to pak dosvěděl z médií, že
7: to
8: vlastně?
7: Znamená, že to tam někdo líknul, že jo? protože standardní postup by byl asi, že bych se to dozvěděl běžnou cestou. Podívejte, já to nevybírám, já jsem sebe nevybíral, ale když tady se spochybňuje moje odbornost, tak chci říct, že prostě akademicky se lidským právům věnuju. Všechny mé čtyři knihy, které jsem publikoval, se lidských práv nějak dotýkají, další články, stovky, přes 100 citací v akademických pracích. Jako advokát jsem třeba dělal případ Temple. Pan Temple byl protiprávně víc než 10 let protiprávně ve výkonu trestu. Byl odsouzen původně jako dvojnásobný vrah. Já jsem se mu bezplatně věnoval. Výsledek je, že Evropský soud pro lidská práva se ho zastal, ústavní soud se ho zastal a on odešel z vězení hlavní branou, jakožto oběť justičního omylu. Uh-huh. Řekněte mě, co prostě víc může být jako lidskoprávní otázka, než je člověk jako takovou dobu vězněn.
8: A tak proto si tady o tom povídáme, snažíme se vyjasnit ty jednotlivé postoje, ale třeba podle deníku N neví, proč jste uspěli ani vládní zmocněnkyně pro lidská práva, šéfka poslaneckého klubu, ano, Taťána Malá a údajně z vaší nominace nebyla nadšena, to jsem se dočetl. Mluvili jste o tom spolu?
7: Já jsem se to taky dočetl a já jsem s nikým nemluvil.
8: No ne, tak já se přiznám, že mě to překvapuje, protože bych čekal, že třeba bude nějaký pohovor. A vy jste se přihlásil a vzali vás.
7: To je asi, já předpokládám, že to tak proběhlo ve všech těch jmenováních, teda, a myslím, že jich byly jako desítky teď.
8: No a jak se díváte na jmenování někdejší Miss World Taťány Kuchařové, zakladatelky nadace Krása pomoci, která se věnuje důstojnému stárnutí seniorů? Vy jste ji poznal jako její právní zástupce a i vůči ní jsou ty výhrady.
7: Nepoznal jsem ji jako její právní zástupce. To prostě, já vám říkám, že já za ten týden jsem se o sobě dozvěděl tolik věcí. Já jsem paní Kuchařovou, ano, já jsem její právní zástupce nebyl. Já se dočítám dokonce i v těch peticích, že jsem ji zastupoval v nějakých řízeních. Nezastupoval, prosím vás. Já jako jí mám v úctě jako každého člověka, ale přiznám se, že za ten týden jsem jako neměl čas, abych si něco o ní načetl říct.
8: Tak teď uvádíme ty věci na pravou míru. Třeba Jan Semper, šéfredaktor webu Manipulátoři.cz, se ptá, na základě jakého kritéria vláda vyhodnotila vaše dosavadní působení jako zkušenost s ochranou a dodržování lidských práv, když při hledání nových členů výslovně zdůraznila mimo jiné oblast práv LGBT plus lidí. Rozumím. Jako té pochybnosti.
7: Rozumím té pochybnosti, ale pan Semper zapomněl dodat, že těch oblastí bylo 6 až 10. A on tady zmiňuje jednu. A já si myslím, že ano, tohle není moje dominantní téma, práva LGBT osob, ale že mám prostě jiná silná témata, klasické svobody, klasická základní práva. Jo? Nechci, abych... Já mám jako tak trošku pocit, že jsem předvoláván na shromáždění pracujících s výzvou soudruhu, tak nám tady dolož svoji odbornost.
8: Ale já myslím, že tak to úplně není, ale jak jsou na tom podle vás sexuální menšiny se svými právy u nás?
7: Já myslím, že jejich práva jsou zákonně ošetřena.
8: Dostatečně.
7: Dostatečně.
8: A vy sám sebe podle vlastních slov považujete za obhájce základních práv v jejich původním pojetí. Můžete to vysvětlit?
7: Rozumím. Víte, v odborné literatuře se už jako nějaké to desetiletí vede diskuze o tom, co to vlastně ten pojem lidských práv znamená, jestli prostě se neutrhl z toho svého původního vymezení, kdy lidskými právy byly označovány jenom řekněme nějaké jako principy demokratického právního státu nebo principy jako ochrany lidí v tom státě. A pak vznikaly jako druhá, třetí a další generace lidských práv. A v současné době ten diskurs lidskoprávní je prostě už úplně vymklý z kloubů. To je jako věc, o které se skutečně seriózně diskutuje v lidskoprávní literatuře, kdy v zásadě jakákoliv prostě skupina zájmová si svůj zájem označí jako lidské právo. A ve chvíli, kdy mu dáte prostě tu nálepku lidské právo, tak je to jeden z taky z nástrojů umlčování diskuze, jo, nebo omezování diskuze, protože vy tím najednou jako rámujete toho názorového oponenta jako bezmála fašistu, protože chce omezovat lidská práva. Takže to je ta myšlenka, která je zatím.
8: Právník Jakub Kříž z Rady vlády pro lidská práva je hostem 20 minut Radiožurnálu. Tomu označení právník protipotratového hnutí pro život se nebráníte?
7: No, je manipulativní. Jo, bráním, protože když řeknete právník někoho, tak to... Takhle, možná, že v té lidově mluvě ne, ale minimálně jako v té odborné branži to jako vyvolává dojem jako nějakého zaměstnance nebo nějakého trvalého spolupracovníka, intenzivního spolupracovníka. Já jsem advokát a jak jsem říkal, ano, můžu jako říct, mám to s klientem, mám klientský souhlas, můžu říct, že Hnutí pro život jako mezi mými klienty je, ale když řeknete, když mě prostě některá média titulují jako právníka Hnutí pro život, tak jako vytrhávají nějakou entinu z toho, co dělám, ale já jsem prostě advokát, který má řadu klientů. Víte, já třeba s tím Hnutím pro život jednak jsem spolupracoval, možná to je téma, jako které vás zajímá, jednak na tom donucování, na tom domácím násilí vedoucí k potratu, ale pak taky zastupuju účastníky dvou ročníků Pochodu pro život, kteří byli terčem velice nevybíravých, nenávistných projevů a útoků.
8: Promiňte, že vám skáču do řeči, ale právě v té souvislosti s Pochodem pro život jste přirovnal interrupce k otroctví. Je to tak? Ano, na tom trváte?
7: Je to nějaká analogie, která rámcově dává smysl.
8: A psal jste o, zase budu citovat, globálním potratovém průmyslu, který těží nejen z výkonů, ale i ze zastřeného prodeje tkání a orgánů usmrcených nenarozených dětí. Máte k tomu tvrzení nějaké důkazy?
7: Já se přiznám, že teď na tenhle výrok jako nejsem připravený, takže vám tady nemůžu citovat odborné články, ze kterých jsem čerpal.
8: Ale jsou to vaše slova.
7: Asi jo, jako jsem si je nevyhledával, ale jako tady se bránit nebudu, pravděpodobně jsem to řekl nebo napsal.
8: A jak jste napojen tady na Alianci pro rodinu? Ta se zasazuje o model tradiční rodiny. Jaký chápete vy, tu tradiční rodinu?
7: Já jsem napojen na Alianci pro rodinu, prosím
8: jako právník.
7: Profesionální spoluprácí. Je to další z mých klientů, čili myslím, že v jednom soudním řízení jsem zastupoval Alianci pro rodinu. Pokud vím, tak Aliance pro rodinu říká, že stávající rámec rodinně právního uspořádání je dostačující a já s tím souzním.
8: Ona se tedy, ta Aliance vymezuje nebo vystupuje proti manželství stejnopohlavních párů. Je to i váš názor?
7: Já to rád jako myslím. Ano, je to můj názor. A prosím vás, tady jako jsou výroky, titulky, že někdo chce umenšovat lidská práva, když je proti stejnopohlavnímu manželství. Ale stejnopohlavní manželství nemáme v našem právním řádu. To znamená, když říkám, že stávající právní úprava je dostatečná, tak omezuju něčí lidská práva? No, jo, to jsou, takhle se to interpretuje.
8: O potřebě redefinice manželství.
7: A ne, pozor. Ne? Redefinice manželství, to je právě to přijetí manželství pro...
8: A k tomu by nemělo podle vás dojít?
7: No já říkám, že stávající právní úprava je lidskoprávně dostatečně konformní v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, ten nevyžaduje, aby bylo v státech Evropy uzákoněno manželství osob stejného pohlaví a tudíž, že je dostatečné.
8: A jak se díváte na možnost adopce dětí stejnopohlavními páry?
7: Já jsem na to asi žádný text nepsal, ale... Jako
8: já se ptám na váš názor.
7: Můj názor, jsem k tomu skeptický. Ano, já mám za to, že adopce dětí jsou samozřejmě velice citlivé téma, ale že tam je vhodné, aby ta adoptivní rodina simulovala to prostředí otce matky.
8: Jste také členem konzervativní katolické církevní organizace Opus Dei. Jste tedy politický lobbysta, jak vás označují některá média?
7: Říkajte, to jsou dvě věci. A teď si jako pojďme říct, chceme se tady sdílet o víře? Chceme si mi říct, jak to máme jako s otázkou víry? Jestli vy věříte, jestli já věřím?
8: Ne,
7: jo,
8: no tak,
7: já jsem jako...
8: A máte já pocit, myslím, že už je to příliš jako osobní otázka?
7: Já, jako, no to, co se teda jako probírá v médiích, to si myslím, že osobní je. Já
8: a
7: si myslím, že jsem víc...
8: A vy to vysvětlit a máme výborně. Na to už jenom 8 minut.
7: Ano, já jsem nezaznamenal po listopadu 89, že by se u nějakého kandidáta na veřejnou funkci řešilo v jeho veřejném kádrovém profilu, jak se vypořádal s náboženskou otázkou.
8: Dobře, pokud nechcete neodpovědět.
7: Ale... Ne, já vám rád odpovědím. Já jsem jako křesťan katolík, nestydím se za to, ale chci, aby se ty věci řešily férově a nikoho jiného se tady ve veřejném prostoru na tyhle ty otázky neptáte. A vy jako veřejnoprávní média. U nikoho jiného se z toho nedělá téma. Já nejsem žádný představitel katolické církve. Já jsem obyčejný laik, manžel, otec dětí. Nejsem žádný představitel Opus Dei. K ke kterému duchovně patřím, nestydím se za to, ano. Ale jako tenhle ten typ jako vytahování takhle intimních věcí.
8: Dobrá,
7: jako mám fakt
8: teď jste odpověděl.
7: Pochybnosti.
8: A jak je to s tím lobismem? Jste politický lobista? Četl jsem, že by to mohl být, nebo že v tom může být střet zájmu.
7: To jo, takže tam, takže prostě ty lidskoprávní rady na úřadu vlády byly plné zástupců neziskovek, které měly svůj program, který jeli jako v té rovině soukromé a potom ho tlačili paralelně v radě vlády pro lidská práva. Já žádnou neziskovku nemám, já mám jako dost práce jako advokát, jo. Já jako přijdu do kanceláře, mám ta frontu klientských úkolů.
8: Stačí odpovědět, nevidíte v tom žádný střed zájmu?
7: No střed zájmu jako rozhodně nevidím.
8: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s právníkem Jakubem Křížem. Rada pro lidská práva se má zabývat dodržováním závazků plynoucích z listiny základních práv a svobod a mezinárodních dohod o odstraňování diskriminace. Jak rozumíte tomu, že tato rada, ta nová, bude nově ve své činnosti, a zase cituji, zohledňovat závazky z vládního programového prohlášení?
7: Já se přiznám, že jsem ještě o tom neměl možnost s nikým diskutovat. Já to za sebe čtu tak, že je to přece jenom poradní orgán vlády. Mm-hmm. To znamená, že vláda třeba učí nějakou agendu, já nevím, například řekne, chceme řešit svobodu slova, tak se nám na to podívejte a dejte nám svoje názory, že jo, tam i ten nový institut menšinového stanoviska. To znamená, že, jako, že vláda tímto způsobem bude ovlivňovat částečně to, o čem se na radě bude diskutovat.
8: Jak se vyrovnáváte s tím, že mnozí označují tu změnu ve složení za rozvrat lidskoprávní agendy?
7: Mm-hmm. Víte, já si myslím, že v České republice lidskoprávní agenda nestojí na nějaké radě 630 mudrců, kteří se 3x až 4x sejdou na 2 hodiny na schůzi na úřadu vlády v rámci svého volného času.
8: Třikrát až čtyřikrát jako za rok?
7: Ta rada vlády pro lidská práva, aspoň těch materiálů, které byly zveřejněné, a i když jsem se díval do zápisu, se schází 3x až 4x za rok na 2 hodiny. Je to bezplatná funkce. Prostě vás na tom ochrana lidských práv u nás nestojí. Ochrana lidských práv je nějakým ohniskovým principem našeho právního řádu. K ochraně lidských práv jsou povolány všechny instituce, zejména moc soudní a zejména ústavní soud a další taky, například Úřad veřejného ochránce práv. Myslím, že ten systém ochrany je natolik robustní, že jeden kříž z 36 členů Rady vlády pro lidská práva nám tady to nerozloží.
8: Mimochodem, teď má ta rada nově o 3 členy víc. Řekl jste 36, takže taky nevíte proč.
7: No takhle, 36 je číslo ze statutu, z toho stávajícího. Jestli kolik jich má reálně, to se přiznám, že nevím, jo? Ale ve statutu...
8: Já to pochopil tak, že 33, a to asi není podstatné. Vládní lidskoprávní rada zasedá ve Strakově akademii, ano. Její sekretariát je pod ministrem spravedlnosti. Myslíte, že je to lepší řešení, než dosud, kdy rada spadala do gesce úřadu vlády?
7: Já se přiznám, že na to nemám názor, to jsou prostě nějaké organizační věci.
8: No tak já myslím, že dobře víte, že k té reorganizaci došlo, ano, byl ano. Kolem toho docela velký poprask a mimochodem byl... i vlastně díky tomu v té radě jste.
7: Ale nemám na to názor. Myslím si, že není otázkou lidských práv, jestli agendu bude zajišťovat ministerstvo spravedlnosti nebo úřad vlády.
8: Vláda vás jmenovala 21. září, pokud vím, tak se máte sejít zítra.
7: Zítra, ano.
8: Co bude první, co byste rád z pozice člena vládní rady pro lidská práva prosadil?
7: Jo, podívejte, já jsem typ, který si nejdřív věci rád osahá a odpozoruje. Takže já ze začátku budu koukat, pozorovat, sledovat. Já nejsem ten, kdo doučuje agendu rady pro lidská práva. Ona má svého předsedu, má zmocněnkyni, čili já nekandiduju tam s nějakým programem, že bych řekl tak a zítra vystoupím, bouchnu do stolu a řeknu, pojďme se věnovat, já nevím, třeba sociálním sítím. Ale když se ptáte jako na nějaké myšlenky nebo něco, tak nějaká jako vizi nebo lidskoprávní výzvy, tak si myslím, že jednou z těch výzev jsou je vztah lidských práv a nových technologií, včetně sociálních sítí, umělé inteligence a dneska třeba zase nebo včera nebo kdy vyskočila ta otázka chat control, skenování komunikace. To je lidskoprávní problém par excellence a myslím, že i jemu se můžeme věnovat. Nebo řeší se zákaz sociálních sítí do určitého věku. tam taky prostě proti sobě se střetávají nějaké dva principy a není jednoduché najít tu správnou balanci mezi nimi. A myslím si, že i tam prostě je možné poskytnout nějaký pohled. Mm-hmm. Nakonec to stejně bude zákonodárce, respektive no, v konečném důsledku zákonodárce, kdo rozhodne o tom, které řešení převáží. Ale já to vnímám tak, že úkolem té rady je prostě poskytovat, zprostředkovávat nějaká expertní stanoviska.
8: Když se vrátíme k tomu úvodu, kdy jste říkal, že jste zkrátka se přihlásil, ucházel jste se o členství, jakým způsobem jste prezentoval nebo zdůvodňoval ten zájem být členem této rady, tohoto poradního orgánu vlády?
7: Já tady tu přihlášku před sebou nemám, ale považuji za pravděpodobné, že jsem tam uvedl citát ze svojí osobní vize, kde mám napsáno, že na prvním místě jsem obhájcem práv, teprve na druhém advokát, podnikatel nebo akademik. Mm-hmm. Čili prostě pro mě je to srdeční téma. Myslím si, že v tom oboru nejsem neznámou osobou a přijde mě, nemyslím si, že je nějak nelogické, že jsem učinil tento krok.
8: Já možná tušíte, kam směřuju tou otázku, jestli vám to vlastně stojí za to, v tom smyslu, že asi jste nečekal to, co to vyvolá. A teď se vracím zase k té petici, když jsem se na ní díval včera, bylo tam nějakých 1500 asi podpisů. Čili vy jste nečekal, že to vyvolá takovou negativní ozvěnu.
7: Přiznám se, že jsem čekal, že budou někteří nespokojení, ale neočekával jsem takhle velkou reakci s ohledem na to, že jsem jeden z 36. Já myslím, že jsem člověk docela empatický, takže se dokážu vžít do těch, kteří proti mě protestovali, když jsem kandidoval na úřad veřejného ochránce práv nebo zástupce. To je monokratická instituce, zjednodušeně řečeno. Ano. Tady to je kolektivní orgán, kde je 630 členů, tak jsem očekával trošku více velkorysosti ze strany svých odpůrců. Takže to jako, oni vlastně říkají, že prostě soudruhu nemůžeš být nikde.
8: No, takže to první setkání bude zítra 21. září a možná to bude mít nějaké další pokračování. V každém případě teď děkuji za rozhovor. To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s právníkem advokátem Jakubem Křížem z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, členem Rady vlády pro lidská práva. Naschledanou.
7: Děkuji vám za pozvání a za milý rozhovor.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce a právě teď máme 3 minuty po půl jedné. Monika Chmilová a krátké zprávy.
1: Extrémní počasí letos do poloviny září pěstitelům zeleniny v Česku způsobilo přímé škody na úrodě téměř 700 milionů korun. Uvedla to předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská. Poničená byla více než desetina osevní plochy zeleniny. Pole zasáhly jarní mrazy, v létě krupobytí a přívalové srážky. Značné škody napáchalo taky letní sucho v kombinaci s vysokými teplotami. Lídr strany Alternativa pro Německo v Sasku-Anhaltsku Ulrich Siegmund se pokusí stát zemským premiérem. V prosinci chce předstoupit před poslance zemského sněmu. A to i přesto, že AfD mezi nimi nemá většinu, informovala o tom agentura DPA. Podle ní se dlouhodobě spekuluje, že Siegmundovi by k funkci premiéra mohla pomoci strana spojenectví Sáry Wagenknechtové a alespoň jeden přeběhlík. Marocký král Muhammad VI. Jmenoval Fátimu Zahru Mansúriovou premiérkou. Její liberální strana minulý týden zvítězila v parlamentních volbách. Současná starostka Marrakéše se tak stala historicky první ženou v čele marocké vlády. Už před volbami slíbila mimo jiné zvyšování mest, vytváření pracovních míst nebo boj proti inflaci. A složky integrovaného záchranného systému budou dnes cvičit hašení rozsáhlého lesního požáru v okolí pevnosti Hanička v Orlických horách. Cvičení začne o 7:30 ráno a potrvá až do odpoledne. Zapojí se zhruba 200 hasičů, policistů a záchranářů z několika krajů a přidají se k nim i kolegové z Polska. Kvůli pohybu velkého množství techniky, včetně vrtulníků, bude část oblasti uzavřená.
4: Sport.
1: Čeští fotbalisté jsou bez bodu i po druhém utkání Ligy národů. Tentokrát v pražském Edenu prohráli s Anglií 0-2. V sobotu nastoupí Češi ve Španělsku, které zvítězilo nad Chorvatskem 4-1. A fotbalová Premier League potvrdila, že nezávislá komise prokázala vinu Manchester City ve všech bodech kauzy porušování finančních pravidel. Liga zároveň uvedla, že se klub provinil i narušováním vyšetřování a nespolupracováním s vedením soutěže. Ta společně s komisí případné tresty teprve stanoví. Manchesteru City hrozí pokuta, odpočet bodů i vyloučení z Premier League. Tým napsal na svém webu, že se proti závěrům vyšetřování odvolá.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nebezpečí na D46 za Drysicemi a omezení na D35 u Olomouce. Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce opatrně za Drysicemi. Na 10. kilometru je v pravém pruhu poškozený povrch vozovky. Doporučujeme zpomalit. 10. kilometr D46 směr Olomouc. Na dálnici D35 čekejte omezení před Olomoucí ve směru z Lipníku nad Bečvou. Na kilometru 279 je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. A v Opavě čekejte silničáře na silnici 46. Až do rána budou opravovat vodorovné značení v Ratiborské ulici. S omezením počítejte mezi Zámeckým a Nádražním okruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno, v Čechách a večery na Moravě a ve Slezsku polojasno, teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16. A místy bude foukat silný vítr, na Českomoravské vrchovině o rychlosti kolem 55, ve Frýdlantském výběžku až kolem 70 km za hodinu. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
9: Posloucháte noční radiožurnál, dnes je 30. září, končí první měsíc školního roku a teď máme 7 minut po půl jedné a začíná noční vysílání. A první reportáž nás zavede na Karlovarsko. Stovky lidí denně momentálně míří k přehradě Březová právě u Karlových Varů. Letos tam totiž kvůli suchu mají novou atrakci. Nízká hladina vody odhalila zatopený historický most a my vás k němu vezmeme už za malou chvíli.
4: Noční radiožurnál
10: a Adam Carda.

0: Novinka v nočním radiožurnálu, to byla zpěvačka Daša a píseň Memou, tak snad vám zpříjemnila poslech při středeční noci. A teď slíbená reportáž. Hladina přehrady Březová u Karlových Varů se kvůli suchu dostává na nejnižší úroveň za posledních 20 let. Poklesla už víc než o 2,5 metru. Uprostřed tak odhalila i normálně zatopený historický most. Ten se v posledních měsících stal turistickým cílem pro stovky návštěvníků.
1: Tady děda chytal ryby nahoře a když bylo míň vody opravdu v některých těch suších podzimech, tak chodil po tom mostě a měl po krk třeba vodu.
2: Říká pan Miroslav, jeden z pamětníků, pro kterého je zatopený kamenný most na dně vodního díla vzpomínkou na staré časy.
1: V 83. jsem stál, tady jsou tři klemby, tak jsem stál pod těma klembama, jak jsem byl malý špunt, tak to vypadalo ohromný. A on ty klemby mají třeba 4-5 metrů.
2: Pan Miroslav patří mezi návštěvníky, kteří teď ke snížené hladině vodního díla přicházejí po stovkách. Stejně jako pan Jaromír.
3: Já jsem tady teda 35 let, ale za tu dobu to nepamatuju, že by to bylo takhle. Je to zážitek, teda rád si to tady prohlídnu, pochodím, abych viděl, jak to tady bylo původně. No.
2: Poslouchá nás pan Karel, také přijel se podívat na sníženou hladinu vodního díla Březová, jaký na vás to dělá.
4: Samozřejmě asi jako na každýho, protože tenhle pohled jsem ještě neviděl.
2: Vy jste před chvílí říkal, ještě než jsem zapl přístroj, že si stejně jako já pamatujete na bývalou plovárnu, která byla kousek asi od nás 150 metrů.
4: Taky jsem podotknul, že jsem se účastnil rozebírání prostě těch posledních fragmentů té plovárny, což už bylo i nebezpečné, už se to propadalo, takže jsme to odvážili tenkrát prostě nákladním autem a všechno šlo pryč.
2: Přehrada Březová chrání blízké lázeňské město před povodněmi. Teď ovšem část vodního díla pokrývá bahno a kamení.
5: No neprší, no málo vody, tak to tak vypadá všude. To není jenom tady, když si vezmete Orlík a Slapy a to je neštěstí, no.
2: Dodává dlouholetý rybář pan Jindřich. Hladina vodního díla se teď blíží k mezní hranici a poté vodohospodáři odtok z přehrady omezí. Z Březové u Karlových Varů Zdeněk Trnka, Radiožurnál.

0: Společnost vám dělá noční radiožurnál s datem 30. září a už zítra začnou platit regulace cen pohonných hmot a pokud vás zajímají detaily, jako například o kolik se sníží marže pumpařů, tak to zjistíte v článku na irozhlas.cz v rubrice Ekonomika, tak se tam podívejte a dál si pustíme v nočním radiožurnálu třeba Divokýho Billa nebo hned teď Genesis.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I po celou noc.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Zpravodajský přehled doplní Monika Chmilová.
1: Platy hasičů a policistů se v příštích letech zvýší. Dodávky katarského plynu do Asie a k italskému odběrateli budou zastavené i na podzim. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů s Anglií 0-2 a dnes bude slunečno s teplotami do 24 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby v příštích 3 letech porostou. Každý rok si příslušníci přilepší o 2600 až 2900 korun měsíčně, řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar z Hnutí ANO.
3: Jedním ze závazků naší vlády je zastavit rozevírání platových nůžek mezi vojáky, policisty, hasiči a dalšími příslušníky bezpečnostních sborů a navýšit nástupní plat na 50 000 korun nejpozději k 1.1. roku 2029.
1: Tarifní složka platů by se měla každý rok navýšit o 1300 korun. S tím nesouhlasí

0: Radiožurnál.
1: Jednou z hlavních hvězd příštího ročníku festivalu Colors of Ostrava bude Robbie Williams. Britský zpěvák vystoupí hned v úvodu akce ve středu 21. července. Ve vysílání Radiožurnálu to prozradil umělecký ředitel festivalu Filip Košťálek.
2: Potrpí si na unikátnost okamžiku, těch momentů tam bude neskutečná spousta. Je to dnes už legenda, je to ikona, je to obrovský showman, je to člověk, který na Colors, na největší pódium patří.
1: Radiožurnál bude příští rok znovu mediálním partnerem Colors of Ostrava. Sport. Čeští fotbalisté prohráli i ve druhém zápase v Lize národů. Anglii podlehli 0-2. V 25. minutě byl po tvrdém zákroku vyloučený záložník Pavel Schulz. Obránce Štěpán Chaloupek říká, jak moc to ovlivnilo zápas.
3: Si bych, ale kdybych řekl, že ne hodně, protože už takhle ten zápas jsme věděli, že bude složitý. Prostě obrovský zápas, Anglii fotbalová velmoc. A je to škoda, no, že jsme si takhle to stížili, ale prostě to k fotbalu patří. Úmysl tam nebyl. A to škoda, ale myslím si, že i tak jsme ukázali prvky, které v té hře chceme mít.
1: Další zápas v Lize národů čeká českou reprezentaci v sobotu ve Španělsku. To vyhrálo nad Chorvatskem 4-1. V Ovejedu už bude moct nastoupit útočník skotských Rangers Ryan Nadery. Německý rodák má české občanství po matce a vedení národního týmu pro něj vyřídilo potřebné dokumenty. A hokejisté mistrovských Pardubic porazili v 6. kole extraligy České Budějovice 5-2. Hradec Králové zdolal Spartu 4-3, Litvínov Liberec 5-4 po nájezdech, Třinec Kladno 6-4, Olomouc podlehla Vítkovicím 3-4 a Mladá Boleslav Plzni 1-4.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 před Brnem a omezení na D11 za Pečkami. Na dálnici D1 opatrně na příjezdu do Brna od Prahy. Na kilometru 191 pojedete kolem porouchaného vozidla. Blokuje tam odstavný pruh. Pozor na pohyb lidí na vozovce. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením mezi Pečkami a Libicemi nad Cidlinou. Mezi 35. a 41. kilometrem silničáři připravují dopravní značení a je tam uzavřený pravý pruh. A s novým omezením počítejte na silnici 38 z Moravských Budějovic do Znojma. U Blížkovic a u Grešlového Mýta budou opravovat vozovku a do poloviny října tam budou řídit provoz semafory Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno v Čechách a večery na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě až 20 stupňů Celsia. Na Českomoravské vrchovině čekejte vítr s nárazy kolem 55, ve Frýdlantském výběžku až kolem 70 km za hodinu. Tolik zprávy. A teď už začíná repríza úterního hosta Radiožurnálu s Liborem Boučkem.
6: Myslím, že mnoha lidem udělá obrovskou radost, když zaznamenají příběh jedince z Česka na globální úrovni. Když někdo dostane důvěru a pravomoci v oblasti, kde je konkurence absolutní, troufám si tvrdit, že existuje oblast, ve které patříme do úzké světové špičky, aniž by se o tom hlasitě mluvilo. A to je sportovní management, možná se dá říct i sportovní diplomacie, marketing anebo pořádání sportovních akcí. Na jednu z největších evropských bude letos dohlížet Čech. 25. října se na pařížském Stade de France představí týmy NFL, Pittsburgh Steelers a především domácí New Orleans Saints a styčným důstojníkem bude Jan Voska, který je dnes hostem Radiožurnálu. Přeji vám dobré ráno.
7: Dobrý den, Libore, děkuji za pozvání.
6: Díky, že jste tu v první řadě, protože si umím představit, že méně než měsíc před samotným utkáním musíte mít dost napilno. Tak na jak dlouho jste v Česku?
7: Je to pravda, před asi 6 měsíci, když nám byl zápas do Paříže přidělen, tak jsem si myslel, že už balím kufry a budu se někdy pohybovat na Champs-Élysées teďka v následujících dnech a týdnech, ale skutečnost je taková, že je to spíše linka mezi Prahou, kde máme základnu rodinou, a Paříží a New Orleans, takže teďka poslední týdny je to opravdu hodně Paříž, ale je poměrně pohodlné se tam dostat a před zápasem tam potom pojedu asi dva týdny předtím, než to všechno vypukne.
6: Co konkrétně teď řešíte těch minus 3,5 týdne? Co je ta agenda?
7: Je toho strašně moc. Možná, co bych měl říct, za prvé, vy jste to samozřejmě krásně představila a uvedl, ale já nejsem jediný styčný důstojník, který to všechno koordinuje.
6: Nás, a to vidíte, je ta mediální zkratka, já to mám rád.
7: Děláte to dobře, ale samozřejmě jsem, jak my tomu anglicky říkáme, boots on the ground v Evropě. Jsem tady taková spojka na strategii a na to, ať jsem blízko tomu trhu. Další kolegové jsou potom samozřejmě v New

0: Orleans. Spolupracujeme i s agenturou ve Francii, která, vy jste teda nádherně vyslovil to Stade de France, to jako jsem koukal, tak samozřejmě snažíme se komunikovat ve francouzštině, ale máme na to francouzské kolegy, kteří nám tam dělají francouzský Instagram a máme tam další spojky, dejme tomu, ale já bych měl být opravdu ten, který propojuje komunikaci mezi Francií a New Orleans a pak je spousta kolegů, kteří to řeší i tam a samozřejmě máme NFL jakožto organizaci, která to celé zaštiťuje, takže těch lidí do toho zapojeno opravdu spoustu. Co se týče mojí role, tak já mám, jak tomu říkají Američané, asi 5 klobouků. Já nevím, jak to správně přeložit do češtiny, ale...
1: Sedíte na více židlích.
0: Sedím na více židlích a ta hlavní role v posledních týdnech před zápasem je, co si budem povídat, je to přeci jenom americký sport, který jde do Evropy, jsou kolem toho velké výdaje, tak zajistit, ať všechno, co ve Francii děláme, tak ať jde dobře vidět, ale samozřejmě, ať získáme nějaké místní partnery, kteří to podpoří.
1: No, tím jste vlastně odpověděl na tu otázku, jestli se jedná o jeden zápas, nebo je to operace daleko širší, ale k tomu se dostaneme, protože vlastně je to několika měsíční záležitost, která zapojila už desítky a možná tisíce lidí a není to jenom o tom jednom utkání. Já jsem rád, že dnešním hostem Radiožurnálu je Jan Voska.

0: Hostem Radiožurnálu je Jan Voska, povídáme si o události, která, řekl bych, ovládne Paříž už na konci října a je to utkání NFL mezi Pittsburghem a New Orleans. Dá se říct, že ten vstup NFL na evropský trh, tedy Národní fotbalové ligy, asi, řekl bych, nejcennější sportovní soutěže světa, nemýlím se.
1: Je to tak, pravda?
0: Dá se použít ten superlativ. Tak ten vstup na evropský trh vlastně proběhl před téměř 20 lety, myslím si, že někdy v roce 2007 spolu poprvé hráli ve Wembley New York a Miami. No ale nabízí se logicky ta věc, jak složité je dostat NFL na ten evropský trh a hlavně proč je to v zájmu NFL, protože je to suverénní jednička v Severní Americe a když to spočítáme, tak v Evropě zas tak ten trh velký není.
1: No, výborná otázka. Já si myslím, že tohle je gro mé práce a celého angažmá NFL na těch mezinárodních trzích a až přijdou jednoho dne na to, jak to dělat všechno nejlépe, tak jako každá americká firma, tak tenhle ten proces trošičku více zautomatizujou a nebude to žádná legrace. Teďka je to fantastické v tom, my jsme si povídali s komentátorem amerického fotbalu v České republice Ondrou Horákem a on řekl, NFL, kdyby chtěla dneska udělat zápas na měsíci, tak ho udělá, protože na to má dost vlivu a dost peněz. Ale zároveň, co bych k tomu dodal já, je, že to mezinárodní angažmá, přestože to je tak mocná, vlivná a v Americe slavná organizace, tak je pro ní, přestože tady ano, hrála před 20 lety první zápas, přestože ten vliv je skutečně neuvěřitelný a téměř nezměřitelný, tak si to všechno osahává a oťukává a nejde to tak jednoduše a snadno, jak by možná Američani na první pohled očekávali.
0: A čím to je podle vás?
1: No pokud se podíváme na jiné americké sporty, tak jde-li o basketbal, NBA, anebo třeba nám dobře známý hokej, NHL, tak samozřejmě v zemích jako Česko nebo potažmo celá střední a západní Evropa, severní, tak ty sporty zde mají, pokud se bavíme o hokeji, opravdu silnou základnou tradici a hlavně tady tahle ta kultura zde byla budovaná jako po desítky let, včetně basketbalu, jehož základna samozřejmě sahá daleko dále. Takže ve Francii například NBA pracuje soustavně už 25 let, navíc máte známé francouzské hráče basketbalové, zatímco americký fotbal, to je něco, co je pro Čecha, pro Evropana možná nepředstavitelný fenomén v Americe, opravdu tak, jak Brazilci vnímají fotbal, ten který se hraje s bíčem a střílí se góly nohama, tak takhle vnímají Američani fotbal americký, je to opravdu icebreaker sociální, kdekoliv vstoupíte do budovy, do nového města, bavíte se s lidma, máte na sobě, nedej bože, dres vašeho týmu, tak to okamžitě spustí konverzaci. Takže tam je to opravdu obrovský fenomén. Lidi platí hodně peněz za to, aby se vůbec na jednotlivých kanálech mohli dívat na zápasy svých týmů. Zatímco teďka přijdou tady do Evropy, no a mezi náma ve Francii, které se samozřejmě věnují s ohledem na náš nadcházející zápas nejvíce, tak mám asi nejvíc čísel a dat, tak tam je americký fotbal až na 11. místě, co do popularity ve sportech. A to se nemusíme bavit tady o fotbale, ale můžeme, nebo o basketu, ale můžeme se podívat ony až za sporty jako plavání, nebo třeba judo, házená. Takže tam opravdu se začíná, nechci říct od nuly, ale začíná se opravdu jako poměrně od píky a do toho přicházejí samozřejmě vysoká očekávání amerického vedení, amerického stylu řízení celé té organizace, kdy se pracuje non-stop, výsledky se očekávají okamžitě a vy musíte se přizpůsobit tempu, kultuře a rytmu toho daného trhu, na který vstupujete, což zrovna v případě Ameriky a Francouzů je poměrně zajímavá výzva.
0: Dá se zmínit, co všechno ten zápas do Francie přinesl, protože asi člověk musí zmínit flag football, což je další do jisté míry alternativa, která by měla otevřít tu bránu nejen směrem k olympiádě, ale i směrem k celé nejširší veřejnosti. Je tam ten turnaj pro děti. Tak co všechno se děje v souvislosti s tím utkáním, že to není jenom ten moment, kdy večer 25. října 80 tisíc lidí na Stade de France vidí dva profesionální týmy?
1: Přesně tak. Já bych začal tím, že NFL už je aktivní na mezinárodních trzích 20 let, ale setkávalo se to s různými úspěchy. A jak říkáte vy, většinou to skončilo tím, že se odehrálo utkání, týmy odjeli a veškeré finanční prostředky, které do toho byly investovány a hlavně energie, pak zase odešla a čekalo se na další rok, kdy se možná něco odehraje. Posledních 5 let NFL vymyslela takzvaný Global Markets Program, kde týmy musí vyjádřit zájem o konkrétní trh a podat velmi formalizovanou přihlášku se zdůvodněním, proč by na tom trhu chtěli být a co taky budou na tom trhu dělat. To znamená, musí zde být jasná návaznost, proč tým například ze Cincinnati chce být v Itálii a jaké aktivity tam budou dělat. Takže ten zápas tady v tomhle tom pohledu je za posledních 5 let vnímán spíše jako takový velký moment, ale taky možná katalyzátor toho dalšího vývoje amerického fotbalu. Vy už jste zmínil flag football, to je teda bezkontaktní verze amerického fotbalu, velmi populární pro jak pro holky, tak pro kluky, protože při ní zpravidla nedochází ke zraněním, bude to nový olympijský sport. Tak tam by bylo trošku troufalé tvrdit, že jsme přišli do Francie a začali jsme flag football nebo americký fotbal, ten se tam samozřejmě už hrál, ale to, co může tým amerického fotbalu přinést, je samozřejmě dobrou praxi, takže uspořádali jsme s našimi trenéry třeba výměnné kliniky pro francouzské kouče, přivezli jsme do Francie celkem 6 našich hráčů za poslední rok a půl, takže ti potom můžou absolvovat kliniky flag footballu s dětmi, pro který je to obrovský zážitek, představte si to asi tak, jako by tady já jsem z Ostravy, tak nemůžu použít ani jednoho z hlavních pražských klubů, tak řeknu na Bohemians. Například přijel Kylian Mbappé a začal by tady dělat kličky s dětmi a vysvětlovat jim, co a jak mají dělat. Takže tohle je samozřejmě skvělá motivace a ještě u toho flag footballu zůstanu, protože jsem plný dojmů z minulého víkendu, kdy jsme ve Francii udělali turnaj přímo pod Eiffelovou věží pro děti z týmu napříč Francie, které soutěžili vlastně o to, aby vycestovali do New Orleans na kulturní a sportovní výměny pobyt na konci tohoto roku. Takže tohle je určitě něco, co děláme. Je to jedna z mnoha věcí, ale z mého pohledu ta, ze které si vždycky odnáším nejvíc energie.
0: Myslím si, že to je nesmírně inspirativní, jak skutečně ten sport není o tom jednom utkání, ale to jedno utkání otvírá najednou celý ten komplex věcí, které k tomu patří. A je dobře v téhle době, že to prostě a jednoduše je sport, jinak klidně jste mohli zmínit ten Baník.
1: Jo, já jsem samozřejmě...
0: Nemusíte se za to vůbec stydět.
1: Já se za to nestydím,
0: přesně tak. Asi je jasné, že pro New Orleans ta Francie byla jednoznačnou volbou vzhledem k tomu, co je Louisiana a jak silně francouzský odkaz rezonuje. Jak důležité je zapojení států v případě téhle operace, tak i to se budu ptát Jana Vosky na Radio.

0: 25. října odehrají svůj zápas v Paříži dva týmy americké NFL, tedy týmy amerického fotbalu Pittsburgh Steelers a domácí New Orleans Saints budou domácí, je to tak?
1: Je to pravda.
0: No, no, to musíme potrhnout. Jak důležité je v tomhle ohledu zapojení státu? Musí stát nějakým způsobem vystupovat proaktivně, anebo utkání tak silné organizace jako NFL je komerční operace, kdy ten stát do toho vlastně nevstupuje?
1: Je tady třeba zkombinovat všechny prvky dohromady. NFL samozřejmě má velkou finanční sílu, ale bez pomoci státu, a tady se nebavíme nutně o finanční pomoci, ale logistické, institucionální a vůbec ukázání toho, že máme zájem to utkání pořádat, by NFL do té země nestoupila. A musím říct, letos, pokud se nemýlím, máme více jak 8 mezinárodních zápasů NFL, teda těch, které se hrajou mimo americký kontinent, a není to pouze Evropa, je to Brazílie nebo Austrálie, kde už se hrálo, tak opravdu je třeba přijít a ukázat, my to utkání chceme pořádat a jsme proto ochotní udělat věci od A do Z. Na tom francouzském příkladu můžu ukázat, v týdnu před naším zápasem, který se odehraje 25. října, budeme například organizovat přehození řeky Seiny míčem amerického fotbalu, kdy jeden hráč, teda quarterback, by to měl házet a někdo by měl být na druhém břehu a míč chytat. To je věc zdánlivě jednoduchá, ale vyžaduje spoustu policejních a dalších povolení a samozřejmě bez spolupráce města by tohle nebylo možné. Takže je to jeden z mých úkolů být v dobrém spojení a častém právě s pařížskou radnicí, aby jsme tady na tyhle věci měli všechny povolení a bylo to jednoduché. Plánujeme teda i něco ještě odvážnějšího, nevím, jestli to vůbec můžu říct, protože když nám to nepovolí, tak potom budu slibovat hory doly, ale chtěli bychom udělat dronovou show u Eiffelovy věže, kdy znak New Orleans Saints je Fleur de Lis, tak známý symbol, a my bychom chtěli použít drony, aby ve spolupráci s Eiffelovou věží celý ten znak vykreslili. A tohle je proces, který vyžaduje asi jako 9-10 povolení hasičů, policie a dalších systémů. A není to jednoduché. Řešíme to s francouzskou radnicí, nevím, jestli to dopadne, ale jenom chci poukázat na to, že pokud by se s náma nechtěli bavit, tak NFL by si prostě vybrala jinou zemi. A všechny státy, které doposud to utkání pořádali, tak při tom prvním utkání, nechci říct, že neměli zájem, ale pořád byli trošku zdrženlivé. Stalo se to v Irsku, stalo se to v Německu a to první utkání vždycky potom prorazí ty ledy. Země vidí, kolik ekonomických příležitostí ten zápas přinese. Samozřejmě sjedou se do země, stát France má kapacitu kolem 80 tisíc diváků, bude vyprodaný, takže nebudou tam pouze Francouzi, sjedou se tam lidi nejen z celé Evropy, fanoušci amerického fotbalu a potažmo americké sportovní kultury, ale z celého světa. Jenom z New Orleans se tam chystají nižší tisícovky našich fanoušků, takže je to obrovský samozřejmě boost, podpora turismu v dané zemi a obrovská reklama. A jak říkám, už jenom New Orleans Saints kontrahovalo několik francouzských agentur k tomu, ať nám pomůžou s různými prvky našeho angažma ve Francii, takže přináší to spoustu ekonomických příležitostí a ve chvíli, kdy se to ty země uvědomí, tak ta pomoc v následujících letech je daleko vyšší, ale prorazit to vždycky poprvé není jednoduché a to je to, co New Orleans Saints a NFL teďka dělají ve Francii.
0: Já jsem možná použil špatný termín podpora, protože tam si logicky v mnoha případech člověk představí nějaký finanční tok, ale dá se spíš říct ve sportovní diplomacii, že to je garance. To znamená, že ten stát nějakým způsobem vystupuje jako aktivní právě proto, aby byl nápomocen v rámci logistiky, to, co jste zmínil. Já se ptám z toho důvodu, jestli cítíte třeba u nás v Česku, že tohle je jistý deficit, když člověk vidí, kolik událostí se tady odehraje, jak výhodná je geografická poloha nejen Prahy, ale pochopitelně dalších měst, ale Prahu člověk nemůže nezmínit, co by metropoli, co by místo, kde je letiště. Jestli tohle není fakt věc, kde my bychom mohli být daleko aktivnější.
1: No, to je voda na můj mlýn, to, co říkáte. Já jsem dlouhodobě se zasazoval o to, ať v Česku vznikne dejme tomu nějaké strategické řízení, dokument, strategie sportovní diplomacie, nemusíme chodit daleko, stačí se inspirovat právě například ve Francii, chceme-li dál, tak v Austrálii, nebo třeba ve Walesu, nemusíte být velká země, abyste se rozhodli se sportem pracovat strategicky jako nástrojem, a jeden z pilířů těchto z těch strategií je právě říct si, máme tady desetiletý výhled, tohle je ekonomická a organizační síla naší země, pojďme si tady říct tři priority akcí, které bychom chtěli pořádat v následujícím období, a pojďme se o ně ucházet proto, protože to bude mít takové přínosy. Takže naprosto, bohužel, tenhle ten přístup ke sportu v Česku zatím chybí. Myslím si, že koordinace sem tam vázne, a to navzdory tomu, že samozřejmě máme jedince i organizace, které nás reprezentují skvěle, ale je tady obrovský prostor ke zlepšení.
0: Říká Jan Voska.
2: Radiožurnál pro vás má CD Gramotingle Tangle.
3: Dobrý večer.
2: Poslechněte si dosud nevydané, živě vysílané pořady dvojice Suchý šlitr.
4: Co, že bychom si střihli tu zlomilosrdnou ruku tetičce? Že to byla krásná věc tenkrát.
2: Vraťte se v čase do jara roku 1968 a díky bonusu i do roku 1966. CD Gramotingle Tangle dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
5: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy, je tu Monika Chmilová.
6: Americký nejvyšší soud rozhodl, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa může prozatím dál deportovat migranty do třetích zemí. Uvedla to agentura AP. Přestává tak platit rozhodnutí odvolacího soudu, který dřív tyto deportace zablokoval. Nejvyšší soud ale bude dál posuzovat, jestli je tato politika legální. Trumpova administrativa podle skupiny na ochranu práv od loňska deportovala více než 25 tisíc migrantů do 29 zemí. Deportovaní na tyto země často nemají žádné vazby. Kosovský parlament jednohlasně odmítl verdikt zvláštního soudu v Hágu, který poslal na 25 let do vězení ex-prezidenta Hašima Tačiho. Souzený byl za válečné zločiny, spáchané v době ozbrojeného boje kosovské osvobozenecké armády za nezávislost Kosova na Srbsku v letech 1998 až 99. V té době byl vrchním velitelem této povstalecké vojenské organizace a také lídrem jejího politického vedení. Městský soud v Praze se bude muset znovu zabývat odvoláním Miroslava Brože z čela Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Rozhodl o tom nejvyšší správní soud, na který se Brož obrátil s kasační stížností. Tehdejší rektorka univerzity ho v minulosti na návrh akademického senátu fakulty dvakrát odvolala. Proti druhému odvolání se bránil žalobou u pražského městského soudu, který ji loni v prosinci zamítl. A pražští dopravní policisté mají k dispozici mobilní hlukoměr. Přístroj dokáže odhalit nelegálně upravené výfukové systémy motocyklů a automobilů, které cíleně způsobují vyšší hluk. Hlukoměr zakoupil pražský magistrát za více než 260 tisíc korun. Policie bude hlukoměr využívat jak při tuningových srazech, tak při běžných silničních kontrolách.
7: Sport.
6: Čeští fotbalisté čekají na první body i po druhém zápase s trenérem Santim Deniou. Tentokrát v Lize národů podlehli Anglii 0-2. V pražském Edenu o tom rozhodli góly Gordona a Kejna. Chorvatsko pak prohrálo 1-4 ve Španělsku, kde se Češi představí v sobotu ve svém dalším utkání. Slovensko v Lize C i po druhé zvítězilo. V Košicích zdolalo Kazachstán 2-1.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 před Brnem a omezení v Opavě. Na dálnici D1 zvyšte pozornost na příjezdu do Brna z Prahy. Za odbočkou na výstaviště na kilometru 191 stojí porouchané osobní auto. Zabírá odstavný pruh, některá vozidla vybočují. Na dálnici D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením za Koberovicemi. Na 72. kilometru je uzavřená odpočívka a čerpací stanice Dunice kvůli opravě vozovky. Ta je naplánovaná až téměř do poloviny listopadu. A v Opavě se dnes v noci pracuje na silnici 46. V Ratiborské ulici opravují vodorovné značení a provoz je omezený mezi křižovatkami se Zámeckým a Nádražním okruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes čekáme jasno, postupně až polojasno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. A pokračuje repríza úterního hosta Radiožurnálu.
0: Hostem je Jan Voska, se kterým si povídáme o tom, proč a jak bude vypadat prezentace NFL v hlavním městě Francie v Paříži. Já musím říct, že člověk fakt musí smeknout klobouk před tou vaší cestou, protože jste nesmírně blízko dvěma profesionálním týmům franšíz amerického fotbalu a také basketbalu. No ale tak se jako ptali, myslím, v mém okolí skoro všichni, jak je to možný? Že člověk z Ostravy prostě se dokáže dostat až tak daleko. Ta profesionální soutěž amerického střihu byla váš cíl během studia práv na Pražské univerzitě Karlově třeba?
1: Vůbec ne. Je to v podstatě souhra náhod, by člověk řekl, ale co je třeba říct, tak sport mě vždycky bavil. Nikdy to nebylo na Ligu mistrů, bylo to takhle na okresní až krajské úrovni. A když jsem studoval právnickou fakultu, tak jsem si hledal cestičky, jak se u toho udržet, takže jsem se věnoval sportovnímu právu nějakou dobu. Po vystudování jsem chviličku praktikoval v advokátní kanceláři, ale velmi záhy jsem přešel do diplomacie, začal jsem pracovat na Českém ministerstvu zahraničních věcí a opět mi to nevydrželo příliš dlouho, aniž bych si začal hledat cestičky, jak to propojit se sportem. A našel jsem si, že sportovní diplomacie je jeden ze skvělých nástrojů, jak prosazovat, jak se tomu říká, měkký vliv státu v zahraničí, jak podporovat dobré jméno své země v zahraničí, stejně jako se využívá kultura, muzika, umění, anebo třeba gastronomie jednotlivých zemí v zahraničí, tak stejně tak dobře může k prezentaci země posloužit sport. Myslím si, že v Česku ten obrázek, když se řekne sportovní diplomacie, byl před třeba 7-8 lety pořád takový pošmodrchaný tím, že lidi si představili akorát fotku prezidenta s Petrem Čechem například. Nikdo si nepředstavil, jak strategický nástroj to může být. Není to opravdu o tomhle tom, je to o tom využít sport k dosažení cílu, které si předtím stanovíme a propagovat naši zemi v zahraničí. A tomu jsem se věnoval poměrně pečlivě, když jsem 5 let působil na velvyslanectví České republiky ve Spojených státech. Měli jsme k tomu taky skvělou podporu tehdejšího pana velvyslance Staška a poměrně jako shodou náhod měli jsme programy sportovní diplomacie, které jsme dělali v různých amerických městech, například v Atlantě.
0: Dobře, ale já tady legenda praví, že Czech Embassy Bike Challenge.
1: To je krásný.
0: Byl takhle, to byl závod na kole, je to tak? Takže závod na kole byl jeden z těch okamžiků, kdy jste začal stoupat výš a tím druhým byla výstava ke 100 letům českého, respektive československého basketbalu. Tak tohle vás dostalo k New Orleans Saints?
1: No, nechci tady ztrácet spoustu času s naším ježděním na kole, ale je pravda, že Bike Challenge můžeme použít jako příklad toho, jak jsme se snažili Američanům přiblížit oslavu českých tradic a zároveň je přivést ke sportu během covidové pandemie, kdy nikdo moc sportovat nemohl, respektive mohl, ale maximálně sám, tak jsme vymysleli závod, který zrovna, že to říkáme dneska po začátku nebo termínu, kdy se Bike Challenge jezdila, protože Czech Embassy Bike Challenge se vždycky jezdila mezi státními svátky 28. září a 28. října a žádali jsme lidi, aby ujeli 19,18 kilometrů dlouhou trať, takže právě to vedlo k tomu 28. říjnu a k oslavě vzniku samostatného Československa a byla to soutěž, do které se dál zapojovali nejen čeští krajané ve Washingtonu, ale postupem času lidi napříč Spojenými státy a také lidi z jiných ambasád nebo amerického ministerstva zahraničí. A my jsme spolupracovali s jedním místním pivovarem ve Washingtonu, který vařil pivo českého typu a těm 10 nejrychlejším, kteří na našem měřeném úseku zajeli nejrychlejší čas, tak si postupně jezdili na naší ambasádu pro pivní ceny. A já si pamatuju, že jednou mi volal pan Vrátný, že máme na bráně nějaké auto s řidičem a přijelo si pro cenu, tak jsem tam teda vyběhl a ono se ukázalo, že to byl třeba rakouský velvyslanec, který se dožadoval teda ceny za 6. místo. Já jsem si to ani nespojil. Takže jsme se postupně dostávali do povědomí širší washingtonské sportovní i nesportovní komunity. Co se týče toho basketbalu, tak tam se není čím chlubit. Ta výstava se nakonec nikdy nestala, ale bylo to něco, co mě de facto dostalo ke stolu s majitelkou a s prezidentem týmu New Orleans Saints a Pelicans, protože jsme vyráželi na takovou ambasádní misi, která měla jiné úkoly, byl tam velký vzdělávací veletrh v New Orleans a měli jsme také nějaké ekonomické a kulturní schůzky. Nicméně náš skvělý honorární konzul, kterého máme v New Orleans, Martin Pospíšil, výborný příběh, stavař z Brna, který se podílel na obnově těch protizáplavových systémů po New Katrině. Orleans po Katríně, tak má ve městě výborné kontakty a na moji žádost, zda by nebylo možné se s vedením basketbalového týmu, o kterém jsem, přiznám se, před 4 lety ani moc nevěděl, tak tu schůzku zajistil. A doslova cestou na letiště před naším odletem zpátky do Washingtonu jsme se takhle jako setkali s majitelkou týmu New Orleans Saints a New Orleans Pelicans, basketbal, americký fotbal, která nás vřele přijala a strašně jí zajímal středoevropský pohled na americký sport a zajímalo je právě to, jak by se mohli více prosadit v Evropě. Já jsem tam teda opravdu šel s tím, že hele, český basketbal slaví 100 let.
0: Vy jste měli Satoranského?
1: Vy jste měli Satoranského. Amerika pro český basketbal byla obrovská inspirace, takže pojďme něco udělat. Přiznám se, že tohle je jedno z témat, které spíše takhle proplulo tím prostorem, ale to, že tam byli Češi, kteří, troufám si říct, trošičku rozuměli sportu, rozuměli rozdílu mezi americkou a evropskou kulturou a měli nápady, co by se dalo udělat, tak to zarezonovalo a byli jsme v kontaktu v podstatě týdenním od té doby. A všechno vyvrcholilo, když jsem se jednoho dne prostě rozhodl udělat kariérní změnu a řekl jsem si, hele, já prostě zkusím dělat ten sport, tu sportovní diplomaci trošičku jinak a uvidím, jestli nebudou americké týmy, které právě mají zájem o angažmá v Evropě, které by o moji pomoc stály. A já jsem napsal e-mail v té době a stále prezidentovi New Orleans Saints, se kterým jsme se v té době dobře znali, ale nebylo to, že bychom spolu chodili na kávičky. A co mě strašně překvapilo, oni pořádali v New Orleans Super Bowl. Každý rok se hostí Super Bowl v jiném městě Spojených států. New Orleans Saints nehráli, ale pořádali na naprosto skvělém stadionu, který mají Caesars Superdome, pořádali Super Bowl a to je prostě vyčerpávající obrovská akce. A mě šokovalo, že on hnedka by odepsal ten den a řekl, tak jo, tak pojďme si zavolat zítra v 7 ráno mého času. A jako, opravdu to je taky demonstrace toho, že v Americe se nezastavuje. A my jsme si teda v 7 ráno, hnedka potom, co dokončili Super Bowl, kde mimo jiné měli amerického prezidenta a spoustu dalších akcí, tak jsme si volali a já jsem mu ukázal takový jednostránkový dokument, kde jsem měl pár náčrtků, co si myslím, že by mohli dělat v Evropě lépe.
0: A on řekl, a tak začal to angažmá.
1: On řekl, tak pojď to pro nás dělat.
0: Takže americký sen je jenom iluze. Jan Voska je hostem Radiožurnálu.

0: Jan Voska, absolvent Univerzity Karlovy, v současné době globální sportovní diplomat, možná tohle označení platí úplně nejlépe, jeden ze styčných důstojníků utkání NFL, kde doma v Paříži se představí tým z americké Louisiany, protože 25. října bude hrát proti Pittsburghu. Ten příběh je skutečně naplní amerického snu, jeden e-mail, touha po změně kariéry a rovnou nástup do profesionální americké sportovní organizace. Jenom pro tu představu, jak moc je to velká konkurence, protože přeci jenom nechci to negativně vymezovat, ale jste Čech z Evropy, z Ostravy, bez nějaké prokazatelné vazby na americký fotbal. Nevadí to?
1: Ještě bych k tomu doplnil, že pokud byste mě chtěl použít jako skauta amerického fotbalu, tak byste pravděpodobně prodělal, protože to není můj nejsilnější sport. Já jsem teda tradiční fotbalista a cyklista, takže americkému fotbalu jsem přišel na chuť až během pobytu v Americe, kdy jsem opravdu pochopil, jak velký je to sociální fenomén, a díky mému tchánovi, se kterým jsme sem tam koukali na zápasy, a když máte někoho, kdo vám to vysvětlí, tak tomu potom člověk snadno přijde na chuť. Ale zpět k otázce. Do dneška na mě si myslím hodně lidi, zvlášť z NFL, z ligy, koukají, když jsem představován a potom zjistí, že žiju převážně v Praze a že jsem Čech, tak si řeknou, jako, co zrovna ten tady dělá. A já myslím, že jsem měl velkou výhodu v tom, že jsem do toho vstoupil trošičku z jiné úrovně, než kdybych New Orleans Saints posílal životopis. Prostě byli jsme ve správný čas na správném místě. Měli jsme štěstí, ale zároveň jsem si zatím šel celý život, kdy jsem si hledal cestičky k tomu sportu a cestičky na to, jak tohle to propojit. Takže je to kombinace. Co se týče té konkurence, tak další specifikum je, že tohle to není pozice, která by byla někde vypsaná. Ty týmy, každý tým NFL je dneska aspoň na jednom mezinárodním trhu. Nejvíc jich je v Anglii a v Německu. Ve Francii jsme zatím jediný, který má práva tam opravdu vyvíjet aktivitu. Takže ve Francii jich tolik není a každý ten tým na to přichází trošku po svém. Jak to nejlépe dělat? Většinou to potom vede k tomu, že obdoby tady těchhle z těch mezinárodních vozků se pohybují na různých trzích, takže třeba pro tým z nejmenšího města, který hraje NFL, Green Bay Packers, tak dělá aktivace v Německu kolegyně, která je z Ameriky, ale vzala si Rakušana a dlouhodobě žije v Salzburku a pohybuje se mezi rakouským a německým trhem, takže každý ten tým si potom takovou spojku třeba hledá, ale jak říkám, není to nic, co by bylo oficiálně vypsáno a o co by ty týmy soutěžily, spíše se to takhle domluvilo.
0: Ještě jeden pohled i pro to srovnání, protože v Česku si umíme, jak jste zmiňoval, ten tradiční fotbal z Anglie, tak si umíme představit i majitele těch klubů. Jaká je Gail Benson a jak blízko té samotné operaci, jak moc žije oběma sporty, protože v jejím případě je to jak basketbal, tak americký fotbal.
1: Ale abych vlastně ještě doplnil k paní Benson, tak podle magazínu Forbes je vlastně nejvlivnější a nejbohatší ženou amerického sportu, takže jak jsem povídal o tom našem setkání, já jsem to tehdy ani nevěděl. Já jsem ani nevěděl, s kým se potkávám, a až později mi bylo vysvětleno, že vůbec, aby si na někoho našla čas, není jednoduché, takže naše první setkání jsem docenil až později. No a na vaši otázku, víte co, ona mi nejvíc připomíná moji babičku, která...
0: Nepodříznul jste si touhle větou trošku?
1: Já věřím, že ne, protože babička byla obrovská elegánka, paní Benson i ve svých letech, má kolem 80 let, tak je neuvěřitelně čiperná a aktivní, dá si velmi záležet na tom, jak vypadá, a zároveň dokáže být velmi přísná, a taky se dokáže rozněžnit u věcí, které byste nečekali. Já jsem takhle vyrážel do Louisiany loni v prosinci a maminka, jako každá správná česká maminka, mi napekla perníčky ve tvaru znaku našeho klubu. A tak já jsem je položil paní sekretářce, prostě tady pozdrav od maminky, a děj se vůle boží a najednou mi zvoní telefon a sekretářka říká, ale Honzo, paní Benson si tě volá do kanceláře. Jsem říkal, tak jo, tak vydržel jsem tady pár měsíců a až mi tec, ale bylo to fajn. A ona se mi začala ptát, jako odkud jsem to sehnal, že tyhle stři už se mít pořád. Takže dokáže být taková a taky dokáže být naprosto nekompromisní při vyjednávání, kdy ona opravdu v devět ráno je její auto přistaveno před budovou, ať je pondělí nebo pátek, a na zápasy svého týmu cestuje. A jak říkám, není to jenom tým amerického fotbalu, je to ještě i basketbal. Takže je obrovsky zapojená, angažovaná, chce ovšem vědět a nejde bože, abyste udělal něco velkého bez jejího vědomí, to vám pak dá pořádně sežrat.
0: Nejen diplomaci máte, řekl bych skutečně ve svých schopnostech, ale i typickou českou chytrost, protože to s těma perníčkama, to jste udělal set sakramensky dobře. Jan Voska je dnes hostem Radiožurnálu.

0: 25. října jemné české razítko na utkání Pittsburghu Steelers a New Orleans Saints na Stade de France. Jemné české razítko díky Janu Voskovi, který je součástí louisianské organizace. No ale tady je to B. To znamená, člověk musí zmínit i Pelicans, což je tým NBA. A sen mnohých českých faninek a fanoušků o tom, že jednoho dne se utkání NBA odehraje zde. Jak moc je to realistické? Jak moc je to realistické právě i díky té vaší konexi na New Orleans Pelicans i díky tomu, že tam hrál Tomáš Satoranský? To se ptám zcela logicky, protože tu myšlenku jsem slyšel v posledních letech několikrát a pořád mi to v tom kalendáři chybí.
1: Pořád to tam není, ale pracuje se na tom, nemyslím si, že to je záležitost příštího roku nebo dvou let, ale docela bych si vsadil, že do 6-7 let by se nám to mohlo podařit a to se bavíme opravdu o zápasu NBA jako takovém. Já si myslím, že jsou i nějaké kroky, které můžeme udělat mezi tím, jako například přípravný zápas týmu NBA preseason game. V Česku infrastruktura u tu arena je na to výborná a staví se nám tady další haly, takže já se vůbec nebojím toho, že když tady přivezeme jeden nebo dva týmy NBA, že by lidi neměli zájem. Teďka je to opravdu o tom přesvědčit NBA, že jsme trh, který jim za to stojí, protože přiznejme si, pořád se na nás dívají jako středně malou zemi, což je v pořádku a bojujeme tady s trhy, které chtějí uspořádat zápas NBA, které jsou z větších zemí, mají právě možná větší vliv a možná právě dělají trošku lepší sportovní diplomacii v tom, že ve svých nebo v strukturách těch řídících organizací mají třeba své lidi. Takže v tomhle tom je to běh na další trať, ale můžu říct, že mezi vybranými českými subjekty i dejme tomu českou vládou nebo právě ambasádou ve Washingtonu, která pomohla zprostředkovat některé setkání mezi NBA a jednotlivými týmy, ať jsou to právě Pelicans nebo třeba i San Antonio Spurs, nemýlím-li se, tak na konferenci Sport Alive, která se věnuje sportovnímu managementu, by dokonce měl zavítat host z týmu San Antonio Spurs, takže zlepšuje se to, dostáváme se do povědomí NBA, ví o nás, že o tohle to máme zájem a já věřím, že se to jednou podaří. Ale zároveň ještě bych doplnil, co se týče mě a Pelicans, tak samozřejmě nemůžu působit jako český fanoušek. Musím dělat to, co je nejlepší pro organizaci, ale samozřejmě nějaký hlas nebo trošičku popíchnutí k tomu, proč zrovna tenhle ten trh má smysl udělat můžu, ale nakonec ty týmy se vždycky podívají na to, co jim řekne NBA nebo NFL, takže pak, když budou spokojené ty zastřešující organizace, tak máme šanci.
0: Vy jste začínal u sportovní diplomacie. Dnes jste uprostřed největšího sportovního biznesu světa, což NFL je. Je sport ve skutečnosti lepší diplomat než diplomat?
1: Je skvělá otázka. Já si myslím, ano i ne. Sport, muzika, možná gastronomie určitě dokážou přenášet emoce a propojovat lidi lépe než, jak jste řekl, běžní diplomaté, ale tím bych nechtěl zlehčovat roli, jakou diplomacie má ve světě, zvlášť s ohledem na neustále se vyvíjející dynamickou bezpečnostní situaci, takže ano i ne, ale zároveň ten sport opravdu může sloužit jako most k odstartování některých diskuzí a debat, které by těmi tradičními diplomatickými nástroji bylo možná obtížné otevřít.
0: Máte už plán, co budete dělat 26. října, to znamená den poté, a 27. a pak státní svátek 28.
1: 26. října si se budu pořád věnovat našemu vedení, které bude v Paříži a doufám, že budeme slavit vítězství, protože málo kdo si to uvědomí, ale ono během základní hrací části v NFL máte pouze 17 zápasů, to není plus 80 zápasů jako v NBA, takže
0: každý bod se počítá.
1: Každý bod, každé vítězství se počítá, takže nejdůležitější úkol pro nás je ten zápas vyhrát a samozřejmě udělat kolem toho pořádný humbuk. Nicméně 27. to vám povím, to už bych chtěl být v Česku a chystat se na Halloween s rodinou, protože to je náš oblíbený svátek, takže já bych si strašně chtěl po tom zápase trošičku vydechnout a načerpat síly na utkání s Pelicans, které budeme hrát v Paříži a Manchesteru hnedka počátkem roku 2027.
0: Tak ať se vám daří, ať to 25. října vyjde a díky za to, že jste inspirací mnoha dalším studentům, kteří si říkají, to nemá smysl zkoušet. Ono to smysl má a někdy to může být. Jan Voska byl naším hostem. Díky moc.
1: Děkuji za pozvání.
2: Host Radiožurnálu.
3: Jak moc město ovlivňuje náš život, aniž si to vůbec uvědomujeme. Vladimír 518 se v novém podcastu Českého rozhlasu Vltava Betonoví lidi vydává za architekturou, která utváří česká města. Proč některé stavby milujeme a jiné nám vadí? A co o nás prozrazuje způsob, jakým města stavíme a přestavujeme? Vladimír 518 bude hostem Radiožurnálu.
2: Host Radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
2: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
4: Poslanci budou druhým dnem projednávat návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Somálská pobřežní stráž osvobodila ropný tanker z rukou pirátů. Zemřelo 5 členů posádky. Čeští fotbalisté podlehli v Lize národů Anglii 0-2 a dnes bude slunečno s teplotami do 24 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Poslanci večer přerušili mimořádnou schůzi k vyslovení nedůvěry vládě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Svolat je nechali opoziční kluby kvůli hospodaření Česka a možnému střetu zájmů premiéra. Z opozice vystoupil zatím jako jediný předseda ODS Martin Kupka. Vyjmenoval několik důvodů, proč by kabinet měl o důvěru přijít. Na hospodaření této vlády podle něj doplatí budoucí generace.
5: A místo toho, aby měli stát, který bude schopen zajistit dostupné bydlení, fungující školství, bezpečnou zemi a také fungující zdravotnictví, včetně funkčního důchodového systému, tak zdědí po téhle vládě mnohem větší dluhy a bohužel mnohem větší balík, který budou muset každý rok zaplatit na úrocích.
4: Premiér Babiš obhajoval svůj kabinet na plénu téměř 2 hodiny. Schůzi označil za zbytečnou. Opozice podle něj jen zdržuje práci sněmovny. Mimořádná schůze k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě bude pokračovat dnes. Hlasovat by se mohlo nejdříve večer. Pobřežní stráž v Somálsku osvobodila ropný tanker. Podle tamních úřadů ale somálští piráti před zásahem bezpečnostních složek zabili 5 členů posádky. Informovala o tom agentura AFP. Podle ní plavidlo piráti zajeli v dubnu. Loď se 17-členou posádkou plula pod vlajkou státu Palau a vezla 18,5 tisíce barelů ropy. Tanker je druhým ze 3 plavidel unesených piráty, které somálské úřady v posledních dnech pronásledovaly a osvobodily. Na hlavních vlakových tratích meziročně přibylo